0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Dnes nás čeká v pořadu Na cestě představení CDčka a tak jedna pozvánka na muzikantskou akci. Budou to horecké struny a začneme CDčkem. Album, ze kterého dnes budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchat písničky, není tak úplně novinkou. Vyšlo už na podzim roku 2020 a vydala ho pozoruhodná písničkářka Saša Nikličková pod názvem Zmačkaná žena. U poslechu pořadu Na cestě vás vítá a klidný poslech přeje Jarka Nosková.

0: 2.
1: Saša Nikličková je písničkářka z Mladoboleslavska. Doprovází se na akordeon, na který se naučila hrát sama. Je autorkou všech písniček, včetně Zmačkané ženy, podle které se celé album jmenuje.

Ve svých písničkách Saša Nikličková posluchače vezme do světa žen. Tematicky krouží kolem ženských radosti a strasti. Jak uvádí na svých stránkách, baví publikum šanzony dojemnými až k uřechtání. Námětem další písničky je třeba Večírek v domově důchodců s názvem Advent.

Na folkovou scénu se vydala Saša Nikličková po úspěchu na folkovém notování. Je držitelkou autorské porty z roku 2021, získala i folkovou cenu písničkářka roku 2023. Kromě alba Zmačkaná žena, které dnes pořadu Na cestě představuju, vydala 6 let předtím debutové CDčko Kam nepřijde den. Saša je taky překladatelkou především komiksu. V muzice spolupracuje s manželem Láďou Koťátkem Nikličkem, Slavkem Janouškem, kapelou Isara a dalšími. Kam pak se spoděl?

behně, tetované mini jehně, stále malé jako nechtík, nikdo ho však nebude chtít. Po infarktu, co měl z růže a po

Tak to byla písnička Katastrofická Saši Nikličkové z jejího alba Zmačkaná žena, které dnes v pořadu Na cestě posloucháme. V poslední době je Saša taky součástí kapely Mňau.

Pokud vás písničky Saši Nikličkové zaujaly tak jako mě, můžete si CDčko Zmačkaná žena objednat v nakladatelství Galén, které album vydalo, anebo přes odkaz na stránkách www.niklickova.com. A taky třeba doporučuji najít si na webových stránkách Českého rozhlasu Olomouc záznam jejího koncertu u nás v rámci koncertních střed živě. Poslední ukázka z alba Zmačkaná žena se jmenuje Pod prsty.

teď už nás na vlnách Českého rozhlasu Olomouc čeká pozvánka na jednu z prvních akcí pod širým nebem, a nejenom v našem regionu. Jsou to horecké struny, jejichž už 19. ročník se koná v Horce nad Moravou 22. a 23. května.

Začíná se v pátek od 18 hodin v areálu pod Kaštanem velkým jam sessionem pro muzikanty i nemuzikanty. Návštěvníci budou mít možnost spaní ve vlastním stanu přímo v areálu. Vlastní program pak začne v sobotu v pravé poledne v areálu na Sokolce. Jedním z vystupujících bude kapela BPT ze Zlína, která zahrála předchozí písničku Moře hoši. V Horce nebude chybět ani legendární tramská kapela THS Brzdaři.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Na konci tohoto pracovního týdne, ale není to ještě konec Humoriády, protože i v ten sváteční den nás jedna čeká s Libuší Švarmovou. To předbíhám, ale dnes tu máme, protože je ještě normální běžný den, Martina Zounara. Ahoj, Martine.
2: Já vás zdravím všechny a jenom moje průpovídka, která je dobré ráno, dobrý den, již je vzoru celá zem, dej si kafe, ti to blafe a tak dále a tak dále. Mám tady Humoriádu a musím říct,
3: hodil jsem na Leničku, Katou jsem hodil očku a... Že jo, víme.
2: Děkujeme za předpovědi a za zprávy.
1: Ano, a teď od zpráv k zábavě.
0: Humoriáda.

0: Já myslím, že ano, Martin Zoller je taky docela rozlítaný, ale...
1: Já jsem rozlítaný, takový vítr, no jasně. Jo. Já jsem dneska jel na skutru, to byl takový vítr, že jsem to v životě neviděl. No. Jo. A, ano, bylo to jako peklo, bylo to peklo v řetězech na kolech. Já mám oranžovou helmu, zářící bundu, abych byl vidět, to je takový základ. A přesto mě dneska dvě ženy, které držely telefon a psali zprávu při odbočování vlevo, mě neviděli a měli otevřené okýnko a já jsem dělal bububut. Ty zlobivá číčo. No, tak jsem to řekl přesně.
0: Dojel jsi. Sice
1: já dojel jsem se tady v pořádku, tak a těším se, protože témata jsou nádherná.
0: Tak co vybereš?
1: Nejdřív teda zdravím posluchače samozřejmě, těším se na vás s Patrikem a pozor, večer s Milošem Kopeckým a Marie Drahokoupilová, to byla skvělá nádher, je u mě na francouzi to, dostupnosti žen. Miloš Kopecký, znalec, pojďme na to.
2: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
3: Mají, co to mají? To žádný předpis není, no tak... Některá je taková, jiná je zónaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude... řekl bych, ano... Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá si rád. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny. Květiny, orchide nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava. Něco k snědku. Ale místo citrónu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené. Když to pozorujete, ty sladké lásky hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
4: To jsem viděla.
3: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě, v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
4: Ne.
3: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru do stěnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul, no. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká. Teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
1: Hele. To je nádherný samozřejmě. No. Já teda musím říct takovou jednu věc. Podívejte se, pojďme si říct jednu základ. My přeci víme, my muži, že jaká očekávání jsou do nás vkládány, že? No. Jakou zodpovědnost, ale chci říct na adresu dám. Vážené dámy, když nevsklíčí semenko, nejsou dožínky. Jo, a to není jenom, že si tak farmář jako farmářka dupne a drc. Ne, musí se tomu věnovat. jo. Tomu políčku. Takže chtěl... chlákoli zalévat.
0: Ano.
1: Jo, opět okopávat, opečovávat, jako prokopávat. Rozumíš to? Ty se nesměj, ty.
0: Ne, já si představuju, jak vlastně ty pokračuješ v tomhletom filozofování potom ano. na vašem Kopeckém. My byste měli to debatu rozvíjet dál. Takhle jako. Pana... Ty jsi takhle taktizoval s ženami?
1: Ne, co? Nebo... Podívej se, jsou různé typy mužů. Jsou, jo, třeba mám jednoho kolegu, který, když jsme chodili v roce 86 do Alfy, to byla diskotéka tenkrát, tak jsme chodili takové partě, nebudu jmenovat, ale bylo to třeba, někdo měl, víš, můj život už vlastně končí a já ještě bych se zastavil jednou v tvém náruči a pak už všechno skončí. To byl jeden typ. Druhý typ byl, hele, já, podívej se, já nic o tom neočekávám. Prostě jdu svou cestou, rovnou za cílem, chápeš to? A pak byl jeden typ, který přišel a říkal, jo, když řekl, jo, čau, ahoj, ty něco chceš? Jo, chci se zeptat, jestli by si tr. A víš, že jo. A my s kolegou jsme hodiny vyprávěli nesmysly a pak co? Nic, že jo. Takže vážení přátelé, ano, někdy je lepší říct rovnou na věc. Hele, jsou to čtyři, jsou to možná čtyři facky, ale určitě šest krásných pohlazení.
0: Říká ze zkušenosti Martin Zounár. O dostupnosti žen jsme si tedy poslechli povídání od Miloše Kopeckého. Může se objevit ještě ve scénce v části nazvané Náhrdelník a manžel, ještě po boku Květy Fialové, Ty Sklenčka a dalších. A nebo nám o svém životě povypráví o životopisných datech, tedy Luděk Sobota. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko, scénka Miloš Kopecký, Květa Fialová, Ota Sklenčka další. A nebo Luděk Sobota sám v monologu. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 01 04.
1: A nebo třeba budu pokračovat ve svém filozofování.
0: To každopádně. A teď Jiří Korn k tomu. Humoriádě, kterou posloucháte.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomeňme si první soubor. Miloš Kopecký jako ta hlavní osobnost, která nás spojí s předchozí ukázkou Ačko a Bčko Luděk Sobota, když to zjednoduším. Ano. Telefonní číslo 731 800 900 a povídá si s námi dnes i Martin Zounar. Kdo je tam?
2: Dobrý den.
3: Ano, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Zdravím Patriku a zdravím srdečně pana Zounara.
2: Dobrý den.
3: Kterého má... strašně ráda jako herce, jako člověka, jste fajn, fajn muž a hlasuji, Patriku, prosím vás, pro Ačko. Mějte se hezky.
2: Děkujeme,
1: taky,
2: hezký
1: taky, den, děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, David, dávám Bčko.
2: Dobře, dobře, Davide. Máte omyt.
1: Děkujeme za hlasování a přesouváme se s dalším telefonujícím. Kdo to je?
5: Ahoj chlapi, tady Danda Staková.
2: Dobrý den.
5: Chtěl bych vás oba zdravím a děláte to skvěle. No a děkuji. Volím Luďka Sobotu.
1: Dobře,
5: sobotu,
1: dobře. Dobře,
5: tak
1: dobře.
5: Jo, mějte se krásně.
1: Na skvěle, i vy, zdravíme na západ. Kam teď? Dobrý den po telefonu.
6: Takže dobré odpoledne.
2: Dobrý
6: den. Tady je Petr Stavec nad Metojí.
2: Aha.
6: Pozdravu jí pana Zounara, ale já jsem Boba Švarce.
2: Jo, dobře, děkuji.
1: Ano, a co dáte? Co dáte? Ano, Ačko, Bčko?
6: Ačko.
2: Děkujem,
1: dobře,
2: díky, naschle.
1: Zapisuju. Děkujem. Taky tenhle hlas rozhodl, že zůstaneme u Miloše Kopeckého s dalšími vystupujícími Náhrdelník a manžel. Scénka.
7: Klenoty Rivalten.
8: Profesor Šampír. Tak poslyšte. Pozící, tak kolem čtvrté.
7: Ano, souhlasím, budu naprosto přesný.
8: Výborně.
7: Klenoty Rivalto.
9: Tady Šampionová, dobrý den. Tak co, už jste domluven s manželem?
7: Ano, zítra ve 16:00, madam.
9: Mohla bych pro vás přijet vozem. Já bych nerada, abyste můj náhrdelník cestou někde ztratil.
7: Buďte bez obav. Jste velice láskavá, madam. Pojedu vlastním vozem a dopravím se domů sám.
9: Výborně, budu vás čekat v hale.
7: Děkuji, madam.
9: Oh, to je přesno.
7: Přesnost je ozdobou králů,
9: madam. Ozdobu královen má.
7: Ano, tady.
9: A mohla bych se ještě jednou podívat?
7: Ovšem, můžete si ho dokonce i zkusit.
9: Oh, já bych potřebovala jiný dekol, pohodě, kdybych se
7: samozřejmě
9: mohla...
7: Prosím, prosím, samozřejmě.
9: Samozřejmě. To bylo ideální. Já myslím, že teď, kdybyste zašel za manželem, já bych se šla převléknout, že by to...
7: Okamžitě.
9: Že by to bylo ideální. Okay. Prosím, ano.
8: Oh, pan Rivalten, nemilý.
7: Velice mě těší.
9: Ano, pánové se znají, nebudu rušit, já se půjdu zatím. Hned jsem zpátky.
7: Je mi nesmírnou ctí, pane profesor.
8: Velice mě těší. Prosím, posaďte se. Máme hezký den, což?
7: Ano, velice krásný.
8: Vy se nám nepokazil, což?
7: Já doufám, že ne.
8: Jste optimista, to je dobrá vlastnost.
7: Já jsem obchodník, pane profesore.
8: To je taky dobrá vlastnost.
7: Já doufám, že se domluvíme.
8: Já taky doufám. Jenom bych nejdřív, měl jste v dětství nějaké potíže?
7: Pane profesore, já dost spěchám.
8: Dobře, tak dětství přeskočíme. Co jako kluk?
7: No, jako kluk jsem měl spalničky, ano? Jestli vás to tedy zajímá.
8: A co, úpal?
7: Úpal ne. Vy ano?
8: Já ne, proč?
7: Jen tak.
8: Kouříte?
7: Ano, děkuji, děkuji.
8: Kolik?
7: Jedna stačí.
8: Není?
7: Ne, myslím teď.
8: A co myslíte, má Carmen pravdu?
7: Která Carmen?
8: No, teď.
7: O tom jsem nikdy nepřemýšlel, pane profesore.
8: Chodíte rád na opery, nebo vás hudba rozčiluje?
7: Pane profesore, kdybyste se neurazila. Mě nějak si daleko více rozčiluje... Promiňte, prosím. Ten tón.
8: Hned přejdeme k věci. To je profesionální zájem. To nemyslím... Nevím, nesmíte brát vážně.
7: Vy jste veliký šprýmač, pane profesore. Vy jste člověka tak polekal.
8: Celkem normálně reagujete.
7: No, za to vy nemáte, zdá se, nervy úplně v pořádku, pane profesore.
8: Ale to mi nesmíte dělat, člověče. Tak nic. Tak teď docela vážně, milí příteli. Nic to není.
7: Já vám nerozumím.
8: To nevadí.
7: Pane profesore, já mám takový pocit, že každý mluvíme o něčem jiném.
8: To nevadí. Hlavně, že to dává smysl a že to navzájem navazuje.
7: Dobře, kdybyste dovolil, já musím přejít k věci. Já potřebuji přímou odpověď. Ano nebo ne.
8: Tak lehké to není.
7: No právě, pochopte, že to je naopak velice, velice mimořádné. Je to velice vzácné.
8: Zdraví každého z nás je vzácné, příteli.
7: Přejete si to snad na splátky, pane profesore?
8: Jsem sice zvyklý, že pacienti mi platí hotově.
7: To já též, ale přesto ve vašem případě bych mohl udělat určitou výjimku.
8: Nemusíte, mně stačí šek.
7: To mě úplně.
8: Mně tak.
7: Já jsem velice rád, že jsem vás poznal a já doufám, že se mnou budete spokojen.
8: Když se budete řídit mými radami, tak docela určitě.
7: Ano. A co mě radíte, pane profesore?
8: Především se šetřit. Přijďte ke mně na víkend, to vám udělá dobře.
7: Vy jste velice laskav.
8: A vezměte sebou ženu.
7: Prosím, ženu? Já doufám, že to není podmínka.
8: No, zajisté, že ne, já myslel na vaše pohodlí.
7: Vy máte smysl pro humor, ale já jaksi na takové pohodlí už jaksi nejsem.
8: Jak si přejete? Možná, že to milostivou bude mrzet.
7: V tom případě se omlouvám a ruku líbám.
8: Prosím, co?
7: Že ruku líbám.
8: Komu?
7: Milostivé paní. Byla rozkošná, byla velice milá.
8: Promiňte, já nemám paní.
7: A ta dáma, která tady...
8: Jo, vy myslíte vaši paní?
7: Mojí paní, já jsem vdovec.
8: Co? Co se jí stalo?
7: Umřela před 20 lety. Já jí dal náhrdelník.
8: Do hrobu?
7: Do hrobu, do ruky.
8: Co to?
7: Ta bestie. Ta bestie, ta podvodnice. Vodu.
8: Klid?
7: Policii, zavolejte policii. Nechci.
8: Klid, prosím, klid.
7: Policii, zavolejte.
8: To je zajímavé, jak se spalničky po letech projeví.
1: Humoriáda. Ta sklenčka, to, ano, tak jako, to není tak často, že by se tu v Okázkách objevil. Ty jsi se s ním potkal
10: ano.
1: Nějak?
10: Povídej. Já musím říct, že to si trefil hřebíček na hlavičku. Jelikož já jsem měl krásnou instanci s Ludvíkem Nážou, byly to 3 díly, hlavní role Studentská balada, napsal to pan Hubač. A pan Sklenčka, bylo to z první republiky, mezi jako první období první světové války a tak. A musím říct, že on mě dělal otce a byl to z velký zážitek. Bratra mě dělal Jirka Bartoška a Vladimír Dlouhý bratra teda, a Ondra Vetchý a Pavel Kříž. Byla to fakt studentská balada, prostě bylo to krásný. On mě dělal o tatínka a to bylo jako, to bylo si, a pro Ludvík Ráža režii, ty blázne. 6 měsíců natáčení, krásný. A pan Sklenčka právě vždycky, on měl trošku třes, říkal, vlcem, prosím tě, jenom nic nehraj zatím, to ne, ale jenom mě poslouchej a reaguj, to stačí. On je to pravda, ale herctví o poslouchání a vycházení no. Z toho druhého. Než začneš něco s tím dělat. Že?
1: No ale jako mladý, jestli člověk ví, jak to... s tím naložit, jestli reagovat dostatečně, jestli toho druhého poslouchat.
10: No právě jenom reagovat, jenom poslouchat.
1: Jo.
10: Ono, když to
1: jako zapomenout na to, že hraješ a
10: no,
1: jenom
10: no to nehraješ, jo, tak si říká, že no. To ti režisér řekne postava tohle, ale někdy třeba, když je člověk, samozřejmě nemá zkušenosti, tak ví, co řekne ten druhej. A ono vlastně ve výrazu, on to ještě nedořekl, tady, jo, no teď já, ještě jsi to neslyšel, tak jak můžeš reagovat, že víš, jo. Ono všechno má svůj čas, svůj proces, vnímání, reakci na to, co dít, co řekne, ono se to zdá být jednoduchý, ale říkám, je, když ty věci jsou, no.
1: No já obdivuju někdy právě to, že tím, že víte, co ten druhý řekne, naučíte se ten text. Jak se naučit jakoby tu bezprostřední reakci, aby to vypadalo v tom obličeji, že to v tu chvíli přišlo? Jako učil ses to dlouho?
10: Ne, to se nedá naučit.
1: Nedá.
10: To si myslím, že nedá naučit, ale vím, že představení 12. chlapi s Martinem Krausem a s Martinkou Randovou, opravdu někdy máme věc, a teďka s Filipem Blaškem je úvěr. Už hrajeme tak, že opravdu, já ani nevím, že to je text, je to tak vrostlý, že právě se dostavují ty věci, že ty, já mám pocit, že si povídáme jako, že, a přitom, a to je nádherný, to musím říct, že je příjemný.
1: Takže je to pak hezký
10: a musím ti říct, vlastně nejlíp se hraje, když jsi nejvíc unavený.
1: Ale.
10: No, děláš zbytečný kraviny, no, prostě jsi rád, že a ono to z toho leze ta pravda. Je to fakt hezký, je to, nevím, tak třeba někteří herci poslouchají, říkají, co to kváká za kraviny, myslím si, že ne.
1: Martin Zounár je naším dnešním hostem a za malou chvíli vybereme další ukázku do Humoriády.
11: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Martinem Zounarem, humoriádě.
2: Zdravím, zdravím.
1: Jdeme dál, co vybereme? Máme?
2: Pozor. Já tady vidím, prosím tě. Já tam mám Jiřinu Bohdalovou, je to tak?
1: No, je tam, není sama, ale je tam ano.
2: Nálovský Karel Šíbor, no to je trojka. Ježiš, no jistě, já si vzpomínám na Silvestra, když jsem s nima dělal jednoho policistu, jenom takový 2, 3, 4 věty a pak přišla Jiřina Bohdalová a bylo to o tom znásilnění. To byla světová scénka.
1: Ano, to jak nahlašovala, ano, na té policejní
2: stanice. Pecka. Ano. Takže prosím tě, já bych pro tohle, no to bych šel. A Jiřinku samozřejmě zdravím, zažil jsem teďka na natáčení před 14 dny, ještě než má narozeninu, tak jsem si popřál. A já jsem s ním vařil a bylo to krásný.
1: Jo.
2: No a já.
1: Co jste vařili?
2: Vařili jsme, prosím tě, polévku z vilachu, to byly moje recepty, které ano. Tak polévku z vilachu, vynikající, gulášová, ale vilach tam má fazole, má tam uzený, má to, já ti říkám to.
1: To může být dobrý.
2: No to je strašně dobrý. A potom jsme měli.
1: A Jiřince chutnalo.
3: Jiřince chutnalo, ano, říká, dej mi to do skleničky, vezmu si to celý, jo? No a jaký je, Martinku, pojď.
2: A já vařím diváci,
3: ne, vaříš se mnou na diváky. Já jsem tady.
2: Já jsem říkal, ano, ty jsi bohyně.
3: Ano, jsem.
1: A ty máš občas tu tendenci jako komunikovat s tou kamerou,
2: no,
1: ty to umíš.
2: No jo, tak jako, já mám za sebou vlastně 650 dílů Prima vařečky, 100 dílů Pozor, to bylo krásný, s Kašpárkem na TV Barandov a to jsem byl jako ficka, když to řeknu.
1: Ale víš, že jsme spolu taky dělali vařečku, že jsi se mnou vařil a byl tvůj host.
2: Jo, no asi jo, no, ale to je strašně, ale víš, co to ještě zaplat, mám, že teďka už vaří opravdu kuchaři,
1: ano.
2: A já jsem jako moderátor, ale s Radkem jsem se opravdu naučil, to bylo neuvěřitelné, co on už v té době jako dělal a koukat mu pod ruce byl taky Michelin, vůbec to je výborné, no to je to samý Paul Reiseněk. Manu, to jsou všechno nádherné věci a jsem rád, že jsem jako, ano. Že jsem byl moderátorem, nikoli v kuchařem, i když u mě by ses opravdu dobře najet. Jiřince chutnalo.
1: Takže Jiřina Bohdalová, Josef Náhlovský, Karel Šíp, teatr, pořad, ze kterého bereme ukázka nazvaná Temelín.
4: Nezlobte se, no nemůžete, tady nejste na žádném seznamovacím večírku, paní, tohle to je manifestace. Tohle je Česká atomová elektrárna.
5: Jo, Česká atomová? To, paní, to máš zase Češi na půl s nějakým Tomem? To bude Tom Paťa. Ano, richtig. Česká atom Paťa. Bo ty už dělat neumí, tak fušuje do elektrika. Je tak jeden.
4: Paní, já nevím, jestli to dobře chápete, ale tamhle to, kdyby jednou bouchlo, tak vás to sfoukne až do Rakouska.
5: Jo, takže přímá linka Temelin Vídeň. No, udělá to puc a jsem tam. No sem.
4: Kouknou, paninko.
5: No.
4: Jdou sem.
5: No.
4: Hejte se, co vy vlastně s tím pozemkem chcete dělat? Nechtěla byste to střelit nějak lacinějc?
6: Tak pojďte sem, no. Taky mám takový návod. Hejte se, co kdybyste na tom vašem pozemku postavila takových pár McDonaldů? Víte, aby my aktivisti jsme to měli všecko na jednu fleku, co vy na to?
5: No tak podívejte, kuci, nalejem si čistýho vína, jo? Já totiž tady mám velký plány. Tady bude jednou stát velký zábavný park, rozumíte? Takový český prátr. Já jsem jako mladá začínala ve Vídni, no, prátru, helejte, česká holka na ruském kole. Rostoupte si, pánové a dámy, ale roztočíme kola a už se to točí, už to jede. Rychlost bude malinká, ať nám slečna neblinká. Rostoupte si všichni kluci, je tu vaše půlce moce. Akorát jsem to říkala celý německy, že jo, no. Hlejte, pánové, za mnou chodili chlapi z celý Vídně, no. Pak přišel ovšem starý šmucik a šmetec, no. No tak, já se právě chci teď vrátit ke svému původnímu řemeslu, že jo, ke kolotoči, dělat konečně to, co mi jde, no. Hlejte, ale že zapnu šňůru svýho kolotoče do takhle velký zástrčky, no to mě teda v životě nenapadlo. No, helejte. To je nápad, pánové. Já to můžu celý propojit, jo? A udělám z toho takový jako strašidelný zámek. Prostě dům hrůzy, že jo? Protože co si budem povídat, hezký ono to není.
7: Tak vy nám z toho, paninko, chcete udělat takový Disneyland?
5: Jo, ovšem bude se to jmenovat po mně. Šmuciklend.
4: Šmuciklend, to je hezký. Jenom aby takhle jednou v Evropě neříkali celému Česku. Šmuciklend.
7: Franto, pojď sem, dáme si tu naši

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak Jiřinu jsme probrali. No, skvělý. Karel Šíp, Pepa Náhlovský, ten je taky pojítkem s další ukázkou.
2: Ano, ano.
1: Když se řekne Pepa Náhlovský, co tobě se vybaví teď hned?
2: Mně se vybaví můj první zájezd v podstatě, když to řeknu teda na západ,
1: ano.
2: Protože jsem byl účastníkem zájezdu, když já jsem ještě než ty nohy mě opravdu jako ty kotníky, jak mám špatný od narození, tak jsem byl v Amfóře. A zažil jsem právě v tom roce 90...
1: Pepu na hřišti.
2: No, ty blázne, ale pozor, on hrál velmi dobře. Karel Šíp, super. Karel Wagner, ten byl bojovník, on trošku loktičky, jo, ale tak Ondra Větký, jasně. Ale vůbec, pozor, Franta Ringo Čech. Tak víš, co to všecko, to bylo super. A Nálák, výborný. A my jsme jeli tenkrát autobusem, Petr Salava jako prezident, a objeli jsme opravdu Německo, Francii, do Londýna a zpátky do Ostende a zpátky přes Wilhelm Helen. Bylo to nádherný. 14 dní. A v tom autobuse byl Karel Zich ještě, Karel Šíp, já, Horňák, Náhlovský, jo, Karel Wagner a celá tato parta jela. Hele, to byla, bylo to nádherný. Pozor, Novotný Petr, že jo. Jo, to fakt to bylo špička.
1: Ta zlatá éra.
2: To bylo, no, to bylo, no.
1: Takže je na co vzpomínat.
2: To je na co vzpomínat, no. Ale my jsme, protože, že jo, poprvé na západ, tak jsme, jako, že bychom chtěli vidět jako ty peep show, že jo, co to je. Tak a teďka jsme neměli ty řeči a tohle, tak jsme šli na peep show se podívat a ty v těch kabinkách se pořád slíkali chlapy, jo. A my kurňa, kde je ta ženská? My jsme byli v homosexuálním peep show, jsme si blbě přečetli. Ten název je furt, sakra babi, ukažte to, kdy už tebe, tam se furt slíká chlap, ty, my to potřebujeme. To
1: Martin Zounár je naším dnešním hostem, vážení. A už jste pochopili, že tady Josef Náhlovský je tím pojítkem s další ukázkou, může být i s Pepíkem Mladým. To je
2: no,
1: Ačko.
2: Ten tam byl taky.
1: Ano.
2: Jestli, taky na peep show.
1: A varianta B. Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý. Ukázka nazvaná V divadle, scénka ze Silvestra 1975. Vybíráte vy 731 800 900 SMS-kové číslo 90 01 04 humor mezera A nebo B. Pište do pořadu s názvem
0: Humoriáda.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo. Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V Humoriádě, tedy Josef Mladý, Josef Náhlovský nebo ano. Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý. Pro co hlasujete? Ptáme se s Martinem Zounárem po telefonu. Vám,
3: dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den. Dobrý den.
4: Já jsem z Rokita na hlasu Ačko.
2: Děkujem. Dobře, zapisuju. Skvělý. Ačko, děkuju zároveň taky. A kdo ještě volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Brian z Martina.
3: Aj, Martin.
5: Hlasujem za Bčko, áno.
3: Áno.
5: A prajem vám pohodový zvyšok dňa.
2: I vám, ať sa vydaří. Ďakujeme moc. Kdo dál?
6: Magdalena z Hradce, zdraví bývalého Hradečáka.
3: Dobrý den, jsem stále Hradečák.
6: Aby bylo ho zoudala, protože je s ním prča.
3: Jo,
2: Ačko.
3: Dobře.
2: Ačko.
3: Ačko,
2: dobře, no tak jo, tak nakonec bylo to velmi vyrovnaný souboj, ale o pár hlasů navrch získal víc. Josef Náhlovský, Josef Mladý, povídání o hraboších a ekologii vítězí.
7: Pojďme k poslední důležité informaci, která tady zazněla. Žere myši.
8: Já jo.
7: Ne, ty. Říkal jsi, že žere myši. Káňa, teď pojďme k jádru pudla.
8: To žere pudly nebo myši?
7: To je, soustřed se.
8: Přátelé, pudl dobrý je taky.
7: Hraboš polní.
8: To je taky myš.
7: Samozřejmě, že to je myš. Co by to bylo jiného?
8: No taky jsou hraboši, co si nahrabali. To je jiný druh.
7: Ne, na poli je jenom tenhle hraboš malej, tam si nikdo nenahrab.
8: Ne, to ještě nemůžu.
7: Hraboš polní, přátelé, sežere až 5 metráků obilí.
8: Na posezení.
7: Ne na posezení. Viděl jsi někdy 5 metráků, jaká to je hromada? Víš, jak by se nafouk takovej hraboš chudák, by se ani nedostal domů, do té dírky by nevlez.
8: No, to se tak občas stává, že jo, paní?
7: Hraboš 5 metráků obilí. A teď pozor.
8: Tak se červená, ty paní.
7: Takáně? Sežere za rok až 2000 hrabošů.
8: No ale tomu já potom nerozumím, v čem je užitečnost.
7: Teď jsem to vysvětloval.
8: Tak počítejte se mnou. Jeden hraboš 5 metráků, 2000 hrabošů sežere 10 000 metráků v obilí. To znamená, že jedna káně, která sežere 2000 hrabošů, sežere zároveň s tím 10 000 metráků v obilí. To jsou 2 vagony žrádla. A to je pěkně žravý ptáček. A to je užitečný.
7: Ne, já už
8: jeden
7: vidím.
8: Z nás dvoje magor.
7: Já už vidím, kde je ten problém. Ty máš špatné vstupní informace.
8: Já mám poslední špatný ty výstupní.
7: Ale víš co?
8: Aby to tady neřešil.
7: Zajdi mezi nás ekolog. Ano. Já jsem ekolog.
8: Vy jste ekolog, to je pravda.
7: Ne,
8: ekolog, to ekl, no.
7: Ekolog je špatný bytí, ale já jsem ekolog. Zajdi mezi nás, třeba mezi tyhle ty Greenpeace.
8: No, green špíz, ano, znám. Já jsem si tuhle na pumpě zelený špízeček. Salmonelu jsem dostal. Tatárka chodila okolo, že se bych jednula zbaštil.
7: Ne, green špíz, ale green peace.
8: Green peace,
7: no, jistě,
8: známe.
7: To je něco jako děti země.
8: Ano, jako vaše děti. Známe.
7: Ale ne moje děti.
8: Jsi říkal děti země?
7: Prosím tě, děti země, to je taková obrovská skupina mladých temperamentních lidí.
8: Jste pěkně potentní ptáček.
7: Děti země, to je něco jako Hnutí Duha, to taky neznáš.
8: To znám, Hnutí Duha, jsme založili vás s klukama v hospodě.
7: No, to musí mít úroveň.
8: To má úroveň, děláme soutěže.
7: Jo.
8: No jistě, taky intelektuální soutěže. Prosím. Zrovna včera jsme měli takovou pěknou soutěž o Harvardský fondy.
7: Neblázni.
8: Já jsem ji vyhrál.
7: Jo.
8: Už v 10. jsem byl koženej.
7: Děkujeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Utíká, měli bychom asi vyhlásit další souboj, abychom to vůbec stihli, abychom dali posluchačům šanci. No tak vrátíme do hry, pozor.
9: Pozor.
2: Luďka Sobotu.
9: Ano, to bych vrátil.
2: A proti Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý.
9: Josef Hlinomas, no jistě.
2: Tak uvidíme, kdo to umí.
9: Krásně kreslil, pan Hlinomas.
2: To je pravda.
9: No nic, tak rád si na něj zaspomínám.
2: 731 800 900, to je telefon, kam hlavně volejte. A k tomu Vašek Neckář, Lás

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: No, jsme tady dělal úplně hudební doprovod, tomu Vašku Necká.
2: No, ale to prostě krásy, Václav, to mě budila.
3: Je ráno.
2: Na pionýrském táboře, já ti řeknu, to už bylo peklo. Jsem se žil zabiju, ale je geniální, je skvělý, prostě má styl svůj, furt,
1: Koho máme na telefonu, kdo hlasuje pro koho, ať nám může rozhodnout.
4: Honza Zlkavý, zdraví vás, dobrý Patriku den. I Martina Zoumena a hlasuji pro pana Sobotu.
1: Dobře,
2: máte tak mít.
1: Takhle děkujem, ale musím říct, že váš hlas nestačil v součtu k vítězství. Víc hlasů získal Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý, takže nás čeká na závěr dnes scénka nazvaná V divadle.
2: A já se těším.
5: Tak, tady budeme vidět dobře. První řada, marná věc. První zada je první zada, pak divadlo, člověče. Cítíš to taky?
6: Co?
5: Přece tu slavnostní atmosféru, víš? Ten klid, tu pohodu. Počkej, chceš taky? Já tady mám trošku bombonku.
6: Děkuju. No.
5: A ten kus, víš, to bude kus.
6: Kde?
5: Ale ne, já myslím jako...
6: Váš, co?
5: Představení, to se tak říká. Ten kus, ta nádhera. No, Hamlet. Máš program?
6: Jaký program? Ty jsi přece říkal, že jdeme na toho, na ten kus. Hamleta, že jdeme.
7: Prosím vás, pojďte trošku sticho.
5: Ticho.
2: Proboha.
7: Sticho.
6: No, co, stalo se ti něco?
5: Mně se nic nestalo.
6: Hele.
5: Co va?
6: Vidíš v pozadí? Vidíš tu obrovskou budovu tam? Co to je?
5: Prosím tě, jako obrovskou budovu, to je přece zcela normální zámek.
6: A to ohromný schodiště, vidíš?
7: No, tak jaký ohromný schodiště, buďte sticha, nerušte představení. To je normální schodiště.
5: Promiňte, to je Francesco.
6: Obr, vždyť to je. Ale to je úplnej obr.
5: Buď klidnej, to je voják. To je voják zrovna tak veliký jako každý jiný.
6: A přichází další, tak je obr.
5: Štepák, to je Bernard, důstojník Bernard.
7: Prosím vás, to je důstojník Bernard, buďte klidné.
5: Ticho, ale... prosím.
6: Dva obří, to jsou opravdický obří.
7: Vyhoďte toho člověka, nerušte představení a buďte ticho.
6: No tak. Je, další obr, já to nevydržím. No to je strašný teda, tyhle obří, víš, to je.
5: Promiň, uklidni se. Uklidni se, to nic není, promiňte, prosím vás, není tady lékař, není tady někde lékař, prosím
7: není
5: vás.
7: Tu někde, není tu někde lékař?
5: Lékař?
7: Lékař?
5: Lékař?
7: Lékař?
5: Lékaře? Prosím, co pak se stalo? Tady, pane doktore, promiňte, prosím, přítel, víte, není mu dobře, on vidí všechno obrovské.
6: Obři, pane doktore, vy nevidíte ty obry.
8: Jen klid. Vemte svého přítele a jděte s ním domů, no.
5: Pojď. Myslíte, že to je vážně? Řekněte mi, co to je.
8: Vážné, kdepak, nemějte strach. To se stává každému, kdo vysedává každý večer u televizoru a pak najednou přijde do opravdového divadla.
0: Humoriáda.
1: Tak do opravdového divadla vás Martin Zounár určitě.
2: Ano, určitě, přijďte se podívat samozřejmě na nejlepší komedie CZ, tam si najdete, kde hrajeme. No a blíží se léto, takže jako samozřejmě Bílá paní na vdávání a 35 kusů po českých zámcích a hradech. Mějte se krásně, já se na tebe a na divadla.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Zlínském kraji platí zákaz rozdělávat venkovní ohně. V Kroměříži na jeho dodržování dohlíží městská policie. Boršice upravují budovy pošty, vzniknou tam i prostory pro novou masnu. Větší obchody dnes zůstávají zavřené. Ve Zlínském kraji očekáváme převládající polojasno a naměříme až 21 stupňů. Matěj Neradilek připravil zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dobré ráno. Ve Zlínském kraji platí mimořádné opatření spojené s velkým suchem a se zákazem venkovního rozdělávání ohňů. Podle mluvčího radnice v Kroměříži Jana Vondráška na jeho dodržování dohlíží městská policie.
2: Kroměřížská městská policie se při svých kontrolách města s ohledem na aktuální situaci zaměří i na volnočasové areály na Šlajze a na Barbořině, kde bude dohlížet na to, aby zde lidé nerozdělávali pod čírým nebem oheň a tím neriskovali vznik požáru.
0: V Boršicích na Uherskohradišťsku opravují budovu pošty. Objekt obec před časem odkoupila za 5 milionů korun od České pošty. Další milion korun bude stát jeho rekonstrukce. V současné době stavební dělníci dokončují opravu levé části, kam se na začátku června přesune pošta Partner. Pokračuje lidovecký místostarosta Boršic Michal Výstup.
3: Je to převážně rekonstrukce vnitřních prostor, je tam nová elektroinstalace, nové odpady, nové okna a venku vznikne nová rampa, aby to byl bezbariérový přístup do ten provozovny pošty Partner.
0: Následovat bude oprava druhé části, kde bude sídlit provozovna masny. Lidé si dnes ve větších obchodech nenakoupí. Na dnešní státní svátek se totiž vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimkou jsou obchody na vlakových a autobusových nádražích a letištích, benzinové pumpy nebo třeba lékárny. Dodržování zákona bude kontrolovat Česká obchodní inspekce. Lidé se dnes zdarma dostanou do běžně nepřístupných míst Senátu a poslanecké sněmovny. Obě komory parlamentu mají na dnešní svátek den otevřených dveří. Třeba v Senátu uvidí návštěvníci několik historických prostorů. Mimo jiné hlavní sál, rytířskou síň nebo mytologickou chodbu, říká mluvčí Senátu Andrea Kubová.
4: Návštěvníci si také můžou prohlédnout jednací sál, kde zasedají senátorky a senátoři na pravidelných schůzích. Senát si letos připomíná 30 let od svého ustavení. Po celém areálu Senátu proto bude k vidění několik tematických výstav o historii horní komory.
0: Otevřená bude taky až do večera do 19 hodin Valdštejnská zahrada. Lidé mohou navštívit i Lichtenštejnský palác na pražské Kampě.
1: Počasí.
0: Dnes bude v obloha ve Zlínském kraji většinou polojasná, ráno s možností lokálních mlh. Více oblačnosti bude hlavně na severu a severovýchodě kraje a ve vyšších polohách. Zde se mohou objevit i přehánky. Večer může oblačnost částečně ubývat. Povane slabý vítr severních směrů nebo vítr proměnlivý. Aktuální teploty je mezi 12 až 8 stupni, nejvýše dnes naměříme 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/35 v Rožnově pod Radhoštěm v ulici Meziříčská je kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Zprávy končí a Český rozhlas Zlín přeje všem posluchačům dobré sváteční ráno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na budově, ve které sídlíme, tedy ve vile Jana Antonína Bati, jsme taky vyvěsili vlajku a to se děje několikrát do roka. Dnes je důvodem státní svátek Den vítězství. Pokud, milí posluchači, vstáváte po 5. hodině, předpokládám, že se tak děje čistě dobrovolně a vítám vás do 8. května. V kalendáři pátek, což většina lidí chápe jako prodloužený víkend, Petr Uhřík přeje dobré ráno na jeho startu. Za chvíli si historické souvislosti upřesníme v kalendáriu.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Klidné vstávání do svátečního rána přeje Český rozhlas Zlín. Vítáme se do pátku 8. května. Vybírám z kalendária, dnešek je dnem vítězství, státní svátek České republiky. Připomíná konec druhé světové války v Evropě, i když některé místní boje pokračovaly až do 15. května 1945. V roce 1886 se začala prodávat Coca-Cola. Bolesti hlavy, nervové vyčerpání nebo podrážděný žaludek měl léčit sirup, jehož první sklenici prodal v Atlantě americký lékárník John Pemberton. A jelikož základem tohoto lektvaru byly lístky koky a kofein z ořechů kola, byl pojmenován Coca-Cola. Ta dnešní je už, jak víme, nealkoholickým nápojem a neobsahuje víno ani kokain jako původní verze, je sycená oxidem uhličitým. Sportovně zajdeme do roku 1977. Ve Vídni skončilo mistrovství světa v ledním hokeji, na kterém českoslovenští hokejisté získali zlaté medaile. Teď letopočet 1980. Dva roky po posledním známém případu Světová zdravotnická organizace oficiálně prohlásila pravé neštovice za vymýcené. Dnes je to 40 let, kdy zemřela v Uherském Brodě Libuše Sušilová, rodačka z Valašských Klobouk, lidová vypravěčka, sběratelka lidových písní a tanců. Zajímala se také o lidový oděv, kroje, výšivky, přispívala s touto tématikou do různých časopisů. A ještě rok 2017 prezident Miloš Zeman tehdy jmenoval dosavadní plukovnici Lenku Šmerdovou první generálkou v české armádě.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Tady tuto písničku proslavil Roy Orbison někdy kolem roku 87 a Karlu Gottovi se zalíbila. Jeho českou verzi I Drove All Night si poslechneme. V tomto provedení Noční král. Já

0: Český rozhlas Zlín přeje dobré páteční sváteční ráno do 8. května. Přejdu k informacím, které beru od meteorologů a krátkou předpověď otevřu ranními teplotami.
1: Počasí.
0: 11 stupňů je teď v Kroměříži, ve Starém Městě, v Bystřici pod Hostýnem, v Hošťálkové, dál taky ve Vizovicích, Bojkovicích, ve Strání, ve Vsetíně a v Rožnově pod Radhoštěm. 12 stupňů to je Holešov. Kateřinice Ojčná a Maruška Hostýnské vrchy naměřili 8 stupňů, 10 stupňů aktuálně hlásí Zlín, Luhačovice, Štítná nad Bláří, Valašské Meziříčí, Velké Karlovice a Horní Bečva. Valašská Senice uvádí stupňů 9. Dnes bude obloha většinou polojasná, ráno s možností lokálních mlh. Více oblačnosti by mělo být hlavně na severu a severovýchodě kraje a ve vyšších polohách, kde se mohou objevit i přeháňky. Večer může oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Povane slabý vítr severních směrů nebo vítr proměnlivý, a to rychlostí nepatrnou do 4 metrů za sekundu. Teď ráno máme ještě spíše mírně nepříznivé rozptylové podmínky, přes den by měly být dobré, večer přechodně i velmi dobré a biozátěž stále mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: V rubrice Co v učebnicích nebylo si dnes povíme o appendixu. Jestli si myslíte, že je to totéž, co slepé střevo, tak za chvíli vás Martin Písařík vyvede z mírného omylu.
2: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají...
3: Ale Jenehuse,
4: řekl na to Zikmund.
3: Kdo pak žije bez hříchu?
2: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
5: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
2: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.
1: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že apendix je důležitou zásobárnou bakterií? Celkem dost lidí si myslí, že apendix a slepé střevo je totéž, ale není to tak. Slepé střevo je první úsek tlustého střeva a teprve z něj vystupuje červovitý výběžek pojmenovaný latinsky appendix. Je obvykle 6 až 10 cm dlouhý a má tloušťku 7 mm. Nikam nevede a tak by se mohlo zdát, že je k ničemu, jenže takhle těla živočichů nefungují, všechno, co si během evoluce ponechala, má svůj smysl. V případě appendixu jsou to prospěšné bakterie. Můžeme si ho představit jako takovou otevřenou garáž nebo kůlnu, kde jsou uskladněné potřebné věci. Když se naruší naše imunita nebo střevní mikroflora, nastupují bakterie z appendixu a pomáhají s jejich obnovou. Když dojde ve výběžku slepého střeva k zánětu, je to obvykle velmi akutní záležitost, která se léčí buď antibiotiky nebo operací. V minulosti se appendix odstraňoval i preventivně při jiných břišních operacích. Dnes se od toho však ustupuje. Vědci doporučují si červovitý výběžek v těle ponechat. Stále ho totiž zkoumají a možná objeví ještě další jeho důležité funkce.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A ty má Matěj Neradilek. Hezké ráno. Den vítězství dnes připomíná tematický program na hradě Buchlov na Uherskohradišťsku. Lidé si mohou prohlédnout zbraně z druhé světové války. S výstavou pěchotních zbraní přijede i 72. mechanizovaná brigáda z Přáslavic. K dispozici bude také polní kuchyně. Akce na hradě potrvá do 15 hodin. 30. ročník československého festivalu setkání Stretnutie zahájí dnes ve Zlíně pouliční divadlo s obřím kolem. Na náměstí Míru přijede soubor Vosa Fietr s představením Selavil. Diváci se mohou těšit na akrobací, hudbu, tanec i humor. Další program festivalu začne 12. května v městském divadle Zlín. Dnešní představení na náměstí startuje v 18 hodin a vstup je zdarma. Prezident Petr Pavel se dnes v 8:30 ráno sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Jednat budou o červencovém summitu NATO v Ankaře. O vedení delegace usiluje prezident, ten ale v seznamu účastníků letu na summit vůbec není. Babiše má podle rozpisu cest armádních letadel na summit doprovodit ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Britský přírodovědec David Attenborough dnes slaví své narozeniny. Jeho přírodovědné snímky jsou oblíbené u diváků po celém světě. Za svou kariéru získal desítky čestných doktorátů i prestižních ocenění, včetně šlechtického titulu Sir. Attenborough se podílel na desítkách dokumentů, které dnes patří ke klasice přírodopisné tvorby. Dnes bude ve Zlínském kraji většinou polojasná obloha, ráno s možností lokálních mlh. Více oblačnosti bude hlavně na severu a severovýchodě a ve vyšších polohách, kde se mohou objevit i přehánky. Večer může oblačnost částečně ubývat. Povane slabý vítr severních směrů nebo vítr proměnlivý. Aktuální teploty měříme mezi 12 až 8 stupni, nejvýše dnes naměříme 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Uherském Brodě v ulicích Seichertova a Komenského provádí práce na inženýrských sítích a doprava je omezena. Zprávy končí, další v našem vysílání zase za půl hodiny. Pohodový pátek přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: V seriálu o dlouhověkosti za chvíli představíme paní Hanu, které je 101 let. I v tak vysokém věku bydlí doma a navíc sama. Podrobnosti uslyšíme za chvíli.
3: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Hana Pešková je neuvěřitelná dáma, je jí 101 let, stále bydlí doma a navíc sama. Jako architektka se zajímá o nejrůznější stavby a miluje audioknihy. V seriálu Českého rozhlasu o stoletých lidech ukázala, že si umí poradit třeba i s chytrým telefonem, mobilem.
1: Paní Hano, vám je 101 let, jste ročník 1924. Jak se cítíte?
2: No, jak v kterém směru? Když jde o pohyb, tak to je potíž. A jinak se cítím celkem dobře, no.
1: Vidím, že máte naslouchátka.
2: Naslouchátka.
1: Vám to sluší? Barvíte si vlasy? Dbáte o to, abyste měla jiné než šedivé?
2: No je tak, mám je nabarvené.
1: Vy se po bytě pohybujete pomocí chodítka.
2: Pomocí chodítka.
1: Máte i nějaké speciální pomůcky, třeba vyšší postel, nebo tady máte křeslo, které je polohovací.
2: To je výborná věc, když je to hrozně ošklivý.
1: To vás jakoby vyloží a vy lehčeji se zvednete. Vy máte chytré hodinky?
2: No chytré, hlídají mě. Několikrát za den sem volají, jestli jsem v pořádku. A když je potřeba, tak zavolaj pomoc.
1: Unikátní je, že vy bydlíte sama v pražském bytě. Jak je to možné? Jak se to dá všechno zvládat?
2: Dá se to zvládat, když mě pomáhá mnoho lidí. Tak třeba pečovatelé, no, sem chodí střídavě.
1: A vy máte obě dcery v zahraničí. Dcera Šárka je teď v Česku z Kanady na návštěvě. A vy jste s maminkou denně v kontaktu, na dálku. Vy i objednáváte jídlo, naklikáváte na českém webu potraviny a pak přijede za maminkou kurýr.
3: Ano, v podstatě to není problém, protože sortiment už známe, protože už to děláme delší dobu. Nejsložitější na tom je zjistit, co není v lednici. Takže pak se někdy stane, že je tam něco třikrát.
1: Vaše maminka má chytrý telefon, ten je dobrý na aplikace, abyste byli ve spojení.
3: Ano, že se jí vidíme, že jo.
1: Jak vám je pohodlné používat dotykový telefon, paní Hano?
2: Normálně, to je docela příjemné.
1: Můžu se podívat, jak vám to jde?
2: Otvírání, že?
1: Odemykáte?
2: Tadyhle mám to čtení, to je důležitá věc.
1: Vy posloucháte totiž přes mobil detektivky. Jo. A co posloucháte za detektivky?
2: Je to detektivka, která se odehrává ve Francii.
1: Pustíte nám?
3: Máme, co tady dosloucháte.
2: Já nevím, která to je. Zvuk z mobilu mi jde do naslouchátek a já si můžu zařídit, že to slyším jenom já.
1: Takže takhle trávíte čas. Jednak, že přijdou pečovatelé a jednak třeba si posloucháte nějaké audioprojekty.
2: No jinak mě všechno dlouho trvá, čili já ten den vyplním různou činností, anebo taky nečinností, že jo, jak kdy.
1: Vy jste architektka, například jste dělala, jste spoluautorkou pražského kulturního domu Eden. Zajímáte se o nejrůznější stavby dál pořád?
2: No zajímám se. Těch staveb, které se mně líbí, je hodně. Spíš stavby takového jako trochu rostlého charakteru.
1: Co vám dělá radost?
2: Moje děti a moji vnuci, moje rodina prostě. A jinak sluníčko, potěšení z květin, který vidím, spoustu věcí.
1: Máte nějakou radu směrem k lidem?
2: Lidem je někdy těžko radit. Ale prostě nebojovat, dohodnout se.
1: Říká Hana Pešková, které je 101 let. Fotky a článek najdete na webu i rozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Na vlně Českého rozhlasu Zlín se vítáme do pátku. Jak bude probíhat sváteční den podle meteorologů, si hned upřesníme. A než se dostanu k celkové předpovědi, ještě nabízím údaje měřících stanic.
1: Počasí.
0: 11 stupňů je teď v Kroměříži, ve Starém Městě, v Bystřici pod Hostýnem, v Hošťálkové. A seznam dál pokračuje. 11 stupňů taky ve Vizovicích, Vojkovicích, ve Strání, ve Vsetíně a v Rožnově pod Radhoštěm. 12 stupňů má Holešov, 8 stupňů hlásí Kateřinice Ojičná a Maruška Hostýnské vrchy. Zlín, Luhačovice, Štítná nad Bláří, Valašské Meziříčí, Velké Karlovice a Horní Bečva uvádějí 10, Valašská Sednice pak 9 stupňů. Dnes bude obloha většinou polojasná, ráno s možností lokálních mlh, více oblačnosti bude hlavně na severu a severovýchodě kraje a ve vyšších polohách, kde se mohou objevit i přehánky. Večer může oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, slabý vítr severních směrů nebo vítr proměnlivý bude mít mírnou rychlost do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno ještě spíše mírně nepříznivé, dál by měly být dobré, večer přechodně i velmi dobré a biozátěž pouze mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Za chvíli nám doktorka Kateřina Cajdhamová a Patrik Rozehnal prozradí, co budou řešit v dnešním vydání pořadu Vesele a zdravě po 13. hodině.

0: Je pátek, dnes po 13. hodině opět otevřeme poradnu o zdraví a zdravém životním stylu. S Patrikem Rozehnalem a hlavně doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se dnes konkrétně bude rozebírat.
1: Dobrý den.
2: A hezký poslech.
1: Dnes se vrátíme k tématu, které překvapivě zaujalo mnoho z vás. Probereme takovéto nepříjemné, neustálé utírání kapiček z nosu, protivnou slabou rýmu.
2: Prostě, když vám teče z nosu, máte ucpané dutiny, probouzíte se s plným nosem a podobně.
1: Kdysi jsme to s vámi probírali, ale zůstalo mnoho dotazů, na které se nedostalo. A my chceme odpovědět aspoň této části z vás a přidat další zajímavé informace.
2: Proto vás zveme k poslechu dalšího dílu pořadu Vesele a zdravě, kde budeme řešit nenápadnou rýmu a vlhký nebo suchý nos.
1: To naše původní povídání na podobné téma najdete už teď na webu veseleazdravie.cz.
2: A my se na vás těšíme dnes odpoledne v pořadu Vesele a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině.
1: Téma je teče mi z nosu.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Mezi Zlínem a Otrokovicemi dnes vyjedou historické autobusy a trolejbusy. Dětský tábor IMKA v Ratiboři na Vsetínsku čeká letos rozsáhlá rekonstrukce. Česko si připomíná 81. výročí konce druhé světové války. Dnes očekáváme v regionu převládající polojasno a naměříme až 21 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem. Ve Zlíně a Otrokovicích dnes vyjedou historické trolejbusy a autobusy. Cestující se jimi budou moci svést na trase mezi Zlínem a Otrokovicemi. Ve Zlíně pak také ke sportovní hale nebo do zoologické zahrady. Ve všech spojích platí běžné tarifní podmínky. Pokračuje mluvčí dopravní společnosti Zlín-Otrokovice Zdeněk Dvořák.
3: Tato historická vozidla nejsou bezbariérová, tedy není možné s nimi cestovat s invalidními vozíky a kočárky případně budou potřebovat při nástupu a výstupu asistenci.
1: Ratibor na Vsetínsku letos opraví dětský tábor IMKA. Obec získala dotaci na rekonstrukci hlavní budovy, kde se nachází jídelna a denní místnost se sociálním zázemím. Klubovnu čeká podle nezávislého starosty Martina Žabčíka kompletní oprava.
4: Klubovna bude po rekonstrukci kompletně zateplená, budou v ní nové elektroinstalace, rozvody vody a odpadů, bude tam zázemí pro cca 120 dětí s kompletně vybavenou kuchyní.
1: Před 81 lety v Evropě skončila druhá světová válka. Výročí si na pražském Vítkově tradičně připomenou i čeští politici a zástupci armády. Za rezort obrany se ceremoniálu zúčastní ministr obrany Jaromír Zůna za SPD a náčelník generálního štábu Karel Řehka. Na pietu dorazí i prezident Petr Pavel společně s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO a předsedou senátu Milošem Vystrčilem z ODS. Pieta začne v 10 hodin. Přesně před rokem zvolil sbor kardinálů Lva 14. papežem. V čele katolické církve je Robert Francis Prevost jako první Američan a jako první řeholník řádu augustiniánů.
5: Abemus papam.
6: Nedlouho po oznámení o zvolení papeže už v prvních projevech Lev 14. mluvil kromě italštiny a španělštiny často i ve své rodné angličtině. A to třeba o rizicích umělé inteligence. Podle italského deníku Il Folio byl Lev 14. v prvních měsících v úřadu ve svých vyjádřeních umírněnější než jeho předchůdce František. Při letošní cestě nového papeže po čtyřech afrických zemích, ale nepřímo vystoupil proti americké válce v Íránu. A vyzýval taky k humánnímu zacházení s uprchlíky. Za to všechno ho opakovaně ostře kritizoval americký prezident Donald Trump. Lev 14. dosud kromě Afriky navštívil ještě Turecko, Libanon nebo Monako. Jiří Kordík, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Dnes bude obloha ve Zlínském kraji většinou polojasná, ráno s možností lokálních mlh. Více oblačnosti bude hlavně na severu a severovýchodě kraje a ve vyšších polohách, kde se mohou objevit i přehánky. Večer může oblačnost částečně ubývat. Povane slabý vítr severních směrů nebo vítr proměnlivý. Aktuální teploty se pohybují mezi 12 až 8 stupni, nejvýše dnes naměříme 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Brumově Bylnici na Zlínsku v ulici Amálie Kutinové je až do konce srpna omezen průjezd. Z důvodu rekonstrukce je zcela uzavřen most přes řeku Nedašovku. A to bylo ze zpráv vše. Teď už pokračuje naše sváteční vysílání. Posloucháte Český rozhlas Zlín.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: V kalendáři svítí u pátku červená barva a to vždycky znamená něco výjimečného. Ano, dnes je státní svátek, 8. května slavíme Den vítězství. Proto má většina lidí taky prodloužené volno, když to vezmu čistě pragmaticky. A přeju vám, milí posluchači, pohodu u vstávání, kterou si v této situaci jistě dokážete zařídit. Navážu v kalendáriu, tam ještě důležité souvislosti upřesním a hudebně se odrazíme s písničkou Olympiku. Od mikrofonu zdraví Petr Uhřík, je 6 hodin a 5 minut.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Klidné vstávání do svátečního rána přeje Český rozhlas Zlín. Vítáme se do pátku 8. května. Vybírám z kalendária. Dnešek je dnem vítězství, státní svátek České republiky. Připomíná konec druhé světové války v Evropě, i když některé místní boje pokračovaly až do 15. května 1945. V roce 1886 se začala prodávat Coca-Cola. Bolesti hlavy, nervové vyčerpání nebo podrážděný žaludek měl léčit sirup, jehož první sklenici prodal v Atlantě americký lékárník John Pemberton. A jelikož základem tohoto lektvaru byly lístky koky a kofein z ořechů kola, byl pojmenován Coca-Cola. Ta dnešní je už, jak víme, nealkoholickým nápojem a neobsahuje víno ani kokain jako původní verze a je sycená oxidem uhličitým. Sportovně zajdeme do roku 1977. Ve Vídni skončilo mistrovství světa v ledním hokeji, na kterém českoslovenští hokejisté získali zlaté medaile. Teď letopočet 1980. Dva roky po posledním známém případu Světová zdravotnická organizace oficiálně prohlásila pravé neštovice za vymýcené. Dnes je to 40 let, kdy zemřela v Uherském Brodě Libuše Sušilová, rodačka z Valašských Klobouk, lidová vypravěčka, sběratelka lidových písní a tanců. Zajímala se také o lidový oděv, kroje, výšivky, přispívala s touto tématikou do různých časopisů. A ještě rok 2017 prezident Miloš Zeman tehdy jmenoval dosavadní plukovnici Lenku Šmerdovou první generálkou v české armádě. Po kalendáriu navážeme aktuálně. Sucho ve Zlínském kraji už několik týdnů trápí zemědělce, drobné pěstitele, ale i zahrádkáře. Co mohou pro své plodiny a rostliny udělat, si řekneme už za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Z roku 72 pro vás vyberu teď jednu zásadní, a to proto, že Vicky Leandros v tomto zmíněném roce zvítězila na velké ceně Eurovize s písničkou Après toi.

0: Máme 8. května, ve Zlínském kraji už je několik týdnů sucho a to přináší komplikace jak velkým zemědělcům, tak i menším pěstitelům a zahrádkářům. Dlouho očekávaný déšť, který měl situaci zlepšit, nepřijde prý ani o víkendu. Poslechněte si reportáž Terezy Chrastinové.
1: Nic neroste, no, všechno se musí zalívat. To je počasí, s tím nic neuděláme.
2: Říká jedna z pěstitelek na tržišti v centru Zlína. Letošní sucho je podle meteorologů nejhorší za posledních 65 let.
3: Letos je to sucho extrémní, já jsem takové ještě nezažil, jak je teď. Jo, u mě nepršelo 6 týdnů v podstatě, ale jako každopádně se to promítne už do celé sezóny. To už je jasné, že to nedoženu letos. Mrkev, petržel mě špatně vzešla, salát je úplně malinkatý.
2: Říká další z prodávajících a zákazníci souhlasně přikyvují.
4: My jsme zatím měli ještě napršené
5: bečka. Sury byly napršené zatím, 600 litrů, ale v žádném případě nám to nevystačí. Dojde nám a musíme šetřit horou v každém případě.
2: Ještě nedávno utrpěly stromy a rostliny při nočních a ranních mrazech. Teď pro změnu trpí velkým suchem. Situaci pro Český rozhlas zhodnotil odborný instruktor Českého zahrádkářského svazu František Václavík z Machové na Zlínsku.
6: To je pro zahrádkaře katastrofa. Samozřejmě, že to sucho je obrovské, to vidíme všichni evidentně.
2: Co tedy mají zahrádkáři dělat?
6: Musí zalívat, to je jasné. Zalévat bychom měli zásadně na večer. Přes tu noc si ty rostliny to jakoby trochu nasejou a to, co tam zůstane, tak ráno bychom měli okopat. To zůstane na úrovně kořínků a dostane se to k těm rostlinám. Takže ono se ne na zbyt říká, když to okopeš, tak jak bys zalel.
2: Uchování vody v půdě pomůže také mulčování nebo vršení kompostu kolem plodin. František Václavík také radí, jak se postarat o trávníky. Podle něj by se v období sucha neměl sekat úplně nakrátko.
6: Když je alespoň 5 i více centimetrů, tak dokáže zabránit tomu, aby sluneční paprsky se nedostaly přímo na tu zeminu. Když se podíváme na teplotu na betonu a teplotu pod tou trávou v té zemině, tak je rozdíl 10 až 15 stupňů.
2: Péči potřebují i ovocné stromy.
6: Když zalije strom, tak aspoň 50 litrů a to se dostane až ke kořenům. A raději každý den zalít jeden strom, než naraz všechny pokropit. Tu vodu vlastně znehodnotíme, protože než se dostane ke kořenům, tak už je dávno vypařená.
2: Uzavírá František Václavík.
6: Hlavně až přijde voda. Je to prostě příroda a že bychom jí mohli radit, zatím nemůžeme.
2: Z Machové na Zlínsku, Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
7: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
8: Na konci druhé světové války nacisté vypálili osadu Ploština na Zlínsku a pozabíjeli většinu jejich obyvatel. Stejnému osudu jen o vlásek unikla nedaleká obec Hloučka. Co se tehdy v okolí dělo a jakou spojitost s tím má právě dostavovaná kaple v obci, poví předseda spolku pro její zbudování Josef Kořenek. Poslouchejte Český rozhlas Zlín v den vítězství 8. května. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
7: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Je 8. května za 9 minut půl sedmé. Dnešek podle Českého hydrometeorologického ústavu, tedy přes počasí. To nás bude zajímat teď, když volám do Brna, abych zjistil další vývoj. Všechny aktuální informace má pohromadě meteoroložka Andrea Kvapilová. Přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: A hned se věnujeme tomu dnešnímu, jaký je momentální stav Zlínského kraje.
1: Tak spíše nám převažuje větší oblačnost, trošinku méně oblačnosti máme v západní a jižní části kraje. A co se týká teplot, tak ty se nám pohybují od 11 do 8 stupňů, k tomu nám vane vítr slabý, severní směru do 15 km za hodinu.
0: Co nám sváteční den přinese v celkovém hodnocení oblačnosti a maximálních teplot?
1: Tak oblohu čekáme nejčastěji oblačnou ráno a ještě i ze začátku dopoledne, hlavně teda v té západní a jižní části kraje. Ta oblačnost může být i zmenšená. Ráno se nám mohou ještě lokálně vyskytovat mlhy. Více oblačnosti očekáváme hlavně v oblasti severní části a severovýchodní části kraje a ve vyšších polohách. Tam je šance, že by se mohly vyskytnout i lokální přehánky, nejčastěji během odpoledne a večera. Potom později večer, ale už by mělo ty srážky začít ustávat, částečně nám ubývat oblačnosti, nejčastěji na polojasno, ty nejvyšší teploty očekáváme od 17 do 20 stupňů, k tomu nám bude vát vítr slabý, severní směru do 15 km za hodinu.
0: Ještě prosím, malý doplněk, biozátěž?
1: Tak ta je příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
0: A jdeme na víkend, jak vypadá předpověď na sobotu a neděli? Je tam nějaká změna nebo případné rozdíly mezi oběma dny?
1: Tak v sobotu tu noc zahájíme s převážně malou oblačností, potom k ránu nám od jihu začne oblačnosti trošinku přibývat, je tam zase možnost na výskytu ojedinělých mlh, vypadá to, že spíše by to mělo být v údolích ty mlhy. Ten den by měl převažovat spíš zase takový být hodně oblačný, jenom přechodně nějaké polojasno, ráno teda ještě s nějakými mlhami, odpoledne a večer je možný i výskyt přehánky, vypadá to, že spíše by to mělo být kolem kopců a během večera a noci, ale by nám oblačnost měla začít pozvolna ubývat. Ty nejnižší teploty očekáváme od 9 do 6 stupňů, ale v údolích mohou klesnout lokálně i na hodnoty kolem 4 stupňů. Ty nejvyšší teploty nejčastěji od 18 do 21 stupňů a vád nám k tomu bude vítr slabý, severní směru do 15 km za hodinu. No a v neděli tam ze začátku čekáme málou oblačnost a přes den nám bude oblačnosti postupně přibývat, nejčastěji na polojasno, potom i většinou oblačno. Večer je tam jenom velmi malá šance na nějakou přehánku. Ty nejnižší teploty od 7 do 3 stupňů, ty nejvyšší nejčastěji od 21 do 25 stupňů a vítr nám k tomu bude vát slabý, severovýchodní až východní. Během dne by se potom měl začít měnit na mírný jihovýchodní do 20 km za hodinu.
0: Přimlouvám se, naznačme si ještě průběh začátku nového týdne jenom pár větami, jak prozatím vychází další období.
1: Tak pondělí a úterý vypadá, že by tam měla být velká oblačnost. Na velké části by se taky mohly vyskytovat srážky a také i bouřky. Teplotně nejčastěji od 19 do 23 stupňů nejvyšší teploty a nejnižší od 15 do 11 stupňů.
0: Na závěr nesmí chybět zajímavost z historie. Rádi si poslechneme, jak to máme s rekordními teplotami pro 8. květen ve Zlínském kraji.
1: Tak ta nejvyšší hodnota 31,8 stupně Celsia je z roku 1923 pro stanici Luhačovice a stejná hodnota ale z roku 2003 je pro stanici Štítná nad Vláří. A minimum minus 3,2 stupně Celsia máme z roku 2019 a naměřili jsme ho na stanici Hošťálková.
0: Všechny aktuální i historické informace o počasí nabídla meteoroložka Andrea Kvapilová. Český rozhlas Zlín děkuje za předpověď, přejeme hezký sváteční den i víkend a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den naslyšenou.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi Matěj Neradilek. Pěkný pátek. Památku umučeného holešovského kněze Jana Sarkandra si věřící na Kroměřížsku připomenou v sobotu 9. května poutí z Holešova na Kroměřížsku na svatý Hostýn. Letos to bude její 10. ročník. Účastníky čeká přibližně 15-kilometrová trasa. Stejně jako v minulých letech, také tentokrát bude pouť v historickém stylu. Chybět nebudou účastníci v krojích. Radnice ve Valašském Meziříčí vyzvala lidi, aby vzhledem k suchu a nebezpečí požárů nezapalovali na hřbitově svíčky. Hasiči už totiž museli tento týden na městském pohřebišti zasahovat při požáru tůjí. V celém Zlínském kraji platí od čtvrtka až do odvolání zákaz venkovního rozdělávání ohňů. Hejtmanství ho vyhlásilo na základě žádosti hasičů, kteří museli od minulého týdne likvidovat několik lesních požárů. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů se dnes v Berlíně sejde se svým německým protějškem Johannem Wadewuffem. Ministři spolu mimo jiné podepíší memorandum o pokračování činnosti Česko-německého fondu budoucnosti do roku 2037. Příští rok uplyne 30 let od podpisu deklarace, na jejímž základě fond vznikl. Macinka taky položí květiny u památníku v bývalé věznici Plzeň, ve které za války přišlo o život přes 600 Čechoslováků. Slovensko dnes ruší dvojí ceny nafty. Opatření zavedla vláda v březnu. Znamenalo to, že řidiči aut s cizí poznávací značkou zaplatili za naftu víc než šoféři se slovenskou poznávací značkou. Bratislava tak reagovala na zdražování ropy kvůli americko-izraelské válce s Íránem. Krok ale kritizovala Evropská komise s tím, že dvojí ceny jsou diskriminační a odporují evropskému právu. Ve Zlínském kraji bude dnes většinou oblačno. Ráno zpočátku a dopoledne, zejména v západní a jižní části kraje, může být oblačnost zmenšená. Ráno se mohou lokálně taky vyskytovat mlhy. Povane slabý vítr severních směrů. Aktuální teploty jsou mezi 12 až 8 stupni. Nejvýše dnes vystoupají na 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se dnes ráno jezdí plynule. Pohodovou jízdu přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Ano, provoz máme v těchto chvílích docela mírný, což je samozřejmě způsobeno červeně vybarveným datem v kalendáři u státního svátku 8. května. Jinak by asi běžný pátek vypadal z pohledu řidiče docela jinak. Zdravím za volant i u snídaně a přeju pohodu na startu nového dne.

Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Hezké sváteční ráno přeje Český rozhlas Zlín, je 8. května. Dnes na Den vítězství si Evropa i Česko připomínají 81 let od konce druhé světové války. Podrobnosti o plánovaných akcích i omezeních zhrneme s naší redaktorkou v 7 hodin a 20 minut. A hrad Buchlov připravil pro návštěvníky tematický program. Vyrazí tam naše reportérka Tereza Chrastinová, která se z Buchlova přihlásí do odpoledního vysílání krátce po 14. hodině. Samozřejmě nevynecháme ani sport. Rekordman v počtu startů v české nejvyšší fotbalové soutěži Milan Petržela kvůli zranění chybí už několik týdnů v sestavě Slovácka a nabízí se otázka, jestli nějaké zápasy mezi elitou ještě přidá. Zeptali jsme se přímo Milana Petržely, odpověď uslyšíte v obvyklém čase pro sportovní příspěvek, tedy v 7 hodin a 50 minut. Za chvíli probereme taky počasí, podíváme se do páteční předpovědi.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Je přesně 6:45, pokračujeme krátkou předpovědí, podíváme se na dnešek přes aktuální zprávy meteorologů.
1: Počasí.
0: A ještě ranní teploty, teď se ve Zlínském kraji pohybují mezi 8 a 12 stupni. Obloha bude dnes většinou oblačná, ráno a zpočátku dopoledne, zejména v západní a jižní části kraje, může být oblačnost zmenšená. Ráno se mohou lokálně ale vyskytovat mlhy. Více oblačnosti potom očekáváme hlavně na severu a severovýchodě kraje a ve vyšších polohách, kde se mohou vyskytnout i lokální přehánky. Později večer potom dojde k ustávání srážek a částečnému ubývání oblačnosti, nejčastěji na polojasno. Nejvyšší teploty pro dnešek 17 až 20 stupňů, k tomu povane slabý vítr severních směrů, rychlost mezi 1 a 4 metry za sekundu. Rozptylové podmínky máme teď většinou mírně nepříznivé, během dne se dostanou na dobré, večer přechodně až na velmi dobré a v biozátěži stále jednička, zátěž je tedy pouze mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Libuše Sušilová byla lidová vypravěčka z Valašských Klobouk. Od její smrti dnes uplyne rovných 40 let, tak ji už za chvíli připomeneme i v našem vysílání.
2: Každý den míříme za vámi. Je na čase pozvat vás k nám.
3: Už v sobotu 16. května otevřeme dveře do Kořán a ukážeme vám, jak rozhlas vypadá i jak se dělá.
2: Čeká vás prohlídka naší unikátní vily Jana Antonína Bati, vysílacích studií a hlavně vaše známé hlasy.
3: A společný čas strávíme i při doprovodném programu Před vilou. Tak přijďte za námi, jako hosté i jako spolehlivý motor všeho, co děláme.
2: Rezervujte si svá místa z důvodu omezené kapacity na e-mailu dod.zlin@rozhlas.cz nebo telefonicky na čísle 221 555 237.
3: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Zlín.
2: Už v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin.
3: Podrobnosti najdete na našem webu a Facebooku.
1: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: folkloristce a lidové vypravěčce Libuši Sušilové z Valašských Klobouk nikdo neřekl jinak než tetička Sušilová. Dnes je to rovných 40 let, co zemřela. Vzpomínku na paní Sušilovou připravila z archivních záznamů Petra Kopásková.
1: Rodáci známí, neznámí.
2: Jsou Klobučanka a mám to naše městečko ráda. Prožila jsem tu zvětša 74 roku. Dobrých a zlých. No, jak už to bývá. Všelico se nám tu přitrefilo. Nač rádi, alebo nerádi vzpomínáme. Bývá to tak, že po tučných rokoch přichodí a roky aj hubené. A všecko ty klobůky přežili a ostali klobůkami s tým věncem bílých Karpat na jižní straně, s tým štvercovým náměstím lemovaným dokola lipami, ze starou rádnicou v prostředku, kterou sa nie, a není to tak moc dlho, podařilo zachránit pro muzeum.
3: Tak na Valašské Klobouky vzpomínala v archivní nahrávce Libuše Sušilová, která byla sběratelkou lidových písní a tanců, dětských her i lidové slovesnosti, zkrátka všeho valašského. A k folkloru samozřejmě neodmyslitelně patří i lidové oděvy a kroje.
2: Já to škroj, lehko povím, není ho. Na celém Klobucku ještě pár starých dědáčků chodí v bílých nohavicách, a to v závrší. Všecko je jinakší.

0: Vysacko, Luhačovské zálesí a Puchovská dolina. A ti té sousedi sa stýkali. A tak sa ty zpěvy a tance přenášali z jednoho kraja do druhého. Všady je vidět ten vliv sousedů. Pravím, dáme jí si pozor, protože málo kdy aj přenesená pěsnička ostala takovou, jak ju zpívali sousedi. Ano, kraj ju přijal, ale aj to dost nesmělo. Časem chytla klobuckou náturu, vžila se, zpívala se.
1: Rozhovory s tetičkou Sušilovou, jak ji lidé říkali, jsou nejednou proloženy lidovou písničkou. Pojďme tak ukončit i toto vzpomínání.
0: Oj, Ježíš Maria, když já jsem pásala na Stráňoch a Jan Jankuj na Jeleňovskej a my jsme na sebe helekali, to aj andělé v nebi tančili. A to je ta, nevím, či to znáš tu helekatku.

0: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, očí mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spat

o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

Spatřil jsem kometu, byla jak relief, s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá.

0: se kterou smířit nejde se.
1: O lásce,
0: o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Kvůli suchu hrozí ve Zlínském kraji riziko požáru. Hasiči vyzývají k opatrnosti a platí zákaz rozdělávat oheň na volném prostranství. Ve Slavičíně na Zlínsku pokračuje revitalizace ulice Cihlářská. Pomůže zvýšení kvality vody v blízkém vodním toku. Prezident Pavel bude na Hradě jednat s Babišem o cestě na summit NATO. Dnes očekáváme v regionu převládající oblačnou oblohu a naměříme až 20 stupňů. Matěj Neraděleka, zprávy Českého rozhlasu Zlín. Hasiči ve Zlínském kraji kvůli přetrvávajícímu suchu vyzvali lidi, aby ve volných dnech byli opatrní v nakládání s ohněm. Podle mluvčí profesionálních hasičů Lucie Javoříkové riziko požáru stále zvyšuje i vítr.
4: Žádáme občany o zvýšenou opatrnost, nedoporučujeme rozdělávat oheň, a to zejména v přírodě, kde hrozí rychlé šíření požáru. Taktéž prosíme občany, aby neodhazovali nedopalky cigaret na zem, a to ani z oken vozidel. I malá jiskra může za těchto podmínek způsobit rozsáhlý požár.
2: Město Slavičín na Zlínsku ve spolupráci s vodovody a kanalizacemi Zlín pokračuje v revitalizaci ulice Cihlářská. Cílem je doplňování vodovodního řadu tak, aby se zvýšila kvalita vody v místním vodním toku. Podle starosty Tomáše Chmely z hnutí STAN se bude město podílet na následné opravě místní komunikace.
5: Náklady, které do toho vloží město Slavičín, jsou v rozsahu zhruba 1,5 až 2 miliony korun a je to podíl právě na doasfaltování té vozovky místní komunikace v této ulici.
2: Ulice je aktuálně uzavřená, hotovo by mělo být v průběhu letních prázdnin. Prezident Petr Pavel se dnes ráno sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Na Pražském hradě budou politici jednat o tom, kdo pojede na červencový summit NATO v Ankaře.
6: Prezident o vedení delegace usiluje dlouhodobě a summitu se chce zúčastnit. Podle vládního usnesení ale do Ankary poletí premiér Babiš. Z rozpisu cest armádních letadel taky vyplývá, že premiéra doprovodí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Podle Babiše členové vlády aliančním spojencům lépe vysvětlí české výdaje na obranu. Za Česko přitom tradičně jezdí na summit aliance prezident. Pokud bude kabinet Pavlovi v cestě bránit, zváží Hrad podání kompetenční žaloby. Lucie Špetová, Český rozhlas.
2: Tři americké válečné lodě propluly pod íránskou palbou Hormuzským průlivem, oznámil to prezident Donald Trump. Torpédoborcům se podle něj nic nestalo. Posádky amerických plavidel údery opětovaly. Oblastní velitelství amerických sil uvedlo, že zasáhly několik cílů i na pobřeží průlivu. Teherán incident označil za porušení příměří. Spojené státy ale podle Trumpa s Íránem vyjednávají a klid zbraní platí dál.
7: Pokud nebude příměří, nebudete to muset vědět. Prostě uvidíte jednu velkou záři vycházející z Íránu. A udělali by lépe, kdyby tu dohodu podepsali rychle. Víte, rozhovory jdou velmi dobře, ale oni musí pochopit, že pokud to nepodepíšou, čeká je hodně bolesti.
3: Počasí.
2: Ve Zlínském kraji bude dnes většinou oblačná obloha, ráno a zpočátku dopoledne, zejména v západní a jižní části kraje, může být oblačnost zmenšená. Ráno se mohou lokálně vyskytovat mlhy. Více oblačnosti očekáváme hlavně na severu a severovýchodě kraje a ve vyšších polohách, kde se mohou vyskytnout i lokální přehánky. Později večer budou srážky ustávat a částečně i oblačnost ubývat, nejčastěji na polojasno. Povane slabý vítr severních směrů. Aktuálně teploty mezi 12 až 8 stupni, nejvýše dnes naměříme 17 až 20 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici 438 mezi Dobroticemi a Jankovicemi na Kroměřížsku se nachází sražená srna na komunikaci. Zprávy končí a dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín teď pokračuje dál.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Probouzení do pátku obvykle přináší aktivním ročníkům souboj s časem, ale dnes to máme jinak. Prodloužené volno v kalendáři napovídá 8. květen, který slavíme jako den vítězství. Proto jdete, milí posluchači, z postele dobrovolně, podle toho, jak vám o státním svátku napovídají biologické hodiny. Přeju pohodu na startu a za chvíli přidám otázku do naší pravidelné slovní soutěže. I tentokrát bude zadáním moravské nářečí a když se podaří najít výherce, vydavatelství Kazda věnuje knihu operní pěvkyně Dagmar Peckové, kterou pojmenovala Tanec mezi vejci. Než prozradím otázku, poslechneme si Marcelu Holanovou s Karlem Gottem. Petr Uhřík zdraví od mikrofonu. Je 7 hodin 5,5 minuty.
3: Český rozhlas Zlín.

0: příchuť loučení měla tato písnička, ale my se teprve vítáme do svátečního pátku 8. května. Je 7 hodin 9 minut, krása našeho kraje se ukrývá i v tom, jak mluvíme. A náš nářeční slovník pomyslně otevřeme taky dnes. Soutěž právě začíná, cenu pro vítěze věnuje vydavatelství Kazda. Je to kniha, kterou napsala operní pěvkyně Dagmar Pecková pod názvem Tanec mezi vejci. Ať se daří a čekám na naší telefonní lince.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Soutěž, jak se u nás mluví, pokračuje. Dnes nás pan Marek ze Zlína Pršného vyzkouší z dalšího nářečního výrazu, tak už jenom zbývá zvednout telefon a zjistit, kdo se ozve. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
2: Kdo pak je? Zdeněk.
0: Pan Zdeněk bude soutěžit. Jak naložíte s dnešním svátečním dnem? Chcete nám prozradit?
2: No, něco málo, podívám se na zahrádku, něco málo na dvoře, uvidíme.
0: Tak, jasně, s tou zahrádkou to asi budeme mít společné. Manželka už mi naznačila, že tam dnes půjdeme dopoledne a po celý den. Tak jo, zahrádka. Pojďme ale teď úplně jinam, do nářečí a poslechněte si otázku, zkuste správně odpovědět.
3: Lavorovica, co to je?
0: Co to je? Lavorovica. A z vašeho smíchu bych usoudil, že máte minimálně povědomí o tom, co je Lavorovica.
2: Lavorovica, to je taková špatnější gořálka. Není?
0: Já si myslím, že jste to pojmenoval úplně správně, jenom bych tam specifikoval tu gořálku, když jsme tady na Moravě, tak třeba jaká?
2: No, to je nějaká, prostě nevím.
0: No nějaká přímo špatná, myslím, to... myslím druh. Druh?
2: Druh?
0: Pálenky. Tak co se u nás pálí na Moravě?
2: To štrnky.
0: No a jsme u toho. Tak si to ještě ověříme u pana Marka ze Zlína, Pršného.
3: Lavorovica je slivovica nevalné chuti.
0: Přesně. Kvalitnímu výpalku se říká valašský penicilín. Užíváte občas i bez lékařského předpisu, pane Zdeňku?
2: V poslední dobu málo.
0: Maličko.
2: Obezřetně. Do 50 to šlo, po 50 už to nejde.
0: No jo. A víte, co já si jenom tak zaspomínám? My jsme to, když byli děti malé, brávali na dovolenou vždycky takovou lahvinku a povinně ráno před snídaní malá lžička jenom tak nepatrně, že se dala proti chorobám a fungovalo to vždycky.
2: Když jsme byli naposledy v Tunisu, tak každé ráno, dá se říct, deci jsem si dal.
0: Až tak. Ale
2: to mi bylo řečené, že to je taky taková prevence dobrá.
0: No a přesně jak to říkáte tady v těchto zemích, jo, kde hrozí různé zažívací potíže, tak ono to zabíralo. Nikdy jsme nic neměli. Pořádku, takže ono, možná se tomu říká opravdu jako právem valašský penicilín. Pane Zdeňku, to jsme trošku odbočili, ale za vaši správnou odpověď, a to je to důležité, získáváte výhru, je to hezká knížka.
2: Děkuju.
0: Já vám taky. Mějte se krásně, užijte si sváteční den i celý víkend.
2: Děkuju moc a všem posluchačům a vám přeji hezký den.
0: Ano, děkujeme. Naschledanou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Před minutou bylo 7:15, je mi jasné, že spousta z vás, milí posluchači, dnes čas nehlídá, když máme státní svátek, tak přejdu k informacím, které beru od meteorologů a krátkou předpověď otevřu jenom krátkým ranním náhledem na ranní teploty.
1: Počasí.
0: 8 až 12 stupňů v tomto rozmezí se momentálně ve Zlínském kraji nacházíme. Obloha bude většinou oblačná, ráno a zpočátku dopoledne, zejména v západní a jižní části kraje, může být oblačnost zmenšená. Ráno se mohou lokálně vyskytovat mlhy. Více oblačnosti očekáváme pak hlavně na severu a severovýchodě kraje a ve vyšších polohách, kde se mohou vyskytnout i lokální přehánky. Později večer pak dojde k ustávání srážek, částečnému ubývání oblačnosti, nejčastěji na polojasno. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů. Slabý vítr severních směrů bude mít rychlost jenom do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď mírně nepříznivé, během dne by se měly dostat na dobré a večer přechodně i na velmi dobré. Biozátěž zůstává pouze mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Dnes na den vítězství si Evropa i Česko připomínají 81 let od konce druhé světové války. Podrobnosti o plánovaných akcích i omezeních se dozvíte už za okamžik od naší reportérky Terezy Chrastinové.
2: Už v neděli znovu otevírám naši hudební galerii s písničkami, které vám pak už nikdy nebudou znít stejně. Hudbu totiž tentokrát budeme vnímat nejpřirozeněji, jak to vůbec jde, ušima. Díky mému hostu Věrce Strbačkové, zpěvačce, studentce pedagogiky a hlavně nesmírně inspirativní mladé dámě se zrakovým handicapem. S kým vším si kromě Tomáše Kluse a Báry Polákové zaspívala, jak vypadá brajlský notopis i jak se hraje na nástroj, když zároveň nemůžete číst v notách. Hudba zase trochu jinak, tentokrát podle zpěvačky Věrky Strbačkové. Už v neděli 10. května po 17. Markéta Janíková a pořad
1: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky milí.

0: Je 8. května, státní svátek už druhý týden v řadě prodlužuje víkend. Den vítězství 8. květen připomíná ukončení druhé světové války. Na několika místech dnes budou lidé na 81 let staré události vzpomínat. Podrobnosti nám řekne reportérka Tereza Chrastinová, kterou zdravím a přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno všem. Jedna z největších připomínek konce druhé světové války bude dnes akce na hradě Buchlov na Uherskohradišťsku. Tam se na akci s názvem Den vítězství od 10 do 15 hodin lidé můžou podívat na výstavu historických zbraní a prohlédnou si i současnou výzbroj české armády. Konec války si dnes budou připomínat taky třeba v obci Pravčice na Kroměřížsku. Tam už v podstatě za chvíli v 8 hodin začíná mše za padlé a lidé se pak vydají na průvod k pomníku obětem války a v památníku ploština u Valašských Klobouk vystoupí ve 13 hodin děti ze základní umělecké školy v Otrokovicích.
0: A jak se tento státní svátek dotkne běžného fungování obchodu a dopravy?
1: Velké obchody zůstanou dneska zavřené. Den vítězství patří totiž mezi státní svátky, kdy zákon zakazuje prodej ve větších prodejnách. Otevřeno ale mohou mít menší obchody s plochou do 200 metrů čtverečních. Výjimku mají také čerpací stanice, lékárny nebo prodejny na nádražích a letištích.
0: Ve Zlíně a v Otrokovicích lidé budou moci využít v městské hromadné dopravě speciální jízdy. Jaké?
1: Na některých linkách vyjedou do provozu historické trolejbusy a autobusy. Cestující se jimi budou moci svést na trase mezi Zlínem a Otrokovicemi, ve Zlíně pak také ke sportovní hale nebo do zoologické zahrady v Lešné. Pokračuje mluvčí dopravní společnosti Zlín Otrokovice Zdeněk Dvořák.
2: Tato historická vozidla nejsou bezbariérová, tedy není možné s nimi cestovat s invalidními vozíky a kočárky případně budou potřebovat při nástupu a výstupu asistenci.
0: O akcích a omezeních během dnešního dne vítězství jsme mluvili s reportérkou Terezou Chrastinovou. Díky a hezký sváteční den.
1: Děkuju, hezký den všem.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A od mikrofonu vás zdraví Matěj Nradilek. V Boršicích na Uherskohradišťsku opravují budovu pošty. Obec objekt před časem odkoupila za 5 milionů korun od České pošty. Další milion korun bude stát rekonstrukce. V současné době stavební dělníci dokončují opravu levé části objektu, kam se na začátku června přesune pošta Partner. 30. ročník Československého festivalu setkání neboli stretnutí zahájí dnes ve Zlíně pouliční divadlo s obřím kolem. Na náměstí Míru dorazí soubor Vosa Fietr s představením Selavíl. Diváci se mohou těšit na akrobacii, hudbu, tanec i humor. Další program festivalu vypukne 12. května v Městském divadle. Dnešní představení na náměstí ve Zlíně začne v 18 hodin a vstup je zdarma. Cestování v Olomouci ode dneška komplikuje výluka tramvají mezi hlavním nádražím, tržnicí a centrem města. Omezení kvůli opravě kanalizace zde potrvá 3 měsíce. Náhradní dopravu zajišťují podle informací dopravce autobusy. Lidé si dnes ve větších obchodech nenakoupí. Na dnešní státní svátek se totiž vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimkou jsou obchody na vlakových a autobusových nádražích a letištích, benzinové pumpy nebo třeba lékárny. Dodržování zákona bude kontrolovat Česká obchodní inspekce. Ve Zlínském kraji dnes očekáváme většinou oblačnou oblohu. Ráno a zpočátku dopoledne, zejména v západní a jižní části kraje, může být oblačnost zmenšená. Ráno se mohou lokálně vyskytovat taky mlhy. Povane slabý vítr severních směrů. Aktuální teploty jsou mezi 12 až 8 stupni. Nejvýše dnes naměříme 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici mezi Kvasicemi a Novou Dědinou na Kroměřížsku osobní auto srazilo srnu. Pohodovou jízdu nejen naším krajem přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Nahlédneme taky do seznamu zajímavých akcí, vydáme se do oblasti kultury, ale to až za chvíli. Napřed si poslechneme písničku Heleny Vondráčkové na dobré páteční ráno. Jenom připomínám, dnes je 8. května, státní svátek.

0: Tady je Český rozhlas Zlín s přáním hezkého svátečního rána, pátečního 8. květnového. Jdeme za kulturou, jak bylo slíbeno. Dnes začíná třídenní festival otevírání pramenů v Luhačovicích, který symbolicky zahájí lázeňskou sezónu. Program je tradičně postavený na svěcení pramenů, těšit se můžete na koncerty, divadelní představení nebo kolonu veteránů. V sobotu a v neděli nebude chybět jarmark v ulici doktora Veselého. Dnešní program zahájí ve 14 hodin komentovaná prohlídka s průvodcem, který zájemce provede po nejkrásnějších místech lázeňského centra. V 17 hodin pak následuje vernisáž výstavy Když umění mluví v ateliéru Žampach. A večer o 19:30 můžete vyrazit na slavnostní zahájení festivalu, jehož součástí bude akustický koncert Petra Jandy a Pavla Březiny v kulturním centru Elektra. Na státní svátek Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm připravilo nový vzpomínkový pořad. Uvede dokumentární drama Josef Sousedík, genius Valašska, po kterém se můžete těšit na besedu s jeho synem Tomášem Sousedíkem. Vzpomínkový pořad a koncert Ozvěny Valašského slavína, věnovaný Josefu Sousedíkovi, začíná ve 13 hodin v areálu dřevěného městečka v Rožnově pod Radhoštěm. Pokud jste milovníky přírody, pak se můžete vydat na komentovanou přírodovědeckou vycházku po okolí Tesáku. Společně se zoologem Radkem Lučanem z Univerzity Karlovy můžete objevovat svět místní fauny a dozvíte se i zajímavosti, které běžně zůstávají skryté. Komentovaná prohlídka startuje v 17 hodin u autobusové zastávky Tesák. Dnes pokračuje akce Hanácké léto na kolejích. Během ní Kroměřížská dráha vypraví zvláštní vlaky s vyhlídkovým vozem na trati mezi Kroměříží a Tovačovem. Můžete se tak projet 810 z roku 1982 a případně navštívit železniční muzeum v Kroměříži, kde si přijdou na své všichni milovníci historie vlakové dopravy.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

patří katům, katům bým v polích s pavlou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj důvod, když život patří katům,

0: Dohráli Rangers, bude 7:45 a jak bude probíhat sváteční den podle meteorologů si hned upřesníme. Než se dostanu k celkové předpovědi, ještě nabízím údaje měřících stanic.
1: Počasí.
0: Je to poměrně jednotvárné, tím naznačuju, že teploty jsou vyrovnané. V Kroměříži ve Starém Městě 11 stupňů a touto hodnotou můžeme dál pokračovat ve Zlíně, ve Vizovicích, Bojkovicích, v Luhačovicích, ve Strání, taky ve Štítné nad Vláří, ve Vsetíně, v Rožnově pod Radhoštěm a ve Velkých Karlovicích. 12 stupňů vidím v Olešově, 10 je to v Bystřici pod Hostýnem, v Hošťálkové, ve Valašském Meziříčí, ve Valašské Senici a v Horní Bečvě. Kateřinice Ojčná a Maruška Hostýnské vrchy hlásí aktuálně 8 stupňů. Dnes bude obloha většinou oblačná, ráno a zpočátku dopoledne zejména v západní a jižní části kraje může být oblačnost zmenšená, ale teď ráno se zase mohou lokálně vyskytovat mlhy. Více oblačnosti pak očekáváme hlavně na severu a severovýchodě kraje a ve vyšších polohách, kde se mohou vyskytnout i lokální přehánky. Později večer dojde k ustávání srážek i částečnému ubývání oblačnosti, nejčastěji na polojasno. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, k tomu povane slabý vítr severních směrů rychlostí mezi 1 a 4 metry za sekundu. V těchto chvílích máme většinou mírně nepříznivé rozptylové podmínky, které se během dne dostanou na dobré, večer přechodně i velmi dobré a biozátěže pouze mírná na 1.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Rekordman v počtu startů v české nejvyšší fotbalové soutěži Milan Petržela kvůli zranění chybí už několik týdnů v sestavě Slovácka. No a nabízí se otázka, jestli nějaké zápasy mezi elitou ještě přidá. Zeptali jsme se ho napřímo, odpověď uslyšíte za okamžik.
2: Spěcháte pořád a máte pocit, že nic není dost rychlé? Jak se naučit zpomalit a zvládat netrpělivost? I o tom si budu v sobotu po 17. na Pohovce Jošky Kubáníka povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou. A v neděli nám od 11. terapeut Adam Schmidt řekne, jak zvládat změny, ať už ve vztazích či v práci a jak je ustát se vztyčenou hlavou. Na moudré rozhovory i na vás se v sobotu po 17. a v neděli hodinu předpolednem těší Jožka Kubáník.

0: Jenom z tribuny sleduje fotbalista Slovácka Milan Petržela to, jak jeho spoluhráči bojují o udržení v nejvyšší soutěži. Rekordman v počtu prvoligových startů je totiž zraněný. Ve 42 letech si přitom uvědomuje, že se možná už na hřiště jako profesionál nevrátí.
1: Pro fotbalistu je nejhorší, když nemůže do toho zápasu nastoupit a musí to sledovat z tribuny a vlastně nemůže to nějakým způsobem ovlivnit, takže tohle jsou určitě muka pro každého fotbalistu, si myslím, takže já v tomhle nejsem výjimkou.
2: Přibližuje fotbalista Milan Petržela, jaké pro něj je z pozice zraněného hráče sledovat boj Slovácka o záchranu v nejvyšší soutěži. Se spoluhráči přitom zůstává v kontaktu.
1: Mám nějaký individuální plán, kde objíždím fyzioterapeuty, doktory, nějaký tréninky mám, takže úplně se s ním jakoby dennodenně nepotkávám, ale samozřejmě to probíráme, řešíme to, bavíme se o tom s klukama a já říkám, v tuto chvíli jim prostě můžu jenom držet palce a fandit.
2: Petržela v červnu oslaví 43. narozeniny a smlouvu má podepsanou do konce sezóny. V tuto chvíli sám ještě neví, jestli přidá i další ročník a ještě tak rozšíří číslo 537, které označuje jeho rekordní počet startů v nejvyšší soutěži.
1: Já to neplánuju, ale samozřejmě zase říkám, ten věk nějaký je. Nějaký omezení zatím nemám, když teďka mě trošku bolí záda, ale myslím si, že bych v pohodě stíhal, zvládal ještě to nasazení a to tempo. Co bude, bude, nebude, nebude. Samozřejmě to potom o tom, že člověk si k tomu musí sednout, jestli to dává smysl, nedává smysl, ale v tuto chvíli se ničemu nebrání.
2: O své budoucnosti mluvil Petržela na turnaji školního McDonald's Cupu v rodných Hošticích Herolticích na Vyškovsku. Právě s dětmi chce spojit kariéru po konci s profesionálním fotbalem. Rozjíždí vlastní akademii.
1: My už na tom pracujeme nějakou dobu, samozřejmě ten fotbal se nemůže hrát do smrti, takže už myslím, jak se říká, i na zadní vrátka. Snažím se najít nějaký smysl potom, až ukončím tu fotbalovou kariéru. Baví mě to s těma dětma, jsem s nima rád, navíc bych jim chtěl předávat nějaké zkušenosti, trošku do nich vníst to, aby je ten fotbal bavil, aby se tím bavili, aby na to hřiště chodili rádi, takže tohle je nějaký můj směr, kterým bych se chtěl vydat po konci kariéry.
2: V nejbližší budoucnosti teď ale bude Milana Petrželu zajímat především to, jak se v sobotu bude dařit jeho spoluhráčům ze Slovácka v dalším utkání nadstavbové skupiny o udržení. Čeká je velmi důležitý zápas na hřišti pražské Dukly, před kterou mají na 14. místě tabulky náskok jediného bodu. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Dá mladá žena přednost hlasu svého srdce nebo rozumu? Barbora Munzarová a Jiří Dvořák v příběhu o lásce a odpovědnosti Vůně vanilky. ČT2. Pro záchranu židovského chlapce bude maďarská vdova riskovat vlastní život. Premiéra filmu Emma a smrtihlav. A ČT Art uvede v premiéře strhující koncert britské hudební legendy plný nesmrtelných hitů. George Michael v Londýně. Páteční večer s Českou televizí.
1: Nová zubní ordinace Otrokovice Vsetín. Vraťte svému úsměvu jistotu a pohodlí. Stomatologické zkušenosti získané především při práci o seniorské pacienty v nově otevřené ambulanci. Více na čísle 606 905 106 606 905 106 nebo na esperodentalcare.cz.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Ve Zlínském kraji platí zákaz rozdělávat venkovní ohně. V Kroměříži na jeho dodržování dohlíží městští strážníci. Dětský tábor IMKA v Ratiboři na Vsetínsku čeká letos rozsáhlá rekonstrukce. Česko si připomíná 81. výročí konce druhé světové války. Dnes očekáváme v regionu převládající oblačnou oblohu a naměříme až 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín má Matěj Neradilek. Vítejte u nich. Ve Zlínském kraji platí mimořádné opatření spojené s velkým suchem a se zákazem venkovního rozdělávání ohňů. Podle mluvčího radnice v Kroměříži Jana Vondráška na jeho dodržování dohlíží městská policie.
4: Kroměřížská městská policie se při svých kontrolách města s ohledem na aktuální situaci zaměří i na volnočasové areály na Šlajze a na Barbořině, kde bude dohlížet na to, aby zde lidé nerozdělávali pod čírým nebem oheň a tím neriskovali vznik požáru.
2: Ratibor na Vsetínsku letos opraví dětský tábor IMKA. Obec získala dotaci na rekonstrukci hlavní budovy, kde se nachází jídelna a denní místnost se sociálním zázemím. Klubovnu čeká podle nezávislého starosty Martina Žabčíka kompletní oprava.
5: Klubovna bude po rekonstrukci kompletně zateplená, budou v ní nové elektroinstalace, rozvody vody a odpadu, bude tam zázemí pro cca 120 dětí s kompletně vybavenou kuchyní.
2: Před 81 lety v Evropě skončila druhá světová válka. Výročí si na pražském Vítkově tradičně připomenou i čeští politici a zástupci armády. Za rezort obrany se ceremoniálu zúčastní ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a náčelník generálního štábu Karel Řehka. Na pietu dorazí i prezident Petr Pavel spolu s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO a předsedou senátu Milošem Vystrčilem z ODS. Pieta začne v 10 hodin. Polsko dnes jako první země Evropské unie podepíše dohodu o půjčce na obranu z programu SAFE, na rozvoj vlastního zbrojního průmyslu, ale také na posílení obrany východní hranice si požádalo o 44 miliard eur, tedy asi bilion korun.
6: Všechno chceme investovat do polského zbrojního průmyslu, takže na prvním místě jsou podniky jako Huta Stalová Wola, jako Mesko, jako Rosomak, jako Jelč.
7: Popsal polský ministr obrany Vladislav Košiňák-Kamiš. Polsko si z programu SAFE požádalo o asi bilion korun, které chce vynaložit na 139 projektů. Naprostou většinu finančních prostředků chce použít na rozvoj vlastního průmyslu a nákup polské techniky a polské munice. Podle polské tiskové agentury PAP dnes podepíše úvěrovou dohodu o unijní půjčce také Litva. Proto by Litva a Polsko mohly být prvními unijními státy, které obdrží finanční prostředky z unijního úvěrového programu SAFE. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Ve Zlínském kraji bude dnes většinou oblačná obloha. Ráno a zpočátku dopoledne, zejména v západní a jižní části kraje, může být oblačnost zmenšená. Ráno se mohou lokálně vyskytovat taky mlhy. Více oblačnosti očekáváme zejména na severu a severovýchodě kraje a ve vyšších polohách, kde se mohou vyskytnout i lokální přehánky. Později večer budou srážky ustávat a částečně bude ubývat taky oblačnost, nejčastěji na polojasno. Povane slabý vítr severních směrů. Aktuální teploty jsou v rozmezí 12 až 8 stupňů, nejvýše dnes naměříme 17 až 20 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici 1/55 mezi Hulínem na Kroměřížsku a Tlumačovem na Zlínsku dnes silničáři provádí úklid odpadků a čištění vozovek. A to už byla poslední informace z těchto zpráv Českého rozhlasu Zlín. Další v našem vysílání zase za půl hodiny.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Sucho ve Zlínském kraji už několik týdnů trápí zemědělce, drobné pěstitele, ale i zahrádkáře. Co mohou pro své plodiny a rostliny udělat, řekneme v našem vysílání už za chvíli. A pak se vydáme na výlet, který nabídne víno i památky. Trasu upřesníme před 8:30. Dál se vítáme do svátečního pátku. Dnes je 8. května. Pohodové ráno přeje Petr Uhřík.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Máme 8. května, ve Zlínském kraji už je několik týdnů sucho a to přináší komplikace jak velkým zemědělcům, tak i menším pěstitelům a zahrádkářům. Dlouho očekávaný déšť, který měl situaci zlepšit, nepřijde prý ani o víkendu. Poslechněte si reportáž Terezy Chrastinové.
1: Nic neroste, no, všechno se musí zalívat, to je počasí, s tím nic neuděláme.
2: Říká jedna z pěstitelek na tržišti v centru Zlína. Letošní sucho je podle meteorologů nejhorší za posledních 65 let.
3: Letos je to sucho extrémní, já jsem takové ještě nezažil, jak je teď. Jo, u mě neprošlo 6 týdnů v podstatě, ale jako každopádně se to promítne už do celé sezóny, to už je jasné, že to nedožene letos. Mrkev, petržel mě špatně vzešla, salát je úplně malinkatý.
2: Říká další z prodávajících a zákazníci souhlasně přikyvují.
4: My jsme zatím měli ještě napršené bečka.
5: Sury byly napršené zatím, 600 litrů, ale v žádném případě nám to nevystačí. Dojde nám a musíme šetřit horou v každém případě.
2: Ještě nedávno utrpěly stromy a rostliny při nočních a ranních mrazech. Teď pro změnu trpí velkým suchem. Situaci pro Český rozhlas zhodnotil odborný instruktor Českého zahrádkářského svazu František Václavík z Machové na Zlínsku.
6: To je pro zahrádkaře katastrofa. Samozřejmě, že to sucho je obrovské, to vidíme všichni evidentně.
2: Co tedy mají zahrádkáři dělat?
6: Musí zalívat, to je jasné. Zalévat bychom měli zásadně na večer. Přes tu noc si ty rostliny to jakoby trochu nasejou a to, co tam zůstane, tak ráno bychom měli okopat. To zůstane na úrovně kořínků a dostane se to k těm rostlinám. Takže ono se ne na zbyt říká, když to okopeš, tak jak bys zarel.
2: Uchování vody v půdě pomůže také mulčování nebo vršení kompostu kolem plodin. František Václavík také radí, jak se postarat o trávníky. Podle něj by se v období sucha neměl sekat úplně nakrátko.
6: Když je alespoň 5 i více centimetrů, tak dokáže zabránit tomu, aby sluneční paprsky se nedostaly přímo na tu zeminu. Když se podíváme na teplotu na betonu a teplotu pod tou trávou v té zemině, tak je rozdíl 10 až 15 stupňů.
2: Péči potřebují i ovocné stromy.
6: Když zaleje strom, tak aspoň 50 litrů a to se dostane až ke kořenům. A raději každý den zalít jeden strom, než naraz všechny pokropit. Tu vodu vlastně znehodnotíme, protože než se dostane ke kořenům, tak už je dávno vypařená.
2: Uzavírá František Václavík.
6: Hlavně až přijde voda. Je to prostě příroda a že bychom jí mohli radit, zatím nemůžeme.
2: Z Machové na Zlínsku, Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Zlín.

0: láska. Dnešek podle Českého hydrometeorologického ústavu, tedy přes počasí. To nás bude zajímat teď, když volám do Brna, abych zjistil další vývoj. Všechny aktuální informace má pohromadě meteoroložka Andrea Kvapilová. Přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Co nám sváteční den přinese v celkovém hodnocení oblačnosti a maximálních teplot?
1: Tak oblohu čekáme nejčastěji oblačnou ráno a ještě i ze začátku dopoledne, hlavně teda v té západní a jižní části kraje. Ta oblačnost může být i zmenšená. Ráno se nám mohou ještě lokálně vyskytovat mlhy. Více oblačností očekáváme hlavně v oblasti severní části a severovýchodní části kraje a ve vyšších polohách. Tam je šance, že by se mohly vyskytnout i lokální přehánky, nejčastěji během odpoledne a večera. Potom později večer, ale už by mělo ty srážky začít ustávat, částečně nám ubývat oblačnosti, nejčastěji na polojasno, ty nejvyšší teploty očekáváme od 17 do 20 stupňů, k tomu nám bude vát vítr slabý, severních směrů do 15 km za hodinu.
0: Ještě prosím, malý doplněk, biozátěž?
1: Tak ta je příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
0: A jdeme na víkend, jak vypadá předpověď na sobotu a neděli? Je tam nějaká změna nebo případné rozdíly mezi oběma dny?
1: Tak v sobotu tu noc zahájíme s převážně malou oblačností, potom k ránu nám od jihu začne oblačnosti trošinku přibývat, je tam zase možnost na výskytu ojedinělých mlh, vypadá to, že spíše by to mělo být v údolích ty mlhy. Ten den by měl převažovat spíš zase takový být hodně oblačný, jenom přechodně nějaké polojasno, ráno teda ještě s nějakými mlhami, odpoledne a večer je možný i výskyt přehánky, vypadá to, že spíše by to mělo být kolem kopců a během večera a noci, ale by nám oblačnost měla začít pozvolna ubývat. Ty nejnižší teploty očekáváme od 9 do 6 stupňů, ale v údolí mohou klesnout lokálně i na hodnoty kolem 4 stupňů. Ty nejvyšší teploty nejčastěji od 18 do 21 stupňů a vár nám k tomu bude vítr slabý, severních směrů do 15 km za hodinu. No a v neděli tam ze začátku čekáme málou oblačnost a přes den nám bude oblačnosti postupně přibývat, nejčastěji na polojasno, potom i většinou oblačno. Večer je tam jenom velmi malá šance na nějakou přehánku. Ty nejnižší teploty od 7 do 3 stupňů, ty nejvyšší nejčastěji od 21 do 25 stupňů a vítr nám k tomu bude vát slabý, severovýchodní až východní. Během dne by se potom měl začít měnit na mírný jihovýchodní do 20 km za hodinu.
0: Přimlouvám se, naznačme si ještě průběh začátku nového týdne jenom pár větami, jak prozatím vychází další období.
1: Tak pondělí a úterý vypadá, že by tam měla být velká oblačnost. Na velké části by se taky mohly vyskytovat srážky a také i bouřky teplotně, nejčastěji od 19 do 23 stupňů nejvyšší teploty a nejnižší od 15 do 11 stupňů.
0: Na závěr nesmí chybět zajímavost z historie. Rádi si poslechneme, jak to máme s rekordními teplotami pro 8. květen ve Zlínském kraji.
1: Tak ta nejvyšší hodnota 31,8 stupně Celsia je z roku 1923 pro stanici Luhačovice a stejná hodnota ale z roku 2003 je pro stanici Štítná nad Vláří a minimum minus 3,2 stupně Celsia máme z roku 2019 a naměřili jsme ho na stanici Hošťálková.
0: Všechny aktuální i historické informace o počasí nabídla meteoroložka Andrea Kvapilová. Český rozhlas Zlín děkuje za předpověď, přejeme hezký sváteční den i víkend a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den naslyšenou.
2: Na konci druhé světové války nacisté vypálili osadu Ploština na Zlínsku a pozabíjeli většinu jejich obyvatel. Stejnému osudu jen o vlásek unikla nedaleká obec Loučka. Co se tehdy v okolí dělo a jakou spojitost s tím má právě dostavovaná kaple v obci, poví předseda spolku pro její zbudování Josef Kořenek. Poslouchejte Český rozhlas Zlín v den vítězství 8. května. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
3: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.

0: Dobré páteční ráno. Kam v těchto dnech vyrazit na výlet za vínem a památkami? Dozvíme se teď v našem pravidelném turistickém tipu. Slovo tedy předávám kolegovi Pavlu Vackovi.
1: Arnošt Lukeš je nejen turista, ale ve vysílání Českého rozhlasu Zlín už jsme ho za ta léta spolupráce mohli poznat i jako milovníka dobrého vína. A právě tak se projeví i v rámci dnešního tipu. Vítám vás, pane Lukeši.
2: Dobrý den. Tipy na výlet, které tady předkládám posluchačům, jsou jak tradiční, tak v uvozovkách novinky. Dnes pozvu na jeden tradiční, do Valtic, kde se letos 8. a 9. května konají valtické vinné trhy. To se Valtice stanou hlavním městem vína. Jedná se o nejstarší celostátní soutěž vín z mezinárodní účasti. Tento rok se koná už 59. ročník. Letos se zde bude hodnotit přes 750 vín, které jsou k dispozici návštěvníkům na ochutnání. Celá akce se koná v jízdárně, tam jsou bílá, slámová a ledová vína, a v konírně, tam jsou vína červená. Vystavují se tu vína nejen z Moravy, ale i Čech, Slovenska, Rakouska a letos i z Austrálie, Nového Zélandu, Chile nebo Jihoafrické republiky. Poslechu hraje cymbálová muzika, ale najdou se i taci, kteří tancují nebo si zaspívají. K dispozici je sociální zázemí zámku. Lze si zakoupit i nějaké sýry, chléb nebo klobásky k neutralizaci chuti před dalšími vzorky vína, ale doporučuji vzít si něco sebou. Ušetříme. Je tam opravdu velký výběr vzorku vín. Každý druh vína je nabízen v samostatném stánku. K dispozici je seznam vzorku podle umístění s uvedením výrobce a cukernatosti.
1: Gastrozážitky jsou tedy jasné. Toto prostředí toho ale nabízí mnohem víc. Pojďme tedy výlet do Valtic zasadit také do turistického a kulturního kontextu.
2: Barokní zámek je od roku 1995 chráněn jako národní kulturní památka. V roce 1996 byl zapsán v rámci Lednicko-Valtického areálu na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Po několik staletí až do roku 1945 byl knížecím sídlem rodu Lichtenštejnu. My jezdíme v sobotu vlakem do Břeclavi, kde přestoupíme na osobáček, který jede do Valtic. Z nádraží Valtice město už je kousek na náměstí Svobody. Obvykle pokračujeme po naučné vinařské stezce přes zámecký park ke kolonádě na Rejstně. Tady je možno vystoupit na plochou střechu, ze které jsou nádherné výhledy na Mikulov, Palavu, samotné Valtice nebo na Valticko-Lednický areál. Těch pár schodů stojí za trochu námahy. Kousek od Rejstny po červené značce se dostanou zájemci k budově bývalé roty pohraniční stráže. Otevřeli zde před časem první muzeum svého druhu, které ukazuje státní hranici v období od roku 1951 do roku 1989. Tehdy se pohraniční stráž snažila o dokonalou neprostupnost hranice. V expozici je množství uniform, zbraní nebo věrná kopie tzv. Železné opony. Po návštěvě muzea bude nejvyšší čas pokračovat po naučné stezce kolem Valtického podzemí a v jiné pohotovosti do centra, kde se obvykle zastavíme na jídlo a potom následuje Zlatý hřeb, návštěva jiných trhů. Domů se vracíme vlakem přes Břeclav. Spojení je plynulé, bez zbytečného čekání.
1: Je jasné, že ti z vás, kteří si rádi popovídají u skleničky dobrého vína, se už teď nemůžou dočkat 8. a 9. května, kdy se bude konat 59. ročník valtických vinných trhů. Ale myslím, že výlet do Valtic, jak nám ho popsal Arnošt Lukeš, má ambici ve své šíři potěšit úplně každého. Děkujeme a těšíme se.
2: Naslyšenou.

0: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A ty připravil Matěj Neradilek. Den vítězství dnes připomíná tematický program na hradě Buchlov na Uhersko-Hradišťsko. Lidé si mohou prohlédnout zbraně z druhé světové války. S výstavou pěchotních zbraní přijede i 72. mechanizovaná brigáda z Přáslavic. K dispozici bude také polní kuchyně. Akce potrvá do 15 hodin. Památku umučeného holešovského kněze Jana Sarkandra si věřící na Kroměřížsku připomenou v sobotu 9. května poutí z Holešova na svatý Hostýn. Letos to bude její 10. ročník. Účastníky čeká přibližně 15-kilometrová trasa. Stejně jako v minulých letech, také tentokrát bude pouť v historickém stylu. Chybět nebudou účastníci v krojích. Zhruba 4000 vojáků se letos zapojí do charitativního běhu pro válečné veterány kolem republiky. Trasa je dlouhá 1800 kilometrů, vede podél státních hranic a vojáci poběží ve štafetě. Start je dnes ráno v Orlických horách a poběží se až do 19. května. Projekt organizuje 22. základna vrtulníkového letectva. Výtěžek z akce půjde na Vojenský fond solidarity. Ve Špindlerově mlýně v Krkonoších začalo vypouštění Labské přehrady. Vodohospodáři potřebují z jejího dna vybrat usazeniny. Podle jejich odhadů jich na dně přehrady jsou desítky tisíc kubíků. Sedimenty se v přehradě usazují přirozeně. K výraznému nárůstu splavenin však došlo během povodní na podzim roku 2024, kdy se jich větší množství dostalo do přehrady spolu s velkou vodou. Ve Zlínském kraji dnes očekáváme většinou oblačnou oblohu. Ráno a zpočátku dopoledne, zejména v západní a jižní části kraje, může být oblačnost zmenšená. Ráno se mohou lokálně vyskytovat taky mlhy. Povane slabý vítr jižních směrů. Aktuální teploty se pohybují mezi 13 až 9 stupni. Nejvýše naměříme 17 až 20 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Doprava v našem regionu je v tuto chvíli bez nehod a jiných vážných komplikací. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: 8. květen to není jenom státní svátek, den vítězství, ale taky budou slavit muži nosící jméno Zlatan. Jméno staroslovanského původu, které vzniklo jako zkrácení na Zlatoslava nebo Zlatomíra, ale u nás ho nosí jenom několik vyvolených. Statistika uvádí počty v jednotkách mužů. I tak posílám gratulaci a filmovou písničku Petry Černocké.

0: Do pokročilého jara si teď na Českém rozhlase Zlín nabídneme trochu veselé muziky i v cukrárně. Vzpomeneme na Honzu Vyčítala, který miloval tramskou romantiku a nade vše si cenil osobní svobody. Zanechal výraznou stopu v české country, známe ho i jako textaře a kreslíře. Nakonec jeho druhá profese je pochopitelná, když vystudoval na UMPRUM a několik let se živil coby výtvarník. Jak zasáhla normalizace naplno a z politických důvodů nesměl textovat, používal všelijaké pseudonymy anebo tvořil pod jmény svých kamarádů. Na jeho texty si ráda zaspívala Hana Zagorová, Věra Martinová, dokonce i Vlasta Parkanová. No jak se vám stal hrát na kytaru kvůli potížím s levou rukou, pak už jenom zpíval a vtipně glosoval. Těch řečových vad, špatné výslovnosti, ráčkování, no jo. Ale právě v tom byl věčný Tramp, milovník divokého západu a všeho, co souvisí s americkou kulturou v kontextu s domácí country, jedinečný a nezaměnitelný.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

jsem byl jít jako šíp. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval. Už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám.

0: dvě piva špujích. A než jsem se vám otočil, motor jeepu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel. Benzin prudce odmítal, to se jak zvíře zazmítal, jenom pípu za čerpadlo měl. Jednou mě buděj farmáři, že mám prej prázdno v garáži, že mi ten auták asi někdo štíp. Já prolez všechny pivnice, co jsou u naší silnice, však před žádnou se nemotal můj jeep. No řeknu vám, dodnes silnej pocit mám, že si prostě sám na pivo jel. Zahlíd ho parťák, jak směrzal na nejbližší pivovar a od těch dob už jsem ho neviděl. Pomalučku jel v ten směr a od těch dob už jsem ho neviděl.
1: Honza vyčítal se svým pivním jeepem. Máme minutu do 8:45, pokračujeme krátkou předpovědí, podíváme se na dnešek přes aktuální zprávy meteorologů.
2: Počasí.
1: A ještě ranní teploty, teď se ve Zlínském kraji pohybují mezi 9 a 13 stupni. Obloha bude většinou oblačná, teď ještě ráno a zpočátku dopoledne, zejména v západní a jižní části kraje může být oblačnost zmenšená a mohou se někde lokálně vyskytovat mlhy. Více oblačnosti pak očekáváme hlavně na severu a severovýchodě kraje, ve vyšších polohách, kde se mohou vyskytnout i lokální přehánky. Později večer dojde k ustávání srážek, částečně ubývání oblačnosti a nejčastěji na polojasno. Přitom nejvyšší teploty dosáhnou na 17 až 20 stupňů. Povane slabý vítr severních směrů rychlostí do 4 metrů za sekundu. A když se ještě pobavíme o rozptylových podmínkách, v těchto chvílích jsou mírně nepříznivé. Během dne už by se měly upravit na dobré a večer přechodně i na velmi dobré. S mírnou biozátěží na prvním stupni.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Každý den míříme za vámi. Je na čase pozvat vás k nám.
4: Už v sobotu 16. května otevřeme dveře do Kořán a ukážeme vám, jak rozhlas vypadá i jak se dělá.
3: Čeká vás prohlídka naší unikátní vily Jana Antonína Bati, vysílacích studií a hlavně vaše známé hlasy.
4: A společný čas strávíme i při doprovodném programu Před vilou. Tak přijďte za námi, jako hosté i jako spolehlivý motor všeho, co děláme.
3: Rezervujte si svá místa z důvodu omezené kapacity na e-mailu dod.zlin@rozhlas.cz nebo telefonicky na čísle 221 555 237.
4: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Zlín.
3: Už v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin.
4: Podrobnosti najdete na našem webu a Facebooku.
2: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

8. května slavíme 81 let od konce druhé světové války. Připomínkou událostí z posledních dní války na Zlínsku bude i vznikající kaple Jana Pavla II. V obci Loučka, která o vlásek unikla vypálení. Co se v okolí v dubnu 1945 dělo a jaké poselství má nést Loučská kaple, nám poví předseda spolku pro její zbudování Josef Kořenek. Hostem Kristýny Fuchsové bude dnes po 11. hodině samozřejmě zvuk poslechu. A za celý Český rozhlas Zlín přeju pohodový sváteční den. Užijte si, milí posluchači, prodlouženého víkendu. Zdraví vás Petr Uhřík. V pondělí se vrátím a znovu rád provedu dalším ránem.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Mezi Zlínem a Otrokovicemi dnes výjíždí historické autobusy a trolejbusy. Lidé by neměli na hřbitově ve Valašském Meziříčí kvůli suchu zapalovat svíčky. Obě komory parlamentu mají den otevřených dveří. Lidé se dnes zdarma dostanou do běžně nepřístupných prostor. Ve Zlínském kraji očekáváme převládající oblačnou oblohu a naměříme až 20 stupňů. Matěj Naradilek přeje hezký sváteční pátek u zpráv Českého rozhlasu Zlín. Ve Zlíně a Otrokovicích dnes vyjedou historické trolejbusy a autobusy. Cestující se jimi budou moci svést na trase mezi Zlínem a Otrokovicemi. Ve Zlíně pak také ke sportovní hale nebo do zoologické zahrady. Ve všech spojích platí běžné tarifní podmínky. Pokračuje mluvčí dopravní společnosti Zlín Otrokovice Zdeněk Dvořák.
2: Tato historická vozidla nejsou bezbariérová, tedy není možné s nimi cestovat s invalidními vozíky a kočárky případně budou potřebovat při nástupu a výstupu asistenci.
0: Radnice ve Valašském Meziříčí vyzvala lidi, aby vzhledem k suchu a nebezpečí požárů nezapalovali na hřbitově svíčky. Hasiči už totiž museli tento týden na městském pohřebišti zasahovat při požáru tůjí. V celém Zlínském kraji platí od čtvrtka až do odvolání zákaz venkovního rozdělávání ohňů. Hejtmanství jej vyhlásilo na základě žádosti hasičů, kteří museli od minulého týdne likvidovat několik lesních požárů. Lidé se dnes zdarma dostanou do běžně nepřístupných míst Senátu a poslanecké sněmovny. Obě komory parlamentu mají na dnešní svátek den otevřených dveří. Třeba v Senátu vidí návštěvníci několik historických prostor, mimo jiné hlavní sál, rytířskou síň nebo mytologickou chodbu, říká mluvčí Senátu Andrea Kubová.
3: Návštěvníci si také můžou prohlédnout jednací sál, kde zasedají senátorky a senátoři na pravidelných schůzích. Senát si letos připomíná 30 let od svého ustavení. Po celém areálu Senátu proto bude k vidění několik tematických výstav o historii horní komory.
0: Rusko podle ukrajinského prezidenta v noci pokračovalo v útocích navzdory příměří, které sama Moskva vyhlásila. Volodymyr Zelenský řekl, že ruská armáda od půlnoci ostřelovala ukrajinské pozice na frontě a vysílala drony. Ukrajina podle něj na útoky odpovídá. Ruské úřady tvrdí, že protivzdušná obrana od dnešní půlnoci sestřelila 264 ukrajinských dronů. Dvoudenní klid zbraní od půlnoci na dnešek jednostranně ohlásilo ruské ministerstvo obrany začátkem týdne k uctění výročí konce druhé světové války. Ukrajinská strana pak vyhlásila jednostranné příměří už od středy. Podle Zelenského ale Rusko tento klid zbraní porušilo skoro ve 2000 případů.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji budou dnes převládat oblaka. Více oblačnosti očekáváme hlavně na severu a severovýchodě kraje a ve vyšších polohách. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Holešově v ulicích Partizánská, náměstí Františka Xavera Richtra, Zámecká a Holajka je dnes omezena doprava z důvodu konání běžeckého závodu. Sledujte přechodné dopravní značení a využijte objízdné trasy. A to bylo ze zpráv Českého rozhlasu Zlín vše.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Chuť makat se neuplatní, dneska je tu svátek státní. Kalendáře hlásí z dálky, slavme konec druhé války. Je to vážné převelice, obchody jsou na petlice. Jen já zavdám důvod k chvále, otevřeno vždyť mám stále. I ve svátek budu z lásky pouštět desky a též pásky. Zahraju vám v době míru jen kvalitu a než míru. Tak i dnes, v den oddechu, oddejte se poslechu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro pro sváteční srdcovky Zdeňka Junáka. Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte ve svátečních srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pátek, 8. května 2026. Připomínáme si konec té strašné druhé světové války a my to máme zaznamenáno v kalendáři jako státní svátek Den vítězství. Takže užijte si dnešní sváteční den. V Brně nám trošku svítí sluníčko, sem tam trošilinku zajde a zase vysvítne. Vypadá to opravdu na pěkný jarní den, tak si ho hezky užijte. A já už tady mám první přáníčko ze záznamníku, pojďme si ho poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. V neděli 10. května mají svátek maminky. Zahrejte prosím ve vašem pořadu písničku od skupiny Holky pro mámu, pro potěšení, radost a hezký den prožitý s úsměvem pro maminky Lenku Menšíkovou z Bíkovic, Emilku Hemzalovou z Ráječka, Petru Vávrovou z Letovic, Evičku Ocáskovou z Niklovic, Helenku Menšíkovou z Ráječka, Evičku Vávrovou ze Štěpánova nad Svratkou, Zdenu Nedomovou z Vrtěžíře, Dášu Vlasákovou z Doubravníka, Hanu Křížovou z Mikulovic u Znojma a také pro mě. Všem jmenovaným krásnou a pohodovou neděli, hodně štěstí, zdraví a spokojených dnů. Ať vás život stále hýčká a všichni vás mají moc rádi. Vše nejlepší ke dní matek vám přeje Zdena a posílám pomyslnou kytičku. Pane Junáku, za odvysílání v srdcovkách 8. května vám děkuji. Naschledanou.
0: Milá paní Zdeno, rád splním vaše přáníčko, jak vy říkáte, že posíláte pomyslnou kytičku, já pošlu vámi vybranou písničku. Takže už je tady skupina Holky a pro mámu.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Písnička dozněla Máma od skupiny Holky, tedy Pro mámu od skupiny Holky. Doufám, že všechny maminky potěšila a doufám, že všichni jste si vzpomněli na své maminky, matky, mamušky, nebo jak jim říkáte, nebo jak jste jim říkali. A já se opět zastavím chvilinku v Brně. Když jednou císařovna Marie Terezie navštívila Brno, napadlo ji, že by se ráda podívala do kartuziánského kláštera v Králově Poli. Když panovnice přišla do kláštera, mniši se kolem ní sběhli a prosili jí: Vaše veličenstvo, náš řád zapovídá, aby nějaká žena vstoupila na půdu kláštera. Ale já jsem vaše panovnice a mně je všecko dovoleno. Odsekla jim Marie Terezie a chtěla jít dál. Ale mniši jí vysvětlovali, že ani jí to není dovoleno. Vysvětlovali a prosili a za nic na světě jí nechtěli pustit dál. Ani císařovna nechtěla ničemu rozumět. Nakonec se rozlobila a v hněvu odešla pryč. To vás bude mrzet, že jste odepřeli poslušnost své panovnici. Ty mnichy prý urazila své hlavost císařovny a každé místo, kam svou nohou vkročila, považovali za zneuctěné. Kde tenkrát stála, dali vytrhat dlažební kameny a nahradili je novými. Za nějaký čas přijel do Králova Pole syn císařovny Josef II. Přivedl si sebou oddíl uherských vojáků a mnichy z kláštera vyhnal. Sám prý je honil jezdeckým bičíkem. Byl prý na mnichy tuze rozezlený. Své vojáky ubytoval v opuštěném klášteře a podle jejich věčného křiku pojmenovali domácí lidé ulici kolem kláštera Dajnohy. Tak se jí říká do dneška. Jeden z těch uherských vojáků se jmenoval Mikoláš Bartosi. Později se v Králově Poli oženil, navždycky se tam usadil a jeho syn si tam otevřel hospodu. A jako památku si dlouho v tom domě chovali obraz uherského krále. A co se stalo s těmi vyhnanými mnichy? No, rozběhli se po světě bůh ví kam. Jeden z nich si postavil nedaleko od kláštera u kapličky svatého Antonínka malou chaloupku. Měl prý v ní všecko stejné, jako kdysi ve své mnišské cele. Ochočil si taky laň a živil se jejím mlékem a tím, co mu lidé dali. Tož tak.
1: Český rozhlas Zlín.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Tak to byla skupina Lucie, Dotknu se ohně, a mám už tady pro vás připraveno další přáníčko, které mi dorazilo na záznamník telefonní, tak si ho pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Zdeňku, tady je Věra z Uherského Hradiště. Už dlouho jsem neslyšela krásnou píseň Modrý sarafán, a tak vás prosím, jestli byste mohl 8. na den vítězství mě ho zahrát. Moc vám děkuje, Věra z Uherského Hradiště. Naslyšenou, ahoj.
0: Milá paní Věro, to víte, že můžu. Když mi to takhle hezky namluvíte v dostatečném předstihu, vyberete si i písničku Srdce mě poskočí. A tak rád vám to pustím právě dnes, takže pro vás. No a samozřejmě taky podělíte se i s ostatními posluchači, vidíte. Takže vybrala jste písničku Modrý sarafán a tady je.
2: Český rozhlas Zlín, písničku.

0: Tak to byla nádherná vzpomínka, možná 60. ano, možná 70. léta, skupina Creedence Clearwater Revival, no úžasná prostě. No a já už pro vás mám, přátelé, co? Ano, pro tento týden poslední, tedy sváteční, páteční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden, ať je svátek nebo pátek, připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecíčko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží knihu s názvem Zahrada síly. Tak. Dnešní, tedy páteční indicie, zní takto. No řekněte, kolik klasických divů světa zůstalo ještě zachováno? Kam jsme vás to celý týden vedli? Opakuji páteční indicii. No řekněte, kolik klasických divů světa zůstalo ještě zachováno? Kam jsme vás to celý týden vedli? Tak to byla páteční indicie a už vám pouštím Michala Tučného.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

Dívám se na hodiny, co nevidět bude 9:45 a já pro vás mám ještě jedno přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Vaší cestou bych ráda poděkovala všem gratulantům, kteří si na mě nedávno vzpomněli u příležitosti mých stých narozenin. Jako poděkování jim všem posílám písničku a upřímné díky. Františka Poláčková z Archlebova. Milá paní Františko, přeji ještě dlouhá léta ve zdraví a štěstí. Písničku jste si nevybrala, tak já vám posílám celou školu, která to ví.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní sváteční srdcovky 8. května roku 2026 pomaly lilinku končí. Ale jakým je dobrým zvykem, ještě vám zopakuji dnešní páteční indicí do celotýdenní hádánky Kdo kdy kde. Zní takto. No řekněte, kolik klasických divů světa zůstalo ještě zachováno? Kam jsme vás to celý týden vedli? Já si myslím, že už je vám jasno a zítra po 11. hodině se dovíte výsledek. No ale ještě než se úplně rozloučíme, tak vám připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají vaše oblíbené písničky, ale to mě musíte dát vědět. Nejlépe, když nechcete psát, tak mi to namluvte na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. A nebo mě to můžete dát vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den a chcete konkrétní písničku, prosím pěkně, volejte mi to s dostatečným předstihem. No a na úplný závěr mám pro vás jednu pozvánku. Obce Popice vás zve na výstavu vín zítra 9. května. Začátek je ve 12.30 hodin v kulturním domě. Vstupné je 300 korun a čeká na vás volná ochutnávka všech vystavovaných vín. A aby vám opravdu chutnalo, o to se postará během odpoledne cymbálová muzika Primáš z Boleradic. Všichni jste srdečně zváni. No a to už je pro dnešek všechno. Užijte si, moji milí, dnešní sváteční den, zítřejší víkend a pak ještě neděli. No a v pondělí ještě v sobotu po 11. hodině se na vás budu těšit. Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Kvůli suchu hrozí ve Zlínském kraji riziko požáru. Hasiči vyzývají k opatrnosti a platí zákaz rozdělávat oheň ve volném prostranství. Boršice opravují budovu pošty. Vzniknout tam mají i prostory pro novou masnu. V části Olomouce ode dneška nejezdí tramvaje. Plánovaná výluka potrvá 3 měsíce. Dnes očekáváme v regionu převládající oblačnou oblohu a naměříme až 20 stupňů. Zpravodajskou relaci Českého rozhlasu Zlín připravil Matěj Neradilek. Hasiči ve Zlínském kraji kvůli přetrvávajícímu suchu vyzvali lidi, aby ve volných dnech byli opatrní a nenakládali s ohněm. Podle mluvčí profesionálních hasičů Lucie Javoříkové riziko požárů stále zvyšuje i vítr.
2: Žádáme občany o zvýšenou opatrnost, nedoporučujeme rozdělávat oheň, a to zejména v přírodě, kde hrozí rychlé šíření požáru. Taktéž prosíme občany, aby neodhazovali nedopalky cigaret na zem, a to ani z oken vozidel. I malá jiskra může za těchto podmínek způsobit rozsáhlý požár.
0: V Boršicích na Uherskohradišťsku opravují budovu pošty. Obec objekt před časem odkoupila za 5 milionů korun od České pošty. Další 1 000 000 korun bude stát rekonstrukce. V současné době stavební dělníci dokončují opravu levé části objektu, kam se na začátku června přesune pošta Partner. Pokračuje lidovecký místostarosta Boršic Michal Výstup.
3: Je to převážně rekonstrukce vnitřních prostor, je tam nová elektroinstalace, nové odpady, nové okna a venku vznikne nová rampa, aby to byl bezbariérový přístup do ten provozovný pošty Partner.
0: Následovat bude oprava druhé části, kde bude sídlit provozovna masny. Cestování v Olomouci ode dneška komplikuje výluka tramvajového provozu mezi hlavním nádražím, tržnicí a centrem města. Omezení potrvá 3 měsíce. Náhradní dopravu ve zmíněném úseku zajišťují autobusy. Další podrobnosti dodává mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
4: Tramvajové linky číslo 1 a 7 budou nahrazeny tramvajovou linkou s označením U, vedenou po trase Nová ulice, Náměstí Hrdinů Neředin, Krematorium a zpět. Tramvajové linky číslo 2, 4, 5 a 6 budou vedeny ve svých trasách podle výlukových jízdních řádů. Tramvajová linka číslo 3 nebude provozována.
0: Přesně před rokem zvolil sbor kardinálů Lva 14. papežem. V čele katolické církve je Robert Francis Prevost jako první Američan a jako první řeholník řádu augustiniánů.
5: Abemus papam.
6: Nedlouho po oznámení o zvolení papeže už v prvních projevech Lev 14. mluvil kromě italštiny a španělštiny často i ve své rodné angličtině. A to třeba o rizicích umělé inteligence. Podle italského deníku Il Folio byl Lev 14. v prvních měsících v úřadu ve svých vyjádřeních umírněnější než jeho předchůdce František. Při letošní cestě nového papeže po 4 afrických zemích ale nepřímo vystoupil proti americké válce v Iránu. A vyzýval taky k humánnímu zacházení s uprchlíky. Za to všechno ho opakovaně ostře kritizoval americký prezident Donald Trump. Lev 14. dosud kromě Afriky navštívil ještě Turecko, Libanon nebo Monako. Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes bude většinou oblačná obloha. Více oblačnosti očekáváme hlavně na severu a severovýchodě kraje a ve vyšších polohách, kde se mohou vyskytnout i lokální přehánky. Později večer očekáváme ustávání srážek a částečné ubývání oblačnosti, nejčastěji na polojasno. Povane slabý vítr severních směrů. Nejvyšší teploty dnes vystoupají na 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Luhačovicích na Zlínsku dnes začíná otevírání pramenu, největší tradiční slavnost Luhačovic, a právě z toho důvodu může být doprava ve městě hustší a parkoviště vytíženější než je obvykle. Počítejte s tím. Pohodu nejen na cesty přeje Český rozhlas Zlín a teď už pokračuje naše pohodové sváteční vysílání. Hezký pátek.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré sváteční dopoledne. Je 8. května, den vítězství. Lidí, kteří si pamatují konec druhé světové války, ubývá. Vždyť je to už 81 let. Možná ale máte v okolí někoho, kdo by mohl vyprávět. Nebo jste to možná vy sami. Tak vás chci povzbudit, mluvte nebo se ptejte, jaké to tehdy bylo. Třeba to pomůže k ponaučení z minulosti. K mikrofonu Českého rozhlasu Zlín usedá Kristýna Fuchsová. Provedu vás vysíláním do 12 hodin. Těším se na společný čas. Teď zahraje Žlutý pes nebo Karel Černoch. Příjemný poslech.
1: Český rozhlas Zlín.

kdysi. To už je hodně dávno. Vrazili mi tohle veslo. Předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, prostě vůbec nelákají.

0: V neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. A tak spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. A my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Už je ale nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli to bude sladký dezert od Bohdany Rosenbergové z Přemyslovic. Recept ze druhé příčky roku 2020. Upeče ho cukrář Vojtěch Vrtiška. Patrik Rozehnal se zajímal, co Vojta říkal vybranému receptu.
1: Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
2: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenina, my budeme dělat pišišmouda.
3: Pochoutkový rok.
4: Původně to byl čokoládový korpus s jablky, na to pak marmeláda, velmi vysoká vrstva šlehačky a zasypáno strouhanou čokoládou.
1: Tu podstatu já jsem zachoval, akorát jsem vyměnil marmeládu za ovocný gel, budeme tam mít krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována.
4: No dobře, jenom podotýkám, že to zdobení bude naprosto profesionální. Takové ty slzičky vytlačené z cukrářského sáčku, prostě pucíky.
1: Ale doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
2: Já bych to nabobkoval, já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík.
2: Tak toho bych se ujet.
1: A vlastně to takový vyslečený mouření z košile.
2: No jo, tak to je naháč. Ten se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku. A třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
1: Jenom pozitivní dojmy, prosím.
0: Na tyhle dva relativně stejné dezerty vedle sebe se můžete podívat na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní recept bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Celý postup v podání cukráře Vojtěcha Vrtišky uslyšíte v neděli po 10. hodině a v repríze po 21. hodině v pochoutkovém roce.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Víte, že na jaře se nám prodlužuje čas přirozeného slunečního světla skoro o 4 minuty denně? Ano, už zítra toho můžete stihnout bez umělého osvětlení zase o něco víc. Půjdete na výlet? Budete chtít objevovat nové věci, potkávat zajímavé lidi, zajímat se o život kolem vás? Pustíte si příjemnou hudbu? To všechno a ještě mnohem víc můžete zažívat i v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem. Každý všední den mezi 14. a 16. hodinou. Rád s vámi budu kdekoliv a u čehokoliv. Těším se.
1: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.
2: Dnes asi v rubrice Co v učebnicích nebylo, povíme o apendixu. Jestli si myslíte, že je to totéž, co slepé střevo, za chvíli vás Martin Písařík vyvede z mírného omylu.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín. Teď se dozvíte možná něco nového o appendixu.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že appendix je důležitou zásobárnou bakterií? Celkem dost lidí si myslí, že appendix a slepé střevo je totéž, ale není to tak. Slepé střevo je první úsek tlustého střeva a teprve z něj vystupuje červovitý výběžek pojmenovaný latinsky appendix. Je obvykle 6 až 10 cm dlouhý a má tloušťku 7 mm. Nikam nevede a tak by se mohlo zdát, že je k ničemu, jenže takhle těla živočichů nefungují, všechno, co si během evoluce ponechala, má svůj smysl. V případě appendixu jsou to prospěšné bakterie. Můžeme si ho představit jako takovou otevřenou garáž nebo kůlnu, kde jsou uskladněné potřebné věci. Když se naruší naše imunita nebo střevní mikroflora, nastupují bakterie z appendixu a pomáhají s jejich obnovou. Když dojde ve výběžku slepého střeva k zánětu, je to obvykle velmi akutní záležitost, která se léčí buď antibiotiky nebo operací. V minulosti se appendix odstraňoval i preventivně při jiných břišních operacích. Dnes se od toho však ustupuje. Vědci doporučují si červovitý výběžek v těle ponechat. Stále ho totiž zkoumají a možná objeví ještě další jeho důležité funkce.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

Benefiční odpoledne na podporu rodin s dětmi s autismem chystají o víkendu v Oldřichovicích na Zlínsku. Podrobnosti uslyšíte za chvíli.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín. Na začátku prodlouženého víkendu pro vás mám jeden malý kulturní tip, co dělat třeba v neděli. Benefiční odpoledne totiž chystají v Oldřichovicích na Zlínsku. Výtěžek z nedělní akce podpoří neziskovou organizaci Blízko nás. Více nám teď prozradí Jana Lukášová, zpěvačka kapely Rest, která na akci zahraje. Dobrý den.
1: Dobrý den, moc vás všechny zdravím, zdravím posluchači Českého rozhlasu.
0: Na úvod se zeptám, komu se snaží nezisková organizace Blízko nás pomáhat a kam tedy poputuje výtěžek z akce?
1: Nezisková organizace vznikla asi 2,5 roku zpátky a vlastně založili 6 rodin se 7 autistickými dětmi. A jelikož jsem bydlela v Oldřichovicích a jelikož 4 děti právě s tímto, já nevím, jestli říct postižením, ale tady s touto nemocí, jsou přímo z Oldřichovic, tak jsme s dětmi vymysleli takový před 3 lety koncert pro ně, abychom je podpořili, protože tato organizace shání penízky na to, aby mohli koupit pozemek a tam vybudovat pro děti takový bezpečný, jak kdyby nový domov, protože rodičům už docházejí síly, děti stárnou a potřebují trošku pomoc, protože některé děti mají opravdu jako silnou formu autismu, takže tak.
0: Pokud bychom se vrátili přímo k té nedělní akci, tak pozvěte nebo řekněte, kdo s vaší kapelou v Oldřichovicích ještě vystoupí.
1: Ona to není úplně moje kapela, to je kapela mého kamaráda Pavla Fischera. A je to kapela, která vlastně už po třetí bude s námi pro Blízko nás hrát a bude se vlastně střídat s mými žáky a s mými studenty. Budou tam moji žáci, kteří si začali říkat Jenny Kids, ono to moc nedává smysl, ale jakože jsem Jana a oni jsou moji žáci, tak se tak nazvali. A potom tam budou studenti z Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění, kde učím herce zpívat. Řekni. A moje kapela se jmenuje Motýl Band. Já zpívám s Martinem Motýlem, ale ten nás většinou zvučí, ale tentokrát teda nebude.
0: Řekněte tedy, kdy a kam si vás mohou lidé přijít poslechnout a třeba přispět na dobrou věc pro rodiny s dětmi s autismem?
1: Tak my nespíváme jenom pro děti s autismem, snažíme se pomáhat dětem, hlavně dětem, kteří mají nějaké bolístky. V březnu jsme měli koncert pro Šimona, který loni v létě skočil do rybníka a ochrnul. A tak jsme mu vybrali penízky na rehabilitace. Loni to bylo taky pro Adámka z Karlovic na rehabilitace. Ale jinak pro autisty zpívali jsme pro organizaci Za sklem, pro Auxilium, pro Blízko nás. A teď v nejbližší době nás čekají koncerty taky nejenom pro děti, ale taky pro seniory. Budeme zpívat na dnu otevřených dveří v Naději v Malanovicích, kde je vlastně nově vybudovaný domov pro seniory. A pak třeba zpíváme v Tlumačově, kde je odpoledne pro celou rodinu 30. května. Takže těch akcí máme spoustu, ale většinou tak 2 až 3 akce ročně žáky právě dělám a podpoříme nějaké nemocné děti nebo autisty přímo.
0: A akce v Oldřichovicích v neděli, od kdy mohou lidé chodit a kam?
1: Máme v Oldřichovicích domluvené hřiště, kde už vlastně to děláme po třetí. Je to vždycky na Den matek, to znamená 2. neděle květnu od 15 hodin. Kdyby náhodou pršelo, máme zamluvený i kulturní dům v Oldřichovicích.
0: Vy jste mluvila i o jiných vašich aktivitách, ať už benefičních nebo nějakých jiných. Já prozradím našim posluchačům, že se na vás taky budou moci přijít podívat k nám do Českého rozhlasu Zlín na Den otevřených dveří. Řekněte, co na tuto akci chystáte?
1: Ano, na tuto akci se moc těšíme hlavně, protože loni jsme měli zpívat taky, ale bohužel kvůli počasí to bylo zrušeno. Takže na Dnu otevřených dveří v Českém rozhlase Zlín, kde vlastně budeme podruhé, doufáme, že to vyjde, tak tam budeme zpívat všechno možné i nemožné. Právě ti moji menší žáčci, Jenny Kids, budou zpívat písničky z filmů, z pohádek a hlavně od českých interpretů a potom ti starší ze Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění, tak tam už máme nachystané šanzony a písně muzikálové. takže od všeho kousek.
0: To byla Jana Lukášová, muzikantka a učitelka hudby, která v neděli zahraje na benefičním odpoledni v Oldřichovicích na Zlínsku. Díky za pozvání a ať se akce vydaří, naslyšenou.
1: Mějte se hezky, děkuji, nashledanou.
0: Já ještě připomenu, že Jana Lukášová se spolu se studenty Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění představí i před budovou Českého rozhlasu Zlín, a to v rámci Dne otevřených dveří 16. května.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Každý den míříme za vámi. Je na čase pozvat vás k nám.
1: Už v sobotu 16. května otevřeme dveře do Kořan a ukážeme vám, jak rozhlas vypadá i jak se dělá.
0: Čeká vás prohlídka naší unikátní vily Jana Antonína Bati, vysílacích studií a hlavně vaše známé hlasy.
1: A společný čas strávíme i při doprovodném programu Před vilou. Tak přijďte za námi, jako hosté i jako spolehlivý motor všeho, co děláme.
0: Rezervujte si svá místa z důvodu omezené kapacity na e-mailu dod.zlin@rozhlas.cz nebo telefonicky na čísle 221 555 237.
1: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Zlín.
0: Už v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin.
1: Podrobnosti najdete na našem webu a Facebooku.
2: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
3: Česnek mnozí právem považují za doslova všelék. Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady vás naučí ho používat i jako prostředek proti plísni na nehtech. Už za chvíli.

0: Nejen pro ty, které trápí plísně na nechtech, je následující příspěvek.
1: Babské rady.
2: Na plíseň nechtů na nohou výborně zabírá jemně nastrouhaný česnek. Stačí ho přiložit na místo, kde se plíseň vyskytuje, a obvázat náplastí či obvazem. Ideální je nechat ho působit delší dobu, třeba přes noc, ale zabírá i zábal na hodinu. Postup byste měli opakovat každý den s novým česnekem, až do doby, než se plíseň ztratí. Nehet se bude uzdravovat postupně, pomalu odrůstá postižená část a díky léčbě česnekovými silicemi je nový nehet zdravý. Výborným pomocníkem je také propolis. Bojovník s bakteriemi a plísněmi má silné hojivé účinky. Pokud rádi spojujete příjemné s užitečným, můžete ke zmírnění či odstranění plísní zkusit také bylinkové koupele. Velmi příjemná je kombinace šalvie lékařské s tymiánem a vlaštovičníkem. Samostatně pak můžete vyzkoušet koupel s maliníkem nebo obklady postižených míst odvarem z listů jitrocele kopinatého.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

pomalu končí první hodina dopoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín. V 11 hodin tady budou zprávy a po nich se můžete těšit na rozhovor. Dnes asi připomínáme 81 let od konce druhé světové války a u této příležitosti jsem si pozvala Josefa Kořenka, předsedu spolku pro zbudování kaple v obci Loučka. Ta totiž vzniká jako poděkování za nevypálení obce v posledních dnech války. Více uslyšíte v rozhovoru po 11. hodině. Zůstaňte s námi.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Na hradě Buchlov na Uhersko-Hradišťsku se dnes koná akce připomínající konec druhé světové války. Ve Slavičíně na Zlínsku pokračuje revitalizace ulice Cihlářská. Pomůže zvýšení kvality vody v blízkém vodním toku. Prezident a premiér se neshodli ohledně české delegace na summitu NATO. Podle Babiše by prezident neměl být součástí. Dnes očekáváme v regionu převládající oblačnou oblohu a naměříme až 20 stupňů. Matěj Neradělek ve studiu.

0: jsou tady zprávy Českého rozhlasu Zlín. Vítám vás u nich. Den vítězství dnes připomíná tematický program na hradě Buchlov na Uhersko-Hradišťku. Lidé si mohou prohlédnout zbraně z druhé světové války. S výstavou pěchotních zbraní přijde i 72. mechanizovaná brigáda z Přáslavic. K dispozici bude také polní kuchyně. Akce potrvá do 15 hodin. Město Slavičín na Zlínsku ve spolupráci s vodovody a kanalizacemi Zlín pokračují v revitalizaci ulice Cihlářská. Cílem je doplňování vodovodního řadu tak, aby zvýšila se kvalita vody v místním vodním toku. Podle starosty Tomáše Chmely z hnutí STAN se bude město podílet na následné opravě místní komunikace.
1: Náklady, které do toho vloží město Slavičín, jsou v rozsahu zhruba 1,5 až 2 miliony korun a je to podíl právě na doasfaltování té vozovky místní komunikace v této ulici.
0: Ulice je aktuálně uzavřená, hotovo by mělo být v průběhu letních prázdnin. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál trvá na tom, že prezident Petr Pavel na summit NATO v Ankaře nepojede. Prezident to řekl po dnešní schůzce s premiérem Babišem. Ten po schůzce s prezidentem nevystoupil. Podle prezidenta Babiš jako důvod uvedl názorový nesoulad mezi hlavou státu a vládou kvůli plnění závazků vůči NATO. Podle prezidenta Pavla je ale situace jiná a summitu se chce i nadále zúčastnit.
2: Já proto i nadále budu trvat na tom, abych se v duchu dosavadil zvyklostí zúčastnil summitu v Ankaře, především té jeho první části, tedy neformální večeře hlav států.
0: Využití kompetenční žaloby vidí Pavel až jako poslední možnost. Zváží, pokud nebude součástí delegace, vláda bude o jejím složení rozhodovat v červnu. Po výbuchu sopky na východě Indonésie zemřeli 3 turisté. Po dalších nejméně 10 lidech záchranáři stále pátrají. Mezi oběťmi jsou podle tamní policie 2 občané Singapuru. Podle indonéské televize Kompas byl po erupci sopky na ostrově Halmanera vidět kouř, který stoupal až 10 kilometrů do vzduchu. K pátrání po pohřešovaných nasadili úřady desítky policistů a záchranářů. Indonésie leží v takzvaném tichomořském ohnivém kruhu, což je označení pro seismicky aktivní pás, kde se nachází i mnoho velmi aktivních sopek.
3: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji bude dnes většinou oblačná obloha. Více oblačnosti očekáváme hlavně na severu a severovýchodě kraje a ve vyšších polohách, kde se mohou vyskytnout i lokální přehánky. Povane slabý vítr severních směrů a nejvyšší teploty dnes vystoupají na 17 až 20 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Starém městě u Uherského Hradiště v ulici Východní je omezena doprava. Koná se zde totiž Burger Street Festival a na místě je zvýšený pohyb osob i vozidel. Slyšeli jste zpravodajský přehled Českého rozhlasu Zlín a teď vám přejeme klidné sváteční dopoledne.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je pátek 8. května. Za mikrofonem Českého rozhlasu Zlín je Kristýna Fuchsová. Dnes asi připomínáme 81 let od konce druhé světové války. Připomínkou událostí z posledních dní války na Zlínsku bude i vznikající kaple Jana Pavla II. V obci Loučka na Zlínsku, která jen o vlásek unikla vypálení. Co se v okolí v dubnu 1945 dělo a jaké poselství má nést Loučská kaple, nám poví předseda spolku pro její zbudování Josef Kořenek. Sváteční rozhovor začne hned po písničce. Zůstaňte s námi.
3: Český rozhlas Zlín. Vyprávě.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Dnes s předsedou spolku pro zbudování kaple v obci Loučka na Zlínsku Josefem Kořenkem. Vítám vás ve studiu, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak vznikla myšlenka vybudovat kapli zasvěcenou Janu Pavlu II. Právě v Loučce na Zlínsku?
2: Tak ta myšlenka nevznikla ani u samotné budovy, jako spíš u příběhu. Když mi babička Ječek vyprávěli, co se odehrálo v Loučce, konkrétně teda 22. dubna 1945, takže je konec války, 3 dny předtím, než byla obsazena naše Loučka, byla vypálena osada Ploština a den po nás, 23. dubna, byla vypálena část obce Prlov. Tak vypadalo, že Loučce hrozí podobný osud. Co se stalo to, že v té Loučce, na rozdíl od Ploštiny a na rozdíl od Prlova, se z místních občanů nikomu nic nestalo. Ti velitelé německých sil rozhodli, že vypálí pouze v uvozovkách 7 hospodářských budov.
1: A k tomu se vztahuje právě kaple Jana Pavla II.
2: A k tomu se vztahuje kaple svatého Jana Pavla II., protože ten příběh, za komunismu se o něm nemluvilo, protože to nezapadlo do toho černobílého vidění toho světa. I když jsme to vytáhli po 90. letech, tak plno lidí i v okolí to spochybňovalo. A my jsme se rozhodli spolu s dalšími přáteli v té Loučce, že natočíme k tomu dokudrama, které hovoří o tom, co se v té Loučce v té době druhé světové války odehrálo. Jenomže furt nám ještě něco chybělo a v podstatě já bych řekl, že nejvíc, co nám chybělo, byl vděčnost. Protože jsme si uvědomili, že my bychom to dokudrama nenatočili, kdyby tam byli třeba jiní muži. My bychom to dokudrama nenatočili, kdyby náhodou někdo prostě udělal něco trochu jinak. Ono k tomu moc nescházelo, když vidíme ty ostatní události na Valašsku, které se odehrály. A když jsme přemýšleli vlastně, komu máme děkovat, tak jsme vlastně došli jednoznačně k tomu, že ten vděk patří Pánu Bohu a rozhodli jsme se, že tu věc nějakým způsobem dorovnáme právě postavením té kapely.
1: Když se zaměříme teď přímo na tu stavbu, má mít určitý i baťovský odkaz. V čem spočívá?
2: Takže ta stavba je zajímavá v tom, že my jsme samozřejmě hledali, jak by ta stavba měla vypadat. Kdo by to měl dělat. A zase shodou okolností jsem se potkal s panem architektem Josefem Pleskotem. Říkal jsem mu, poslouchejte, pane architekte, my máme takový a takový příběh v Loučce, neměl byste zájem se podílet na stavbě té kaple? A on říkal, no to mě velice zajímá, do toho bych chtěl jít. Když poprvé přijel, tak říkal, prosím vás, tady já slyším zvony, tady v té krajině musí znít zvony, to je první moment. Druhý moment, ta kaple musí být moderní, protože musí mít moderního světce. A třetí důležitá věc, tady já v té obci já vnímám velký vliv Tomáše Bati, což je pravda, protože naši předkové, pokud to jenom trochu šlo, tak chtěli jít pracovat právě do Zlína k Baťovi, protože si vydělali víc peněz. Čili všechny školy mladých baťovců a tak dál se účastnili naši předkové. Čili ten vliv toho Tomáše Bati je obrovský. Tak jsme vlastně propojeni i s tím baťovským charakterem. A pan architekt Pleskot to takto pojal. Do určité míry navazuje na tu tradiční baťovskou architekturu.
1: Už jste to i trošku zmínil. Kaple by měla být specifická zvonohrou.
2: Tak to je další obrovská zajímavost té kaple. To jednak pan architekt přijíždí a slyší zvony v té krajině, tak my se na to všichni taky těšíme. Ale druhá věc, ta kaple má věž, kde bude v podstatě 40 zvonů, což je největší počet zvonů na takové klasické zvonkoře v České republice, neli ve střední Evropě. Bude u toho klaviatura, což ta klaviatura není na žádné kapli v České republice a my počítáme s tím, že se taky na tu klaviaturu a na ty zvony párkrát v roce odehrají významné koncerty, které se budou vztahovat k významným výročím naší země. Kromě toho, že těch zvonů je tam 40 a je to jako opravdu velký rozsah i co se týká váhou, ale to není všechno. Každý ten zvon má svého patrona a to samozřejmě je velice zajímavé, to je úplně zase samostatný příběh celé té kaple.
1: Mým hostem je Josef Kořenek, předseda spolku pro zbudování kaple v obci Loučka na Zlínsku. Po písničce nás bude zajímat, co se v okolí obce na konci druhé světové války dělo. Zůstaňte s námi.
3: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín. Dnes uplynulo 81 let od konce druhé světové války. O tom, co se dělo v jejich posledních dnech na Zlínsku, konkrétně v okolí obce Loučka, teď poví předseda spolku pro zbudování kaple v obci Loučka Josef Kořenek. Nedaleko Loučky leží osada Ploština, kterou nacisté v dubnu 1945 vypálili. A to kvůli spolupráci s partizány. Co se tehdy v okolí dělo?
1: Když se podíváme do toho regionu, vy jste řekla Loučka na Zlínsku, já bych to upřesnil, je to Loučka, která je 7 kilometrů vzdálena od Vizovic, kde v době druhé světové války na místním zámku sídlo gestapo a mělo na starosti vlastně celou tu naši nejvýchodnější část Moravy a zvláště teda potlačování, můžeme říct, partizánského odboje. 19. dubna německá posádka vydala rozhodnutí, že na území každého toho regionu, kde dojde k přepadení německých vojáků, bude popraveno za každého německého vojáka 10 až 30 mužů v té obci dané. Takže tato vyhláška visela samozřejmě u nás na plakátovací ploše a německá armáda obsadila tu Loučku z důvodu toho, že došlo k přepadení mezi Loučku a Vizovicemi na té trase, tam je kopec barák a došlo k přepadení vracejících se německých vojáků, partizány, kteří chtěli ukořistit snad nějaké zbraně nebo jídlo, nebo nejsme schopni dneska specifikovat, tak se očekávalo, že dojde k nějaké možná naplnění této vyhlášky 19. dubna, čili 3 dny předtím, než byla obsazena naše Loučka, byla vypálena osada Ploština a den po nás, to znamená 23. dubna, byla vypálena část obce Prlov. Bylo tam jedno velké štěstí, dneska můžeme říct, že jsme měli taky schopného starostu a schopného pana řídícího, který uměl dobře německy a začal s tím velením té německé armády v Loučce vyjednávat. Místní tvrdili, že vlastně se v Loučce nic dramatického nestalo, kromě těch 7 hospodářských budov, bylo díky tomu, že máme vynikající slivovicu. Na druhou stranu, když jsem to konzultoval s historiky, tak mi tvrdili, že pokud německý voják ve Vizovicích dostal rozkaz k nějaké akci, tak i kdybychom měli super slivovicu, tak to nic nepomůže. Takže my jsme hledali dál, co se vlastně stalo. Tam totiž v Loučce nebyla speciální protipartizánská jednotka, jako byla na Ploštině nebo jako byla v Prlově. Podle všeho to vypadá na to, že u nás v Loučce byl takzvaně obyčejný, zase dávám douvozovek, Wehrmacht, který ve Vizovicích řekl, že si to půjde do Loučky vyřešit sám, protože byl postřelen jeden z jejich vojáků. Ten Wehrmacht přišel do té Loučky a úplně asi taky nebyli ti chlapci cvičení na různé ty speciální aktivity, které se odehrály v jiných obcích a to vyjednávání našeho pana starosty a našeho pana řídícího bylo velmi důležité. A nakonec pravděpodobně i ta slivovice mohla sehrát roli samozřejmě s dalším lupem, který si tehdy z té Loučky odnesli. A díky tomu všemu v podstatě my můžeme dneska říkat dvě věci, jednak, že se tam bylo vypadlo těch 7 hospodářských budov a taky já trochu nadneseně mohu říkat, že máme opravdu nejlepší slivovicu v České republice, protože nás vlastně zachránila před likvidací obce ve druhé světové válce.
0: Ví se například, proč právě v těchto místech partizáni operovali?
1: Tak byl to relativně dobrý terén s řadou lesů a s řadou možných úkrytů a s řadou osamocených pasek a osad, kde oni mohli žádat o pomoc. A ti lidé, většinou to byli opravdu obyčejní lidé, museli pomáhat partizánům, na druhé straně byli v těžkém tlaku z německých úřadů, kteří samozřejmě kontrolovali, jestli náhodou nedochází na těch pasekách, na těch osadách podpoře partizánů.
0: Do jakých akcí se tam partizáni například pouštěli?
1: Ve většině případů to bylo přepadávání různých kolon, různých německých vojáků. Náš kronikář v obci Loučka tak tam právě popisuje, že partizáni vůbec nedbali na obyčejného člověka, že si opravdu tu pomoc doslova vynucovali. To stejné, když čtete pana kronikáře ve Vysokém poli, kdy popisuje, jak na Zelený čtvrtek 29. dubna 1945 partizáni najednou ve Vysokém poli vystoupili, lepí tam nějaké letáky, všichni jsou opilí, je to úplně nepochopitelné, začínají velikonoční svátky, celá ta oblast je vysoce religiózní, téměř všichni chodí do kostela, jak náš kronikář v obci Loučka nebo kronikář v obci Vysoké pole. Činnost partizánů pro tyto obce hodnotí ve velmi negativním směru. Jaký to mělo vojensko-strategický význam, to bych nechal opravdu na hodnocení vojenských historiků.
0: Říká předseda spolku pro zbudování kaple v obci Loučka Josef Kořenek. Po písničce jsme s rozhovorem zpět.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Už v neděli znovu otevírám naši hudební galerii s písničkami, které vám pak už nikdy nebudou znít stejně. Hudbu totiž tentokrát budeme vnímat nejpřirozeněji, jak to vůbec jde, ušima. Díky mému hostu Věrce Strbačkové, zpěvačce, studentce pedagogiky a hlavně nesmírně inspirativní mladé dámě se zrakovým handicapem. S kým vším si kromě Tomáše Kluse a Báry Polákové zaspívala, jak vypadá brajlský notopis i jak se hraje na nástroj, když zároveň nemůžete číst v notách. Hudba zase trochu jinak, tentokrát podle zpěvačky Věrky Strbačkové. Už v neděli 10. května po 17. Markéta Janíková a pořad
2: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín.
4: Věděli jste, že i zvířata občas potřebují fyzioterapii? Stejně jako my mají bolesti, od kterých jim můžeme ulevit. Jak to ale vypadá v praxi? To se dozvíme v pondělní poradně s Českým rozhlasem Zlín. Ze zlínské rehabilitační ordinace Fyziopet za námi dorazí fyzioterapeutka Eva Přehnalová a veterinářka Tereza Kosinová-Paušová. Své dotazy si připravte na 11. května. Na setkání se těší Anna Randárová.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín,

0: Hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín je Josef Kořenek, předseda spolku pro zbudování kaple v obci Loučka na Zlínsku. Váš spolek oficiálně vznikl v roce 2012. Samotná stavba kaple začala v roce 2023. V jaké fázi se aktuálně nachází?
1: Tak my jsme měli obrovské problémy především se dvěma věcma. První věc je získání finančních prostředků, protože my jsme překonávali dvě krize. Ten náš rozpočet byl navýšen o 250% díky těm krizím, které tady byly, jak je to COVID, tak to byla válka na Ukrajině. A druhá věc, tak to byla povolování stavebního úřadu. To i pan architekt Pleskot nevěřil, co je v některých situacích u nás na Valašsku tady s tímto spojeno a co je možné. Když jsme tyto všechny věci postupně překonali, tak jsme se dostali do fáze, že k dnešnímu dni my máme postavenou celou stavbu kaple. V současné době pracujeme na oltářním obrazu, který je taky mimořádně zajímavý. Schází nám asi takových 5-8 zvonů kodlití. My tam máme fantastickou zvonkohru. 40 zvonů. Každý zvon má různého patrona. A co je na tom zajímavé, takže řada z těch patronů jsou úplně poprvé v historii naší země. Jsou to většinou lidé, kteří jsou neznámí hrdinové. Samozřejmě většinou z našeho regionu. Uvedl bych dva. Jednak je to Agapitus Bláha, který byl milosrdný bratr, který se věnoval ošetřovatelství partizánů. A druhý je klíčový člověk. To je páter Antonín Vysloužil, farář ve Vizojcích, který samozřejmě zase spolupracoval s partizány, pomáhal jim v odboji a podobně, ale půl roku po skončení druhé světové války byl z největší pravděpodobností vyhozen z vlaku u Kolína a zahynul tam, když vezl dokumenty o řadě spolupracujících partizánů s gestapem do Prahy. To já vidím jako první oběť nastupujícího komunismu, znovu opakuju, už v roce 1945, to znamená, že tady ve všech těchto věcech byla rozehrána právě těmi komunisty, kteří za druhé světové války spolupracovali s gestapem, velká hra. A já si myslím, že i to je jeden z důvodů, který proč dodnes není celá tato činnost těch partizánských skupin dostatečně prozkoumána.
0: Mluvil jste o oltářním obrazu, povězte nám o něm víc.
1: Celá ta kaple je určitě specifická, už jenom tou stavbou, kterou vyprojektoval pan architekt Pleskot. Je tam mimořádný počet zvonů, mimořádná zvonohra, ale je tam také velice zajímavý obraz, je to oltářní obraz a ten je dělán speciální technikou pouze jednou bílou barvou, čili ten obraz je celý bílý a pracuje se světlem a stínem. Je to práce pana architekta Hájka z Brna, který celou tuto kompozici právě do této kaple vymyslel. A když my se díváme na ty jednotlivé díly, které on seskládává a postupně domalovává, tak vidíme, že úplně to do té kaple nádherně zapadá, protože vy z každého místa té kaple vidíte ten obraz trošku v jiném rozlišení. Je to takové malé 3D, ale není to 3D. Je to opravdu jedna použitá bílá barva a pracuje se jenom se stínem a se světlem.
0: Jak je projekt financován?
1: Je financován především z darů lidí, které tato myšlenka zaujala, protože to není standardní kaple, ale je to kaple, já bych to řekl, je to projev vděčnosti. A my tu vděčnost, to není jenom kaple na Valašsku, já si myslím, že to je takový projekt vděčnosti pro celou naši vlast. A díky tomu se nám podařilo získat jednak řadu dárců, klíčového partnera, kdy už jsme byli opravdu v úzkých po těch všech krizích a pochopili jsme, že to jenom zdárci nedokončíme. A pak samozřejmě nás podpořila i obec a Zlínský kraj, který pochopil, že jediná kaple architekta Josefa Pleskota právě ve Zlínském kraji, která je navázána na baťovskou architekturu, má obrovský význam pro celý region. Ale pokud by ještě někdo nám chtěl přispět, tak na webových stránkách www.kaplevloučce.cz je konto, kde by mohl případně nás podpořit.
0: Kdy plánujete dokončení?
1: My doufáme, že 17. září, to je v sobotu, bude slavnostní žehnání kaple a že už nic nebude překážet k tomu, abychom se vším tím finišem dobehli do cílové rovinky.
0: odpovídá předseda spolku pro zbudování kaple v obci Loučka na Zlínsku Josef Kořenek. Po písničce jsme s rozhovorem zpět.
2: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: Ve studiu Českého rozhlasu Zlín je Josef Kořenek, předseda spolku pro zbudování kaple v obci Loučka na Zlínsku. Ta vzniká jako poděkování za záchranu obce před vypálením na konci druhé světové války. Jak místní obyvatelé Loučky přijali projekt výstavby kaple?
1: Já se domnívám, že tak jako v celé společnosti. To znamená, že máme svoje příznivce, byli tam někteří odpůrci a taky máme lidi, kterým je to vlastně jedno. A já si myslím, že to je takový průřez celou společností. Ale domnívám se, že důležité je to, že všechny ty překážky, které byly od začátku, tak se nám podařilo překonat. Protože my jsme se bavili třeba o tom, kde by ta kaple měla stát. Jako ta debata na začátku byla, že někteří přátelé říkali, postavte to někde nahoře, aby to bylo dobře vidět, spíš u lesa a tak dále. Pan architekt Pleskot říkal, prosím vás, tady je střed obce, tady je z jedné strany pálenice, z druhé strany hospoda, tady uprostřed musí jít kaple, to je součástí toho života. A tak naštěstí to jsme všichni přijali. Pak třeba jsme nechali hlasovat o patronu kaple, ale protože to máme navázanou na tu událost druhé světové války, tak nám nejlépe vyšel ten svatý Jan Pavel II., protože jednak on taky pracoval v odboji ve druhé světové válce a vlastně díky němu padl komunismus nebo byl klíčovým hráčem v 80. letech k pádu komunismu a díky tomu, že padl komunismus, tu kapli vůbec můžeme postavit, či to má taky pro nás obrovskou logiku. A zase se dostanu k těm zvonům, tak řada lidí je právě nadšena, že si mohla koupit v vozovkách ten zvon buď svého patrona, nebo svého oblíbeného světce, anebo úplně někoho, koho vůbec neznali, ale má pro naši zemi velký význam. Podle mého názoru tam budeme mít vůbec první zvon Jana Bulí a Václava Drboli. To jsou dva kněží, kteří byli popraveni komunisty v rámci akce Babice a budou v červnu v naší zemi v Brně blahořečení. Tak to je taky taková jedna z rarit, kterou máme v rámci zbudování naší kaple.
0: Jakou ambici má kaple? Má to být pouze duchovní stánek, anebo má i jiný cíl?
1: Tak já si právě myslím, že ta kaple má hlavní cíl projev vděčnosti. A učit lidi, učit nejenom místní občany, ale učit všechny lidi v naší vlasti vděčnosti. Když člověk něco dostane, musí být za to vděčný. Když dostane dar života, což my jsme vlastně dostali, tak musíme být za to vděční. To je jeden aspekt. Druhý aspekt, díky té stavbě, která je tam postavena, a díky té zvonohře, tak chceme, aby se to stalo taky kulturním stánkem. To znamená, že plánujeme na zvonohru, což se děje například v Holandsku, v německých zemích a podobně, kde jsou mistři hry na klaviaturu, na zvonohru, tak plánujeme koncerty. Chceme to propojit třeba se Zlínskou filharmonií a tak dál, aby to bylo ještě zajímavější. Čili v podstatě se snažíme z toho vybudovat, nebo naší představou je, že by to mohla být opravdu relativně zajímavá kulturní centrum, které v naší zemi nenalezneme na jiném místě.
0: A jaký význam má tento projekt právě pro vás osobně?
1: Tak pro mě osobně ten projekt má význam největší v tom, že to je projev vděčnosti. Jak jsem říkal, začalo to babičko a dědečky mi to vyprávěli, když jsme na to neustále naráželi, že nám tam něco schází, pak je to přes moje rodiče, moji rodinu, ty kamarády, které tam mám, kteří vlastně my bychom nebyli kamarádi, my bychom ani nebyli, jako kdyby se tam odehrálo něco jiného. Takže já si myslím, že to je takové uzavření jedné velké životní kapitoly, ne mě osobně, ale dá se říct do určité míry celé té naší obce. A myslím si, že může to být taky nový restart k nějakému novému začátku.
0: Josef Kořenek, předseda spolku pro zbudování kaple v obci Loučka na Zlínsku, byl mým hostem dopoledního vysílání. Dnes u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války. Díky za váš čas a ať jde stavba podle plánu. Naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: uplynulých minutách jsme vám nabídli rozhovor s Josefem Kořenkem, předsedou spolku pro zbudování kaple v obci Loučka na Zlínsku. Ta vzniká jako poděkování za nevypálení vesnice během posledních dní války. Bavili jsme se o samotné stavbě, ale také o dramatických událostech dubna 1945. Náš rozhovor si můžete poslechnout ze záznamu na našem webu zlin.rozhlas.cz.
1: Spěcháte pořád a máte pocit, že nic není dost rychlé? Jak se naučit zpomalit a zvládat netrpělivost? I o tom si budu v sobotu po 17. na Pohovce Jožky Kubáníka povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou. A v neděli nám od 11. terapeut Adam Schmidt řekne, jak zvládat změny, ať už ve vztazích či v práci, a jak je ustát se vztyčenou hlavou. Na moudré rozhovory i na vás se v sobotu po 17. a v neděli hodinu předpolednem těší Jožka Kubáník.

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

Posloucháte Český rozhlas Zlín. Je 11 hodin a 50 minut a to znamená jediné, že dopolední vysílání se blíží pomalu ke konci. Příští týden v tomto čase můžete se opět těšit na poradnu. Anna Randárová přivítá fyzioterapeutku zvířat Evu Přehnalovou a veterinární lékařku Terezu Kosinovou-Paušovou, které působí ve Zlíně. Tématem budou zejména pohybové problémy zvířat. Poslouchejte v pondělí po 11. hodině a klidně se ptejte přímo ve vysílání. Dnes už se loučí Kristýna Fuchsová. Díky za společný čas.

0: Sedmikrát na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrát na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: 5 metrů vysoké obří kolo bude dnes večer součástí akrobatického představení, které ve Zlíně zahájí letošní festival Setkání stretnutě. Dětský tábor IMKA v Ratiboři na Vsetínsku čeká letos rozsáhlá rekonstrukce. Mezinárodní federace novinářů na kongresu v Paříži kritizovala navrhovaný model financování veřejnoprávních médií v Česku. Dnes bude v regionu většinou oblačno, nejvyšší teploty okolo 20 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré poledne. 30. ročník československého festivalu Setkání stretnutě zahájí dnes ve Zlíně pouliční divadlo s obřím kolem. Na náměstí Míru přijede soubor Vossa Theatre s představením Sela Wheel. Diváci se můžou těšit na akrobacii, hudbu, tanec i humor. Další program festivalu začne 12. května v Městském divadle. Dnešní představení na náměstí začíná v 18 hodin a vstup je zdarma.

0: Ratiboř na Vsetínsku letos opraví dětský tábor IMKA. Obec získala dotaci na rekonstrukci hlavní budovy, kde se nachází jídelna a denní místnost se sociálním zařízením. Klubovnu čeká podle nezávislého starosty Martina Žabčíka kompletní oprava.
1: Klubovna bude po rekonstrukci kompletně zateplená, budou v ní nové elektroinstalace, rozvody vody a odpadu, bude tam zázemí pro cca 120 dětí s kompletně vybavenou kuchyní.
0: Obě komory parlamentu dnes mají den otevřených dveří. Můžete se tak podívat i do běžně nepřístupných prostor. Například v Senátu je to hlavní sál, rytířská síň nebo mytologická chodba. Do večera bude otevřená i Valdštejnská zahrada. Mezinárodní federace novinářů odsoudila navrhovaný zákon o změně financování veřejnoprávních médií v Česku. Podle ní plánované změny nejsou v souladu s evropskými pravidly a ohrožují nezávislost veřejnoprávních médií. Delegáti se na tom shodli na stém zasedání kongresu Mezinárodní federace novinářů v Paříži.
2: Zhruba 200 novinářů z celého světa jasně uvedli, že česká vláda by se měla polepšit a přestat útočit na žurnalistiku ve veřejném sektoru.
3: Popsal člen výkonného výboru Mezinárodní novinářské federace Adam Portelli. Světový kongres pověřil nové vedení federace k zaslání dopisu české vládě.
4: Máme vzkaz pro předsedu vlády České republiky. Mezinárodní federace novinářů situaci pozorně sleduje a žádný útok na systém veřejnoprávního vysílání nebudeme tolerovat.
3: Řekla nově zvolená viceprezidentka Mezinárodní federace novinářů Jennifer Morová. Česko na kongresu zastupoval syndikát novinářů. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
5: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji bude většinou oblačno s lokálními přeháňkami. Nejvyšší teploty budou mezi 17 až 20 stupni a povane slabý vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Cyklista havaroval v Žerotínově ulici v Napajedlech na Zlínsku. Projíždějte tudy opatrně. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Příjemný poslech dalšího vysílání.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

Dozněla úvodní hudební introdukce v podání Moravanky a srdečně vás vítám, naši milí posluchači, při poslechu pořadu Morava krásná zem. Dnes je sváteční den, kdy si připomínáme hrdiny jedné etapy světových dějin a říkáme si, nikdy nesmíme zapomenout na statečnost milionů našich předků. No kéž by si to uvědomovali i mocní naší modré planety a dělali svět spíše krásnějším než nešťastným. Tady v Brně prožívají dnešní den mladí studenti s veselou myslí a radují se z majálesu, jak jsem zaznamenal uprostřed Brna, když jsem přijížděl na vysílání, řeknu to po našem, v Šalinou a zahlédl i královnu s králem na voze. Volat můžete samozřejmě jako vždy 726 46 5200 a mám první tady gratulace písemné a hned se do nich pustíme. Chceme zahrát k narozeninám naší mamince, babičce a manželce paní Evě Škodíkové k jejím dnešním 55. narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky přejí vnoučci Alžbětka, Edíček, dcery Tereza s přítelem Kubou, Adélka s manželem Lukášem a manžel Mirek. Ráda bych dnešní den popřála k narozeninám naší milované mamince a babičce Aničce Slabiňákové z Bojkovic, která často přeje prostřednictvím vašeho pořadu svým blízkým a je věrnou posluchačkou. Tak Aničko, pokud posloucháte, tak teď slyšte přání pro vás. Posíláme v blahopřání spoustu malých kytiček. Každá z nich ať přinese jedno z našich přáníček. Hodně štěstí, pevné zdraví, radost, klid a lásku. To vše ti přejí Stelinka, Sofinka, Luky, Marťa a dcera Ester s manželem Jankem. Naše písnička Václav Váňa z mladší, Zdeněk Křeněk, Chyťte sa šohají a tu faranka.

tolik oblíbená písnička dnes podání tu Frankinak ji hrají téměř všechny kapely, o tom jsem naprosto přesvědčen, protože to znám z festivalu, co tam budeme hrát. Umíte? Chujte Sašo Hají, jasně umíme, pochopitelně, je to opravdu oblíbená písnička. Z toho musí mít velkou radost Václav Maňas mladší, to je jasné. A další gratulace písemné právě dnes má naše maminka Maria Hlásenská z Brna Slatiny, rodačka z Viničních Šumic, krásné 84. narozeniny. Milá maminko, při pohledu na tebe se zdá, že věk je skutečně jen číslo. Přejeme ti, aby tě elán neopouštěl, aby ti nohy ještě tančily tak lehce jako tvůj smích. Aby tvůj recept na mládí fungoval dál a každý den ti přinesl důvod k radosti. Ať jsi stále zdravá, svěží, jako jarní květ. Jsi ta nejlepší maminka, co zná náš svět. Hodně štěstí, lásky a neutuchajícího optimismu přejí dcery Marcela a Darunka s celou rodinou. Pokračujeme dále. Chceme popřát naší mamince, babičce, prababičce Marii Čechové ke krásnému životnímu jubileu 80 let. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a božího požehnání. Do dalších let vám paní Maruško přeje celá rodina. Ještě přidám jednu gratulaci. Teď pozorní Květa Průdková z Rakvic. Milá babičko Květuško, k tvým úžasným 91. narozeninám ti ze srdce přejeme pevné zdraví, klid a spokojenost. Je to opravdu nádherný a obdivuhodný věk, kterého dosáhne jen málo kdo. A o to víc si vážíme každého dne, který s tebou můžeme sdílet. Děkujeme ti za všechny roky plné lásky, péče a moudrosti, kterou si nám dala. Jsi pro nás velkou inspirací a důkazem síly, vytrvalosti i laskavého srdce. Obdivujeme také tvou trpělivost a radost, se kterou se věnuješ chovu králíků, i to o tobě krásně vypovídá. Přejeme ti, aby tě i nadále provázela radost, pohoda a blízkost těch, kteří tě mají rádi. Ať je každý den naplněný malými i velkými radostmi. S láskou dcera Jitka s manželem a vnučky Jitka a Veronika s rodinami. A teď si poslechneme, když je ten svátek, píseň amerických Čechů, kterou pravil tuším Jirka Wolf, budou zpívat manželé Osičkovi za doprovodu Lanžhotčanky.

0: Píseň amerických Čechů, ano, taky byli mezi nimi hrdinové, kteří se zasloužili, že tehdy před 81 lety o to, aby se nám lépe žilo, aby jsme jednoho blázna odstranili z toho světa. Ale jsou další, jak jsem říkal v úvodu, bohužel. Květuško ze Slavkova, provázka nejkrásnějšího města, jak jste mě řekla, na světě, což je úžasné, že si vážíte toho místa, odkud jste. Povídejte, budete přáti, že jo?
1: Zdravím všechny do brněnského rozhlasu. Mm-hmm. Zahrajte prosím pěknou písničku mé kamarádce Blažence Saulové z České u Brna, která dochovala mého kamaráda Jirku do 100 let. Bude mít v neděli svátek. Mm-hmm. Mně je taky dost, mně je 93.
0: Hezky, Květuško. Tak jste čiperka, no, tak vidíte to. Tak to je báječné, když máte takhle kamarádku, že jo, a pošlete jí přáničku a posíláte si navzájem, je to skvělé.
1: Ano, děkujeme vám za to, že nám to umožňujete.
0: No, tak to je samozřejmě, to je záležitost, že jo, Českého rozhlasu Brno, když prostě tady, že jo, my jsme tady pro vás jenom takový kontaktní v úvozovkách sloužící, ale s kamarádi, přátelé, že jo, my vás bereme
1: pane
0: jako hoře, přátelé.
1: No. Vám řeknu, no. Já raději poslouchám rozhlas než televizi. Vy jste objektivnější, než jste takový urýpaní, jako jsou v televizi.
0: No, Květuško, moc krát děkujeme, no tak to víte, že nás to těší, ale takhle zase je dobré, že si člověk může vybrat, že jo, a tak jste si vybrala. Rozhlas je pro vás příjemnější, tak
1: ano,
0: proč ne?
1: Ano.
0: Tak jsme potěšení a rádi. Květuško, mějte se hezky a třeba zase se někdy uslyšíme. Ano?
1: Nashledanou.
0: Nashledanou. A ze Ždánic zavolal pan Jaroslav a než pan Jaroslav vysloví přání pro svého kamaráda, přítele či rodinu, tak popřeji já jemu, protože mě lehce špitl, že má 17. května narozeniny, nevím jaké, ale to prostě to je jedno. Jaroslave, buďte zdrav, šťastný, vesel a teď už vám dávám slovo.
2: No, děkuju pěkně, zdravím všechny posluchače a vás ve studiu. Prosil bych zahrát mojemu nejlepšímu kamarádovi Staňovi Holubovi, včera měl svátek, nedovolal jsem se.
0: Mm-hmm.
2: Tak mu přeju všechno nejlepší, hodně zdraví a noho, ať se mu zahojí. A já teda, když jste to vzpomněl, tak no. 68.
0: 68 máte, hezky. No, tak mě doháníte, ale nedoženete.
2: To se nedá.
0: Ne. Já vám utíkám, že jo. Tak Jaroslave, mějte se moc hezky. A Staňa je odkud váš nejlepší kamarád?
2: Ze Ždánic.
0: Taky, jo, takže se taky, potkáváte, jo. No vidíte, tak se určitě potkáte.
2: Určitě.
0: A jak dlouho trvá to vaše přátelství, kamarádství už?
2: Já nevím, 20 let.
0: 20 roků.
2: No to možná víc,
0: jo, když jste ze Ždánic. Tak se Jaroslave, mějte hezky, oslavte si hezky.
2: Přiženil, tak...
0: Jo, takhle, aha, ano, no tak vlastně celou dobu, co tam žije. Fajn, ať tak. Se vám daří, Jaroslave, a hlavně zdravíčko.
2: Děkuju vám moc, mějte se krásně.
0: Naschledanou. A gratulace pro paní Vlastičku Šidlovou ze Šumic k 94. narozeninám, které slaví dnes. Milá Vlastičko, maminko, babičko a prababičko, chtěli bychom ti popřát vše nejlepší a hlavně moc zdravíčka. A to ti přejí manžel Vlastimil, dcera Zdena s rodinou, syn Milan s rodinou, 8 vnoučat, 10 pravnoučat. No a ještě bychom chtěli připojit blahopřání panu Stanislavu Šidlovi k včerejšímu svátku. Dědečku, vše nejlepší. To přejí manželka Zdena a děti s rodinami. A prosba o písničku pro paní Marušku Havlíkovou a Viktorku Havlíkovou ze Strážovic až Dánic. Holky, hodně štěstí a lásky, žádné vrásky, přeje celá rodina Havlíkova a Lužova z Lovčic. Písnička František vystoupil, Staňa Pěnčík, chystají se děvčice a hrají Ištvánci.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Tolik Ištvánci, posloucháte Český rozhlas Brno a posloucháte pořad Morava krásná zem a teď budete poslouchat Františka Ficu z Vřesovic. Františku, srdečně vás vítáme ve vysílání, jsme potěšení a povídejte.
1: Děkuji moc krát, všechny vás zdravím v rozhlase a já bych dneska chtěl popřát našemu kamarádovi Staňovi Šrámkovi mu z Repech. Přeje to dobré, byl to výborné a je stále výborné zedník a přeje mu hlavně hodně zdraví, lásky od svých nejbližších a radost z vnoučat a z dětí. Tomu přeje Ficovi a Sislovi a celá rodina tady z Vřesovic. A ještě Sklenovic, nesmí zapomenout na dcerku Marušku, to je to přímé střed její. Tak mu to přejeme. Tak všechno dobrý, všechno dobrý. A vám, pane Egner, taky přeju pevný zdraví, ať vás dlouho posloucháme na tým rozhlase. Vy jste takové vstřícné.
0: Já nevím, se už se usmívám.
1: A tady, dobře. Stojí tady vedle mě Rozárka, víte?
0: Je!
1: Tady,
0: no tak to je bezvadný.
1: Jak vás přála jako takový děvčátko, který chodilo v té kroju a dneska už má 180 cm. No,
0: a v kroju tak, může chodit pořád, že jo?
1: Ano, a já myslím, že půjde v kroju. Že
0: půjde v kroju.
1: Ještě na ní, tak... Nebo si bude muset vzít dva.
0: se ženou, ano. Já. Františku a druhého ve Vřesovicích by měl být festival opět obnovený, ano, takže ano, vím, ano. Že Martin Čoch pořádá. Tak se mějte hezky.
1: Jo.
0: Se daří.
1: Se mějte.
0: Naviděnou, naschledanou. Zeničko z Křekova, teď jste tady.
2: Ano, dobrý den, všichni vás tam zdravím. Ráda bych nechala zahrát ke svátku, který bude mít v neděli blažence Hamalčíkovej z Roketnice. Hodně štěstí, zdraví a pohody a je to vaše stálá posluchačka tohoto krásného pořadu. To jí přejí holky z Křekova. Děkuji vám.
0: Ano, Zdeně, já vždycky, když slyším to jméno, to Blaženka, tak si vybavím, když jsme studovali konzervatoř a statovali jsme v Ostravě v Shakespeareově mnoho povíku pro nic a tam prostě byla ta hlavní Blaženka, že jo, Evička Jelínková, která tady hraje v divadle v Brně, tak tenkrát tam začínali ještě se svým manželem v Ostravě, takže když se potkáme třeba ve škole nebo v divadle, tak na to vzpomínáme a Blaženka, to je vždycky takový to pohlazení. Ať se vám daří, Zdení.
2: Děkuji vám moc krát, naschledanou.
0: Naschledanou. A další písemná přáníčka. Dnes se dožívá 85 let moje maminka a babička paní Kateřina Straková z Uherského Ostrohu. Chci jménem celé rodiny popřát hodně zdraví, radosti z vnuků a pravnuček, ať jí pohodu přináší poslouchání krásných písniček a ještě spoustu přečtených knížek a vyluštěných osmisměrek a hodně chvil strávených s rodinou. To přeje dcera s rodinou. A další prosba o písničku a gratulaci pro manžela Jiřího Kučeru z Křižanovic u Bučovic k dnešním 65. narozeninám. Přejeme hodně štěstí, zdraví, rodinné pohody. To přejí manželka Jana, babička Jana, dcera Markéta s přítelem, dcera Ivana s manželem a synem Adámkem. Ten posílá dědovi velkou pusu a taky přejí všichni jeho kamarádi. Tolik gratulace, čerešničky, ženský sbor Kunovianu a hraje Kunovian.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Ano, ano, ano. A teď máme na drátě, jak se říká, Vlaštovičku Haničku z Poteče. Haničko, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás a všechny ostatní, co poslouchají tady to rádio. A já bych poprosila o písničku pro Dominika, který měl kdy 6. svátek, protože je Dominika Sávia. Mm-hmm. A v ten den zrovna měl i synovec Martin František narozeniny. Dominik bude mít taky 20. května narozeniny. Chtěla bych poprosit o písničku taky pro manžela, který na dvoře zrovna teďka vozí skřidlo. Maruška Pečková, kamarádka, bude mít zítra narozeniny a dneska budu slavit ještě na chatě na Košuldě pán Zdenek Psota a Zbyňa Divoš narozeniny. Takže tady tímto všetkým bych chtěla popřát hojnost božího požehnání, Marijinu ochranu, pevné zdraví, porozumění v rodině a spokojenost do dalších dnů a let jejich života. Děkuji moc.
1: Děláte střechu, Haničko?
2: Ne, neděláme. Máme skřídlu na paletách a je to potřeba převést na druhou stranu. Budeme dělat střechu.
1: Budete,
2: někdy
1: jo?
2: V dalších letech.
1: Jo. To se furt stěhuje, že? Když to přivezete a najdou. Já to znají úplně všichni. Vždycky tady to dáme, jo, a tady to nebude vadit. A najednou se
2: přesně,
1: musíme
2: ano,
1: to teď přestěhovat. To mají úplně všichni normálně. To se vsadím, že to
2: no,
1: prostě zažil každý.
2: A navíc tady ti muzikanti a umělci a všetci kolem dokola mají plno dalších jiných starostí než prácu kolem domova, jo? Takže ještě tam se musí jít hrát a tam se musí a ještě tamto a ten má narozeniny a ještě pohřeb do toho a všechno. No prostě vy umělci jste prostě umělci na vše.
1: Dobře, děkujeme, Haničko. Mějte se moc hezky. Jo, naschledanou.
2: Taky pěkný den, naschledanou.
1: Dáme slovo a prostor Lidušce z Moravského Krumlova. Liduško, dobrý den.
3: Dobrý den, já vás všechny tam srdečně zdravím a chtěla bych popřát k dnešnímu svátku a k zítřejším narozeninám paní Marušce Tropové z Jezeřan Maršovic, tady u Moravského Krumlova a přejeme jí hodně moc zdraví, štěstí, božího požehnání, radosti z jejich 5 vnoučat a aby se měla jenom dobře. Mm-hmm. A to jí přeji Lída a Jarek Švapanští z Moravského Krumlova.
1: Dobře. Liduško, děkuji. Taky děkujeme mu za zavolání a mějte se krásně, hezké odpoledne sváteční, naschledanou. No a teď popřejeme k požehnaným 93. narozeninám panu Antonínu Šafaříkovi z Kurovic, který byl dlouholetým funkcionářem okresního sdružení hasičů v Kroměříži. A pane Antoníne, Toníčku, tak no, oni na vás nezapomněli, ti vaši kamarádi a přátelé. Moc si vás váží a posílají vám přání k narozeninám, především samozřejmě zdraví, pohodičku a takový ten životní klid, ať se vám daří. Tak, tolik gratulace a písnička od Pavla Svobody a Františka Trtílka zazní v zápětí. Jmenuje se přímo Písnička plná slunce. Hraje Lácaranka a Pavel Karlík s Pepíkem Ovečkem a Mužáci z Kobylí nám zaspívají.

0: Tolik Lácaranka, zdravíme muzikanty Pavlíka Svobodu, pokud poslouchá. Já jenom doplním, že tu písničku napsal, text napsal František Trtílek, což je důstojný otec, pan farář, který píše také texty, a což je báječné. Františku, tak pokud posloucháte, tak taky samozřejmě, nebo posloucháš, tak taky přejeme hodně pěkných dní. Jirka z Pitína se dovolal. Dobrý den, Jirko.
1: Dobrý den, zdravím vás, pane Hegner, ještě jednou. Tak já bych chtěl dneska popřát do Nezdenic, kde se dožil 70 let kamarád, můj kamarád, spolupracovník bývalý, pan Jan Čořík Radomír, veliký fanda Dechovky, který vymete všechny koncerty v Kyjově, v Hodoníně. Jsme byli na Mistřiňance ve středu a tak už se těšíme zase na Polšičánku 19.
0: No, bezva.
1: Aj. Za váma jsme seděli zísi před dvěma rokama v páté řadě a jsme vyspěhovali dohromady. Takže chci Radkovi povýšovat všechno nejlepší, hodně zdraví za tu našu partiu, co jezdíme po těch Dechovkách.
0: No.
1: Ať si to ještě užije hodně, zítra má oslavu, ať mu to všechno dobře dopadne. No a děkujeme vám, že můžeme přes váš rozhlas prostě povýšovat. Opatrujte se tam v Brně, mějte
0: taky
1: se pěkně. Děkuju.
0: Jirko, jak už jsem říkal, taky nám to dělá radost prostě, že můžeme zprostředkovat vaše potěšení, vaši tak radost.
1: Ano. Jsme rádi.
0: Tak, je, vždycky, když
1: děkuju
0: jsou ty
1: pěkně.
0: No. Ano, povídejte ještě. Nebo už končíte.
1: Ne, už. Tak děkuju moc krát.
0: Taky.
1: Opatrujte se. Naschledanou.
0: Taky naschledanou. Ano, a další se dovolala Maruška z Lanžhota. Maruško, dobrý den, dáme to krátce, hezky.
2: Ano, a já přeju krásný den vám v rádi a všem posluchačům. Karličku, já mám dneska je takové přáníčko. Na těchto dnech slaví svoje narozeniny, pana Kruták, tak jeho rodina, jeho manželka, synové a děcka, velmi mu přeju všechno dobré. A protože jsme veliká rodina, tak celá naša veliká rodina, jestli je to z Brna, z Prahy nebo z Mikulova, tak mu přejem všechno dobré, hodně zdraví, štěstí, rodinu, pohodu. Nech se mu daří všechno, co si přeje, a je velice hodný, ke ten, co potřebuju, dojde ochotně, mě to udělá všecko, je bezva. Ale Karlíčku, já mám ještě jednu prosbičku.
0: No.
2: Když bývalu u Modožo, tak na ženy si vzpomínali jak v práci, tak si vzpomínali aj doma. A člověk bude v nedělu den matek.
0: Ano, ano.
2: A je hodně a hodně mamiček a maminek a stařenek a těch, co na kterých si nikdo nespomene. Tak já bych tuto pěsničku chcela poslat aj ním všetkým, na kterých si nikdo nespomene, ne, komu nikomu nikdo nedojde popřát. Tak jim přeju také hodně zdraví, štěstí, nech se jim daří a nech si to, co se jim podaří, nech to berou, jakože je to taký dáreček. A boží požehnání všem, a já vám velice srdečně, Karli, děkuju.
0: A mějte se hezky.
2: A
0: mějte se hezky, nashledanou.
2: Ano, děkuju moc.
0: Členové klubu Přátel Českého rozhlasu také slaví nějaká svá výročí, tak nesmíme na ně zapomenout. Ano, dnes slaví právě narozeniny Marie Hlásenská z Brna a František Juřina ze Šlapanic a taky Anička Slabiňáková z Bojkovic. Vám všem, naši milí členové klubu Přátel Českého rozhlasu, přejeme zdraví, štěstí, lásku, pohodičku a ať se vám daří. Tak tolik gratulace, Václav Maňas mladší, Pod zelenou horu a Dubňanka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: A zdravíme Haničku do Slopného. Haní, dobrý den.
1: Dobrý den, všechny vás zdravím. Dneska bude slavit 50 let vynikající zpěvák Svaťa Tarabu z Dolní Lhoty. Přeju mu hodně zdraví, štěstí, ať mu to zpívá dál tak krásně, jak teď. Děkuji.
0: Ano, Haničko, myslím si, že večer mu taky popřejeme. Jo, mějte se krásně, naschledanou. Další gratulace, kam poletí, nevím. Jméno jubilantky taky nevím, ale vím, že odeslala tento e-mail paní Evička Zarembová, tak možná své mamince, babičce a prababičce řekli, aby si poslouchala. Takže milá maminko, babičko, prababičko, všechno nejlepší k narozeninám, ať ti slouží zdravičko. Máme tě všichni moc rádi. A e-mail, dobrý den, prosím o písničku pro pana Jana Kouřila z Kyjova Boršova k jeho dnešním 85. narozeninám. Přejeme ti strýcu, hlavně hodně zdraví, štěstí, hojnost božího požehnání. To ti přeje švagrová Marie Kouřilová, Aneteř Lenka, Maruška a Barča s rodinami. Tož náš milý strýcu, na zdraví a ať slouží. Tak další e-mail, prosím o písničku pro milou jubilantku, bývalou spolupracovnici Janu Pospíchalovou ze Zlína k jejím dnešním druhým 35. narozeninám. To nás bylo v materiálové účtárně 5 spolupracovníků, z toho se 4 narodili v květnu. Včera oslavila své narozeniny Laďka Lognerová ze Zlína, dnes má kulaté narozeniny Jana Pospíchalová, zítra budu mít já narozeniny a ke konci měsíce asi 29. bude mít narozeniny inženýr Vítěz Sušil z Vysovic. Každý rok, který prožijeme ve zdraví, je velkým darem, za který je třeba poděkovat, zároveň ho oslavit. Do dalších let přeji nám všem pevné zdraví, štěstí na každém kroku, radost ze života, lásku svých blízkých a k tomu také hojnost božího požehnání. Pozvedáme štamprličku slivovičky trnéčkové, je nejlepší pití, protože nám zaručuje do starku žití. Za všechny spolupracovníky přeje Zdenka Sousedíková, živio, živio, živio. Přání jsme předali, manželé Gurští, netrhaj má milá a Gloria.

0: No a ještě se dovolala asi jako dnes poslední paní Zdenička z Velkých Němčic. Dobrý den.
1: Takže ještě jednou dobrý den. A mám poručené, že musím zkoušet celou hodinu, jestli se dovolám, a nechat zahrát panovi profesorovi Karlíkovi, Karlíčkovi Hegnerovi a přejem mu to Zdeněk Milouš, protože včera jste spolu hráli divadlo.
0: My jsme včera zkoušeli, no tak já mu to prostě příště mu to řeknu, až budeme zkoušet. Zdeničko, děkuji moc krát, no.
1: Ano, a hlavně celému vašemu rozhlasu Brno, protože dáváte krásné písničky a lidem radost. A tak, všem lidičkám.
0: Dobře, Zdení, a ta, která zazní za malinkou chviličku, tak to je poklad.
1: Ano,
0: takže mějte se hezky.
1: Krásný den.
0: Děkujeme taky, nashledanou. Já ještě přidám tady dva e-maily. Chceme zahrát písničku rybářom ze Slušovic Martinovi a Ořechovi, kteří dnes chytají na Moravě a v Napajedlích. Takže Petru zdár, samozřejmě kluci. A další je prosba o písničku pro babičku Květu Musilovou ze Starček dnešním narozeninám. Milá babičko, přejeme ti hodně zdraví, štěstí a pohody Vítě a Vojta a písnička česká přímo od Karla Hašlera Veselka Ladi Kubeše.

krásné pohlazeníčko, nádhera. Tak dáme ještě jednu písničku. Někdo si přál, jeden muž, že jsme dlouho nepouštěli Jarmilu Kachnívou, tak tady s Honzíkem Zavěčičem za doprovodu Vonice už odbyla jedna.

vás bude pro vás, bude tam košt vín a potom bude hrát tu Faranka zábavu, tak se máte na co těšit. No a teď už nás čeká závěr, mějte se hezky, večer se na vás těšíme a teď si poslechnete ještě Felixe Slováčka, jak hraje krásně za doprovodu žadoviáků Tenkrát na západě. Hezké odpoledne.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Dá mladá žena přednost hlasu svého srdce nebo rozumu? Barbora Munzarová a Jiří Dvořák v příběhu o lásce a odpovědnosti Vůně vanilky. ČT2. Pro záchranu židovského chlapce bude maďarská vdova riskovat vlastní život. Premiéra filmu Emma a smrtihlav. A ČT Art uvede v premiéře strhující koncert britské hudební legendy plný nesmrtelných hitů. George Michael v Londýně. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Na svatém Hostýně si zítra lidé připomenou kněze Jana Sarkandra. Ve Zlínském kraji platí zákaz rozdělávat venkovní ohně. V Kroměříži na jeho dodržování dohlíží městská policie. Slovensko ruší dvojceny paliv. Dnes bude v regionu většinou oblačno, nejvyšší teploty okolo 20 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín a u nich vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Památku umučeného holešovského kněze Jana Sarkandra si věřící na Kroměřížsku připomenou v sobotu 9. května poutí z Holešova na Kroměřížsku na svatý Hostýn. Letos to bude její 10. ročník. Účastníky čeká přibližně 15 kilometrů dlouhá trasa. Stejně jako v minulých letech, také tentokrát bude pouť v historickém stylu. Chybět nebudou účastníci v krojích. Ve Zlínském kraji platí mimořádné opatření spojené s velkým suchem a se zákazem venkovního rozdělávání ohňů. Podle mluvčího radnice v Kroměříži Jana Vondráška na jeho dodržování dohlíží městská policie.
4: Kroměřížská městská policie se při svých kontrolách města s ohledem na aktuální situaci zaměří i na volnočasové areály na Šlajze a na Barbořině, kde bude dohlížet na to, aby zde lidé nerozdělávali pod čírým nebem oheň a tím neriskovali vznik požáru.
2: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z ANO se znovu nezhodli na tom, kdo bude Česko zastupovat na letním summitu NATO. Vládní delegace prezidenta v Ankaře nechce.

0: Pavel to řekl po dnešní schůzce na Pražském hradě. On sám ale s účastí dál počítá a trvá na ní.
1: Podle prezidenta Babiš uvedl jako hlavní důvod rozdílné pohledy na závazky Česka vůči NATO. S tím Pavel nesouhlasí.
2: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
1: Babiš na schůzku přijel se zpožděním. Po jednání odešel zadním vchodem. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO má vláda právo rozhodnout, kdo se summitu zúčastní.
3: Plnou odpovědnost nese vláda. Máme zde parlamentní, nikoliv prezidentský systém a vláda má plně v kompetenci veškeré plány vyplývající mimo jiné i z cílu NATO.
1: Pokud prezident nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Podle Pavla jde ale o poslední možnost. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Slovensko dnes ruší dvojí ceny nafty. Opatření zavedla vláda v březnu. Znamenalo to, že řidiči aut s cizí poznávací značkou zaplatili za naftu víc než šoféři se slovenskou poznávací značkou. Bratislava tak reagovala na zdražování ropy kvůli americko-izraelské válce s Íránem. Krok ale kritizovala Evropská unie s tím, že dvojí ceny jsou diskriminační a odporují evropskému právu.
4: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji bude většinou oblačno s lokálními přeháňkami. Nejvyšší teploty budou mezi 17 až 20 stupni a povane slabý vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Luhačovicích na Zlínsku dnes začíná slavnost otevírání pramenů. Z tohoto důvodu může být doprava ve městě hustší než obvykle. Projíždějte tudy opatrně. Krásný sváteční den z Českého rozhlasu Zlín vám přeje Barbora Hejtmánková.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: Pěkné odpoledne vám všem.
6: Je tu konečně zase veselé a zdravě. Dobrý den.
5: A doktorka Kateřina Cajdamlová a taky Patrik Rozehnal, který se jí bude ptát a servírovat dotazy, které souvisí s tématem, které už tu bylo.
6: Teče mi z nosu, rýma a všechno, co s tím souvisí.
5: K tématu se vracíme, protože zbylo spousta dotazů a my nechceme, aby něco zůstalo zasunuto a nevyřízeno. A jeden vtip na úvod, jako vždycky. Naboural jsem na motorce. 30 metrů jsem letěl po asfaltu. Podívej, jak mi teče krev z nosu. Z nosu? Z jakého nosu?
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Téma už jste slyšeli, vracíme se k němu v pořadu Vesele a zdravě i dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, ale i s odborníkem na dané téma. Jestli vám kape z nosu jako z vodovodního kohoutku, tak nemusí jít vždycky o infekci. Redaktorce Báře Kvapilové to totiž potvrdil i specialista na choroby ušní, nosní a krční Pavel Chrbolka.
1: Proč mi kape z nosu vodička a přitom nemám rýmu?
2: Ne každé kapání z nosu znamená infekční rýmu. My se občas setkáváme s pojmem, jako je vazomotorická rýma, což je v podstatě neinfekční, nealergická záležitost, kdy v podstatě ta sliznice vlastně přehnaně reaguje na nějaké podněty, jako je chlad, změna teploty, vlhkost a podobně, eventuálně i třeba kořeněné jídlo to může způsobovat. Ta sliznice následně začne produkovat nějaký čirý sekret, tedy v podstatě taková jako vodička, ale neznamená to, že jsme chytli nějakou infekci nebo že by to byl nějaký zánět, ale je to v podstatě reakce té sliznice na nějaký podnět, vůči kterému jsme jakoby přecitlivělí.
1: Čemu slouží ochlupení v nose?
2: Ochlupení v nose nesouvisí primárně s rýmou. V podstatě chloupky v nose představují určitou jakoby mechanickou očistu nebo filtr vlastně, kdy se ten vdechovaný vzduch v podstatě zbavuje nějakých větších nečistot, ale není tam souvislost s tím, jestli máme více nebo méně chloupků v nose, že bychom byli nějaký náchylnější vůči třeba rýmě a podobně, to se nedá takhle dávat do spojitosti.
1: Je dobré si zastřihovat ochlupení v nose?
2: Čouhající chloupky z nosu teoreticky zastříhnout můžeme, ale před čím bych určitě varoval nějaké vytrhávání chloupků z nosu a podobně, protože tím může v podstatě vzniknout nějaká raná plocha, kam se může dostat infekce a z toho pak nějaký zánět, takže vytrhávat chloupky určitě ne, ale krátké zastřihnutí čouhající chloupků z nosu, tam bychom neviděli nějaký problém.
3: A co vy, s čím vy tam jdete?
4: Já s nosem, pane, s nosem.
3: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
4: Ale to nechte si to. Já ve svým věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry.
1: Vy jste otorinolaryngolog? Nemají s tím pacienti někdy problém, co to vlastně znamená?
2: Ano, poměrně velké procento pacientů neví, co vlastně znamená ten název otorinolaryngologie a nedokážou ani vysvětlit tu zkratku ORL, ale je to v podstatě označení toho našeho oboru, kde vlastně léčíme nemoci uší, nosu a krku.
1: Pletou si vás nějakým jiným oborem?
2: Občas ano, občas si nás pletou s urologií. Jednou se nám stalo, že jedna pacientka nám začala popisovat své potíže při čůrání, takže z toho jsme krapec znervóznili, ale pochopili jsme, že si právě spletla naší odbornost s tou druhou odborností, s tou urologií, takže jsme jí to vysvětlili.
5: Vesele a zdravě.
6: A já bych v návaznosti měla dva dotazy teda rovnou. Pan doktor krásně vysvětlil, že se může stát, že někomu teče z nosu a přitom to není rýma. Podobně se ptá pan Oldřich, který několik let mi vytrvale teče z nosu, nikdo mi neuměl pomoci, nějaký doktor mi řekl, že to mám na furt. No, tak, mohla by to být ta vazomotorická rýma, mohly by to být první známky vysokého krevního tlaku. Tady bych doporučila zkusit dvě věci. První, změřit si krevní tlak a pokud bude v pořádku, změřit si ho ještě párkrát, zejména v situaci, kdy teče z nosu. A druhou věc, zkusit se otužovat, a to jednak studenou vodou a jednak proplachováním té nosní sliznice, možná taky studenou vodou. Protože, jak pan doktor říkal, může to reagovat na různé podněty. Nejčastější je, že to reaguje na chlad. A další, zkontrolovat, jestli náhodou po nějakém třeba koření, to není horší, nebo častý bývá zázvor, který to může nějak spustit. Někdy to bývá i třeba chili paprička. To znamená zkusit, já už se bojím úplně říct příznakový deník, ale on pomáhá, protože my si vlastně nemusíme ty souvislosti uvědomit, ale když si napíšeme, jaké bylo počasí, co jsme jedli, jestli jsme byli venku ve studenu, co to zlepšuje, to je nejvíc důležité, protože co to zhoršuje, to většinou už pacient ví, ale co to zlepšuje, to je cesta k tomu, jak by se toho mohl pan Oldřich zbavit.
0: No a jak se zbavit tedy toho, když mi teče z nosu nebo přichází nějaká drobná rýma, která třeba nesouvisí s nachlazením. O tom budeme mluvit právě dnes v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš pořad Vesele a zdravě. Není tak úplně náš, protože se o něj dělíme i s vámi. Vy se ptáte, my odpovídáme a hledáme řešení návrat ke zdravému životnímu stylu a ke zdraví vůbec. Dnes na téma, no připomene nám to i náš posluchač Petr, i tentokrát básnil.
1: Zdraví Petr, jak sliznice mého nosu ucítí mráz, čili kosu, k mému malému nadšení spustí zběsilé vlhčení.
0: No. A to vlastně opakuje to, co jste říkala před písní.
2: Přesně, pan Petr, jako kdyby mi koukal do hlavy, děkujeme.
0: Paní doktorko, já se chci zeptat na to, proč se nám vlastně obecně vlhčí nos? Proč je to tak důležité?
2: Tak ono je to důležité kvůli tomu, že vlastně tím nosem nám za normálních okolností vchází do těla vzduch, ze kterého bereme kyslík. To znamená to zvlhčování plus to, že občas kýchneme, občas smrkáme, to je reakce našeho organismu na různá znečištění, která v tom vzduchu mohou být.
0: Znamená to, že když používáme zvlhčovače vzduchu, dnes i ty moderní přístroje, nejenom to, že dáme třeba vodu na topení v zimě, ale i v létě čistíme vzduch, že tím pomáháme našemu nosu a předcházíme těmto problémům.
2: Stejně tak, ano, stejně tak jako pitným režimem, protože to, co náš nos docela nemá rád, je suchý vzduch a vzduch, který je příliš teplý. To taky úplně nemá rád. Naše tělesná teplota je 36 stupňů. Plus minus půl stupně a pokud je ten vzduch nějaký hodně blízko té teplotě, což se může dít třeba v létě, tak my se musíme snažit hodně pít, protože jinak dochází k tomu, že vlastně se nám ten nos vysušuje stejně jako tělo, ale tomu nosu to vadí víc.
0: Každému se ten nos vlhčí stejně nebo rýma mívá stejný průběh, anebo to souvisí třeba s velikostí nosu?
2: Patriku, neexistuje nic, co bychom všichni měli stejné, to bohužel. Je to záležitost tak složitá, navíc tady to jsou i určité pocity. Když nám někdo popisuje, jak se cítí, tak to je strašně obtížné vlastně se do něj vcítit, ono to nejde, protože my mu ty pocity můžeme jenom věřit a vlastně
0: on nám to... Ale vy ty pocity často slyšíte od různých lidí, takže si z toho dokážete udělat...
2: Ne, bohužel nic takového neexistuje.
0: Tak souvisí to s nosem nebo ne?
2: Když dva lidé cítí totéž, tak to nemusí být totéž. Jedno může být vodnatá rýma, která je typická řídkým sekretem, počátek nachlazení, jindy to může být pilová alergie, jindy to může být situace, kdy jsou překrvené spojivky, jindy to může být nějaká forma vlastně toho, že tělo se něčemu brání, to znamená, že třeba jsme snědli něco kořeněného, čili někdy to může být vysoký krevní tlak. Patriku, fakt neexistuje, že by příznak řekl, co to je.
0: A teď mi řekněte, lidé často používají kapky do nosu.
2: Jo.
0: Doporučíte, nebo je tam nějaký problém?
2: Tak teď teda vy mě asi zabijete, ale nejsou kapky jako kapky. Některé kapky do nosu tu nosní sliznici zvlhčují, některé kapky do nosu ji vysušují. To jsou kapky do nosu, které vedou k tomu, že se stáhnou cévy a dojde k snížené produkci toho hlenu.
0: To asi chceme, pokud nám teče z nosu.
2: No, to někdy chceme, jenomže bohužel tyto kapky jsou návykové. Tam je problém, že jakmile my něco děláme často, tak si na to tělo zvykne a dojde k tomu, že vlastně postupně ono se s náma jako kdyby pere. Čili
0: máme potom jít na odvykačku.
2: Čím víc kap... No a tady chci, pan Radoslav nám krásně napsal, vybudoval jsem si závislost na kapkách do nosu. Nikdy jsem žádnou závislostí nebojoval, cigarety, alkohol, nic, ale pocit ucpaného nosu řeším kapkami několikrát denně řadu let. Vím, že to je nebezpečné. Vedlejší účinky asi budou špatné, jak se zbavit závislosti. Tak moc nebezpečné to není, ale ten problém je, že vlastně, když on si ty kapky nekape, což nejčastěji je v noci, tak ta sliznice bude buď produkovat větší množství toho hlenu, no a nebo on, pokud si to bude kapat furt, vlastně pořád, no tak se změní prokrvení nosní sliznice a ona se může teda rozhodnout, že když on si furt kape, tak ona nebude zvlhčovat.
0: Vyschne.
2: A vyschne a pak se bude zase prát s opačným. Já bych doporučovala udělat to tak, že půjde na ORL, tam vlastně mu zkontrolují, co ta nosní sliznice dělá, podívají se, jak je prokrvená a poradí mu, doufejme. A já bych zkusila výplach nosu a rozhodně vždycky střídat období kapu a potom vyplachuju a zase kapu vyplachuju, snižovat prostě dávky těch kapek.
0: Jak slyšíte, dotazů je dost, které jste nám nechali, budeme se jim věnovat plně už za malou chvíli.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. My se dnes po čase vracíme k tématu, které už jsme rozebírali, ale zůstalo nám tolik dotazů i v psané formě, i té zvukové od vás ze záznamníků, že se těmto dotazům chceme věnovat a vám odpovědět, najít řešení s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Tady je dotaz telefonický.
1: Krásný den vám přeji a moc vám děkuju za váš nádherný pořad, paní doktorko. Mám dotaz, 53 let mi je, jsem řidička autobusu, neberu žádné léky, tak nějak zdravíčko slouží, všechno v pořádku. Jediný, diagnostikovali mi těžkou spánkovou apnoji. Ale mám nasazený přístroj, dýchací od minulého roku od září a velice se to zlepšilo, takže konečně žiju. Problém mám ten, prosím pěkně, mám i zvlhčováč k tomu přístroji, ale od covidu trpím na zánět dutin. Ale je to vždycky prostě, najednou se to objeví, začne mi bolet hlava, začnu teplo, suchý teplo, používám sprej, tu mořskou sůl do nosu, tam mi velice pomáhá a tak nějak za chvíli a tím přístrojem vlastně se mi to nějak krásně počistí a je mi za chvíli dobře. Ale v čem je problém, to bych se vás ráda zeptala, co si mám dělat. Když si nasadím večer tu masku, tak se někdy vzbudím, nevím, třeba po hodině, po dvou, když usnu a úplně jako strašně sucho v krku, ale to je sucho úplně, to je Sahara poušť prostě.
0: Tak co s tím? Tady je ten opačný problém. Dutiny ale vysychají. To je něco podobného, jako jsme řešili před malou chvílí právě s těmi kapkami do nosu.
2: Dotaz barvitý. Já bych doporučila několik věcí. Jednak zkontrolovat teplotu v místnosti, kde paní spí. Protože my máme trošku zlozvyk, že přetápíme v místnostech, kde se spí.
0: Jaká by měla být teplota? Překvapme
2: posluchače. Geniální otázka. No něco mezi 10 a 14 stupni. Jo?
0: 10 a 14?
2: Jako to relativně zima. No, ale ono se lépe dýchá. A paní, vzhledem k tomu, že má spánkovou apnoi, tak je možné, že prostě dýchá trošku víc ústy, nemáme zkontrolovaný pitný režim, takže bod číslo 1 zkontrolovat teplotu v místnosti a pomaličku snižovat, jako nemusí úplně strašně rychle, ale prostě, aby ten vdechovaný vzduch byl trošku méně suchý, teplý. Druhou věc, kontrolovat pitný režim, měla by se zkusit napít zhruba hodinu před usnutím a pokud se takhle v noci vzbudí, tak bych asi doporučovala se znovu napít. Jo? Každopádně bych to probrala posléze nebo předtím s lékařem, který indikoval ten přístroj, protože ti s tím mají nejvíc zkušeností.
0: Dotazy chodily i přes naše stránky veseleazdravie.cz, kde jsou uložené naše odvysílané pořady, ale taky je tam možnost poslat nějaký dotaz k tématu. Jaký se tam objevil třeba?
2: Paní Miroslava, již nejméně 2 roky mám hlavně po ránu zahleněný krk a rýmu. Rýmu mám vodovou, přes den několikrát kýchám. Chtěla jsem jít na ORL, u nás nebylo místo, stále čekám, že se vše upraví. Tak já bych doporučovala na to ORL jít, přihlásit se. Takže doporučuji a jinak bych zkusila totéž, to znamená zkontrolovat pitný režim, jestli paní pije dosti. A co se týče toho kýchání, tak si všimnout, jestli je to třeba v nějakou dobu lepší a přemýšlet, co by to mohlo být. Jestli je to třeba pilová alergie nebo nějaká reakce na příliš studený vzduch nebo zas něco jiného. Prostě pacient jako vždy je nejdůležitějším zdrojem informací.
0: Odpovídat budeme dál na vaše dotazy, které souvisí s dnešním tématem. Problémy v nose, ať už teče z nosu, anebo je tam přílišné sucho.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Doktorka Kateřina Cajdamlová je s námi stále ve studiu. Patrik Rozehnal tady také, aby servíroval dotazy, které jste nám nechali třeba na telefonním záznamníku. K tématu už předešlému, ale my se dnes vracíme k tomu, když vám teče z nosu nebo prostě s nosem máte nějaké ty problémy. Třeba kdo po telefonu nám sdělte, co se stalo?
1: Tady je posluchač z Moravy. Já bych měl takový dotaz. My jsme čistili pískový filtr v akvaparku. Údajně chlor už to měl dávno vyprchat, jo? Ale špilo to do nosu jak hrom. Pak se ještě objevil covid, pochopitelně, a bylo to, jak kdybych se nadýchal horkého vzduchu někde blízko ohně. Úplně vypálený nos a prakticky od té doby, když někdo zaváže oči, já nepoznám, jestli jím jabko nebo cibuli. Absolutní ztráta čichu. Tak nevíte, jestli se to může do budoucna zlepšit?
2: Překvapivě čich je náš hodně důležitý smysl, který dokonce bez jakékoliv filtrace jde přímo do racionálního mozku. Proto také možná říkáme cítím, anebo mám pocit a podobně. Takže to je velká ztráta vlastně. Zase doporučovala bych diagnostiku, to znamená, aby se ORL podíval, jinak regenerace nervového systému i dalších těchhletěch různých receptorů je záležitost celkem dlouhodobá, ale zase bych asi byla optimista a doufala bych, že to bude dobré. Jinak vzhledem k tomu, že tady těch lidí, kteří hovoří o tom, že se něco objevilo po covidu, je víc, tak bych všem z nich ještě doporučila zkontrolovat hladinu vitamínu D v krvi a případně vitamín D doplňovat, protože on funguje trošku jako imunomodulace, nejenom jako vitamín, a v takových těch poinfekčních situacích může pomoci.
0: My k tomu tématu máme ještě jeden dotaz, poslechněme si.
3: Dobrý den, jmenuji se Milda a je mi 76 roku. V loni v prosinci jsem dostala koncem roku chřipku a po té chřipce jsem ztratila čich a chuť. Ale covid jsem neměla, dělali mě dvakrát testy, ale je to už rok a něco a já to pořád nemám. Tak bych se chtěla paní doktorky zeptat, jestli by mě něco poradila, protože já už jsem vyzkoušela, kde to, co mě kdo poradil, lékaři, všechno, bylinkáři, a opravdu ne, čich, chuť nemám. Děkuji vám za radu.
2: No, čich s chutí souvisí a tady bych prostě zkusila ještě to Dčko případně proplachovat. Já tu mám ještě psaný dotaz od paní Petry. Dcera 8 let měla celou zimu rýmu, jakmile rýma začala ustupovat, byl klid, omezovali kapky, proplachují mořskou vodou, zkontrolovali nosní mandle. Takže tohle je případ, kde bych rovněž zkusila vitamin C, vitamin D, případně regenerace sliz. Mě ještě napadají vitamin A nebo jeho prekurzor beta-karoten, případně zkusit selen se zinkem. Prostě zkusit nějaké vitamíny, jestli by nepomohly regeneraci trošku.
0: To když nám v tom nosu vyschne, způsobí i automaticky problém s čichem?
2: Ano. Samozřejmě, protože ta nosní sliznice v okamžiku, kdy je suchá, no tak ty receptory vlastně jako kdyby taky zaschnou. Oni se zcvrknou a prostě nefungují tak, jak by měli.
0: Takže znovu jsme u té hydratace, ano, aby dostatečně byla vlastně slizká ta sliznice, ale zase ne
2: ano,
0: moc.
2: Ano, a všeho s mírou, pravil krejčí zaby v ženu metrem, viďte.
0: Doktorka Kateřina Cajdamlová u nás před mikrofonem Českého rozhlasu v pořadu Vesele a zdravě.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

0: Stále jste s námi. V pořadu Vesele a zdravě patří do pátečního schématu a vysílání. Pravidelně je tu s námi doktorka Kateřina Cajdamlová. A vracíme se spolu s ní k tématu, který souvisí s nosem. Ať už nám z něj příliš teče, anebo někdy naopak vysychá. Tyhle problémy máte a měli jste, nechali jste nám je už dopředu také ve formě psané na našich stránkách Vesele a zdravě.cz a my na ně teď chceme ještě dodatečně odpovědět. Paní doktorko, jaké dotazy další přišly?
1: Další paní Vlasta a povídá, že 55-letá dcera má problémy s dutinami. Před rokem byla na operaci, nevíme úplně s čím. Stav jako na houpačce, chodí na výplachy, bere antibiotika, objeví se streptokok, léčí se a léčba je nekonečná. Takže zase se ptá, jestli to není následek covidu. Já bych tady doporučila ještě zajít na zubní, protože u těch dutin může být také problém vlastně, protože ty dutiny souvisí nebo sousedí s horními zuby v horní čelisti. Takže jenom zkontrolovat, jestli náhodou problém není ještě tam. A jinak zase teda, omlouvám se, že se opakuju, ale zkusila bych hladinu D-vitamínu, případně zajít na imunologii a zjistit, jestli imunitní systém není vyčerpaný. A další, ještě té dceři, bych doporučila zkontrolovat, jestli jí dostatek bílkovin a sacharidů, protože imunitní systém, zejména po opakovaných infekcích, potřebuje regenerovat a ty buňky jsou tvořeny bílkovinami, to znamená, pokud jich je málo, no tak prostě není z čeho tvořit a palivo pro svoji činnost berou ze sacharidů. A vzhledem k tomu, že dámě je 55, já si teď vytvářím domněnky, jo, ale prostě snažím se vymyslet, co by všechno mohlo být.
0: Který
1: zatím
0: směrem jít?
1: Ano, tak možná trochu přibrala, možná začala držet dietu a výsledkem může být snížená regenerace imunitního systému. Takže bych doporučila i toto.
0: Další dotaz opět ze stránek a z formuláře veseleazdravie.cz.
1: Ano, tady paní Eva se ptá, 15-letý vnouček má problém se silným krvácením z nosu jenom z jedné nosní dírky, stává se mu to i 3x týdně. Tady bych doporučila zkontrolovat srážlivost krve, to znamená udělat testy na krvácivost a srážlivost, ale vzhledem k tomu, že chlapec je 15-letý, tak tady může být i výrazný poměr stresu. Nevím, jestli nemá nějaké zkoušky nebo něco dalšího. Hormony nadledvin, konkrétně kortizol, mohou snižovat srážlivost krve, takže chronický stres může vést ke krvácení z nosu. Doporučila bych nějakou tamponádu, to znamená naučit vnoučka, vlastně to naučí na ORL, jak to krvácení zastavit a jak říkám, zkontrolovat tedy stav krvácivosti, případně pokud by všechno bylo v pořádku, tak ještě zkusit vitamin K, který může trošku zvýšit vlastně schopnost srážlivosti.
0: Máme ještě nějaký dotaz?
1: Máme ještě nějaký dotaz. Tady máme od paní Věry. Ptá se, jak vyléčit tvoření strupu v nose. To jsou vždycky otázky, že já si říkám, já nevím. Jo.
0: No někomu ale se dělají hodně.
1: Ano,
0: a co s tím? Jako
1: no, já bych doporučila tady zkontrolovat vlastně to, jestli paní má dostatečně tu sliznici v pořádku, což se dělá na ORL, to znamená, jestli tam nejsou nějaké jiné důvody pro to, že se vytváří ty strupy. No a ptá se, jestli existuje mast do nosu. Ano, těch mastiček je víc, ale zase podle typu toho, proč se ty strupy vlastně v nose tvoří.
0: A to zjistí na ORL.
1: Doufejme, že ano, to zjistí.
0: Radí, prosí, doktorka Kateřina Cajdamlová. Ještě na ní budu mít pár otázek závěrem v našem pořadu, kde řešíme problémy s nosem, ať už nám z ní teče, anebo je příliš suchý.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Malé závěrečné povídání s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v pořadu Veselé a zdravě. Paní doktorko, rozdělme to na ty skupiny. Máme buď naopak hodně vlhký nos, teče nám z něj, anebo suchý. Tak ano. Když ho máme vlhký, co dělat a nedělat, když nám zrovna teče z nosu? Tak krátké rezumé, doporučení.
1: Ano, bylo by báječné nejprve zjistit, čím to je. Samozřejmě ORL nám řekne, jestli tam je infekce, alergolog nám řekne, jestli jsme alergičtí na něco, krevní tlak nám řekne, jestli to není vazomotorické. Potom bych pravděpodobně zkusila to, co radí lékaři, a k tomu přidala vyplachování nosu. Samozřejmě, pokud je to infekční, přidala bych ještě něco jako vitamin C nebo vitamin D na zlepšení imunity, zkontrolovala pitný režim a zkontrolovala teplotu v místě, kde spím. Případně zvlhčovala tam vzduch a zkusila vlastně nějakým způsobem i zkontrolovat, jestli jim dost bílkovin, jestli mám dost sacharidů, prostě jestli moje tělo má všechno, co má mít, a jestli ten tečící nos není pláč nad něčím, co mu chybí.
0: Můžeme se nějak uškodit i smrkáním, špatným, častým, nevhodným?
1: Ten problém se smrkáním, my totiž bychom měli smrkat vlastně jednu dírku a druhou dírku, a pokud příliš mačkáme a vlastně zvyšujeme tlak, no tak dochází tím valsalvovým manévrem k řadě různých vedlejších věcí. Takže já bych doporučovala spíš opravdu smrkat jednu dírku, druhou dírku a učit se vyplachovat ten nos, protože to někdy tomu celému velmi pomůže.
0: Co dělat, když máme suchý nos?
1: No, já se opakuju, moc se omlouvám, že se opakuju, ale nejprve zjistíme, jestli víme příčinu, zkontrolujeme teplotu v místě, kde pobýváme většinu času, zkusíme zkontrolovat pitný režim, můžeme zas proplachovat ten nosánek, můžeme zkusit kapky, ale ne ty, které snižují tvorbu hlenu v nose, ale ty, které zvlhčují. No, zkusit zvlhčovat vzduch a pitný režim už jsem asi říkala, no. Takže to je tohle. Relativně snadné to je s hnisavou rýmou. Tam bývá vlastně řešením zjistit, která bakterie to působí. Kromě toho, že dostaneme antibiotika, zase soustředíme se kapáneček i na imunitu. Přidáme třeba selenzinek. Co se týče zadní rýmy, která se velmi často vyskytuje při současném zánětu vedlejších nosních dutin nebo v nosohltanu, a ten hlen má problém, že nejde moc vysmrkat, stéká do krku, dráždí tam nervy, no tak v této situaci je zase důležité zjistit příčinu, léčit příčinu a třeba spát v polosedě.
0: Říká, radí na závěr dnešního setkání doktorka Kateřina Cajdamlová. Tak čistý nos, dobrý čich a pevné zdraví přejeme i dnes z pátečního vysílání. Mějte se pěkně.
1: Na zdraví, hepčík.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Bylo 14 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Mezi Zlínem a Otrokovicemi dnes vyjedou historické autobusy a trolejbusy. Lidé by neměli na hřbitově ve Valašském Meziříčí kvůli suchu zapalovat svíčky. Větší obchody dnes zůstávají zavřené. Dnes bude v regionu většinou oblačno, teploty do 20 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Ve Zlíně a Otrokovicích dnes vyjedou historické trolejbusy a autobusy. Cestující se jimi budou moci svést na trase mezi Zlínem a Otrokovicemi. Ve Zlíně pak také ke sportovní hale nebo do zoologické zahrady. Ve všech spojích platí běžné tarifní podmínky, pokračuje mluvčí dopravní společnosti Zlín Otrokovice Zdeněk Dvořák.
3: Tato historická vozidla nejsou bezbariérová, tedy není možné s nimi cestovat s invalidními vozíky a kočárky případně budou potřebovat při nástupu a výstupu asistenci.
1: Radnice ve Valašském Meziříčí vyzvala lidi, aby vzhledem k suchu a nebezpečí požáru nezapalovali na hřbitově svíčky. Hasiči už totiž museli tento týden na městském pohřebišti zasahovat při požáru tůjí. V celém Zlínském kraji platí od čtvrtka do odvolání zákaz venkovního rozdělávání ohňů. Hejtmanství ho vyhlásilo na základě žádosti hasičů, kteří museli od minulého týdne likvidovat několik lesních požárů. Lidé si dnes ve větších obchodech nenakoupí. Na dnešní státní svátek se totiž vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimkou jsou obchody na vlakových a autobusových nádražích a letištích, benzínové pumpy nebo třeba lékárny. Dodržování zákona bude kontrolovat Česká obchodní inspekce. Přesně před rokem zvolil sbor kardinálu Lva 14. papežem. V čele této katolické církve je Robert Francis Prevost jako první Američan a jako první řeholník řádu Augustiánů.
4: Abemus papam.
5: Nedlouho po oznámení o zvolení papeže už v prvních projevech Lev 14. mluvil kromě italštiny a španělštiny často i ve své rodné.

0: angličtině. A to třeba o rizicích umělé inteligence. Podle italského deníku Il Folio byl Lev XIV. V prvních měsících v úřadu ve svých vyjádřeních umírněnější než jeho předchůdce František. Při letošní cestě nového papeže po 4 afrických zemích ale nepřímo vystoupil proti americké válce v Íránu. A vyzýval taky k humánnímu zacházení s uprchlíky. Za to všechno ho opakovaně ostře kritizoval americký prezident Donald Trump. Lev XIV. Dosud kromě Afriky navštívil ještě Turecko, Libanon nebo Monako. Jiří Kordík, Český rozhlas. Počasí.
1: Ve Zlínském kraji bude většinou oblačno s lokálními přeháňkami. Nejvyšší teploty budou mezi 17 až 20 stupni a povane slabý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Hlášenou máme havárii cyklisty se zraněním na Halenkově na Vsetínsku. Na místě jsou záchranné složky. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín je na řadě páteční dobré odpoledne s Tomášem Perutkou.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Pěkné sváteční odpoledne, milí posluchači. Nevím, jakým způsobem dnes slavíte Den vítězství, ale pokud zůstanete s námi, pokud zůstanete naladěni na vlnách Českého rozhlasu Zlín, tak se už za chvíli na našich vlnách dozvíte, jakým způsobem si Den vítězství připomínají na hradě Buchlov na Uherskohradišťku. My tam totiž máme naši reportérku a živě se tam podíváme hned po následující písni Miroslava Žbirky.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Dnes je 8. května a před 81 lety skončila druhá světová válka. Tento den a události s tím spojené si lidé připomínají napříč naší zemí a hrad Buchlov na Uherskohradišťsku při této příležitosti připravil pro návštěvníky tematický program. Reportérka Tereza Chrastinová nám teď do vysílání přináší podrobnosti. Terezo, pěkné sváteční odpoledne.
1: Hezké odpoledne všem.
0: Kolik návštěvníků na hrad na akci nazvanou Den vítězství přišlo?
1: Musím říct, že jsou to stovky lidí. Akce na Buchlově sice oficiálně začala v 10 hodin, ale už hodinu předtím na hrad přicházeli první návštěvníci a místní parkoviště hlásilo téměř plno už o 9:30 ráno. K vidění jsou tady kromě běžných prohlídkových tras právě i ukázky vojenské techniky, ať už historické nebo té současné, a má to velký úspěch jak mezi rodinkami s dětmi, tak i u armádních nadšenců.
0: Říkáš, že je na místě k vidění i vojenská technika. Tak co konkrétně lidi zajímalo nejvíce?
1: K vidění jsou tady zbraně jak z druhé světové války, ať už ruské, německé, americké nebo anglické výroby. S ukázkou současných zbraní přijela také armádní jednotka z Přáslavic. Mají tady protitankové střely, minomety, samopaly i kulomety. Zájemci si můžou zbraně osahat, potěžkat. Děti si tady zkouší helmy a výstroj. No a ti hladovější návštěvníci si mohou dát boršč nebo kroupovou polévku. Vaří tady také čaj z proslulé buchlovské lípy a všechno tohle se připravuje přímo v polní kuchyni na nádvoří.
0: Den vítězství se dnes slaví i na dalších místech v kraji, tak můžeš k tomu prosím říct něco více?
1: Ano, konec války si dnes připomněli taky třeba v obci Pravčice na Kroměřížsku. Ráno se tady konala mše za padlé, následně se vydal průvod k pomníku obětem války. A den vítězství si připomněli také v památníku Ploština u Valašských Klobouk. Tam měli například vystoupení děti ze základní umělecké školy v Otrokovicích.
0: Dnes, tedy 8. května, si připomínáme Den vítězství. Jedna z tematických akcí bude probíhat ještě hodinu na hradě Buchlov na Uherskohradišťsku. Ve vysílání jsme odtamtud slyšeli naši reportérku Terezu Chrastinovou. Terezo, děkujeme za aktuální informace, pěkné odpoledne a naslyšenou.
1: Děkuju, krásný sváteční den všem.
0: No a ve svátečním odpoledni nám teď v našem vysílání zaspívá Chris Norman.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Pěkné odpoledne, za minutu bude 14:15. My si teď připomeneme v našem vysílání jednu významnou osobnost z našeho regionu.
1: Rodáci známí, neznámí.
0: Folkloristce a lidové vypravečce Libuši Sušilové z Valašských Klobouk nikdo neřekl jinak než tetička Sušilová. Dnes to je rovných 40 let, co zemřela. Vzpomínku na Libuši Sušilovou připravila pro cyklus Rodáci známí, neznámí z archivních záznamů Petra Kopásková.
2: Suklobučanka. A mám to naše městečko ráda. Prožila jsem tu zvětša 74 roku. Dobrých a zlých. No, jak už to bývá. Všelico se nám tu přitrefilo. Nač rádi, alebo nerádi vzpomínáme. Bývá to tak, že po tučných rokoch přichodí jaroky a jubené. A všecko ty klobůky přežili a ostali klobůkami s tým věncem bílých Karpat na jižní straně, s tým štvercovým náměstím lemovaným dokola lipami, ze starou rádnicou v prostředku, kterou se mě, a není to tak moc dlho, podařilo zachránit pro muzeum.
3: Tak na Valašské Klobouky vzpomínala v archivní nahrávce Libuše Sušilová, která byla sběratelkou lidových písní a tanců, dětských her i lidové slovesnosti, zkrátka všeho valašského. A k folkloru samozřejmě neodmyslitelně patří i lidové oděvy a kroje.
2: Já to škroj, lehko povím, není ho. Na celém Klobucku ještě pár starých dědáčků chodí v bílých nohavicách a to v závrší. Všecko je jinakší. Tam ty jsou doby, kdy si dcérka za slobody řídila velikou výbavu. Dneska je ta výbava nevěsty vejde do dvou kuférků. No ale je napravdě, že by v tom kroji dneska je těžko dělal ve fabrice. Už je to jenom na svátek, na popravenu.
3: Folkloristka Libuše Sušilová ve svém vyprávění ráda vzpomínala na tradiční valašské písně.
2: Jsme tady položení na samém jihu Valašska. Naši sousedé jsou v Sacko, Luhačovské zálesí a Puchovská dolina. A ti té sousedi se stýkali a tak se ty zpěvy a tance přenášali z jednoho kraja do druhého. Všady je vidět ten vliv sousedů. Pravím, dáme jí si pozor, protože málo kdy aj přenesená písnička ostala takovou, jak ji zpívali sousedi. Ano, kraj ji přijal, ale aj to dost nesmělo. Časem chytla klobuckou náturu, vžila se, zpívala se.
3: Rozhovory s tetičkou Sušilovou, jak ji lidé říkali, jsou nejednou proloženy lidovou písničkou. Pojďme tak ukončit i toto vzpomínání.
2: Oj, Ježíš Maria, když já jsem pásala na stráňoch a Jan Jankuj na Jeleňovskej a my jsme na sebe helekali, to aj andělé v nebi tančili. A to je ta, nevím, či to znáš tu, helekatku, helice, helice, jeňate skno převelice, za Jakovým, za takovým, za Janíčkem, za Jankovým. A jsi ho vzali.
3: Petra Kopásková, Český rozhlas.
4: V někdejším centru sklářství v Karolince na Valašsku provozuje dnes Pavel Horák historickou brusírnu skla a sklenářství. V čem spočívá technika matného brusu, ve které je mistr? A má po něm kdo převzít řemeslo? Dozvíte se v reportáži z cyklu Kořeny na vlnách Českého rozhlasu Zlín v pondělí před 15:30 odpoledne. K poslechu zve Markéta Macháčková.
5: Spěcháte pořád a máte pocit, že nic není dost rychlé? Jak se naučit zpomalit a zvládat netrpělivost? I o tom si budu v sobotu po 17. na Pohovce Jošky Kubáníka povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou. A v neděli nám od 11. terapeut Adam Schmidt řekne, jak zvládat změny, ať už ve vztazích či v práci, a jak je ustát se vztyčenou hlavou. Na moudré rozhovory i na vás se v sobotu po 17. a v neděli hodinu předpolednem těší Jožka Kubáník.

0: Také Bára Basiková nám zpříjemňovala sváteční odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Jak moc nám prodloužený víkend zpříjemní počasí, tak o tom teď bude mluvit paní Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu, které přeji pěkné odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak začněme prosím aktuální situací ve Zlínském kraji. Vypadá to všude podobně jako tady ve Zlíně, odkud vysíláme tady, že jsou na obloze mraky, ale nevypadá to, že by z nich mělo sprchnout?
1: Ano, je tomu tak. Je to taková kupovitá běžná oblačnost, bych řekla, pro toto roční období. Někde je trošku více, někde méně, a to jako by se to střídá, takže v průměru řekněme oblačno, možná chvílemi někde i polojasno, naopak může být i skoro zataženo tou kupovitou oblačností. Teoreticky ještě v těch následujících hodinách možná nějaké lokální přehánky by se objevit mohly, ale ta pravděpodobnost je taková poměrně dost malá. K večeru se pak bude oblačnost většinou rozpouštět, ale od jihu v těch večerních hodinách potom může přibývat oblačnost naopak vyšších pater, ale ta bude zase celkem často průsvitná. Teploty teď máme většinou tak mezi 17 až 20 stupni Celsia, Vsetínsko má chladněji, tam i kolem tak 15-16 stupňů, tak víceméně ty teploty už budou stagnovat. No a vítr teď aktuálně fouká od severu nebo severovýchodu, nebo řekněme severní směr a většinou je slabý.
0: Tak dnešní počasí bychom měli, zajímá nás pochopitelně i sobota i neděle, tak pojďme nejdříve na sobotu.
1: Noc na sobotu by měla být polojasná až oblačná, zase ta oblačnost bude občas průsvitná, případně ji může přechodně ubývat. Teploty budou klesat na 9 až 6 stupňů, ty nejnižší v noci v údolích při menší oblačnosti a slabém větru, lokálně kolem 4. V noci může začít totiž pofukovat, ale jenom sem tam někde, hlavně v západní části kraje i mírný severovýchodní až severní vítr. No a zítřek teploty o něco vyšší odpoledne, 19 až 21, 22 stupňů, zase v Vsetínsko, respektive sever kraje, většinou trošku méně kolem 18 a převažovat bude víceméně podobně jako dnes oblačno. Zase ta oblačnost, ale na rozdíl od té dnešní, může být nejen kupovitá, ale i nějaká ta vyšší průsvitnější. Ráno z počátku dopoledne zítra může být až polojasno. No a potom k večeru pozvolna oblačnost bude ubývat a během večera pak čekáme většinou skoro jasno.
0: Mluvila jste o tom, že zítra nás čekají o něco vyšší teploty než dnes. Znamená to, že v neděli bude ještě tepleji než v sobotu?
1: Mělo by být, tam to vypadá, že maximální teploty by měly být mezi 21 až 24, možná i k letním 25 stupňů v těch nejteplejších oblastech Zlínského kraje. Z počátku neděle buď málo oblačnosti, případně i žádná, ale přes den bude oblačnost přibývat na polojasno, potom postupně i převažující oblačno, ale to by mělo být až později během dne a někdy ve večerních hodinách, možná v noci na pátek v té první části je zase ale hodně malá pravděpodobnost, že se objeví přehánka. Ráno celkem zase chladnější, 8 až 5 stupňů v údolích místy kolem 3 a také nějaký ten přízemní mrazík. Vítr bude foukat od severovýchodu až východu, ale během dne mírný a směry změní na jižní.
0: Jaký bude prodloužený víkend z pohledu počasí nám prozradila paní Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme, pěkný den a naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: V našem regionu panují odpolední teploty kolem 20 stupňů, takže není moc velké horko. Řekl bych poměrně optimální počasí na to vyrazit na nějakou vycházku, na nějaký výšlap. No a na takový jeden výšlap vás teď pozveme i v našem vysílání. Bude to konkrétně výlet krajem vinařské obce Polešovice na Uherskohradišťsku, kam nás teď ve svém pravidelném turistickém typu pozve náš spolupracovník Zdeněk Urbanovský. Mluvil s ním kolega Pavel Vacek.
2: V dnešním typu na výlet se na vlnách Českého rozhlasu Zlín vydáme do míst, která proslula svým vztahem k vínu. Dovede nás do nich další z tematických písní, kterou nám Zdeněk Urbanovský vybral na cestu. Bude to lidovka Vinohrady, Vinohrady, dobré vínko dáváte. Vítám tě, Zdeňku.
3: Zdravím tě, Pavle, a vítám také všechny posluchače Českého rozhlasu Zlín. Dnešní výlet směřuje do vinohradů a je překvapivě určen zejména pro rodiny s dětmi. A vezměte děti a vyrazte s nimi do Polešovic, což je vyhlášená vinařská obec. Ale cílem nebude vinný sklípek, ale naučná stezka, která je vybudována v lesoparku Skala na severozápadním okraji obce. Dominantou tohoto lesoparku je 20 metrů vysoká rozhledna Floriánka. A název té rozhledny, ten je odvozen od odrůdy vinné révy, která byla v Polešovicích vyšlechtěna. Stezka má délku 2 kilometry a děti, ale také jejich rodiče či prarodiče, mají příležitost plnit desítku zábavných a ve svém důsledku i poučných úkolů. A navíc u paty rozhledny je vybudováno kryté veřejné ohniště, což dává inspiraci k teplé svačince během výletu. Připravte se na mírně kopcovitý terén a pokud používáte kočárek, tak zvolte ten sportovní a běžte sem za sucha.
2: Kudy se naši posluchači k trase naučné stezky, respektive k rozhledně Floriánce, dostanou, Zdeňku?
3: Snadné to mají motoristé. V blízkosti rozhledny Floriánka je totiž k dispozici parkoviště. Příjezd k němu vede ze silnice, která spojuje Vážany a Tučapy. A pokud zvolíte veřejnou dopravu, pak vystupte na autobusové zastávce Polešovice u Marka a kolem sochy svatého Marka vystoupejte polní cestou k rozhledně Floriánka. Je to zhruba 600 metrů.
2: A doporučíš něco i těm, pro které je trasa naučné stezky krátká?
3: Potom si myslím, že je ideální si pohyb mezi vinohrady prodloužit a sice jít po cyklotrase Bzenecké vinařské stezky, která podél těch vinohradů směřuje k severovýchodnímu okraji Polešovic. Zde u místního vodojemu Bzenecká stezka končí a dále do Polešovic potom pokračujte po trase Moravské vinné stezky. Ta vás Vinařskou ulici přivede k dominantě Polešovic, což je kostel svatých Petra a Pavla, a také k autobusové zastávce Polešovice městečko. Ta je pod kostelem. A tento přídavek je dlouhý 3 kilometry. A ocení je zejména ti, kteří přijeli do Polešovic autobusem.
2: Ačkoliv je dnešní výlet spojený s vínem, rozhodně si ho užije každý, nikoliv jen milovníci hroznového moku. Děkujeme za nádherný tip na procházku pro každého, Zdeňku. Měj se krásně.
3: Také se mějte hezky a výlet si opravdu užijte.
2: A my teď v našem vysílání připojíme zasněnou píseň Vinohrady, Vinohrady, která posune váš výlet do Polešovic na ještě romantičtější úroveň.

0: Za chvíli nás v našem vysílání čeká rubrika s názvem Co v učebnicích nebylo. Tentokrát si povíme o appendixu. Jestli si myslíte, že je to totéž, co slepé střevo, tak Martin Písařík vás už za chvíli v našem vysílání vyvede z mírného omylu.
1: Český rozhlas Zlín. Karty

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že apendix je důležitou zásobárnou bakterií? Celkem dost lidí si myslí, že apendix a slepé střevo je totéž, ale není to tak. Slepé střevo je první úsek tlustého střeva a teprve z něj vystupuje červovitý výběžek pojmenovaný latinsky appendix. Je obvykle 6 až 10 cm dlouhý a má tloušťku 7 mm. Nikam nevede a tak by se mohlo zdát, že je k ničemu, jenže takhle těla živočichů nefungují, všechno, co si během evoluce ponechala, má svůj smysl. V případě appendixu jsou to prospěšné bakterie. Můžeme si ho představit jako takovou otevřenou garáž nebo kůlnu, kde jsou uskladněné potřebné věci. Když se naruší naše imunita nebo střevní mikroflora, nastupují bakterie z appendixu a pomáhají s jejich obnovou. Když dojde ve výběžku slepého střeva k zánětu, je to obvykle velmi akutní záležitost, která se léčí buď antibiotiky nebo operací. V minulosti se appendix odstraňoval i preventivně při jiných břišních operacích. Dnes se od toho však ustupuje. Vědci doporučují si červovitý výběžek v těle ponechat. Stále ho totiž zkoumají a možná objeví ještě další jeho důležité funkce.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Budík si o víkendu nastavovat nemusíte. Máme pro vás mnohem příjemnější start do nového dne. Nechte se probudit naším vysíláním plným pohodové hudby a aktuálních informací. Začínáme v 5 hodin.
0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.

0: Dospíval nám Vlasta Redl, který, jak se dívám na jeho webové stránky, bude teď v květnu koncertovat také v našem Zlínském kraji. Konkrétně to bude v Luhačovicích 22. května. No a dívám se, že vstupenky jsou ještě k dispozici, vyprodáno není, takže pokud máte chuť, tak můžete na zmiňovaný koncert vyrazit. No a my v našem regionu zůstaneme i v následujícím příspěvku, který nás čeká po další písničce Jitky Zelenkové. Budeme mluvit o sportu. Rekordman v počtu startů v nejvyšší české fotbalové soutěži Milan Petržela kvůli zranění chybí už několik týdnů v sestavě Slovácka a nabízí se proto otázka, jestli nějaké zápasy mezi elitou ještě vůbec přidá. On sám na toto téma bude mluvit za okamžik v našem vysílání.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Jenom z tribuny sleduje fotbalista Slovácka Milan Petržela to, jak jeho spoluhráči bojují o udržení v nejvyšší soutěži. Rekordman v počtu prvoligových startů je totiž zraněný. Ve 42 letech si přitom uvědomuje, že se možná na hřiště jako profesionál už nevrátí.
1: Pro fotbalistu je nejhorší, když nemůže do toho zápasu nastoupit a musí to sledovat z tribuny a vlastně nemůže to nějakým způsobem ovlivnit, takže tohle jsou určitě muka pro každého fotbalistu, si myslím, takže já v tomhle nejsem výjimkou.
2: Přibližuje fotbalista Milan Petržela, jaké pro něj je z pozice zraněného hráče sledovat boj Slovácka o záchranu v nejvyšší soutěži. Se spoluhráči přitom zůstává v kontaktu.
1: Mám nějaký individuální plán, kde objíždím fyzioterapeuty, doktory, nějaký tréninky mám, takže úplně se s ním jakoby dennodenně nepotkávám, ale samozřejmě to probíráme, řešíme to, bavíme se o tom s klukama a já říkám, v tuto chvíli jim prostě můžu jenom držet palce a fandit.
2: Petržela v červnu oslaví 43. narozeniny a smlouvu má podepsanou do konce sezóny. V tuto chvíli sám ještě neví, jestli přidá i další ročník a ještě tak rozšíří číslo 537, které označuje jeho rekordní počet startů v nejvyšší soutěži.
1: Já to neplánuju, ale samozřejmě zase říkám, ten věk nějaký je. Nějaký omezení zatím nemám, když teďka mě trošku bolí záda, ale myslím si, že bych v pohodě stíhal, zvládal ještě to nasazení a to tempo. Co bude, bude, nebude, nebude. Samozřejmě je to potom o tom, že člověk si k tomu musí sednout, jestli to dává smysl, nedává smysl, ale v tuto chvíli se ničemu nebrání.
2: O své budoucnosti mluvil Petržela na turnaji školního McDonald's Cupu v rodných Hošticích Herolticích na Vyškovsku. Právě s dětmi chce spojit kariéru po konci s profesionálním fotbalem. Rozjíždí vlastní akademii.
1: My už na tom pracujeme nějakou dobu, samozřejmě ten fotbal se nemůže hrát do smrti, takže už myslím, jak se říká, i na zadní vrátka. Snažím se najít nějaký smysl potom, až ukončím tu fotbalovou kariéru. Baví mě to s těma dětma, jsem s nima rád, navíc bych jim chtěl předávat nějaké zkušenosti, trošku do nich vníst to, aby je ten fotbal bavil, aby se tím bavili, aby na to hřiště chodili rádi, takže tohle je nějaký můj směr, kterým bych se chtěl vydat po konci kariéry.
2: V nejbližší budoucnosti teď ale bude Milana Petrželu zajímat především to, jak se v sobotu bude dařit jeho spoluhráčům ze Slovácka v dalším utkání nadstavbové skupiny o udržení. Čeká je velmi důležitý zápas na hřišti pražské Dukly, před kterou mají na 14. místě tabulky náskok jediného bodu. David Nekvinda, Český rozhlas. Po každý.

0: Nová zubní ordinace v Buchlovicích. Vraťte svému úsměvu jistotu a pohodlí. Stomatologické zkušenosti získané především při práci o seniorské pacienty v nově otevřené ambulanci. Více na čísle 606 905 106 606 905 106 nebo na esperodentalcare.cz.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Boršice opravují budovu pošty, vzniknou tam i prostory pro novou masnu. Ve Slavičíně na Zlínsku pokračuje revitalizace ulice Cihlářská. Pomůže zvýšení kvality vody v blízkém vodním toku. Pavel jmenoval 10 nových generálů. Dnes bude v regionu většinou oblačno, nejvyšší teploty okolo 20 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hitmáková. Dobré odpoledne. V Boršicích na Uherskohradišťsku opravují budovu pošty. Objekt před časem odkoupila obec za 5 milionů korun od České pošty. Další milion korun bude stát rekonstrukce. V současné době stavební dělníci dokončují opravu levé části, kam se na začátku června přesune pošta Partner. Pokračuje lidovecký místostarosta Boršic Michal Výstup.
3: Je to převážně rekonstrukce vnitřních prostor, je tam nová elektroinstalace, nové odpady, nové okna a venku vznikne nová rampa, aby to byl bezbariérový přístup do ten provozovný pošty Partner.
1: Následovat bude oprava druhé části, kde bude sídlit provozovna Masny. Město Slavičín na Zlínsku ve spolupráci s vodovedy a kanalizacemi Zlín pokračuje v revitalizaci ulice Cihlářská. Cílem je doplňování vodovodního řadu tak, aby se zvýšila kvalita vody v místním vodním toku. Podle starosty Tomáše Chmely z hnutí STAN se bude město podílet na následné opravě místní komunikace.
4: Náklady, které do toho vloží město Slavičín, jsou v rozsahu zhruba 1,5 až 2 miliony korun a je to podíl právě na doasfaltování té vozovky místní komunikace v této ulici.
1: Ulice je aktuálně uzavřená, hotovo by mělo být v průběhu letních prázdnin. Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě nové generály. Brigádním generálem se stal například náměstek ředitele Bezpečnostní informační služby Jan Pavlíček. Do hodnosti generálmajora pak prezident jmenoval třeba ředitele sekce plánování schopností ministerstva obrany Ladislava Rebilase. Celkem Pavel jmenoval 10 generálů. Evropská komise dál hlídá případný střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a přijme veškerá nezbytná opatření k ochraně zájmu EU, sdělila mluvčí komise serveru iRozhlas.cz. Státní zemědělský a intervenční fond se nedávno rozhodl obnovit dotace firmy Agrofert, a to i přesto, že už dřív komisi ujistil, že dotace koncernu nevyplácí. Experti ale upozorňují na to, že by z dotací mohl těžit Babišovi děti. Akcie Agrofert to Babiš v únoru převedl do svěřeneckého fondu RSVP Trust. Jak bude teď komise dál postupovat, neuvedla.

0: Počasí.
1: Ve Zlínském kraji bude většinou oblačno s lokálními přeháňkami. Nejvyšší teploty budou mezi 17 až 20 stupni a povane slabý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Dle dopravních serverů by měla být situace na krajských cestách klidná a bez nehod. Pokud se ale na silnici s nějakou nehodou setkáte, volejte zelenou vlnu 800 553 553. Pokračuje dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Náš Zlínský kraj už několik týdnů trápí sucho. Co můžete udělat pro své plodiny a rostliny, tak o tom uslyšíte podrobně v našem vysílání po následující písnice. Přejeme krásné sváteční odpoledne.

0: Ve Zlínském kraji už je několik týdnů sucho a to přináší komplikace jak velkým zemědělcům, tak i menším pěstitelům a zahrádkářům. Dlouho očekávaný déšť, který měl situaci zlepšit, nepřijde ani o víkendu. Více teď uslyšíte v reportáži Terezy Chrastinové.
1: Nic neroste, no, všechno se musí zalívat, to je počasí, s tím nic neuděláme.
2: Říká jedna z pěstitelek na tržišti v centru Zlína. Letošní sucho je podle meteorologů nejhorší za posledních 65 let.
3: Letos je to sucho extrémní, já jsem takové ještě nezažil, jak je teď. Jo, u mě neprošlo 6 týdnů v podstatě, ale jako každopádně se to promítne už do celé sezóny, to už je jasné, že to nedožene letos. Mrkev, petržel mě špatně vzešla, salát je úplně malinkatý.
2: Říká další z prodávajících a zákazníci souhlasně přikyvují.
4: My jsme zatím měli ještě napršené
5: zatím bečka. Napršené, sudy byly napršené zatím, 600 litrů, ale v žádném případě nám to nevystačí. Dojde nám a musíme šetřit horou v každém případě.
2: Ještě nedávno utrpěly stromy a rostliny při nočních a ranních mrazech. Teď pro změnu trpí velkým suchem. Situaci pro Český rozhlas zhodnotil odborný instruktor Českého zahrádkářského svazu František Václavík z Machové na Zlínsku.
6: To je pro zahrádkaře katastrofa. Samozřejmě, že to sucho je obrovské, to vidíme všichni evidentně.
2: Co tedy mají zahrádkáři dělat?
6: Musí zalívat, to je jasné. Zalévat bychom měli zásadně na večer. Přes tu noc si ty rostliny to jakoby trochu nasejou a to, co tam zůstane, tak ráno bychom měli okopat. To zůstane na úrovně kořínků a dostane se to k těm rostlinám. Takže ono se ne na zbyt říká, když to okopeš, tak jak bys zarel.
2: Uchování vody v půdě pomůže také mulčování nebo vršení kompostu kolem plodin. František Václavík také radí, jak se postarat o trávníky. Podle něj by se v období sucha neměl sekat úplně nakrátko.
6: Když je alespoň 5 i více centimetrů, tak dokáže zabránit tomu, aby sluneční paprsky se nedostaly přímo na tu zeminu. Když se podíváme na teplotu na betonu a teplotu pod tou trávou v té zemině, tak je rozdíl 10 až 15 stupňů.
2: Péči potřebují i ovocné stromy.
6: Když zaleje strom, tak aspoň 50 litrů a to se dostane až ke kořenům. A raději každý den zalít jeden strom, než naraz všechny pokropit. Tu vodu vlastně znehodnotíme, protože než se dostane ke kořenům, tak už je dávno vypařená.
2: Uzavírá František Václavík.
6: Hlavně až přijde voda. Je to prostě příroda a že bychom jí mohli radit, zatím nemůžeme.
2: Z Machové na Zlínsku, Tereza Chrastinová, Český rozhlas. Hey!

0: I dnes můžete v našem regionu vyrazit na zajímavé akce, které pro vás připravili pořadatelé, abyste je nemuseli vyhledávat někde na internetu nebo někde v tisku, tak od toho jsou tady naše tipy, a to právě teď, minutu před 15:45. Právě dnes začal třídenní festival otevírání pramenů v Luhačovicích, který symbolicky zahajuje lázeňskou sezonu. Program je už tradičně postaven na nedělním svěcení pramenů, těšit se můžete na koncerty, divadelní představení nebo kolonu veteránů. V sobotu a v neděli nebude chybět jarmark v ulici doktora Veselého. Dnes je na programu například od 17 hodin vernisáž výstavy Když umění mluví v ateliéru Žampach a v 19:30 můžete vyrazit na slavnostní zahájení festivalu, jehož součástí bude akustický koncert Petra Jandy a Pavla Březiny v kulturním centru Elektra. Jste milovníkem přírody? Vydejte se na komentovanou přírodovědeckou vycházku po okolí Tesáku, která je určená všem příznivcům přírody. Společně se zoologem Radkem Lučanem z Univerzity Karlovy můžete objevovat svět místní fauny a dozvíte se zajímavosti, které běžně zůstávají skryté. Komentovaná prohlídka startuje v 17 hodin u autobusové zastávky Tesák. A dnes pokračuje akce Hanácké léto na kolejích, během které kroměřížská dráha vypraví zvláštní vlaky s vyhlídkovým vozem na trati mezi Kroměříží a Tovačovem. Můžete se tak svést 810 z roku 1982 a do 17. hodiny také navštívit železniční muzeum v Kroměříži, kde si přijdou na své všichni milovníci historie vlakové dopravy.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
2: Život je šatna v kabaretu,

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín často zmiňujeme to, že si letos připomínáme 150 let od narození legendárního zlínského obuvníka Tomáše Bati. Jak do rozvoje firmy zasáhla jeho nečekaná smrt při letecké nehodě v roce 1932? O tom mluví předsedkyně nadace Tomáše Bati Gabriela Končitíková.
1: Vize Tomáše Bati, častá otázka, kam by se firma Baťa rozvinula, kdyby Tomáš Baťa nezemřel, jak by se firma Baťa rozvíjela, kdyby nepřišla druhá světová válka, případně později Benešovy dekrety. To jsou takové časté otázky, kdyby. Je těžké na ně odpovědět, protože to nikdo z nás tušit nedokáže, jak jinak by dějiny vypadaly. Každopádně troufnu si říci, že firmu Baťa až tak nezasáhla smrt Tomáše Bati. Když bývá často položena otázka, jak by se firma Baťa vyvíjela, kdyby nezahynul Tomáš Baťa, troufám si říci, že by se vyvíjela velmi podobným způsobem jako po jeho smrti. A to z toho důvodu, že Jan Antonín Baťa i všichni lidé kolem něho, Dominik Čipera, Hugo Vavrečka, ale také Malota v té době, Cekota, kdokoliv, kdo v té firmě opravdu měl na starost kterékoliv to oddělení, kteroukoliv tu oblast, byli za ty roky s Tomášem Baťou tak perfektně, ne ani naučení, ale vůbec vedli ty oddělení, že ta firma se vlastně vyvíjela kontinuálně dál v duchu Tomáše Bati, tak jako by tam Tomáš Baťa byl. Často zaznívá, že po roce 32, kdy Baťa umírá, tak Jan Antonín Baťa z firmy udělá celosvětovou a globální. Někdy mi je to až nepříjemné upozorňovat na to, že například základy dalších evropských poboček byly už dávno položeny v roce 1929 až 31 a vyvinuly by se bez ohledu na to, jestli u toho Tomáš Baťa byl nebo ne, protože ono to pak vypadá, jako bychom chtěli Janovi ubrat na zásluhách. To v žádném případě tady nehraje roli, jestli to byl Jan nebo Tomáš. Tady se poukazuje na to, že to rozhodnutí rozhodně nevzniklo v roce 32 a v 32 nezačala se stavět továrna. Ono je to velmi dlouhodobě promyšlený plán, i když vzniká East Tilbury v Británii, když vzniká Elocourt ve Francii, Best v Holandsku. To jsou opravdu vize firmy Baťa, které přichází dlouhodobě dopředu. Ono se totiž třeba traduje, že i Svit pod Tatrama, že se tam objevil pán s letadlem už prostě v roce 28, 29 a pobíhal tam jako z plány a údajně to byl Tomáš Baťa s Dominikem Čiperou, takže tady úplně jako nehraje tu roli, který možná z těch Baťů, ale spíš umění obou dvou, že dokázali udržet velmi funkční tým, který fungoval jak bez Tomáše, tak i třeba během druhé světové války, klidně bez toho Jana, přímo tady ve Zlíně. Co se týče vizí firmy Baťa, oni si dobře uvědomovali jednu věc, že by měli opravdu uvažovat globálně, ale jednat lokálně. Ono totiž zaznívá otázka, čím to je, že firmu Baťa mnoho zemí považuje za vlastní. A to nejenom, že přijedete někam do Asie, přijedete do Afriky, oni říkají, Baťa je náš. Ale Italové, Francouzi, Britové mají kolikrát opravdu tendenci říkat Baťa je náš. I současné Chorvatsko, tehdejší Jugoslávie, díky Borovu. Firma Baťa na to šla za mě geniálním způsobem. Nikdy to nebylo tak, že by ze Zlína odjela velká skupina lidí, ti přijeli na určité místo, postavili továrnu a začali místním lidem říkat, jak se to nyní bude dělat. Vůbec ne. Tyto země je považují za své z jednoho prostého důvodu. Firma Baťa, byť tam přiváží baťovskou myšlenku ze Zlína, tak staví z lokálních zdrojů s místními lidmi. A to je podle mě klíčový úspěch expanze firmy Baťa. Protože přijeli čtyři lidé ze Zlína, najali místní lidi, místní firmy, ty prostě postavili továrnu, vybudovali továrnu. A zároveň jak roste vztah k továrně, která se staví, tak roste také to, že ji lidé považují za svou, protože se na vzniku podíleli. Proto ta firma Baťa je natolik úspěšná. Zejména i co se třeba týče Afriky, tady si to velmi málo uvědomujeme, že firma Baťa byla jedna z mála v té době, která nepřijela kolonizovat, která nepřijela vykořisťovat, která přijela spolupracovat, dobře zaplatit za suroviny a místo, kde působí, rozvíjet. Proto má firma Baťa tak velmi dobré vnímání i v zemích, které jsou bývalými koloniemi, protože nevykořisťovali, ale tvořili. V době, kdy Tomáš Baťa umírá, firma Baťa je rozvinutá do více než 38 oborů, na to pak následně navazuje Jan. Největšího vrcholu firma ale dosahuje později za vedení Tomáše Baťy juniora, a to v 70. a 80. letech, který s ní dokáže opravdu přestát i ty světové krize. V době, kdy Tomáš Baťa opouští tady toto místo, tak firma Baťa má 31 tisíc spolupracovníků, za Jana se toto číslo zdvojnásobí. Svého vrcholu opět dosahuje v 80. letech, kdy mají téměř 90 tisíc spolupracovníků, za Jana je to 64 tisíc, takže tam jde nádherně vidět i to nástupnictví, které si myslím, že i přes všechny těžkosti se ve firmě Baťa podařilo.
0: To byla ředitelka nadace Tomáše Baťy Gabriela Končitíková. A jak se firma Baťa po smrti Tomáše Baťy proměnila? Jaká je její současnost a vize do budoucnosti? O tom bude už po písničce mluvit kolega Pavel Vacek s obchodní ředitelkou firmy Baťa pro střední Evropu a členkou představenstva společnosti Martinou Mádlík-Turinskou.
2: Už v neděli znovu otevírám naši hudební galerii s písničkami, které vám pak už nikdy nebudou znít stejně. Hudbu totiž tentokrát budeme vnímat nejpřirozeněji, jak to vůbec jde, ušima. Díky mému hostu Věrce Strbačkové, zpěvačce, studentce pedagogiky a hlavně nesmírně inspirativní mladé dámě se zrakovým handicapem. S kým vším si kromě Tomáše Kluse a Báry Polákové zaspívala, jak vypadá brajlský notopis i jak se hraje na nástroj, když zároveň nemůžete číst v notách. Hudba zase trochu jinak, tentokrát podle zpěvačky Věrky Strbačkové. Už v neděli 10. května po 17. Markéta Janíková a pořad
3: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: pokračování tematických rozhovorů ke 150. výročí narození Tomáše Bati jsme se dostali až k hypotetické otázce, která se často vkrádá ve spojitosti s tímto tématem, a sice, jak by se vyvíjela firma Baťa, kdyby její zakladatel tragicky nezahynul, kdyby se dějiny vyvíjely jinak. Asi nejpádnější odpovědí na tyto otázky je prozkoumání současného stavu společnosti Baťa a její vize do budoucna. O tom má skvělý přehled obchodní ředitelka pro střední Evropu a členka představenstva ve společnosti Baťa Martina Mádlík-Turinská, která nám teď věnuje ve vysílání Českého rozhlasu Zlín trošku svého vzácného času. Přeji pěkný den.
1: Dobrý den.
0: Letos si připomínáme 150 let od narození Tomáše Bati. Co pro vás osobně toto výročí znamená, paní ředitelko?
1: Tak pro mě je to určitě taková osobní hrdost na to, že můžu tady v té společnosti s takhle úžasnou historií být. A zároveň je to i velká odpovědnost, protože jsem jedním z těch lidí z toho úlu pomyslného, kteří mají na starosti, aby ta firma měla nejenom historii, ale také budoucnost, aby ten odkaz byl stále živý.
0: A promítá se stále do fungování společnosti odkaz jejího zakladatele? Případně jak?
1: Určitě ano. Já bych řekla dokonce, že velmi výrazně. Ty principy baťovské efektivity, podnikavosti, osobní odpovědnosti, myslím, že pořád máme hluboce zakořeněné v tom, jak fungujeme. Ale určitě se změnil ten kontext té doby samozřejmě. Dneska se pohybujeme v globálním, digitálním a velmi rychlém prostředí, ve kterém by teda pan Baťa určitě byl jako ryba ve vodě.
0: Firma Baťa byla vždy známá svým důrazem na zaměstnance a firemní kulturu. Přenášejí se tyto principy do fungování firmy i dnes?
1: Já věřím, že ano. Doufám, že i můžu o sobě tvrdit, že jsem jedním z těch lidí, kteří to hodně prožívají a hodně se snaží v tom duchu dál žít. Takže lidé jsou možná i důležitější než kdy dřív. A v retailu vlastně ty lidi vytváří tu naši značku. Ten člověk, kterého potkáte v prodejně, je ten, který vám ukazuje, jaká ta značka vlastně je. Takže můžete mít skvělý produkt, krásný, designový, ale bez takových těch dobře angažovaných týmů to prostě nefunguje.
0: Martina Mádlík-Turinská je s námi ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Do jaké míry musí zaměstnanci, řekněme, na manažerských pozicích znát historii firmy Baťa? Musíte se třeba učit z paměti známé citáty, které nám odkázal Tomáš Baťa, zakladatel?
1: Určitě ji nemusí znát naspaměť ani historii, ani citáty, ale snažíme se, aby jí rozuměli. A myslím si, že to je takové i automatické, že nastoupíte do té firmy a vlastně vás to jako polkne a uchvátí a vlastně se člověk sám snaží ta historie rozumět. Ta historie totiž dává kontext, pomáhá nám pochopit, proč ty věci děláme tak, jak děláme. A tak se i snažíme ty věci vlastně aktivně přibližovat lidem, kteří jsou po celém světě a kteří nemají tu možnost přijet se podívat do Zlína jen tak na otočku. Máme různé interní iniciativy, které přivádí lídry z celého světa do České republiky a zejména do Zlína. Jedna z nich je třeba aktivita, kterou nazýváme Leaders of Tomorrow, kdy rozvíjíme ty naše nejvyšší lídry a právě přivádíme do Zlína, aby se podívali na vilu Tomáše Bati, do muzea, na památník a na všechny tato krásná místa. Takže to děláme určitě takhle, když můžeme osobně, ale zároveň i pro ty, kteří nemůžou přijet. Máme i různé alternativní formáty toho, jak jim představit vlastně tu domovinu této společnosti. Takže třeba natáčíme krátká videa nebo vytváříme různý materiály, aby měli ten kontakt s tím odkazem.
0: Obchodní ředitelka pro střední Evropu a členka představenstva ve společnosti Baťa Martina Mádlík-Turinská zůstane hostem ve vysílání Českého rozhlasu Zlín i po písničce.

0: Martina Mádlík, turinská, je ve vysílání Českého rozhlasu Zlín s námi proto, abychom si přiblížili současnost, ale třeba i nastínili budoucnost společnosti Baťa. Nejdříve ale k vaší pozici. Vy jste obchodní ředitelkou pro střední Evropu a členkou představenstva ve společnosti Baťa. Přibližte, prosím, stručně našim posluchačům, co je vlastně náplní vaší práce.
1: V tuto chvíli jsem zodpovědná za retail, za tu malou obchodní síť, za real estate, což jsou vlastně nájemní smlouvy a všechny nájemní vztahy v těch obchodních jednotkách, a zároveň za technické oddělení. Jednoduše řečeno vlastně zajišťuju, aby ty naše prodejny fungovaly, ideálně rostly, byly efektivní a odpovídaly té představě té značky o tom, jak mají vypadat nejenom obchodně, ale i z pohledu té zákaznické zkušenosti a prostředí.
0: Teď, když to trošku propojím s tou minulostí a povznesu to na takovou trošičku lehčí úroveň, ten náš rozhovor, radíte se třeba někdy při nějakých těžkých manažerských rozhodnutích v duchu, v takové symbolické rovině s Tomášem Baťou? Říkáte si, jak by danou situaci asi řešil on?
1: Hodně často přemýšlím o tom, jak by reagoval, třeba i ve smyslu těch nových technologií, co by ho bavilo, co by chtěl, jak by asi chtěl, aby jsme k tomu přistoupili. Hodně často se ptám sama sebe, jestli ty rozhodnutí, které děláme, jsou praktický, férový a dost odvážný, protože on říkal, že štěstí přeje odvážným. A to je většinou takový dobrý základní filtr.
0: V čem se nejvíc změnil obchod s obuví od dob Tomáše Bati, když budeme trošku srovnávat?
1: No, to se těžko srovnává, já jsem v té době nežila, ale myslím si, že v té rychlosti a té komplexitě, v tom, kolik ten zákazník má možností srovnávat, jaký má přístup k informacím, má obrovská očekávání. Dneska ten zákazník nekupuje jenom ty boty, protože je to praktická věc, ale potřebuje s nima být nějak spojen, potřebuje mít nějakou emoci v nich. Takže myslím si, že to globální prostředí určitě to zkomplikovalo možná, ale asi v dobrém slova smyslu. Každopádně bych ale řekla, že ten základ zůstává, a to je nabídnout hodnotu a relevantní produkt.
0: Když mluvíte o té globálnosti společnosti, tak v kolika zemích aktuálně najdeme pobočky společnosti Baťa?
1: Podle mých dostupných informací, doufám, že jsou správné, je to přibližně v 70 zemích světa, ale v těch zemích máme různé obchodní modely, ne všude máme vlastní prodejny.
0: Jak je dnes ve firmě vnímán vztah značky Baťa k městu Zlín? Platí podle vás stále Zlín rovná se Baťa?
1: Já si myslím, že ano, interně určitě, historicky taky určitě. To propojení mezi Baťou a Zlínem je určitě stále velmi silné. Zlín je místem, kde ten příběh Baťa začal. I dnes tvoří důležitou součást té naší identity, i když jsme globální firma. A ta rovnice Zlín rovná se Baťa je určitě interně důležitá. Nemyslím si, že pro lidi ze světa, ale interně pro naše zaměstnance určitě platí.
0: S obchodní ředitelkou společnosti Baťa Martinou Mádlík-Turinskou zůstaneme i za chviličku ve Zlíně, ale zaměříme se také na budoucnost společnosti Baťa a jaké má vize. Zůstaňte s Českým rozhlasem Zlín.
2: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají.
3: Ale Jeneuse,
4: řekl na to Zikmund.
3: Kdo pak žije bez hříchu?
2: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
5: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
2: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín je s námi obchodní ředitelka pro střední Evropu a členka představenstva ve společnosti Baťa Martina Mádlík-Turinská. Znají díky vaší společnosti lidé ve světě Zlín? Nebo otevírá jméno Baťa stále ve světě dveře, jak bývalo zvykem? Třeba s jakými zajímavými lidmi jste se měla díky své profesi možnost setkat? Můžete i někoho jmenovat?
1: No, po světě znají lidé značku Baťa určitě. Jestli pochází ze Zlína, to už bych řekla, že je trošku složitější odpověď. Naši zaměstnanci vědí, že Baťa pochází ze Zlína, ale krásné na společnosti Baťa je to, že vlastně je všude zdejší a všechny ty země, ve kterých působíme a ty obyvatelé jsou přesvědčení, že Baťa je jejich. Když se zeptáte Inda, on vám řekne, že Baťa je z Indie, v Pákistánu vám řeknou, že z Pákistánu, v Chile vám řeknou, že samozřejmě je ta značka z Chile. A to je vlastně strašně krásný, protože to si myslím, že přesně pan Baťa chtěl docílit být všude doma a být v těch duších. V těch duších, těch lidí, kteří tam jsou. Jestli ta značka Baťa otevírá dveře, asi hodně závisí i na tom, jak je ta značka silná. A zase, když se vrátím k těm zemím, které jsem zmínila, tak bych řekla, že v Indii, v Pákistánu, tam, kde jsme opravdu silní, v Africe, tak určitě dveře otvírá. V Evropě spíš ta historie, to jméno, ten přehled o tom baťovství, spíš než to, že by to bylo značka Baťa. Jméno Baťa určitě dveře otvírá. A s kým jsem se potkala zajímavý?
0: Ano.
1: S neuvěřitelným množstvím lidí, ale co bych chtěla zmínit, je vlastně sama rodina Baťů. Dneska pokračovatelé po panu Tomáši Baťovi, zejména jeho vnučky a pravnuci, ti lidé nesou neskutečně silný genofond, a jsou velmi chytří, mají úžasný přehled a jsou to skvělí, krásní lidé. Takže na to jsem pyšná, že s nima můžu mluvit a že se mnou chtějí mluvit. To je pro mě důležité.
0: Říká Martina Mádlík-Turinská, obchodní ředitelka ve společnosti Baťa mimo jiné. Pojďme se teď skokem dostat do toho aktuálního stavu společnosti a také trošku zabrousit do její budoucnosti. Jakým největším výzvám aktuálně společnost Baťa čelí?
1: Já bych řekla, když to vztáhnu na náš lokální trh, na tu střední Evropu nebo na Evropu obecně, tak řekla bych, že to je znovu jak si zažehnout tu značku, vrátit ji do pozice lídra na trhu nějakým způsobem, který je relevantní pro toho dnešního spotřebitele, což není vůbec jednoduché, mluvili jsme o tom před chvílí. Takže věřím, že ta hlavní výzva je v tom najít ten správný sortiment za správnou cenu a zajistit, že ho nabídneme té správné cílové skupině. A akorát pro Baťu je to větší výzva, protože ta naše cílová skupina nebo ten náš cíl je vlastně mít boty pro každého. Takže jsme velmi ambiciozní. A druhá věc, která mě napadá, je, že vždycky musíme dávat na misky vah tu rychlost a udržitelnost a náklady všechny, které nám vznikají s tou výrobou a třeba i přitahovat a snažit se dosáhnout toho, že u nás chtějí pracovat dobří, kvalitní lidi.
0: Často se teď zmiňují technologie AI. I ty vstupují do obchodu a výroby obuvi?
1: Svým způsobem určitě ano. Stejně jako ve většině firm. AI prostě ovlivňuje ten způsob našeho uvažování a rychlost procesů a vlastně tak nějak nenápadně, plíživě se stává součástí každodenní práce. V Baťově testujeme využití AI například v oblasti zásobování a plánování těch zásob. Hodně ji teď využíváme při tvorbě marketingových kampaní. Pracujeme s ní třeba i v takových těch obyčejných denních procesech, jako je vytěžování faktur a zpracování faktur. Asi jako v každé firmě si běžně pomáháme nástroji, jako je ChatGPT, Gemini, Copilot a všechny ty dostupné řešení na trhu. Co je důležité pro mě jenom zmínit, je, že vždycky si myslím, že je klíčový vnímat AI jako podporu toho lidského rozhodování, nikoliv jako náhradu.
0: Tak pojďme se podívat i do budoucnosti. Jaké má společnost Baťa plány? Kam byste chtěli značku posunout v příštích letech? Těch plánů asi bude hodně, tak alespoň ty nejzásadnější.
1: Jak říkám, vrátit tu značku zpátky na trh v nějaké silné pozici, znovu ji obnovit jako profitabilní značku, nabídnout skvělé boty pro každého, být tam, kde máme být. Chceme znovu vzbudit ten vztah ke značce, přivést zákazníky zpátky, kteří dlouho nepřišli. Ale zároveň máme tu ambici hezky se postarat i o naše stále lojální zákazníky.
0: Tak vám přeji, ať se podaří všechny plány zdárně uskutečnit a ať se značce Baťa dál daří šířit dobré jméno města Zlína, našeho kraje i celé republiky. A ať se daří i vám. Děkuji za váš čas i za vaše slova.
1: Já vám moc děkuji.
0: Hostem vysílání Českého rozhlasu Zlín byla obchodní ředitelka pro střední Evropu a členka představenstva společnosti Baťa Martina Mádlík-Turinská.
2: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Dnes si připomínáme Den vítězství a my si ho připomeneme také v našem dnešním vysílání. V podvečer si můžete speciál na toto téma naladit po 17. hodině. Začínáme hned po zprávách. A ještě předtím, po 16. hodině, vás čeká oblíbená humoriáda. Tentokrát vám bude scénky vybírat a nabízet herečka Libuše Švormová. Moderuje Pavel Kučera. Tomáš Pedutka, který s vámi trávil dnešní sváteční odpoledne, vám přeje krásný zbytek dnešního dne.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: 5 metrů vysoké obří kolo bude dnes večer součástí akrobatického představení, které ve Zlíně zahájí letošní festival Setkání stretnutě. Dětský tábor Imka v Ratiboři na Vsetínsku čeká letos rozsáhlá rekonstrukce. 81 let od konce druhé světové války připomněl dopoledne pietní akt na pražském Vítkově. V noci bude v regionu polojasno až oblačno. Nejnižší teploty 4 stupně. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. 30. ročník československého festivalu Setkání stretnutě zahájí dnes ve Zlíně pouliční divadlo s obřím kolem. Na náměstí Míru přijede soubor Vossa Theater s představením Sela Wheel. Diváci se můžou těšit na akrobaci, hudbu, tanec i humor. Další program festivalu začne 12. května v Městském divadle. Dnešní představení na náměstí začne v 18 hodin a vstup je zdarma. Ratibor na Vsetínsku letos opraví dětský tábor Imka. Obec získala dotaci na rekonstrukci hlavní budovy, kde se nachází jídelna a denní místnost se sociálním zázemím. Klubovnu čeká podle nezávislého starosty Martina Žabčíka kompletní oprava.
2: Klubovna bude po rekonstrukci kompletně zateplená, budou v ní nové elektroinstalace, rozvody vody a odpadů, bude tam zázemí pro cca 120 dětí s kompletně vybavenou kuchyní.
0: Konec druhé světové války dnes na pražském Vítkově připomněl tradiční pietní akt. Zúčastnili se ho nejvyšší ústavní činitelé, zástupci armády, ale taky stovky dalších lidí.
3: Při pietním aktu politici a zástupci armády položili věnce k památníku na Vítkově a padlé uctili taky minutou ticha s čestnou salvou. Podle prezidenta Petra Pavla je druhá světová válka poučením i pro současnost, třeba kvůli konfliktu na Ukrajině a na Blízkém východě.
4: Právě proto musí Evropa zůstat jednotná, odpovědná a obrany schopná.
3: Piety se zúčastnili taky předsedové obou komor parlamentu a zástupci vlády. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD připomněl, jak je důležité, aby se na bezpečnosti státu podílela celá společnost.
5: Protože na těch hrůzách druhé světové války jsme viděli, jakou cenu jsme museli položit.
3: Konec druhé světové války si dnes lidé připomněli taky na pražských Olšanských hřbitovech a v dalších městech. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Belgický premiér Bart De Wever jednal v Kramářově vile s českým premiérem Andrejem Babišem z ANO. Mluvili spolu například o obranném průmyslu, válkách na Ukrajině a na Blízkém východě nebo o energetické bezpečnosti. Premiér Babiš připomněl, že Belgie je klíčovým obchodním partnerem Česka. Je to 10. největší investor v České republice.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji bude v noci polojasno až oblačno, nejnižší teploty 9 až 4 stupně, povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Osobní auto havarovalo u Kroměříže na silnici 1/47. Končí zprávy.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den, Pavle, vy jste tady, teď je svátek.
2: My pracujeme, vysíláme i ve svátek, i ve všední den. Tak, úsměv sluší všem, i dnes na to jdem s humorem.
0: Humoriáda.

0: Ať je pátek nebo svátek, anebo obojí dohromady, jsme tady s Humoriádou a s naším milým hostem Libuší Švormovou. Tak jak se máte v máji letos?
1: Ale dobře, já jsem šťastná, že je jaro, to je taková nádhera, jak to všechno začíná pučet a tohle je paráda, dokud to takhle ještě člověk vidí. Říká se, každá babička stará je veselější z jara, tak já se počítám k ním.
0: Děkuji za tento, řekl bych, bonmot, ale je to pořekadlo, vlastně neurčení, že? Tak to jsme to rozehráli celkem hezky. Jak to rozehrajeme s naším archivem?
1: Tak jestli mám někoho opravdu ráda, tak je to Ivan Mládek. Takže si ho dáme v koupelně tentokrát.
0: Ze zápisku
1: Šílencovi.
0: Přesně jo. Tak, jdem na to.
2: V koupelně se koupu zásadně nahý, takzvaně na Adama. Svlékám si noční košily, sedám si do prázdné vany. Otáčím kohoutkem, nic, zase neteče voda, to je hrozné. Sláva! Voda začala trochu téci. Přece jen se vykoupu. Koupu se dvakrát denně. Voda pěkně hřeje. Je, to je příjemné. Mydlím se. Ještě se pořádně spláchnu, vylézám z vany, házím přes sebe osušku, otírám se, otírám i zrcadlo, které se spotilo. Nesmím zapomenout na zuby. Nanáším na kartáček přiměřené množství zubní pasty, čistím si zuby. Zuby si čistím denně asi 3 minuty, mohu si to dovolit. V koupelně ušetřím dost času tím, že se neholím. S holením jsem přestal asi před 2 lety, když mi jeden doktor řekl, že to nemá cenu, že mi fousy stejně nezačnou růst. Dost času mi však zaberou vlasy. Udělat každé ráno z úplně holé hlavy hlavu úplně vlasatou není žádná legrace. Můj dědeček si barvil holou hlavu černidlem, aby si lidé z dálky mysleli, že má vlasy. Proto se nikdy k lidem nepřibližoval blíže než na 1 kilometr. To já jsem tvor společenský, pohybuji se nejraději v hustě obydlených oblastech, lidi mám rád. Holou hlavu si každý den ráno upravím tak, abych se nečervenal, když ji někde na lidi vystrčím z čepice. Ne, že bych se za pleš styděl. Nechápu lidi, kteří mají z holé hlavy komplexy. Neuznávám paruku. Dělám si pěšinku hodně na straně, abych získal dlouhé vlasy z okraje hlavy, ženu je přes holou část k druhému okraji hlavy. Vlasy si mírně sprejuji. Málo kdo si všimne, že jsem plešatý. Musím dávat ale pozor, aby mou takzvanou přehazovačku nezvedl někde vítr. Musím s tímto nebezpečím počítat a učinit patřičná opatření. Před domem jsem si v parku zapíchl do země dlouhý kolík. Na jeho konci je připevněna pruhovaná červenobílá punčocha, která mi každé ráno prozradí směr větru. Je to podobné zařízení, jaké mají na letištích a automobilových dálnicích. Doma mám už speciální mapky, podle kterých vyrážím k tramvaji. Tak například, vlaje-li punčocha směrem k Činžáku, volím trasu A podle mapky A. Vlaje-li punčocha směrem od Činžáku, volím trasu B podle mapky B a tak dále. Mám celkem 8 mapek, tedy 8 tras. Účelem tohoto systému je dostat se k tramvaji tak, aby mi vítr nikdy nezafoukal na hlavu z pravé strany. Pravda, někdy si trochu zajdu. Nejhorší je trasa E, když punčocha vlaje směrem k mateřské školce. To si zajdu asi 30 minut. Stojí to však i v tomto případě za to, nikde na mne cestou nezafouká vítr zprava. Do zaměstnání dorazím vždy s neporušenou přehazovačkou.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Ivan Mládek v koupelně, včetně jeho přehazovačky, jsme si poslechli o jeho starostech. Já mám takový rychlo koupelnový dotazník na našeho hosta, nebojte se, nic intimního v tom není. Vana nebo sprchový kout?
2: Již léta jenom sprchový kout. Mm-hmm. Já teda ve vaně se nemusím nějak moc nakládat, mě to nedělá ani moc dobře.
1: Klasické mýdlo nebo sprchový gel?
2: Sprchový gel, pokud prý, teďka zase jsou nějaký nový trendy, pokaždý si něco na nás vymyslejí, že prý se snad nemá člověk vůbec k tím gelem, jako že má používat snad jádrový mýdlo, nebo
1: mýdlo s jelenem. No,
2: ale a gel je úžasný, to je fajn.
1: Ručník nebo osuška velká?
2: No osuška, já říkám ručníku osuška, ale je to veliký, tak to bude asi
1: osuška. To bude osuška, tak to mi stačí pro tuto chvíli. Tolik koupelna Ivana Mládka i Libuše Švormové. Za chvíli bychom mohli být s Ivanem Mládkem v taxíku. Další ukázka ze zápisků Šílencových, anebo nastoupí Felix Holzmann s anekdotami. To už je dotaz na naše posluchače. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tady je sváteční humoriáda s dnešní posádkou Libuše Švormová a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k přidávání hlasu na našem telefonu přímo ve vysílání. Připomenu možnosti Ivan Mládek nebo Felix Holzmann. Dobrý den.
2: Krásné odpoledne, přátelé, nebo vlastně krásné i májové odpoledne. Moc vás zdraví Jirka Strutnovská. Já srdečně zdravím teda krásnou, šarmantní ženu, paní Libušku Švormovou.
3: No bývávalo,
2: Ano, tak víte co, paní Libuško, člověk říká, kutíže, mám tolik, na kolik se cvičíme. A samozřejmě taky zdravím vašeho šarmantního kolegu od naproti, pana Pavlíka Kučeru, já vás pozdravím oba dva.
1: Napodobně.
2: A já bych tady poprosil Bčko pana Felixe Holzmanna, já nevím proč, ale já furt prostě vidím ta scénka včera, dnes a zítra. On to byl prostě dokonalý pán.
3: Paráda, no.
1: Tak jo, děkujeme.
2: Takže vám přeju krásný víkend a já jinak zdravím kamarády, se kterými si zítra těšíme na pochod babičky, pochod babička krajem Božena Němcová.
3: Babičinu údolí. No tam
2: je nádhera. Babičinu údolí, paní Libuško, no. Tak dáme si opět nádher. Po roce 25 kilometrů a je tam skutečně
3: no,
2: nádherně.
3: No to je paráda.
1: Tak Jirko, ať se vám dobře pochoduje no, s babičkou no, no. A děkujeme. S kamarády. Mějte se hezky, naslyšenou. Děkujeme. Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je pan Robert Solomouce a hlasuju pro pana Mládka.
1: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Pavlíku, zdravím vás i paní Šermovou.
3: Dobrý den.
5: A buďte tak hodnej a kdybyste tam mohli dát toho Holzmanna, já už to slyšel, ti vtipy a to je bezvadný.
1: Dobře, uvidíme, píšeme si hlas.
5: Hezky, ahoj.
1: Hezký den, dobrý den.
6: Dobrý den, já vás moc zdravím oba dva, přeju krásný sváteční den, budu krátkej, prosím vás, já bych potřeboval Bčko.
3: Potřeboval.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Někdo potřebuje Ačko, někdo Bčko. Co vy? Dobrý den.
7: Jana Dolní Němčí volá, zdravím vás, Pavle, zdravím paní Libušku.
3: Dobrý den.
7: A já bych si přála Bčko. Včera, dnes a zítra nemá chybu.
1: No, máme tady pana Holzmanna, ale ne v té scénce, o které jsme mluvili teď, ale máme anekdoty a to bude
7: nevadí,
1: taky fajn, že...
7: dárky jsou dobrý, vánoční dárek je výborný.
1: Prostě všechno od Felixe Holzmanna, ale i Ivan Mládek ano. Není špatný, ale v tuto chvíli si počká, protože Felix to vyhrál. Mějte se hezky, užijte si to s námi.
7: Děkuju.
8: V jedné restauraci říká host, poslyšte, pane vrchní, tomuhle říkáte specialita, vždyť ty psí karbanátky jsou tvrdý a žamba. Ten vrchní říká, no jo, to víte, no, těch psů je teď pořád míň, tak my to teď meleme i s boudou. Potkají se dva, povídá ten jeden, hochu, prej ti zemřela manželka a prosím tě, na co? On říká, ale na bramborák. Ten říká, na bramborák? No jo, chtěla udělat bramborák, šla do sklepa pro brambory, spadla přes schody a zlomila si vás. Ten říká, no to je strašný, a co jsi dělal? On říká, no tak udělal jsem si špagety. No. Jeden novinář se ptá, říká, prosím vás, vy jste byl sebou u těch kanibalů. Tak nám snad můžete říct, což pak nebyla žádná možnost toho chudáka od nich vysvobodit. On říká, bohužel ne. Když já jsem tam přišel do vesnice, tak už byl z jídelního lísku škrtnutý. Manžel říká, drahušku, co kdybychom si zas jednou udělali hezkou klidnou neděli? A ona říká, no proč ne? No a jak si to představuješ? A on říká, no tak já bych si koupil flašku rumu a ty bys mohla jet za maminkou. Povídá doktor v nemocnici pacientovi, pro pána krále člověče, vy ty čípky jíte? A on říká, no a? Mám si jest nastrkat do prdele nebo co? V hospodě sedějí dva opilí u stolu, povídá ten jeden. Hele, Tondo, my teďko vstanem a když budeme moct ještě chodit, tak ještě nepůjde. A když už nebudeme moct chodit, tak už půjdeme. Manžel je před finančním konkurzem a říká svý manželce. Hele, kdyby si se naučila vařit a uklízet, mohli bychom ušetřit 2 zaměstnankyně. Ona říká, no jo, a ty kdyby ses naučil být trochu milencem, mohli bychom zas propustit zahradníka. U kanibalů je v kotli s vodou člověk, pod kotlem je oheň. Kanibal říká k svý ženě, hele, tak já teď musím pryč a nezapomeň, jak jsem ti říkal, až začne křičet, tak přidej cibuli.
9: V zoologické zahradě stojí před lví klecí starší manželé. Ona říká, co byste dělal, fanouši, kdyby ten lev teď unik z té klece a sežral by mě? On říká, no co, objednal bych mu 0,5 litru becherovky, aby tě líp strávil.
10: Nová služebná připravuje slavnostní oběd a paní domů jí říká, Mary, až budete servírovat tu prasečí hlavu, tak nezapomeňte dát do huby citron a do uší petržel. A ona říká, no jo, ale pro pána krále, milostivá paní, jak já to budu ale vypadat?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Felix Holzmann s anekdotami. Potkali vy jste se někdy s tímto pánem?
3: Ne, to ne, ale moc ráda jsem se na všechny ty scénky dívala a to bych asi taky měla přidat nějakou anekdotu, ne?
1: No zkuste, jestli chcete.
3: Jestli už ji tady někdo neříkal, protože my si ty anekdoty mezi sebou podáváme.
1: Já je zapomínám rychle.
3: Jak zahrádkář potká druhého a říká, víš, že na jahody je nejlepší kravská mrva? A on říká, jo, no po čase ho potká a zeptá se ho, tak co zkusil jsi to? A on říká, no zkusil, ale se šlehačkou jsou lepší.
1: Souhlasím. Uvidíme, jestli posluchači budou souhlasit s Felixem Holzmannem, dají si Ačko, anebo by tu byl Marek Eben a vyprávěl by nám o bydlení. To, když zvolíte Bčko. Humor mezera A nebo B, SMSky letí na 90 011 04, telefonujete stále na 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Naším hostem je dnes Libuše Švormová v Humoriádě a já už vím, co bude dělat v neděli.
2: Na balkoně sázet kytičky.
1: No a jaký druh máte ráda? Jaký
2: no,
1: se tam dáváte?
2: Letos nějaký převislý bychom chtěli, protože aby to tam bylo taky zvenku hezky, tak jsme koupili takový nějaký, já nevím, begonie převislý nebo něco takového. A takový ty dlouhý, zelený, jenom zelený, který jenom padají dolů, to je krásný.
1: Tak až tohle někde posluchači uvidí, tak to je balkon Libuše Švormové. A pod ním všichni ti ctitelé budou zpívat.
2: Ne? Ne, pak ctitelé.
1: To je romantický pohled. Dobře, tak pojďme se podívat na náš seznam. Felix Holzmann nebo Marek Eben. Aktuální stav našeho souboje. Kdo pak se hlásí? Kdo jde hlasovat teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavlíku. Božena Vežace, zdravím vás a také zdravím Libušku Švormovou.
2: Děkuji.
3: Mám oběma krásný májový den. Oslavte si to hezky po svém každý a chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký den i vám. Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovič. Pavlíku, já vás zdravím, zdravím i paní Libušku a
2: děkuji.
4: Já bych si přál pokračovat.
1: Děkujeme za hlas. Hezký děkuji den, zdravíme také, ano. Máváme. Mějte se pěkně, dobré odpoledne, kde je s námi? Ano.
5: Je posluchač, noční jedinka a tak dále. Já bych se pozdravit, včera měla narozeniny, jedna z Vlárovic, Ludmila Bartušková měla narozeniny včera. Tak obsad a dávám ABC Holzmana samozřejmě, ABC Holzmann.
1: Dobře, takže Ačko. Zdravíme paní, která měla narozeniny taky. Dobré odpoledne, kdo je dál?
6: Dobrý den, Miroslav Přálbský Holzmana.
1: Děkuji. Dobře, děkujeme pane Miroslave a mějte se taky hezky. Jo? Jsme domluveni. Tak, myslím, že je to jasné. Nejenom tyto hlasy, ale všechny dorazivší sem k nám do Humoriády rozhodli o tom, že Felix Holzmann může pokračovat s anekdotami.
7: Evan Novák jede taxíkem domů a taxikář mu u cíle říká, tak dělá to 62 korun. Pan Novák říká, 62 a sakra, tak to mě prosím vás zaveste zase kus zpátky a mám u sebe jen 50 korun. Jdou dva skoti po ulici, ten jeden říká, prosím tě, jak to chodíš? Ten druhý říká, ale já nosím poklukový boty a ono to strašně tlačí. Ten druhý říká, no co blázniš, když budeš mít samý kuří oka? Ten říká, no jo, no, teď proto to nosím. Já našel škatulku na plastě na kuří oka, já to přece nezahodím. Paní Rotrová byla u psychiatra, jelikož má kleptomanii. Ten jí předepsal nějakou terapii, asi za měsíc potká ten psychiatr jeho manžela a ptá se ho, jak se jeho manželce vede. Manžel říká, moc se to zlepšilo, pane doktore, já jsem tak šťastný. Od té doby, co byla u vás, už krade jenom věci, které můžeme potřebovat. Manželka říká, ty jsi zase v noci, když jsi přišel ožralej domů, dělal v baráku takovej rámus. On říká, já, že jsem v noci ožralej dělal rámus? Tak za prvé jsem nebyl ožralej a za druhý ten rámus dělali ty tři chlapi, co mě nesli nahoru. Potkáš se dva, povídá ten jeden, představ si, právě jsem se dozvěděl, že starý otoček zemřel. A smrt ho prej překvapila ve spánku. Povídá ten druhý, no to je strašný, tak to on chudák třeba o tom ještě ani neví. No a paní říká svý služební, Mary, až dneska večer přijdou hosti, tak servirujte nejprve drinky, jen tak bez ničeho. A ona říká, bez ničeho? A milostivá paní, nemohla bych si na sebe nechat aspoň zástěru? Povídá malej Pepíček, tati, pojď dneska se mnou do cirkusu. Táta říká, to nejde, já dneska nemám čas. Pepíček říká, je, to je škoda, tam projezdí jedna nážena na tigru. Táta říká, tak? No dobrá, no tak půjdem, já už jsem dlouho žádného tigra neviděl. Povídá jeden, ale dobrý den, paní Bousková, no to je náhoda. No a já pak se vede vašemu manželovi. Ona říká, to vy nevíte, ten přece už před rokem umřel. On říká, umřel? Jo, proto jsem ho poslední dobou tak málo viděl. Humoriáda.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Páteční 8. květnová sváteční humoriáda pokračuje. Libuše Švormová je teď na řadě s dalším výběrem. Co nabídneme posluchačům?
2: Slyšela jsem, že mají 100leté výročí, tak dáme Hurvinka z Pejbla. Patrně, já jsem už v takovém věku, že když jsem byla malá, tak jsem je asi už zažila.
1: No, to si myslím, že trošku určitě ano. Hrála jste si s loutkami jako malá?
2: Ano, my jsme měli loutkový divadýlko a já jsem to měla strašně ráda. Možná, že tam vůbec vznikla láska k divadlu. To bývá.
1: Dobré. Tak Hurvínek dělá dobrotu, se to jmenuje. A pan Josef Skupa.
3: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. 5 hodin, podívejme se. Už 5 a Hurvínek ještě není doma.
4: Proklívám, Paťulínku.
3: No, to je dost, že už jdeš.
4: Uctivá poklonička, nejúctivější služebníček.
3: No, dobrá. Co pak, že jdeš tak pozdě?
4: Dobrý večer, přeju, Paťoušku, tak už jsem tady.
3: No, to vidím, že jsi tady. Ale ptám se tě, co, že jdeš tak pozdě domů?
4: Prosím, ano. A teď tady bych si...
3: Počkej, nezamlouvej moji otázku. Co pak jsi dělal tak dlouho venku?
4: Prosím, já jsem dělal plechu.
3: Jakou blechu?
4: Ale ne blechu, žádnou blechu, tati. Já říkám plechu, víš?
3: No a co jsi dělal z plechu?
4: Ale nic jsem nedělal z plechu. Tady nejde o plech rodu mužského, ale ženského, víš? Kdo co první pád? Ta plecha.
3: Zas nějaký kašpary. Nezdržuj a odpovídej pořádně a srozumitelně.
4: Ale taťoušičku, heleďte, když jsem odcházel z domova, tak si mě připomínal, abych venku nedělal žádnou neplechu, čili nedobrotu, žáno. Tak jsem tedy dělal dobrotu, čili plechu, no.
3: No, tak dobrá, rád slyším, že jsi byl hodnej. Ale jen, aby to byla pravda.
4: Prosím, ano, tati, dovolit tě tomu, že dosvědčit Frantík a Venouš a Jarda a Jirka a Toník a vůbec všichni ostatní od nás ze třídy. A pane, co jsme měli práce,
3: No, jen jestli. Taková valná hromada kluků, nevím. Neprovedli jste nějakou klukovinu?
4: No dovol, tati. Náš želíček přece není žádná klukovina. To je na nejvíc psina.
3: Co sem pleteš zase želíka?
4: No my jsme ho hledali, víš? On mě totiž utek. Tak jsme ho hledali.
3: A kde jste ho hledali?
4: Tati, řeknu tě, darmo se zlobit. Zběhali jsme celou ulici, celé náměstí i sady a pak jsme ho hledali v obchodě pana Libry, ale kde pak?
3: Co vás to, prosím tě, napadlo, lézt panu Librovi až do obchodu? A to jste tam vlezli všichni?
4: Prosím, ano.
3: Celá ta smečka kluků?
4: No, proč bychom tam nešli, že? No, teď jsme tam byli pozváni.
3: Pozváni?
4: No. A lidí tam bylo, no, hotová mačkanice.
3: A to vás tam ještě zvali, říkáš? Tomu nějak nerozumím.
4: Ale to je přece jasné, dovol. Vy tam mají na výkladní skříni tabulku. Co nenajdete venku, hledejte uvnitř. Tak jsme tam šli k panu Librovi, ale on tam nebyl.
3: Pan Libra?
4: Ale ne, náš žerík, víš? On nás vyhodil. Jiv po nás neskočil, jak byl nabručenej.
3: Žerík?
4: Ale ne, pan Libra.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl klasický z Pejbla Hurvínek pana Josefa Skupy. V roce 26 vytvořil Gustav Nosek, řezbář, jako překvapení pro pana Skupu zmenšenou a vylepšenou kopii z Pejbla. Takže nejdřív neměli ten příbuzenský poměr, k tomu došlo až později 2. května 1926. Tam už byl Hurvínek z Pejblův syn. Mm-hmm. A od té doby to tak známe, i my.
2: To
1: tak.
2: Jsem nevěděla.
1: Jinak podrobnosti o Hurvínkovi, který oslavil 100 let, a budeme připomínat v sobotních hvězdách hvězdných návratech. Takže zítra ve 4 hodiny odpoledne tady místo Humoriády budou hvězdné návraty a vy se dozvíte všechno, co jste možná ještě o Hurvínkovi a Spejblovi netušili. My se potřebujeme s paní Libuší dozvědět, jestli chcete pokračovat s Hurvínkem, anebo nastoupí divadelní historky z pořadu Tak neváhy a toč speciál a bude vyprávět Josef Vinklář. Vyberte si svůj archivní kousek SMS-kou Humor Mizera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Je tu další hlasovací kolo, telefon 731 800 900, teď naživo, můžete hlasovat pro Hurvínka nebo pro pana Vinkláře, tak si vyberte, třeba vy, dobré odpoledne.
2: Ano, hezké odpoledne, Májové, přeji vám, Pavle.
1: Děkuji.
2: Poslouchačka Stanislava a srdečně zdravím paní Libušku Šumovou.
3: Děkuju.
2: A které si vážím jako herečky a jako člověka a přeji vám hodně zdraví. A vybírám Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky i v tento sváteční den. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Angeliku a Pavla.
1: A Žofrého, ano, dobře.
4: Tak.
1: No. A?
4: Žofrého u mixážního pultu.
1: Děkuji. Ano.
3: Nemá jizvu.
4: Vinkláře.
1: Dobře.
3: Ano, dáme.
1: Děkujeme.
4: Díky.
1: Taky jsem mohl říct Nikolas, že jo, ale to jak jste mu říkala, chci, abys to poprvé
3: ano,
1: byl ty.
3: Ano, byl ty, to
1: někdo
3: byl krásný, mladý, ale, krásný.
1: No, tak to už nedoženu. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Dobré odpoledne, tady Michal, já bych si přál toho Hurvínka přál.
1: Michale, děkujeme, hezky. Ano,
5: jo, díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je teď na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Lida z Otrokovic.
1: Mm-hmm.
6: Já bych volila Bčko taky, i když mám Hurvínka moc ráda, ale chtěla bych se vás jenom zeptat v tom zítřejším pořadu, kdyby byli aj na návštěvě ti noví herci, co vodí, nevím, neznám jméno ty.
1: Ano, mají už nové tvůrce, že jo, tito legendární herci, no. Hurvínek a Spejbl, dělají to moc dobře, já s vámi souhlasím, ale musíme se nechat překvapit, co autor tohoto pořadu, Patrik Rozehnal, kolega, tam pro vás přichystal.
6: Jo? Ano, těším se, kdyby tam byli, tak to opravdu, když zavřete oči, to je úplně ten původní dětský, když jsme byli malí,
1: ano.
6: Velice jim to jde.
1: Je to
6: nádherné.
1: Tak. Tak ano, doufám, že tu pochvalu od vás slyšeli. Ano, těšíme se. Na příště.
6: Děkuji vám. Naschledanou.
1: Naschledanou. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, dobré májové sváteční odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou.
3: Děkuju.
7: Dobrý den, paní Libuško, moc vás zdravím a přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko a všem posluchačům přeji krásný víkend či příjemné pondělní ráno s příjemným probouzením do nového dne a týdne. Přeje humoriádnice Růža z Rychnovska.
1: Tak děkujeme pěkně, mějte se hezky. Přičítáme i váš hlas. Tak Hurvínek, ať už to je ten malý, střední nebo velký, on má tři verze dokonce. Ta nejmenší je 46 cm, ta klasická, a ta nejvyšší je 56 cm vysoká a váží od kila do skoro 2 kg. Takže tři Hurvínky máme takto rozdělené podle velikosti a váhy. Ovšem větší váhu v tuto chvíli měl Josef Vinklář. Béčkaři zvítězili, jdeme na divadelní historky, vracíme se do pořadu, který moderoval Eduard Hrubeš. Tak neváhej a toč speciál.
8: Dvě historky o vynikajícím českém herci z Národního divadla, který byl opravdu mimořádně humorem nadaný. Byl to pan profesor Nedbal, vychoval strašlivou spoustu mladých herců, má mnoho žáků hereckého řemesla. Bylo to na zkoušce, začínali zkoušet hru Tylovu Paličovu dceru a režíroval to vynikající režisér pan Jaromír Pleskot. A říká celému tomu souboru, říká, děti, prosím vás, já bych byl rád, kdyby jsme k tomu Tylovi přestoupili úplně nově. Opravdu nově, aby jsme toho Tyla pojali jinak než to tradiční provedení. Já bych chtěl, já jsem s tím teďka byl sám, když jsem se připravoval, říkejte mě, o čem si myslíte, že by to mělo být? O čem by to mělo? Teď všichni na to tak koukali a ženský samozřejmě znáte, tak zasenky, jo, tohle a chlapi kaníčky od bot, jo, a nic, nikdo. No ne, tak vážně, o čem to budeme hrát? V tom se přihlásí Nedbal a říká, no pane režisére, jestli to nevíte vy, tak jsme tady předčasně, jo. Pan profesor Nedbal hraje velikou roli ve hře Jiřího Šotoli, Tažní ptáci, a má na jednom místě takový dlouhý 1,5-stránkový monolog, kde vysvětluje, jak s ním naložili, protože byl kulak, jo. A vždycky za ten monolog dostal aplaus na otevřené scéně. to je takový dost velký vyznamenání pro herce, když prostě v průběhu představení dostane za něco, co se mu obzvláště podaří. A jemu se to stávalo na každém představení. A na tomhletom představení byl jeho režisér, který tu hru režíroval, byl to jeho žák, František Laurin. A byl v portále a chodil se na tu scénu koukat a tak jako kouká, jak to dneska bude hrát. A ten pan profesor měl najednou takový výpadek a skočil, jo. A jak znervozněl, tak měl další výpadek a zase skočil. No prostě z toho monologu řekl půlku. Ale když skončil, tak znovu od lidí dostal aplaus na otevřený scéně a jde do portálu kolem toho režiséra a říká, viděl jsi? Teď si představ, co by dělali, kdybych jim to říkal celý. Jo? Abyste si nemysleli, že takovéhle věci se dějí jenom v českém divadle a já ho nepomlouvám. Já to divadlo i to své, i celé české divadlo mám rád. Ale existuje jedno slavné anglické divadlo a ta historka, kterou vám budu říkat, je skutečně autentická, protože mi ji vyprávěl jeden náš výjimečný překladatel, J.Z. Novák, který překládal z angličtiny Shakespeara, zvlášť Oscara Wilda a pana G.B. Shawa. On přijel do Anglie, jel do Skotska na představení velmi slavného anglického divadla, kde hráli Richarda III. On sedí v divadle a ten známý, který ho tam pozval, říkal, prosím tě, dej trošku pozor, protože oni odpoledne byli na exkurzi v továrně na výrobu whisky, jo, takže to nás taky vedou, třeba nás vemou na exkurzi, když přijedeme do Ostravy, do dolů nás vemou vždycky, jo. Ale tam je vzali do továrny na výrobu whisky a začali, a to představení začíná, že Richard III. Hlavní postava nastoupí a má dlouhý, téměř dvoustránkový monolog a říká volně přeloženo, já upletený ze zbytků, já ke kterému se příroda obrátila zády, já vejškrabek všech vejškrabku, já který jsem takový, že ledva vejdu, nebesa se nemá vysti otvírají. V první řadě sedí pán a povídá svý ženě, říká, pocem, je to možný, ten je úplně ožralej. Ten Richard nehne brvou, jde až dopředu na Forbínu a tomu pánovi říká, co pak já, ale počkejte, až přijde vévoda z Buckinghamu, jo?
1: Tak tolik divadelní historky v podání Josefa Vinkláře. A protože tu máme báječnou herečku i divadelní Libuši Švorbovou, tak očekávám, že nám přidá nějakou tu divadelní historku svou.
3: Ale to já jsem si vzpomněla díky tomu Nedbalovi, že on jednou potkal v rozhlase na chodbě Božu Bezoušku, který ho učil, a říká, co ty tady děláš? A ten říká, já tady režíruju, pane profesore. A on říká, ty režíruješ, no to je sranda. A odešel a po pár krosích se otočil a povídá, tak mě obsaď.
1: Ano, tak vidíte to, nakonec žák obsazuje svého učitele. Ano. Někdy tak. My jsme rádi, že jste dorazila i ve svátek. Přejeme hezký sváteční den a pěkný májový víkend.
3: Děkuju a přeju taky všem, kteří nás poslouchali, aby měli celý máj krásný, nejenom ten sváteční.
1: Přání Libuše Švorbové, Pavel Kučera se přidává s přáním dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se dobře.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Ve Slavičíně na Zlínsku pokračuje revitalizace ulice Cihlářská. Pomůže zvýšení kvality vody v blízkém vodním toku. Ve Zlínském kraji platí zákaz rozdělávat venkovní ohně. V Kroměříži na jeho dodržování dohlíží městská policie. David Attenborough slaví své narozeniny. V noci bude v regionu polojasno až oblačno, nejnižší teploty až 4 stupně. Odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Město Slavičín na Zlínsku ve spolupráci s vodovody a kanalizacemi Zlín pokračuje v revitalizaci ulice Cihlářská. Cílem je doplňování vodovodního řadu tak, aby se zvýšila kvalita vody v místním vodním toku. Podle starosty Tomáše Chmely z hnutí STAN se bude město podílet na následné opravě místní komunikace.
3: Náklady, které do toho vloží město Slavičín, jsou v rozsahu zhruba 1,5 až 2 miliony korun a je to podíl právě na doasfaltování té vozovky místní komunikace v této ulici.
1: Ulice je aktuálně uzavřená, hotovo by mělo být v průběhu letních prázdnin. Ve Zlínském kraji platí mimořádné opatření spojené s velkým suchem a se zákazem venkovních rozdělávání ohňů. Podle mluvčí radnice v Kroměříži Jana Vondráška na jeho dodržování dohlíží městská policie.
4: Kroměřížská městská policie se při svých kontrolách města s ohledem na aktuální situaci zaměří i na volnočasové areály na Šlajze a na Barbořině, kde bude dohlížet na to, aby zde lidé nerozdělávali pod čírým nebem oheň a tím neriskovali vznik požáru.
1: Britský přírodovědec, spisovatel a filmař David Attenborough slaví své narozeniny. Je jedním z nejznámějších světových popularizátorů vědy. Stojí například za seriály Život na Zemi nebo Modrá planeta. Attenborough tvořil hlavně pro britskou veřejnoprávní stanici BBC, kam nastoupil po studiu na Cambridgeské univerzitě. Jeho filmy k televizním obrazovkám přilákaly miliony lidí po celém světě. O přírodu se zajímá o dětství. V uzavřené zóně Černobylské jaderné elektrárny na Ukrajině hasiči od čtvrtka bojují s rozsáhlým lesním požárem. Ten vznikl po dopadu dronu. Během dneška se plameny rozšířily na plochu přibližně 1100 hektarů. Hasičům práci komplikují nejen nárazy větru a sucho, ale i náročný terén. Na některých místech mohou podle ukrajinské státní služby pro mimořádné situace být po ruské invazi navíc také miny. Agentura AFP s odvoláním na ukrajinské úřady uvedla, že hladina radioaktivity na místě zůstává stejná. Zatím není jasné, jestli požár vypukl po pádu ruského nebo ukrajinského dronu. Černobyl leží asi 130 kilometrů na sever od Kyjeva a přibližně 20 kilometrů od hranic s Běloruskem.
2: Počasí.
1: Ve Zlínském kraji bude v noci polojasno až oblačno, nejnižší teploty 9 až 4 stupně. Povane slabý vítr. Ráno čekejte oblačno až polojasno, během dne s teplotami 18 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Ve Zlínském kraji nemáme hlášené žádné dopravní nehody. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná speciál ke dni vítězství s Markétou Janíkovou.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Před 81 lety skončila druhá světová válka, nejkrvavější konflikt v dějinách lidstva. Dobrý sváteční podvečer, slavíme dnes Den vítězství. A proto jsme pro vás připravili hodinový speciál, ve kterém k velkému dni uslyšíte velké příběhy našeho kraje. Rozhovory o osvobození.

vybudování jednotlivých míst i vzpomínky pamětníků na válečná léta. Nejprve jsme připravili rozhovor s kroměřížským gymnaziálním učitelem dějepisu Evženem Petříkem o tom, které armády se podílely na osvobození našeho regionu, jak postupovala fronta nebo co uchránilo historické památky Kroměříže od zničení při osvobozování. Rozhovor z archivu Českého rozhlasu Zlín vás čeká hned po písničce. Za celý tým jsem ráda, že jste s námi i dnes v tento výjimečný den 5 minut po 17. Příjemný poslech, Markéta Janíková.

0: Které armády přinesly Zlínskému kraji mír? Jak postupovala fronta krajem? A kde se ještě na sklonku války sváděly boje? Vítejte při poslechu odpoledního rozhovoru. Od mikrofonu zdraví Andrea Kratinová. Téma teď rozeberu s učitelem dějepisu na Kroměřížském gymnáziu a předsedou jednoty Československé obce legionářské Valtice se sídlem v Kroměříži Evženem Petříkem. Dobrý den.
1: Přeju pěkný den.
0: Pojďme k samotnému osvobození Zlínského kraje, když tehdy to Zlínský kraj ještě úplně nebyl. Kdy už bylo jasné, že fronta se blíží a s ní i konec války, pane Petříku?
1: Řekl bych, že už to bylo v průběhu března, protože 10. března začala Ostravsko-Opavská operace, ta se nás ještě tolik netýkala a daleko důležitější potom byla Bratislavsko-Brněnská, která začala 25. března. Vlastně v rámci této operace probíhal osvobozování jak jižní, tak východní Moravy, takže v daný okamžik si myslím, že už nejen obyvatelům, kteří čekali na to osvobození, ale i samotným německým vojákům muselo být jasné, že ta válka je otázkou maximálně týdnu, ten její konec.
0: Podle vašich poznatků nemohlo se ještě stát na poslední chvíli, že by se to nějak zvrtlo ve prospěch Německa?
1: Z globálního hlediska určitě ne. To už věděli opravdu všichni, maximálně Adolf Hitler a lidé kolem, kteří se domnívali, že se s tím dá něco dělat. Nicméně na té lokální úrovni Němci měli ještě poměrně hodně silné jednotky, ať se týkali třeba Wehrmachtu, jednotek SS nebo třeba gestapa, policie, takže byl prostor na to se ještě v posledních hodinách, někdy snad i minutách války mstí. Typickým příkladem právě tady u nás jsou obce jako Ploština, Vařákovy paseky nebo třeba předčasně vypuknuté povstání v nedalekém Přerově 1. května, které ještě bylo utopeno v krvi.
0: Můžete vyjmenovat, které armády se podílely na osvobození Zlínského kraje?
1: U nás v podstatě těch armád bylo nejvíc, protože to byla jednak ta rudá armáda, ale nesmíme zapomínat ani na naše jednotky, náš armádní sbor v Sovětském svazu, no a v neposlední řadě ani na rumunskou královskou armádu. Takže tyto tři plus samozřejmě to byly partizánské jednotky, kdy ve Zlínském kraji ta partizánská aktivita byla opravdu hodně velká. No a samozřejmě potom k tomu přispěli i místní obyvatelé. Takže ty tři hlavní armády, partizáni a místní obyvatelé.
0: Která zajímavá jména vojenských důstojníků nebo partizánů byste v této souvislosti zmínil?
1: Určitě bych zmínil generála Karla Klapálka, což byl hrdina Ottobruku, který po Ludvíkovi Svobodovi, když se stává tedy na začátku roku 1945 vlastně politikem, ministrem národní obrany, přebírá velení našeho sboru. A tady je v souvislosti s naším regionem důležité zmínit i to, že navštívil během osvobození i svou rodinu ve Frištáku. Jinak dopadl velice podobně jako zmíněný Ludvík Svoboda, když se potom tomu režimu komunistickému znelíbil, zatímco Ludvík Svoboda tomu kriminálu unikl, tak Karel Klapálek si přece jenom několik let poseděl. Takže je důkazem toho, že v těch komunistických kriminálech nekončili jenom příslušníci našeho odboje na západě, ale i na východu. No a druhou osobou, kterou bych zmínil, byl třeba rumunský generál Mosiu, velitel 19. pěší divize. A k němu by přidal ještě jméno, ne velitele, ale obyčejného člověka, ani to nebyl voják, shodou okolností kolega, učitel z obce Rataje, jmenoval se Josef Žourek. A proč ho zmiňuji? Protože tento vlastně obyčejný člověk přispěl k tomu, že Kroměříž nebyla zničena, nebyla rozstřílena, neboť se domluvil právě s generálem Mosiu na tom, aby to město ušetřil a nepoužil těžké dělostřelectvo, protože je to významné historické město.
0: Jak postupovala fronta regionem? Která místa se radovala z míru jako první a kde se naopak válčilo do poslední chvíle?
1: Tak když bych to vzal podle okresních měst, tak první se dočkali osvobození v Uherském Hradišti. Tam už 30. dubna se stáhly německé jednotky bez boje, báli se obklíčení, nicméně, jak jsem zmiňoval, byl ještě pořád čas na pomstu, tak proto v nedalekých napajedlích popravili odbojáře, které zajali v Kunovicích. Stalo se tak na Kalvárii nad městem Napajedla a pravidelně tam bývá potom na jaře připomínka právě této tragédie. Mimo jiné ta těla potom naházeli do řeky Moravy. 1. května tak vlastně bez boje bylo Hradiště osvobozeno. Dále na řadě byl Zlín. Tam k osvobození došlo 2. května, nicméně tam už byly ty boje o poznání intenzivnější a stály dohromady asi 30 lidských životů. 21 Rusů, 4 rumunské vojáky a je uváděno i 6 partizánů. Dále to byl Vsetín. Tam velice důležité bylo, že osvoboditelé 1. května překročili řeku Váh, blížili se směrem na Vsetín a tam v pravý okamžik Nebylo to opravdu předčasně, jako ve zmíněném Přerově. 4. května vypuklo povstání, které opravdu účinně pomohlo těm postupujícím jednotkám, takže už kolem 17. hodiny se podařilo 4. československé samostatné brigádě našeho armádního sboru město osvobodit. Odsud potom pokračovali dál na Bystřici pod Hostýnem a posléze na Prostějov. Takže poslední město, okresní město, které bylo osvobozeno, byla Kroměříž. Tam k těm bojům došlo už sice 4. května, nicméně během toho dne byla osvobozena větší část města, nikoli však město celé, protože těm Němcům se podařilo odříznout vlastně druhou část města, vyhodili do vzduchu všechny mosty a tím pádem, zatímco na pravém břehu řeky Moravy se oslavovalo osvobození, pohřbívali se padlí vojáci, tak lidé na tom levém břehu byli nahnáni do sklepů a čekali, co se bude dít, nevěděli, jestli nebudou postříleni, jestli jim tam Němci nehodí granát a podobně. Naštěstí se tak nestalo. Takže Kroměříž jako taková byla osvobozena až během 6. května 1945.
0: Zřejmě při postupu fronty docházelo i k nějakým nečekaným událostem nebo střetům.
1: Řekl bych, že asi takovým tím největším a možná i nečekaným byl střet v samotném závěru vlastně bojů. Byl to vůbec poslední střet našeho armádního sboru, ke kterému došlo nedaleko Kroměříže u Břestu 7. května. Šlo o to, že Němci měli k dispozici, uvádí se, asi 3 tanky nebo samohybná děla, zatímco naše jednotky, které byly nasazeny v tomto úseku, takové zbraně neměly. Měly jenom protitankové kanóny, ještě relativně malé ráže, takže došlo tady poměrně tvrdým bojům, které nakonec stály život přibližně 30 našich vojáků.
0: Ví se, kolik vojáků z osvobozeneckých armád tu bylo zabito?
1: S těmi statistikami je to vždycky takové hodně ošemetné. Třeba když se podíváme na Wikipedii, tak tam je zmínka o tom, že ta celá ta bratislavsko-brněnská operace stála život téměř 17 000 vojáků. Nicméně ty boje, které byly na našem území, na území kraje, i když byly v některých případech intenzivní, tak přece jenom ty ztráty nebyly zase až tak velké. Takže třeba ohledně Kroměříska můžu zmínit číslo 300, necelých 300 vojáků, partizánů, civilních obyvatel, kteří zemřeli během osvobozování tedy Kroměříska. Takže můžeme se bavit o řádech stovek, případně tisíců.
0: A z pohledu těch ztrát, jak na tom byli Němci?
1: U těch Němců tam je to ještě složitější, protože ti některé vojáky si brali sebou, některé pohřbívali na místě, takže tam se to dá velice těžko odhadnout.
0: Co vy sám považujete za nejzajímavější moment přechodu fronty přes ten Zlínský kraj na konci druhé světové války?
1: No, možná je to ta spolupráce té Rudé armády a Rumunské královské, kdy Rumuni vlastně až do roku 1944 byli na straně osy, bojovali spolu s Němci proti Sovětům. Znači, když ta situace se obrátila, tak jim v podstatě, když to řeknu lidově, byl dán nůž na krk a neměli moc možnosti, než pomáhat osvobozovat vlastně tu Evropu spolu s Rudou armádou. Takže byla to jakási taková součinnost s tím, že Rumuni měli značně omezené síly, takže přece jenom neměli tolik techniky, kolik by potřebovali. A ono to bylo poznat, nebo můžeme to poznat i na těch fotografiích, kdy opravdu ti rumunští vojáci jdou pěšky, mají koně, jedou na kolech a jsou relativně takový otrhaní, nemají tu techniku. Ta technika se objevuje až právě s tu Rudou armádou, která do Kroměříže přijíždí až poté, co vlastně de facto ta válka skončí. Takže ta spolupráce právě té rumunské a Rudé armády. Jo, mimo jiné i u těch Rumunů byli takový styční sovětští důstojníci, aby nedocházelo k nějakým problémům.
2: Osvobozování východní Moravy od německých vojsk v roce 1945 popsal pro Český rozhlas Zlín učitel dějepisu Evžen Petřík. A následovat budou vzpomínky pamětníka na válečná léta i osvobození. V emotivním rozhovoru si s ním povídali žáci základní školy v projektu Paměti národa. I teď krátce po 17:45 posloucháte sváteční vysílání Českého rozhlasu Zlín ke Dni vítězství.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Javory byly součástí dnešního výjimečného podvečera Českého rozhlasu Zlín. Dospívaly právě v 17 hodin 20 minut. Jiří Červenka z Kašavy na Zlínsku zažil druhou světovou válku jako dítě. O své vzpomínky se před několika lety podělil s žáky tamní základní školy, kteří je zaznamenali v projektu Příběhy našich sousedů pro organizaci Postbellum. Příběh jsme pak školákům pomohli zpracovat ve studiu Českého rozhlasu Zlín. A teď si ho díky nim můžete poslechnout i vy.
1: Pan Jiří Červenka je rodák z Kašavy, kde žije celý svůj život. Je mu 85 let. Byl nejmladší z 8 sourozenců, ze kterých ale bohužel přežilo jen 6. Jeho rodiče neustále pracovali na poli, tak se říkalo, že ho vychovala jeho nejstarší sestra. Z dětství má spoustu veselých i smutných vzpomínek, například když zatkli jeho otce.
2: Když jsem měl asi 5 roků, když můj otec odjížděl na kole z domu a byl předvolaný na vyšetřování do Zlína, kde bylo německé velitelství, a oni s některýma sousedama poslouchali rádio v hostinci u Táborských a teda to bylo zakázané. No a tak když ten otec odjížděl na kole ze dvora, tak to jako vidím, jak dnes, když vyjížděl do uličky tady, jak jsou Patákovi, byla ta ulička na silnicu, tak ještě jsem poběhl do té uličky a viděl jsem ho na té silnici, jak už odjížděl. No a dcerky a moja mamka také plakali doma. No, už se nevrátil.
1: Pan Červenka má také živé vzpomínky na pád letadla nad Kašavou, když němečtí vojáci odstřelovali spojenecké letky.
2: No a já jsem byl teda zrovna na zahradě u baráku tam dolů a bylo slyšet hukot a střelbu. Tak jsem vyšel tak na dvůr a najednou se podívám a nad náma takový chuchvalec, to už hořelo celé a jenom odpadávaly takové kusy, jak když veliké uhlíky a točilo se to, dělalo to balance, kotrmelce a klesalo to furt čím dál, niž už se zdálo, že to tady spadne na dědinu. A jak potom, když už to klesalo tady, tak jsem přeběhl ještě na zahradu, tak jsem jenom viděl za tím lesem, jak to dopadlo a černý dým se vyvalil.
1: Při této tragédii bohužel zemřel novorozený chlapec.
2: Měl ten synek několik jenom dnů, byl novorozený, že údajně, když ho kde si na stole přepadlovali zrovna, tak jak byla ta veliká rana, výbuch, tak on dostal úlek a zemřel. A má ten pomníček tady u obecního úřadu.
1: Pád letadla poznamenal i pána, který zrovna pracoval na svém pozemku nedaleko místa, kde letadlo spadlo.
2: Byl tam na poli, tam co si kopal nebo udělal a nějakých pár desítek metrů to od něho spadlo a on dostal takový šok, že potom byl na nervy, zbláznil z toho. Byl jako kliďas, akorát, že nevěděl, co dělá nebo či je.
1: Pan Červenka má taky vzpomínky z konce války. S dětmi se šli podívat do márnice na mrtvé Němce.
2: A oni mne vysadili, jak nahledali, tak nevysadilo do toho okénka. Pane Bože, oni tam byla jenom taková prýčna a ten jeden měl otevřené oči a toho vidím furt. No to jsou takové špatné vzpomínky.
1: Pan Jiří je jeden z posledních žijících pamětníků, kteří dramatické válečné události zažili. O pádu letadla u nás v Kašově jsme věděli, ale teprve teď jsme slyšeli vyprávět někoho, kdo to zažil. Díky tomu to jsme si uvědomili, jak tragické věci tak malé děti zažily za války.
0: Silné emoce zprostředkovaly ve své reportáži děti z Kašavské základní školy, které před 3 lety zaznamenaly vzpomínky tamního rodáka Jiřího Červenky na druhou světovou válku. Reportáž vznikla v rámci projektu Příběhy našich sousedů. A my se za malou chvíli vypravíme na ploštinu u Valašských Klobouk. Navštívíme toto místo a připomeneme tragické události ze samého konce druhé světové války z 19. dubna 1945. Stále posloucháte Český rozhlas Zlín a náš speciál k 81. výročí konce války.
3: Rodina Baťů patří k nejvýznamnějším podnikatelským dynastiím českých dějin. Příběh geniálního obuvníka Tomáše Bati dodnes inspiruje. Kde dnes žijí potomci slavného podnikatele? I to se dozvíte v cyklu Rodáci známí neznámí se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 8:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Slavná píseň Hard to Say I'm Sorry od amerických Chicago má i svou českou verzi, tu naspívala Hana Zagorová a dohrála právě teď 4 minuty po 17:30 ve speciálním svátečním vysílání Českého rozhlasu Zlín. K osvobozování Zlínského kraje bohužel neodmyslitelně patří smutné a bolestné události, které se před 81 lety odehrály v pasekářské osadě Ploština u Valašských Klobouk. Dnes je na tomto místě pietní místo a také expozice, která tragédii připomíná. Redaktorku Markétu Macháčkovou areálem provází vedoucí Národní kulturní památky Ploština Radka Brtišová z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
1: Tady stála osada, kde bylo 6 usedlostí, různé zemědělské stavení, sýpky, sklepy.
2: Provází mě areálem Národní kulturní památky Ploština u Drnovic na Vsetínsku Radka Brtišová z Muzea jihovýchodní Moravy.
1: Žili poklidným životem, sice těžkým v průběhu války, ale ta největší tragédie nastala příchodem partizánů na přelomu roku 44-45.
2: Právě za pomoc partizánům přišla 19. dubna 1945, pár týdnů před koncem války, drtivá odplata německého trestného komanda, čítajícího přes 200 mužů.
1: Oběti byly upáleny zaživa, nahnáni do hořících domů a na Ploštině přišlo o život 24 osob. Při celé tragédii bylo 28 obětí, ty 4 byly zabiti, tak jak postupovalo to gestapo.
2: Na štítu kaple Panny Marie Bolestné vidíme kříž a pod ním hořící plameny.
1: Stojí na půdorysu jednoho z původních domků. Patřil manželům Zichovým. Na místě tohoto domu zemřelo nejvíc obětí při této tragédii.
2: Po válce vybudovali na Ploštině amfiteátr s pódiem pro mírové slavnosti. Na jeho místě je teď moderní návštěvnické centrum. Na dohled od areálu je i návrší s původním monumentem. 5 vysokými sloupy.
1: Když se podíváme tady nahoru, tak vidíme 4 nové usedlosti, které byly postaveny v roce 1947 přeživším rodinám, rodina Struškových, Zichových, Rumanů a Častulíků.
2: Říká Radka Brtišová. Jednou z usedlostí je číslo popisné 23. Pořádají se zde výstavy, výukové programy či konference. Obešli jsme stavbu kruhového půdorysu, kde je expozice Tragédie na Ploštině. Když vejdete, tak si připadáte, že jste pod zemí.
1: Člověk se dostane do místa, které vypadá takové stísněné, aby si uvědomil, že to tady bylo opravdu těžké. Zažít takový ten pocit, kdy člověk opravdu neví, co se děje a co ho čeká.
2: V expozici je 5 míst. Život, válka, oheň, ticho. A Ploština nebyla jediná.
1: Ploština nebyla jediná. V celé republice těch vypálených osad bylo víc jak 100. My se tady zaměřujeme především na ty okolí Ploštiny, jako byly Vajíkovy, Vaculíkovy paseky, Prlov, Vařákovy paseky, Juřičkův mlýn.
2: Přicházíme do expozice s názvem Život.
1: Díky dochovaným fotografiím etnografa Karla Chotka si můžeme prohlédnout Ploštinu tak, jak vypadala před vypálením.
2: Vidím tady viset ze stropu několik sloupů. Na každém je jméno, datum narození, datum úmrtí, je u všech stejné.
1: Mají tichou vzpomínkou připomínat tyto oběti. V prostoru s názvem Válka už se setkáme s informacemi, které se týkají partizánského odboje a protektorátu.
2: Kolem nás je spousta fotografií, lidských příběhů. Před chvílí jsme míjeli vitrínu s partizánskými zbraněmi.
1: Když navštívíme prostor s číslem 3 oheň, můžeme vyslechnout i autentické výpovědi pamětníků přeživších, jako byl František Sochora nebo Božena Hůšťová. Od nás, kteří tady tyto události interpretujeme a nebyli jsme na tomto místě, si opravdu nedokážeme představit, jaká tragédie se zde odehrála.
2: A po expozici s názvem Oheň vcházíme do ticha. Z Ploštiny, kde se 19. dubna odehrála jedna z největších tragédií druhé světové války, Markéta Macháčková, Český rozhlas.

0: hudebníčky Marta Kubišová zpívala v Českém rozhlase Zlín v tento mimořádný den a dospívala právě 3 minuty před 6:15. Uplynulo 81 let od konce druhé světové války. Připomínkou událostí z posledních dní války na Zlínsku bude i vznikající kaple Jana Pavla II. V obci Loučka, která o vlásek unikla vypálení. O tom, co se v okolí v dubnu roku 1945 dělo a jaké poselství má loučská kaple nést, mluvil v dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín Josef Kořenek, předseda spolku pro její zbudování. Poslechněte si ukázku z dopoledního rozhovoru kolegyně Kristýny Fuchsové.
1: Když mi babička Ječek vyprávěli, co se odehrálo v Loučce, konkrétně teda 22. dubna 1945, takže je konec války, 3 dny předtím, než byla obsazena naše Loučka, byla vypálena osada Ploština a den po nás, 23. dubna, byla vypálena část obce Prlov. Tak vypadalo, že Loučce hrozí podobný osud. Co se stalo to, že v té Loučce, na rozdíl od Ploštiny a na rozdíl od Prlova, se z místních občanů nikomu nic nestalo. Ti velitelé německých sil rozhodli, že vypálí pouze v uvozovkách 7 hospodářských budov.
2: A k tomu se vztahuje právě kaple Jana Pavla II.
1: A k tomu se vztahuje kaple svatého Jana Pavla II., protože ten příběh, za komunismu se o něm nemluvilo, protože to nezapadlo do toho černobílého vidění toho světa. I když jsme to vytáhli po 90. letech, tak plno lidí i v okolí to spochybňovalo. A my jsme se rozhodli spolu s dalšími přáteli v té Loučce, že natočíme k tomu dokudrama, které hovoří o tom, co se v té Loučce v té době druhé světové války odehrálo. Jenomže furt nám ještě něco chybělo a v podstatě já bych řekl, že nejvíc, co nám chybělo, byl vděčnost. Protože jsme si uvědomili, že my bychom to dokudrama nenatočili, kdyby tam byli třeba jiní muži. My bychom to dokudrama nenatočili, kdyby náhodou někdo prostě udělal něco trochu jinak. Ono k tomu moc nescházelo, když vidíme ty ostatní události na Valašsku, které se odehrály. A když jsme přemýšleli vlastně, komu máme děkovat, tak jsme vlastně došli jednoznačně k tomu, že ten vděk patří Pánu Bohu a rozhodli jsme se, že tu věc nějakým způsobem dorovnáme právě postavením té kaple.
2: Když se zaměříme teď přímo na tu stavbu, má mít určitý i baťovský odkaz. V čem spočívá?
1: Takže ta stavba je zajímavá v tom, že my jsme samozřejmě hledali, jak by ta stavba měla vypadat. Kdo by to měl dělat? A zase shodou okolností jsem se potkal s panem architektem Josefem Pleskotem. Říkal jsem mu, poslouchejte, pane architekte, my máme takový a takový příběh v Loučce, neměl byste zájem se podílet na stavbě té kaple? A on říkal, no to mě velice zajímá, do toho bych chtěl jít. Když poprvé přijel, tak říkal, prosím vás, tady já slyším zvony. Tady v té krajině musí znít zvony. To je první moment. Druhý moment, ta kaple musí být moderní, protože musí mít moderního světce. A třetí důležitá věc, tady já v té obci já vnímám velký vliv Tomáše Bati. Což je pravda, protože naši předkové, pokud to jenom trochu šlo, tak chtěli jít pracovat právě do Zlína k Baťovi, protože si vydělali víc peněz. Čili všechny školy mladých baťovců a tak dál se účastnili naši předkové. Čili ten vliv toho Tomáše Bati je obrovský. Tak jsme vlastně propojeni i s tím baťovským charakterem. A pan architekt Pleskot to takto pojal. Do určité míry navazuje na tu tradiční baťovskou architekturu.
2: Už jste to i trošku zmínil, kaple by měla být specifická zvonohrou.
1: Tak to je další obrovská zajímavost té kaple. To jednak pan architekt přijíždí a slyší zvony v té krajině, tak my se na to všichni taky těšíme. Ale druhá věc, ta kaple má věž, kde bude v podstatě 40 zvonů, což je největší počet zvonů na takové klasické zvonkoře v České republice, neli ve střední Evropě. Bude u toho klaviatura, což ta klaviatura není na žádné kapli v České republice a my počítáme s tím, že se taky na tu klaviaturu a na ty zvony párkrát v roce odehrají významné koncerty, které se budou vztahovat k významným výročím naší země. Kromě toho, že těch zvonů je tam 40 a je to jako opravdu velký rozsah i co se týká váhou, ale to není všechno. Každý ten zvon má svého patrona a to samozřejmě je velice zajímavé, to je úplně zase samostatný příběh celé té kaple.
0: Celý rozhovor s Josefem Kořenkem o událostech posledních dní druhé světové války v okolí Loučky na Zlínsku a stavbě děkovné kaple Jana Pavla II. V obci si můžete znovu poslechnout v audioarchivu na našem webu, konkrétně v záznamu dnešní 11. hodiny.
3: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Dospíval Phil Collins, Český rozhlas Zlín má pro vás další výjimečný příběh pro tento výjimečný den. Chudý kraj Valašska, Hutisko na Vsetínsku, 20. léta 20. století. Tehdy tam do jednotřídní školy v Hutisku za kopcem přichází pokrokový učitel Cyril Mach s kontakty v politických kruzích na různých místech Československa. Využíval jich k rozvoji Valašska až do konce svých dnů. Zemřel těsně před koncem druhé světové války 6. května 1945 při obraně Českého rozhlasu v Praze proti německým okupantům. Jaký byl Cyril Mach? Aloisie Lepaříková ho zažila jako malá holka. Cyril Mach byl blízkým přítelem jejího otce. V Hutisku Sulanci s ní natáčela Markéta Macháčková.
1: Můj tatínek se jmenoval Josef Baroš a byl to nájemce hospody. Jmenovalo se to za mého dětství Zájezdní hospoda u Barošů. Oni se tam scházeli všichni učitelé, takový ti pokrokáři, řekla bych vzdělanci. Ale chodili tam i obyčejní lidi.
2: Vzpomíná Aloisie Lepaříková z Hutiska Solance na Valašsku na dobu, kdy se její otec přátelil s Cyrilem Machem, řídícím učitelem v blízkém Zákopčí. Původem byl z východních Čech a podle pamětníků byl aktivní a činorodý.
1: Staří Valaši v době Cyrilova příchodu na Valašsko neznali téměř vůbec lyže. Viděli jakousi nevážnost v tom, že učitel, přece pán, rajtuje na lyžách po jejich Kotároch a Zděriga jak čert. Že puntiruje děti na lyžové závody a učí je skákat, až se divákom od hrůze vlasiska na lebeňák stavěli. Tak vzpomíná František Maléř, to byl kronikář Hutiska.
2: Průkopník lyžování, propagátor sportu, učitel tělem i duší. Cyril Mach na Valašsko odešel hned po studiích v roce 1909. Ve škole za kopcem v Hutisku začal působit v roce 1920. Usadil se a se svou ženou Antonií měl 4 děti.
1: Jak zjistil, že je ta chudoba tam tak strašná a děti nechodili do školy, protože neměli co obout obléct, tak on začal podnikat všelijaké kroky. On byl s nimi v Praze, jezdil s nimi po nějakých vystoupeních, protože viděl tu hroznou bídu, tak se spojil s nějakou nadací Charloty Masarykové. Začali jim vařit s tou paní řídící jako Stáňou, s tou školnicí, polévky, takže děti chodili do té školy hlavně, aby se najedli. Tam opravdu byla bída v zimě veliká. Za tím kopcem, to si nedovedete představit, z jakých dír ty děti chodily.
2: Charlotě Masarykové také Cyril Mach spolu s místními obyvateli postavil v Hutisku pomník. Učitelská činnost a pomoc místním nebyla jedinou jeho službou vlasti. Po okupaci Československa se zapojil do činnosti v obraně národa.
1: S mojím tatínkem oni převáželi na Bílou utečence, takové známé jména, generál Mrázek, Škarvada z Ostravy, Fajtl.
2: K převozu na hranice používali jediné auto v Hutisku, Škodu 430 Josefa Baroše.
1: Tatínek je nasadil do toho auta, Mach s ním jel, oblekli se do turistického, vzali ty dva kluky, jakože jedou na výlet, dovezl je na Bílou, tam je Mach předal, on už věděl komu. Tatínkovi neřekl, aby ho kryl.
2: Kvůli odbojové činnosti se dostal do hledáčku gestapa a tak se z Hutiska na sklonku roku 1939 odstěhoval do Prahy. Pokračuje Aloisie Lepaříková.
1: Zrovna byl u maminky na návštěvě, když hlásil rozhlas o pomoc, tak tam ho nemletěl. To byl Mach, no tam zahynul v tom rozhlase, je tam napsaný na Vinohradech.
2: Zemřel 6. května roku 1945. Posmrtně byl uctěn československým válečným křížem. Blízko bývalé školy za kopcem stále stojí jeho pomník Charlotě Masarykové a na jeho památku se v základní škole v Hutisku Solanci každoročně konají závody Memoriál Cyrila Macha. Z Hutiska Solance Markéta Macháčková, Český rozhlas.
0: Moc si ceníme, že jste dnes při příležitosti 81. výročí osvobození vzpomínali s námi na příběhy spojené s naším krajem. A věříme, že se vzpomínkami nebudou nikdy zapomenuty. A budeme rádi, když s Českým rozhlasem Zlín zůstanete i dál. Byla s vámi i Markéta Janíková.

0: Každý den míříme za vámi. Je na čase pozvat vás k nám.
1: Už v sobotu 16. května otevřeme dveře do Kořán a ukážeme vám, jak rozhlas vypadá i jak se dělá.
0: Čeká vás prohlídka naší unikátní vily Jana Antonína Bati, vysílacích studií a hlavně vaše známé hlasy.
1: A společný čas strávíme i při doprovodném programu Před vilou. Tak přijďte za námi, jako hosté i jako spolehlivý motor všeho, co děláme.
0: Rezervujte si svá místa z důvodu omezené kapacity na e-mailu dod.zlin@rozhlas.cz nebo telefonicky na čísle 221 550.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Boršice opravují budovu pošty. Lidé by neměli na hřbitově ve Valašském Meziříčí kvůli suchu zapalovat svíčky. 81 let od konce druhé světové války připomněl pietní akt na pražském Vítkově. V noci bude v regionu polojasno až oblačno, nejnižší teploty do 4 stupňů. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Zlína, Barbora Hejtmánková. Dobrý podvečer. V Boršicích na Uherskohradišťsku opravují budovu pošty. Obec objekt před časem odkoupila za 5 milionů korun od České pošty. Další milion bude stát rekonstrukce. V současné době dělníci dokončují opravu levé části, kam se na začátku června přesune pošta Partner. Pokračuje lidovecký místostarosta Boršic Michal Výstup.
2: Je to převážně rekonstrukce vnitřních prostor, je tam nová elektroinstalace, nové odpady, nové okna a venku vznikne nová rampa, aby to byl bezbariérový přístup do ten provozovný pošty Partner.
0: Radnice ve Valašském Meziříčí vyzvala lidi, aby vzhledem k suchu a nebezpečí požáru nezapalovali na hřbitově svíčky. Hasiči už totiž museli tento týden na městském pohřebišti zasahovat při požáru tůjí. V celém Zlínském kraji platí od čtvrtka do odvolání zákaz venkovního rozdělávání ohňů. Hejtmanství ho vyhlásilo na základě žádosti hasičů, kteří museli od minulého týdne likvidovat několik lesních požárů. Konec druhé světové války dnes na pražském Vítkově připomněl tradiční pietní akt. Zúčastnili se ho nejvyšší ústavní činitelé, zástupci armády, ale taky stovky dalších lidí.
3: Při pietním aktu politici a zástupci armády položili věnce k památníku na Vítkově a padlé uctili taky minutou ticha s čestnou salvou. Podle prezidenta Petra Pavla je druhá světová válka poučením i pro současnost, třeba kvůli konfliktu na Ukrajině a na Blízkém východě.
4: Právě proto musí Evropa zůstat jednotná, odpovědná a obrany schopná.
3: Piety se zúčastnili taky předsedové obou komor parlamentu a zástupci vlády. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD připomněl, jak je důležité, aby se na bezpečnosti státu podílela celá společnost.
5: Protože na těch hrůzách druhé světové války jsme viděli, jakou cenu jsme museli položit.
3: Konec druhé světové války si dnes lidé připomněli taky na pražských Olšanských hřbitovech a v dalších městech. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Letecký provoz na letišti Václava Havla v Praze dnes zkomplikoval pohyb dronů v bezletové zóně. Policisté to uvedli na síti X. Jedno letadlo muselo být kvůli bezpečnosti odkloněné do Vídně a několik dalších spojů nabralo zpoždění. Policie zadržela jednoho člověka a dron zajistila. Případ dál prověřuje.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji bude v noci polojasno až oblačno, nejnižší teploty 9 až 4 stupně, povane slabý vítr. Ráno čekejte oblačno až polojasno, během dne s teplotami 18 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Boršicích na Uherskohradišťsku havaroval cyklista. Projíždějte tudy opatrně. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez komplikací vám přeje Barbora Hejtmánková. Příjemný poslech dalšího vysílání.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

Klidný sváteční podvečer vinčuji z brněnského studia Českého rozhlasu vám všem, naši milí, kteří hodláte strávit hodinku písniček a přání v naší společnosti. Někteří z vás jste si udělali pěknou procházku městem či přírodou a teď snad odpočíváte doma či někde pod pergolou. Ať tak či onak, tak můžete jako vždy volat a pozdravit své blízké naším prostřednictvím. Tady je číslo 726 4652. 0-0, no a ten úvod patřil samozřejmě Moravance. Další písničky jsou připraveny, ale teď už mám první písemnou gratulaci. Chtěli bychom zahrát našemu Tomovi Hlavicovi z Vysokého Pole k dnešním narozeninám. Přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, sil na dokončení našeho domečku a ať mu ještě chvíli vydrží záda z toho všeho kolem stavby. Děkujeme, že je ten nejlepší manžel parťák do života a že tak strašně maká. Pozdrav posílá manželka Dominika a čtyřnohý stavební dozor Edík. Tolik první gratulace a teď čerešničky v podání Miločanky.

0: tolik čerešničky a Miločanka a teď už Jožinka ze Sílovek se dovolala jako první v tom dnešním podvečerním vysílání. Dobrý večer.
1: Dobrý podvečer, pane Hegnere, já vás zdravím a já bych dneska chtěla pozdravit moji kamarádku paní Boženku Církovou z Petrovic, ale teď je u dcery v Rudici. Boženko, já tě zdravím. V poledne zvolala ty, že mě pozdravíš a nepodařilo se to, tak já jsem ti předjela. A příjemný pobyt ti posílám, ať ve zdraví to tam přežiješ. A na dechovce v Dolních Dubňanech se snad uvidíme. A tam se snad uvidím s dalšími kamarády, dechovkáři. Tak všem přeji krásný čas. A už se na všechny těším a posílám jim písničku. A vy se mějte, pane Karličku, taky moc dobře.
0: Ano, děkuju.
1: A tam se třeba taky uvidíme.
0: No, měl bych tam být. A kapely Šikovné tam budu, prozradil Péťa.
1: Ano.
0: Péťa,
1: výborný, tak se mějte hezky.
0: Taky. Nasledanou. A třeba vás Boženka pozdraví ještě dneska večer, uvidíte. Necháme se překvapit. Třeba se jí to povede. Večer vždycky volá méně lidí než poledne, takže
1: to je pravda.
0: To třeba povede.
1: Jo, dobře. Děkuji, mějte se.
0: Taky krásný večer, nashledanou. Mirek z Bánova, dobrý večer, Miri, zdravím tě, ahoj.
2: Tak já bych pozdravil taky ty dvě zpěvačky, teď co zpívali Leu Zimkovou a Hanku Sečkářovou z Miločanky, nám pěkně zaspívali. Tady
0: ano.
2: Pustil, ano. No a taky bych chtěl poděkovat všem účastníkům dnešního poutního výšlapu pod Velkou Javořinu spolu s otcem arcibiskupem Nuzíkem. Nás tam bylo asi 130, byla to matice svatoantonínská, tak ano. Už to pletu. Tak jsme tam, bylo nás asi tak ze 130, no a tak jsme někteří vyšlápli až na Javořinu, no my jsme se vraceli, už ve 4 hodiny jsme byli doma, jsme z Kamenné Budy šli tam asi 5 kilometrů, také boží muce a taková pěkná pobožnost, jako tam byla, takový pěkný výšlap, říkal, že
0: přírodě, to
2: vycházce, že dneska byli někdo, tak jsme byli, jo, no. A teďka bych chtěl ještě k včerejším narozeninám popřát paní Ludmile Říhové z Dolního Němčí, no a taky bylo Stanislava, tak mám spolubojovníka z vojny, Stanislava Vlka z Prakší, takže zdravím tam i celou tu vlčí smečku, co tam volávají a tak, no a všechny přátelé a známé a hezké májové na večer bych, jo, popřál všem.
0: Ano. A Miri, a které, na té pouti, které písně jste zpívali?
2: No, zpívali jsme tam Mariánské a byla tam jedna, bylo to na postu Antonína Šuránka, který bude mít 100 let od kněžství, od vysvěcení, takže tam byla i taková jeho úprava té písničky Lásko, Bože, lásko, jo, taková.
0: Přidali těm májovým kostelním písním, jste přidali. No,
2: tak.
0: Já si pamatuju, když jsem... Když jsem byl s maminkou mojí na Hostýně, tak taky jsme, ale to jsem byl chlapec, tak jsme tam zpívali.
2: Na Hostýně jdeme v úterý, ano, tady farnost naše Bánovská, ano, takže to bude ty májové budou pokračovat,
0: jasně.
2: A taky jsem tam byl s maminkou a ta tam byla jako nejstarší účastnice, dostala medailu, jo, spolu s dětma, tak s nejmladšíma, tak jako i nejstarší, takže bude mít takový 86, tak to vyšlápla taky 10 kilometrů.
0: No tak klobouk dolů. Teda. Dobře, Mirej.
2: No a jinak ještě na těch dechovkách, tak zítra by to mohlo být i v Trboušanech. Jako
0: už
2: tam
0: jsem hlásil jsem, ano, v Trboušanech, no, přesně takže, tak. Jo, už poledne.
2: Já mám dilema, buď na dechovky, anebo ještě zítra otvírat rozhlednu na Velkém Lopeníku, jo, takže to teďka
0: no,
2: teď uvidím.
0: To je dilema, protože v těch Trboušanech, že jo, je tu faranka keramička, s tou jsem se setkal nedávno s keramičkou, moc fajn to bylo, a mladá Trboušanka, jo, a mužáci z Trboušan.
2: To rád jako... jezdím tam, kde jsem nebyl a tam jsem ještě nebyl, jo, takže...
0: No,
2: takže
0: to je takový menší festival, já jsem tam taky nebyl, ale viděl jsem ukázky na YouTube.
2: Taky, přesně jak to říkáš, ano, tak to...
0: A vím, že Alenka tam bude rapáčová provázet, takže to bude fajn, Koštvín, že jo, pak večerní zábava s Tufarankou, takže to může být fajn, no. Tak se rozhodneš, se uvidíš.
2: Uvidíme ráno, jestli namačíme pod kolenama, nebo jak to bude, jo, tak.
0: Ráno rozhodne. Miri, měj se krásně.
2: Jo, díky, naschle, ahoj.
0: Naschledanou, ahoj. Teď si poslechneme Šohajku, písničku od Miloše Procházky, Antonína Perničky, Kdyby se ztratili pěsničky.
3: Český rozhlas

0: Ano, tolik Šohajka. A teď dostává slovo Karel Straplická. Jo, hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer. Já bych chtěl popřát trošku zpětně své manželce, která měla 16. dubna 36. narozeniny a dostaneme se do května. 5. května měl narozeniny můj syn Karlík Kloček a 7. května má narozeniny můj bratranec a 16. května má narozeniny můj děda Milan Dvořáček z Uštěnovic. Tak všetkým chci popřát všechno nejlepší a hlavně zdraví.
0: Mm-hmm. No a co ten Kajík? Kolik měl 5.
1: Nejmenší Kajík měl 3 roky.
0: 3 roky.
1: 5. května.
0: Ano.
1: A taková kuriozítka je, no, že on je vlastně Karel V., takže to je takové...
0: Kájo, tak já vám něco řeknu. Můj děda, kterého já jsem nezažil ze Staré Břeclavy, byl Karel, předtím to nevím. Tata Karel, já jsem Karel, můj syn je Karel a vnouček náš, který má 9 let, to je taky Karel. Takže jsme na tom úplně stejně, Kájo, podáváme si ruku na dálku.
1: Ano, ano.
0: Prostě tak to tak nějak dát. Je, prostě tak to nějak vyšlo, no.
1: Ano, ano.
0: Až ať jste zdraví hlavně a užívejte si to a mějte se moc hezky.
1: Ano, děkuji moc krát, děkuji.
0: Jo, hezký mějte večer, na taky naschledanou. Je tady takové přáníčko malinké, rád bych nechal zahrát písničku rybářom ze Slušovic, Březové a Želechovic, kteří zrovna sedí na naší krásné řece Moravě. To přeje kamarád Kuba s rodinou. Už dnes jsme přáli jedním rybářům v poledne, tak teď Petru vzdár všem těm chlapcům, o kterých je tady zmínka, možná je mezi nimi i žena, protože dneska rybářky to není žádná výjimka. Ty loví o 106 a tahají ryby, jak se dá. Takže chlapci, pokud nás slyšíte u té řeky, tak teď letí k vám písnička s takovým docela zajímavým názvem. A vy to ale naleznete. Ztracená láska, Pavel Skopal, Dalibor Kozmík a Zdounečanka.

0: Ano, tak mám tady takové krásné povídání opět od Honzíka Boleslava Stišnova. Nás vždycky zásobuje, ale jsou to vždycky zajímavé věci. Dnes ráno jsem poslouchal na Českém rozhlasu Dvojka pořad Dobré ráno s moderátorem Josefem Bernardem Prokopem a po 8 hodině připomněl zajímavou osobnost Jeana Henryho Dunanta. Nevím, jak se to čte, ale zkusím tak, jak to je psáno. 25. června 1859 byl svědkem krvavé bitvy u Solferina. Na základě svých dojmů napsal knihu v roce 1862 Vzpomínky na Solferino. Navrhl založit mezinárodní organizaci na pomoc raněným vojákům a uzavřít mezinárodní dohodu o jejich ochraně. A 26. až 29. října 1863 se v Ženevě konala konference, které se zúčastnili zástupci 16 evropských zemí a na té konferenci byl založen Mezinárodní výbor Červeného kříže, což je považováno za počátek celosvětového hnutí Červeného kříže. A v roce 1901 obdržel spolu s Frederikem Passym první udělenou Nobelovu cenu míru. Důvodem bylo založení Mezinárodního Červeného kříže. A ten Světový den Červeného kříže a Červeného půlměsíce připadá na 8. květen, kdy se právě narodil Jean Henry Dunant. Moje babička Augusta Seifertová, rozená Peroutková, říkávala větu: u Solferína tam byla vojna, tam teklo krve až po kolena. A pokud budete mít, ano, takže krásné jarní dny vám přeje milovník všeho pěkného, zajímavého Jan Boleslav Stišnova. Tak tolik taková krásná vzpomínka. No a teď písnička, keď jsem išel od Galanky, sbor muziky hraje Slovácko mladší.
1: Český rozhlas Zlín. Yeah.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Tolik upoutávka a teď už konečně Anička z Miroslavy. Aničko, já se omlouvám, že jsem na vás trošičku pozapomněl.
2: Nemáte za co. A já bych vás pozdravila, popřála krásný podvečer páteční a zdravím taky všechny posluchače. No a protože říkáte, že je takové volnější to večerní vysílání, takže já bych ráda zase po nějaké době pozdravila. Jednak bych poděkovala Marušce z Moravce a jejímu manželovi Zdeňkovi za četné pozdravy. No a potom bych pozdravila Marušku a Mirka do Nivnice a Vilémka s Květinkou do Pítina, protože ti volali. Asi ve středu nám oběma, mě a manželovi, tak jsou hodní. A potom bych pozdravila Libušku do Blučiny, už jsem dlouho o ní nic neslyšela, neozvala se. No a volala, myslím si, že to byla paní Josefka ze Silovek, tak to bych také pozdravila.
1: Ano, hned jako a první byla, ano.
2: Marušku Žemlovou bych pozdravila a pozdravila bych paní Lidušku do Nové Vsi u Oslavan. A jinak všechny další přátelé a známé, ať se jim daří a prožívají krásné májové dny, to jim přeje Anička z Miroslavy s manželem Jindřichem.
1: Dobře.
2: A vám taky to přeju samozřejmě, ať máte krásné májové dny i ten nebo ta kolegyně, která sedí nebo který sedí tam s vámi.
1: Děkujeme.
2: Takže mějte se moc hezky a zase někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou, Aničko. Hezký májový večer a samozřejmě i ostatní dny vám přejeme. Tak, teď dostane slovo Jirka z Francově Lhoty. Jiříku, slyšíme se? A je to nějaké uhudlané, někde jsme vzadu. Neslyšíme se moc dobře, Jirko?
3: A to jsem já, dobrý.
1: Teď vás slyšíme krásně. Povídejte. No.
3: Já bych chtěl popřát tady Staňovi Janáčovi k narozeninám a jestli by to nešlo zahrát, já jsem si nechci.
1: Ne, máme připravené písničky už teďka, Jirko. No, už to máme nachystáno, takže to, co zazní, tak bude určitě potěší. Jo?
3: On bude šťastný. On má rád strašně dechovku.
1: No, tak to bude dechovka.
4: Děkuju, pane Karle.
1: Ano, Staníku, taky děkujeme. Užijte si to tam, chlapi, dejte si nějakého prcouška nebo víno, co pijete. A
3: Slivovici,
1: no, opatrně. Tak za chviličku poletí písnička. Jirko, děkujeme a Staníku taky, mějte se krásně, gratulujeme.
3: Já strašně děkuju.
1: Naschledanou, ano, mějte se hezky. No a teď, naši milí přátelé, zavítáme, a to považte, do Dolní Lhoty u Luhačovic na jednu velkou, převelikou oslavu. Možná nás teď slyší, že si to tam pustili, to nevím, protože tam nejsem a netuším, ale snad možná ano, protože právě dnes slaví narozeniny, a to 50. kulaté, Svaťa Tarabus z Dolní Lhoty u Luhačovic. Do dalších let přejí nejvíce zdraví, pohody a ještě hodně radostí s rodinou, samozřejmě rodina. A samozřejmě, že přejí kamarádi a muzikanti, hlavně, to si troufnu říct, hlavně Míša, manželka, která se Svaťou zpívá již 31 let, to jsem si zjistil, a spolu žijí 29 let. No, takže to je krásné soužití jak na pěveckém poli, tak i na tom manželském. No a že je Svaťa moc fajn kluk a výborný zpěvák, víme všichni, co se s ním potkáváme. Já jsem se s ním naposledy potkal na muzikantském plese v Hodoníně a jsme si tam zaspívali společně, takže vím, o čem to je. Svatiku, zdraví a spoustu krásných chvil s muzikou a zpívejte dále s Míšou. No a k tomu přání se připojuje tady i písemně kamarád Broněk Uher, takže taky od něho přáníčko. No a protože vím, že vy jste vlastně se seznámili kdysi společně s Míšou, když jste zpívali s Lhoťankou, tak máme tady pro vás připravenou písničku právě v podání Lhoťanky. Jirka Vrána, Hana Číhalová. Má hvězdičko vzdálená a jenom doplním, že zpívají Svatopluk Tarabus a Michaela Tarabusová. Hezký večer.

tak snad v Dolní Lhotě se juchá. Přípitky letí, tam už možná už je těch přípitků 50 za sebou, ale hlavně, ať si to svaťa krásně užije. Mám tady vzpomínku. Dnes je to 62 let od úmrtí mého dědečka, inženýra Ladislava Seiferta. Narodil se 13. dubna 1895 a zemřel 8. května 1964 ve věku 69 let. Byl elektrotechnickým inženýrem, podílel se jako tajemník na vybudování elektrostatku při zemské výstavě Brně roku 1928. Doma mám památeční fotografii, na níž doprovází prezidenta TG Masaryka, profesora Šrámka, monsignora Jana Šrámka. Sám TG GM ocenil jeho práci. Podařilo se mi doplnit do encyklopedie dějin města Brna jeho medailonek ve spolupráci s paní doktorkou Miroslavou Menšíkovou, již jsem za to moc vděčný. Po roce 1928 se přestěhovali s babičkou Augustou rozenou Peroutkovou do Tišnova, vybudoval zde elektrárnu, továrnu Fulgura, pracoval v sokolském výboru. Protože uměl dobře německy, zůstal jako jediný doma, ostatní členové Sokola putovali do koncentračního tábora. Po válce byl označen za kolaboranta, musel jezdit do práce na Slovensko. Loučím se jedním výstižným latinským citátem, doufám, že to přečtu dobře. Feriunt sumos fulgura montes, blesky bíjí do vrcholku hor, zdraví dlouholetý věrný posluchač z Tišnova Jan. A protože jsme u toho Tišnova, tak já si to neodpustím, protože 12. května, což je úterý, v Tišnově bude hrát Jásalka, takže všichni, kdo mají rádi Jásalku, Oldu Hanzla a muzikanty Jitušku, která zpívá, tak v 17 hodin kino Svratka v Tišnově, tak jste samozřejmě srdečně zváni. No a teď nám zahrají Bojané, skladbu od Jošky Konečného, Nestávejte blízko našich vrat.

0: Tak, ano, tak jsem si rychle vzal sluchátka, protože jsem poslouchal písničku. Takže mám tady, e-maily naskočily totiž, a tak jsem je rozkliknul. Nebo pozor, někdo možná volá taky, já to zkusím. Někdo se právě dovolal. Dobrý večer, kdo pak se dovolal?
1: Haló?
0: Jste přímo ve vysílání, kdo pak? Já jsem nerozuměl.
1: Aneška z Borkován.
0: Aneško z Borkován, povídejte.
1: Já bych popřála hodně zdraví a požehnání, vy zítra máte narozeniny.
0: Kdo?
1: Tak vám
0: já?
1: Popřál hodně zdraví a požehnání, a to je dlouho a dlouhá léta, aby se nám podávali zase tady zám, no a mohli byste hrát s námi.
0: Aneško, já nemám narozeniny, já jsem 5. prosince.
1: To nevadí, tak já si nám to nevadí. Já mám taky Karla.
0: No.
1: Taky mám, no, mám taky Karla. A ten už má 48 roků.
0: Dobře, tak zahrajeme vašemu Kájovi, vašemu Karlíkovi.
1: A já ještě vás poprosím, popřejte všem lidem, který opravdu teďka mají ty svátky, tím ženám, který mají ty svátky, medeže.
0: Maminky, maminky, svátek matek je v neděli, ano.
1: Svátek, jo, takže matkám hodně zdraví a boží požehnání. A co tady s námi dlouho a dlouho léta.
0: To bude určitě přátí Květuška, ta má, myslím, vysílání, teďka Blaho v sobotu v neděli,
1: no,
0: tak bude přát.
1: No, ona mi to nevene právě, to je chyba. Já musím si vytáhnout, kde tam je, jo. A jsem ráda, že jste mě vzal, protože
0: já netuším, že voláte, Aneško, to jsem netušil.
1: Poslouchej, já nemůžu chodit, já mám totiž problém s tím, já mám artrozu v koleně už roky.
0: Aha.
1: A já se to nemůžu se pohnout, no.
0: Mm-hmm.
1: Tak já jedině můžu volat telefonicky.
0: Skvěle. Takže jsme rádi, že to klaplo, že jste se dovolala. A Aneško...
1: Manžela už nemá, protože manžel mi už je na 60 rokách.
0: Mm-hmm, takže mladý, no. Aneško, takže můžeme takovou vzpomínku, vzpomenete si na něj, zazní písnička za chviličku. Mějte se krásně, jo. Ano?
1: Tak jo, a pozdravujte tam ty všechny.
0: Všechny pozdravím. Všechny pozdravím, protože za týden potom v sobotu je tady den otevřených dveří, takže všechny, co nestihneme teď, tak je pozdravíme v sobotu. Mějte se krásně, Ani.
1: Tak děkuju a jsem ráda, že jsem vás slyšela.
0: Dobře, nashledanou. Tak e-mail. Chceme popřát k 80. narozeninám manželovi, otcovi, dědovi, pradědovi, Jánovi, Mičiacíkovi z Kolárovic pri Byči. Všetko nejlepší ku kulatej 80. prajů. 3 pravnůčence, 5 vnutků, dcera Adriánka a synovia Ján a Miloš, k tomu rodina Ražíková, Legéňová a Mičacíková. Všetko nejlepší, veľa zdravia, božieho požehnání a praju věrní posluchači Legéňovci. Děkujeme za vaši přízeň, odkliknu ještě jeden e-mail. Prosíme o písničku pro Michala Malého z Ruchovan, mého vnuka, aby konečně chytl pořádnou rybu na závorech. Nějak se mu nedaří, doufám, že zítra to vyjde. Přeje děda a babička. Děkuji. Vidíte, rybáři vládnou dneska vysíláním a teď zavládne Lácaranka z písní od Pavla Svobody Blanky Kaňové Dvérka.
2: Český rozhlas Zlín.

Ano, tak to byla dvérka. Markétka Lančocká, Kristýnka Němečková, Ondřej Ambros a Josef Ovečka nám zaspívali. Taky jsem se zúčastnil na jejich koncertě, když slavili 50. narozeniny. Krásný večer to byl. Dokonce dvě vystoupení za sebou. Mám tady jednu pozvánku, další, na 18. Bošovské ženáčské hody v sobotu taky, což je zítra. Dívám se na čas. V Nahájku, taky to tam znám, zvaní na obecním jarmarku. Ve 14 hodin vycházíme krojovaným průvodem obcí až na Hájek. Tam se koná odpolední zábava nejen pro děti a ve 20 hodin začíná večerní hodová zábava. K poslechu tanci bude hrát šardičanka. Občerstvení v podobě masa na ruční bohatého výčepu je zajištěno a hra o ceny je samozřejmostí. Těšíme se na vás. Tak pokud nebudete vědět, tak do Bošovic na Ženácké hody a bude to prostě paráda. Teď ještě tady naskočil jeden e-mail. Chci nechat zahrát písničku pro kamaráda Vilema a Květinku Hochmanovi z Pití na písničku posílá kamarád Broněk. A ta bude asi poslední písnička, kterou si teď poslechneme, je od Františka Kohoutka, Antonína Perničky. Pozdrav holubičce dám a hraje Moravská veselka.

tak se budeme, přátelé, loučit. Ano, protože zítra, jak už jsem říkal, tak nastoupí Květuška Navrátilová a v nedělíček a v svátek matek, ano, to je spousta telefonátů a taky spousta krásných písniček o maminkách. Takže vám přeji krásný, hezký, dobrý večer. Pokud chcete ještě poslouchat tady Český rozhlas Brno, tak pochopitelně můžete, protože v rámci pořadu na pěknou notečku, tak vám bude hrát Brol, tak přímého přenosu staženého z Hadivadla, tak Jara Kneisel se o to postaral, takže máte co poslouchat ještě v tomto dnešním večeru. Mějte se hezky a zase v úterý asi budu vystupovat v pořadu Morava krásná zem. A teď už nám hraje Pavel Skopal, Václav Maňas mladší, večerní cyklostezkou a doprovází ho Poršičanka Antonína Koníčka. Mějte se fajn.

Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět. Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Porotherm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu porotherm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na porotherm.cz. Porotherm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: Hejtmáková. Pěkný večer. Památku umučeného holešovského kněze Jana Sarkandra si věřící na Kroměřížsku připomenou v sobotu 9. května poutí z Holešova na Kroměřížsku na svatý Hostýn. Letos to bude její 10. ročník. Účastníky čeká přibližně 15 kilometrů dlouhá trasa. Stejně jako v minulých letech, také tentokrát bude pouť v historickém stylu. Chybět nebudou účastníci v krojích. Ratiboš na Vsetínsku letos opraví dětský tábor IMKA. Obec získala dotaci na rekonstrukci hlavní budovy, kde se nachází jídelna a denní místnost se sociálním zázemím. Klubovnu čeká podle nezávislého starosty Martina Žabčíka kompletní oprava.
1: Klubovna bude po rekonstrukci kompletně zateplená, budou v ní nové elektroinstalace, rozvody vody a odpadu, bude tam zázemí pro cca 120 dětí s kompletně vybavenou kuchyní.
0: Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě nové generály. Brigádním generálem se stal například náměstek ředitele Bezpečnostní informační služby Jan Pavlíček. Do hodnosti generálmajora pak prezident jmenoval třeba ředitele sekce plánování schopnosti ministerstva obrany Ladislava Rebilase. Celkem Pavel jmenoval 10 generálů. Evropa si připomíná 81 let od nacistické kapitulace a konce druhé světové války. Zemřelo v ní přes 70 milionů lidí. Papež se dnes v Pompejích pomodlil za mír ve světě. V Paříži se hlavní piety odehrávaly na bulváru Champs-Élysées.
2: Francouzský prezident Emmanuel Macron nejdřív položil květiny u sochy bývalého prezidenta Charlesa de Gaulle, který po kapitulaci Francie odešel do Anglie, kde budoval hnutí svobodných Francouzů. V srpnu roku 1944 osvobozoval Paříž. Prezident Emmanuel Macron následně za doprovodu republikánské gardy přijel k vítěznému oblouku, kde vzdal hold padlým u hrobu neznámého vojína. Sbor francouzské armády při této příležitosti zaspíval píseň francouzských partizánů. Macron u vítězného oblouku pozdravil ukrajinské děti, které byly oblečené v bílém a v rukách držely ukrajinské vlajky. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji bude v noci polojasno až oblačno, nejnižší teploty 9 až 4 stupně, povane slabý vítr. Ráno čekejte oblačno až polojasno, během dne s teplotami 18 až 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Po dálnicích a ostatních silnicích ve Zlínském kraji se aktuálně dle dopravních serverů jede bez nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a nyní se už můžete těšit na večerní pořad na pěknou notečku. Příjemný poslech.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Vážení a milí, vítejte u dalšího vydání pořadu Na pěknou notečku. Dobrý signál a celkovou hudební pohodu vám přeje Jaroslav Kneisel. Konec února 2026 patřil mezinárodní rozhlasové přehlídce Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. Jeden z koncertů patřil také Brolnu a jeho solistům. Uskutečnil se v brněnském Hadivadle, které bylo do posledního místa naplněno. No, vlastně dokonce seděli lidé i navíc v prostoru pódia. Bylo to krásné a silné. Dnešní i následující pátky se budeme k tomuto vydařenému večeru vracet. A dnes tedy poprvé. Měl jsem tu čest koncertem diváky a vlastně i trochu účinkující provázet. Tedy si dovolím použít toto koncertní průvodní slovo i v dnešní notečce. Tak tedy pojďme začít a bude to úprava koho jiného než Jaromíra Nečase, Karičky, Čapáše

Dámy a pánové, krásný večer. Vítejte na druhém koncertu druhého ročníku Mezinárodní rozhlasové přehlídky hudby napříč žánry Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. Na koncertu Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, který, považte, vznikl nejen ve stejný rok, ale prý i ve stejný měsíc, kdy do budovy Českého, tehdy Československého rozhlasu, vstoupil právě hudební dramaturg, redaktor, cymbalista, vizionář a jak tak poslouchám od pamětníku, asi celkem betelný borec, Jaromír Nečas. Brolln dnes hraje pod vedením Petra Varmuži. Žijí z písní. Dnešní program je opravdu naditý muzikou a taková červená linie, která to celé spojuje, je právě ta lidová píseň. A uslyšíme ji v podání všech generací, kteří vlastně s tou muzikou žijí. Nejsou to jenom tady členové orchestru, letos 74-letého, musím říct, že vypadají stále čerstvě, svěže, mladistvě. A přátelé, představte si, že všichni budou celý šestihodinový koncert stát, kromě výjimečných nástrojů, jako je cymbál nebo kontrabas, případně violončelo. Takoví jsou to hrdinové. Já vám přeji, užijme si společně dnešní koncert a ten nám zahájí sesterské trio Kristýna, Tereza a Elena Juračákovi, které přijeli z Trojanovic. Příjemný večer.

To byla Tereza Juračáková, kterou už střídá brněnská zpěvačka Saša Pokorná a valašská Kyčera Kyčera a Hore Potůčky.

0: Přátelé, dokladem toho, že zpěv u mladých frčí a i na Hornácku, bude nyní zpěv Martina Ňorka z Hrubé vrbky.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

bylo mládí s Brolnem, nicméně nyní po těch mladých, řekněme, budoucích kmenových solistech Brolnu je čas opravdu už na ty kmenové. Vy, kteří chodíte na koncerty Brolnu častěji, tak vám určitě není cizí jméno Michal Janošek nebo František Černý. To budou právě ti, kteří nám nyní zaspívají. Mě

0: Také Michal Janošek a František Černý zaspívali na koncertu Brolnu, který se uskutečnil v únoru 2026 v brněnském Hadivadle. Bylo to v rámci mezinárodní rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. Bylo plno a bylo to krásné. A také pořádně hutné a dlouhé. Tedy dnes jsme si poslechli asi jen čtvrtinu koncertu. S Brolnem se představili mladí zpěváci z regionu, kmenoví solisté a program koncertu byl v mnohem výjimečným. Třeba také tím, že do Brna přijel také Jaroš Hrbáč, rodák z Hrubé Vrbky, který už je od mládí přesazen do Uherského Brodu. Ovšem jeho horňácká mysl a především pěvecký drive mu zůstávají. Přátelé, Jaroš Hrbáč oslaví v 26. roce své 89. S Brolnem zpíval, považte, už v roce 1962. Potom si zaspíval v roce 92 a zaspíval si právě také na tomto koncertě. A byla to sada, která pro něj vznikla právě na počátku 60. let. Za hájíčkem za zeleným. Nechtě vám elán, chuť a radost ze zpěvu tím, co vás také inspiruje a potěší v následujících hodinách, dnech či týdnech. Zdravím všechny muzikanty a i solisty a především s velkým díky Jaroše Hrbáče. Příští pátek budeme v poslechu záznamu tohoto koncertu pokračovat. Pro dnešek už za pozornost děkuje a s tradiční prosbou Buďme dobří se loučí Jaroslav Kneisel a včil.
1: Pane Hrbáč, vítajte.
2: Jaroš Hrbáč.

Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: odpovědná a obranyschopná.
1: Piety se zúčastnili taky předsedové obou komor parlamentu a zástupci vlády. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD připomněl, jak je důležité, aby se na bezpečnosti státu podílela celá společnost.
2: Protože na těch hrůzách druhé světové války jsme viděli, jakou cenu jsme museli položit.
1: Konec druhé světové války si dnes lidé připomněli taky na pražských Olšanských hřbitovech a v dalších městech. Vít Andrle, Český rozhlas.
3: Dva velké požáry v Národním parku České Švýcarsko během posledních 4 let pomohly hasičům zdokonalit postupy a strategie hašení v nepřístupném terénu. Naposledy bojovali s ohněm téměř týden v okolí Rynartic na Jetřichovicku. U Rynartic nasadili veškerou techniku, aby se neopakovala stejná situace jako v okolí Hřenska v roce 2022, říká ředitel hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Martin Laníček.
4: Ten požár byl svojí rozlohou samozřejmě menší, takže jako úplně ho nemůžeme srovnávat. My jsme získali některé vědomosti, od té doby jsme se posunuli v rámci nějaké taktiky zásahu na ten požár, posunuli jsme se jak ve vybavení technikou a posunuli jsme se například i v oblasti dronové služby.
3: Lékaři Ostravské fakultní nemocnice začali využívat 3D modely operovaných orgánů a kostí. Pro zdravotníky je připravují technici z Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava. Speciální modely slouží hlavně chirurgům pro lepší přípravu na náročné zákroky, upřesní mluvčí nemocnice Petra Petlachová.
5: I když 3D tisk může být u řady případů velice náročný, na operačním sále u složitých, předem plánovaných výkonů, modely často představují klíčovou výhodu. Pomáhají nám udělat výkon co nejspravnější. Šance pacienta na další život bez nádorového onemocnění jsou pak vyšší. Sport.
3: Basketbalisté Brna odvrátili konec letošní prvoligové sezony. V Děčíně totiž vyhráli 86-81 a čtvrtfinálovou sérii play-off srovnali na 3-3 na utkání. O postupujícím do semifinále play-off rozhodne 7. zápas. Ten je na programu v Brně v neděli. Počasí. V noci čekáme polojasno až oblačno, místy přechodně i skoro jasno a ujediněle se budou vytvářet mlhy. Nejnižší teploty nad ránem už docela nízké mezi 9 a 5 stupni, při malé oblačnosti jen kolem 3 a lokálně i přízemní mrazíky. Zítra přes den oblačno až polojasno, ráno lokálně i skoro jasno, ujediněle ještě se mohou vyskytovat mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, a to zejména v oblasti hor. K večeru ubývání oblačnosti většinou do vyjasnění. Nejvyšší teploty zítra mezi 15 a 20 stupni, na jihu a jihovýchodě republiky až 23. Vítr většinou slabý, během dne přechodně mírný od severovýchodu až severu.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D4 z Prahy směrem do Strakonic opatrně za sjezdem na Kytín na 22. kilometru hasiči odklízí spadlý strom z pravého pruhu dálnice. A na silnici 61 z Kladna směrem na Lidice a k dálnici D7 u průmyslové zóny Dříň na kruhovém objezdu stojí osobní vozidlo po nehodě. Na místě jsou hasiči, projíždí se trochu pomaleji. Tolik doprava, šťastnou cestu.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Vesele a zdravě. Přejeme příjemný poslech.
6: Vesele a zdravě.
7: Pěkné odpoledne vám všem.
8: Je tu konečně zase Veselé a zdravě. Dobrý den.
7: A doktorka Kateřina Cajdamlová a taky Patrik Rozehnal, který se jí bude ptát a servírovat dotazy, které souvisí s tématem, které už tu bylo.
8: Teče mi z nosu, rýma a všechno, co s tím souvisí.
7: K tématu se vracíme, protože zbylo spousta dotazů a my nechceme, aby něco zůstalo zasunuto a nevyřízeno. A jeden vtip na úvod, jako vždycky. Naboural jsem na motorce. 30 metrů jsem letěl po asfaltu. Podívej, jak mi teče krev z nosu. Z nosu? Z jakého nosu?
6: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Téma už jste slyšeli, vracíme se k němu v pořadu Vesele a zdravě i dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, ale i s odborníkem na dané téma. Jestli vám kape z nosu jako z vodovodního kohoutku, tak nemusí jít vždycky o infekci. Redaktorce Báře Kvapilové to totiž potvrdil i specialista na choroby ušní, nosní a krční Pavel Chrbolka.
1: Proč mi kape z nosu vodička a přitom nemám rýmu?
2: Ne každé kapání z nosu znamená infekční rýmu. My se občas setkáváme s pojmem, jako je vazomotorická rýma, což je v podstatě neinfekční, nealergická záležitost, kdy v podstatě ta sliznice vlastně přehnaně reaguje na nějaké podněty, jako je chlad, změna teploty, vlhkost a podobně, eventuálně i třeba kořeněné jídlo to může způsobovat. Ta sliznice následně začne produkovat nějaký čirý sekret, tedy v podstatě taková jako vodička, ale neznamená to, že jsme chytli nějakou infekci nebo že by to byl nějaký zánět, ale je to v podstatě reakce té sliznice na nějaký podnět, vůči kterému jsme jakoby přecitlivělí.
1: K čemu slouží ochlupení v nose?
2: Ochlupení v nose nesouvisí primárně s rýmou. V podstatě chloupky v nose představují určitou jakoby mechanickou očistu nebo filtr vlastně, kdy se ten vdechovaný vzduch v podstatě zbavuje nějakých větších nečistot, ale není tam souvislost s tím, jestli máme více nebo méně chloupků v nose, že bychom byli nějaký náchylnější vůči třeba rýmě a podobně, to se nedá takhle dávat do spojitosti.
1: Je dobré si zastřihovat ochlupení v nose?
2: Čouhající chloupky z nosu teoreticky zastříhnout můžeme, ale před čím bych určitě varoval nějaké vytrhávání chloupků z nosu a podobně, protože tím může v podstatě vzniknout nějaká raná plocha, kam se může dostat infekce a z toho pak nějaký zánět, takže vytrhávat chloupky určitě ne, ale krátké zastřihnutí čouhající chloupků z nosu, tam bychom neviděli nějaký problém.
3: A co vy, s čím vy tam jdete?
4: Já s nosem, pane, s nosem.
3: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
4: Ale to nechte si to. Já ve svém věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry.
1: Vy jste otorinolaryngolog? Nemají s tím pacienti někdy problém, co to vlastně znamená?
2: Ano, poměrně velké procento pacientů neví, co vlastně znamená ten název otorinolaryngologie a nedokážou ani vysvětlit tu zkratku ORL, ale je to v podstatě označení toho našeho oboru, kde vlastně léčíme nemoci uší, nosu a krku.
1: Pletou si vás nějakým jiným oborem?
2: Občas ano, občas si nás pletou s urologií. Jednou se nám stalo, že jedna pacientka nám začala popisovat své potíže při čůrání, takže z toho jsme krapec znervózněli, ale pochopili jsme, že si právě spletla naší odbornost s tou druhou odborností, s tou urologií, takže jsme jí to vysvětlili.
5: Vesele a zdravě.
6: A já bych v návaznosti měla dva dotazy teda rovnou. Pan doktor krásně vysvětlil, že se může stát, že někomu teče z nosu a přitom to není rýma. Podobně se ptá pan Oldřich, který několik let mi vytrvale teče z nosu, nikdo mi neuměl pomoci, nějaký doktor mi řekl, že to mám na furt. No, tak, mohla by to být ta vazomotorická rýma, mohly by to být první známky vysokého krevního tlaku. Tady bych doporučila zkusit dvě věci. První, změřit si krevní tlak a pokud bude v pořádku, změřit si ho ještě párkrát, zejména v situaci, kdy teče z nosu. A druhou věc, zkusit se otužovat, a to jednak studenou vodou a jednak proplachováním té nosní sliznice, možná taky studenou vodou. Protože, jak pan doktor říkal, může to reagovat na různé podněty. Nejčastější je, že to reaguje na chlad. A další, zkontrolovat, jestli náhodou po nějakém třeba koření, to není horší, nebo častý bývá zázvor, který to může nějak spustit. Někdy to bývá i třeba chili paprička. To znamená zkusit, já už se bojím úplně říct příznakový deník, ale on pomáhá, protože my si vlastně nemusíme ty souvislosti uvědomit, ale když si napíšeme, jaké bylo počasí, co jsme jedli, jestli jsme byli venku ve studenu, co to zlepšuje, to je nejvíc důležité, protože co to zhoršuje, to většinou už pacient ví, ale co to zlepšuje, to je cesta k tomu, jak by se toho mohl pan Oldřich zbavit.
0: No a jak se zbavit tedy toho, když mi teče z nosu nebo přichází nějaká drobná rýma, která třeba nesouvisí s nachlazením, o tom budeme mluvit právě dnes v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte náš pořad Vesele a zdravě. Není tak úplně náš, protože se o něj dělíme i s vámi. Vy se ptáte, my odpovídáme a hledáme řešení návrat ke zdravému životnímu stylu a ke zdraví vůbec. Dnes na téma, no, připomene nám to i náš posluchač Petr, i tentokrát básnil.
1: Zdravý Petr, jak sliznice mého nosu ucítí mráz, čili kosu, k mému malému nadšení spustí zběsilé vlhčení.
0: No. A to vlastně opakuje to, co jste říkala před písní.
2: Přesně, pan Petr, jako kdyby mi koukal do hlavy, děkujeme.
0: Paní doktorko, já se chci zeptat na to, proč se nám vlastně obecně vlhčí nos? Proč je to tak důležité?
2: Tak ono je to důležité kvůli tomu, že vlastně tím nosem nám za normálních okolností vchází do těla vzduch, ze kterého bereme kyslík. To znamená, to zvlhčování plus to, že občas kýchneme, občas smrkáme, to je reakce našeho organismu na různá znečištění, která v tom vzduchu mohou být.
0: Znamená to, že když používáme zvlhčovače vzduchu, dnes i ty moderní přístroje, nejenom to, že dáme třeba vodu na topení v zimě, ale i v létě čistíme vzduch, že tím pomáháme našemu nosu a předcházíme těmto problémům.
2: Stejně tak, ano, stejně tak jako pitným režimem, protože to, co náš nos docela nemá rád, je suchý vzduch a vzduch, který je příliš teplý. To taky úplně nemá rád. Naše tělesná teplota je 36 stupňů plus minus půl stupně a pokud je ten vzduch nějaký hodně blízko té teplotě, což se může dít třeba v létě, tak my se musíme snažit hodně pít, protože jinak dochází k tomu, že vlastně se nám ten nos vysušuje stejně jako tělo, ale tomu nosu to vadí víc.
0: Každému se ten nos vlhčí stejně nebo rýma mívá stejný průběh, anebo to souvisí třeba s velikostí nosu?
2: Patriku, neexistuje nic, co bychom všichni měli stejné, to bohužel. Je to záležitost tak složitá, navíc tady to jsou i určité pocity. Když nám někdo popisuje, jak se cítí, tak to je strašně obtížné vlastně se do něj vcítit. Ono to nejde, protože my mu ty pocity můžeme jenom věřit a vlastně
0: on nám to... Ale vy ty pocity často slyšíte od různých lidí, takže si z toho dokážete udělat...
2: Ne,
0: třeba
2: žádné
0: pravidlo.
2: Domněnky, ne, bohužel nic takového neexistuje.
0: Tak souvisí to s nosem nebo ne?
2: Když dva lidé cítí totéž, tak to nemusí být totéž. Jednou může být vodnatá rýma, která je typická řídkým sekretem, počátek nachlazení, jindy to může být pilová alergie, jindy to může být situace, kdy jsou překrvené spojivky, jindy to může být nějaká forma vlastně toho, že tělo se něčemu brání, to znamená, že třeba jsme snědli něco kořeněného, čili někdy to může být vysoký krevní tlak. Patriku, fakt neexistuje, že by příznak řekl, co to je.
0: A teď mi řekněte, lidé často používají kapky do nosu.
2: Jo.
0: Doporučíte, nebo je tam nějaký problém?
2: Tak teď teda vy mě asi zabijete, ale nejsou kapky jako kapky. Některé kapky do nosu tu nosní sliznici zvlhčují, některé kapky do nosu ji vysušují. To jsou kapky do nosu, které vedou k tomu, že se stáhnou cévy a dojde k snížené produkci toho hlenu.
0: To asi chceme, pokud nám teče z nosu.
2: No, to někdy chceme, jenomže bohužel tyto kapky jsou návykové. Tam je problém, že jakmile my něco děláme často, tak si na to tělo zvykne a dojde k tomu, že vlastně postupně ono se s náma jako kdyby pere. Čili
0: máme potom jít na odvykačku.
2: Čím víc kap... No a tady chci, pan Radoslav nám krásně napsal, vybudoval jsem si závislost na kapkách do nosu. Nikdy jsem žádnou závislostí nebojoval, cigarety, alkohol, nic, ale pocit ucpaného nosu řeším kapkami několikrát denně řadu let. Vím, že to je nebezpečné. Vedlejší účinky asi budou špatné, jak se zbavit závislosti. Tak moc nebezpečné to není, ale ten problém je, že vlastně, když on si ty kapky nekape, což nejčastěji je v noci, tak ta sliznice bude buď produkovat větší množství toho hlenu, no a nebo on, pokud si to bude kapat furt, vlastně pořád, no tak se změní prokrvení nosní sliznice a ona se může teda rozhodnout, že když on si furt kape, tak ona nebude zvlhčovat.
0: Vyschne.
2: A vyschne a pak se bude zase prát s opačným. Já bych doporučovala udělat to tak, že půjde na ORL, tam vlastně mu zkontrolují, co ta nosní sliznice dělá, podívají se, jak je prokrvená a poradí mu, doufejme. A já bych zkusila výplach nosu a rozhodně vždycky střídat období kapu a potom vyplachuju a zase kapu vyplachuju, snižovat prostě dávky těch kapek.
0: Jak slyšíte, dotazů je dost, které jste nám nechali, budeme se jim věnovat plně už za malou chvíli.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. My se dnes po čase vracíme k tématu, které už jsme rozebírali, ale zůstalo nám tolik dotazů i v psané formě, i té zvukové od vás ze záznamníků, že se těmto dotazům chceme věnovat a vám odpovědět, najít řešení s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Tady je dotaz telefonický.
1: Krásný den vám přeji a moc vám děkuju za váš nádherný pořad, paní doktorko. Mám dotaz, 53 let mi je. Jsem řidička autobusu, neberu žádné léky, tak nějak zdravíčko slouží, všechno v pořádku. Jediný, diagnostikovali mi těžkou spánkovou apnoji. Ale mám nasazený přístroj, dýchací od minulého roku od září a velice se to zlepšilo, takže konečně žiju. Problém mám ten, prosím pěkně, mám i zvlhčováč k tomu přístroji, ale pod covidu trpím na zánět dutin. Ale je to vždycky prostě najednou, co to objeví, začne mi bolet hlava, začnu teplo, suchý teplo, používám sprej, tu mořskou sůl do nosu, tam mi velice pomáhá a tak nějak za chvíli a tím přístrojem vlastně se mi to dělá krásně počistí a je mi za chvíli dobře. Ale v čem je problém, to bych se vás ráda zeptala, co si tam dělat. Když si nasadím večer tu masku, tak se nikdy vzbudím, nevím, třeba po hodině, po dvou, když usnu a úplně jako strašně sucho v krku, ale to je sucho úplně, to je Sahara poušť prostě.
0: Tak co s tím? Tady je ten opačný problém. Dutiny ale vysychají. To je něco podobného, jako jsme řešili před malou chvílí právě s těmi kapkami do nosu.
2: Dotaz barvitý. Já bych doporučila několik věcí. Jednak zkontrolovat teplotu v místnosti, kde paní spí. Protože my máme trošku zlozvyk, že přetápíme v místnostech, kde se spí.
0: Jaká by měla být teplota? Překvapme
2: posluchače. No, to je geniální otázka. No něco mezi 10 a 14 stupni. Jo?
0: 10 a 14?
2: Jako to relativně zima. No, ale ono se lépe dýchá. A paní, vzhledem k tomu, že má spánkovou apnoi, tak je možné, že prostě dýchá trošku víc ústy, nemáme zkontrolovaný pitný režim, takže bod číslo 1 zkontrolovat teplotu v místnosti a pomaličku snižovat, jako nemusí úplně strašně rychle, ale prostě, aby ten vdechovaný vzduch byl trošku méně suchý, teplý. Druhou věc, kontrolovat pitný režim, měla by se zkusit napít zhruba hodinu před usnutím a pokud se takhle v noci vzbudí, tak bych asi doporučovala se znovu napít, jo. Každopádně bych to probrala posléze nebo předtím s lékařem, který indikoval ten přístroj, protože ti s tím mají nejvíc zkušeností.
0: Dotazy chodily i přes naše stránky veseleazdravie.cz, kde jsou uložené naše odvysílané pořady, ale taky je tam možnost poslat nějaký dotaz k tématu. Jaký se tam objevil třeba?
2: Paní Miroslava, již nejméně 2 roky mám hlavně po ránu zahleněný krk a rýmu. Rýmu mám vodovou, přes den několikrát kýchám. Chtěla jsem jít na ORL, u nás nebylo místo, stále čekám, že se vše upraví. Tak já bych doporučovala na to ORL jít, přihlásit se. Takže doporučuji a jinak bych zkusila to též, to znamená zkontrolovat pitný režim, jestli paní pije dosti. A co se týče toho kýchání, tak si všimnout, jestli je to třeba v nějakou dobu lepší a přemýšlet, co by to mohlo být. Jestli je to třeba pilová alergie nebo nějaká reakce na příliš studený vzduch nebo zas něco jiného. Prostě pacient jako vždy je nejdůležitějším zdrojem informací.
0: Odpovídat budeme dál na vaše dotazy, které souvisí s dnešním tématem. Problémy v nose, ať už teče z nosu, anebo je tam přílišné sucho.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Doktorka Kateřina Cajdamlová je s námi stále ve studiu. Patrik Rozehnal tady také, aby servíroval dotazy, které jste nám nechali třeba na telefonním záznamníku. K tématu už předešlému, ale my se dnes vracíme k tomu, když vám teče z nosu nebo prostě s nosem máte nějaké ty problémy. Třeba kdo po telefonu nám sdělte, co se stalo?
1: Tady je posluchač z Moravy. Já bych měl takový dotaz. My jsme čistili pískový filtr v akvaparku. Údajně Florus to měl dávno vyprchat, jo? Ale čpilo to do nosu jak hrom. Pak se ještě objevil covid, pochopitelně, a bylo to, jak kdybych se nadýchal horkého vzduchu někde blízko ohně. Úplně vypálený nos a prakticky od té doby, když někdo zaváže oči, já nepoznám, jestli jím jabko nebo cibuli. Absolutní ztráta čichu. Tak nevíte, jestli se to může do budoucna zlepšit?
2: Překvapivě čich je náš hodně důležitý smysl, který dokonce bez jakékoliv filtrace jde přímo do racionálního mozku. Proto také možná říkáme cítím, anebo mám pocit a podobně. Takže to je velká ztráta vlastně. Zase doporučovala bych diagnostiku, to znamená, aby se ORL podíval, jinak regenerace nervového systému i dalších těchto různých receptorů je záležitost celkem dlouhodobá, ale zase bych asi byla optimista a doufala bych, že to bude dobré. Jinak vzhledem k tomu, že tady těch lidí, kteří hovoří o tom, že se něco objevilo po covidu, je víc, tak bych všem z nich ještě doporučila zkontrolovat hladinu vitamínu D v krvi a případně vitamín D doplňovat, protože on funguje trošku jako imunomodulace, nejenom jako vitamín, a v takových těch poinfekčních situacích může pomoci.
0: My k tomu tématu máme ještě jeden dotaz, poslechněme si.
3: Dobrý den, jmenuji se Milda a je mi 76 roků. V loni v prosinci jsem dostala koncem roku chřipku a po té chřipce jsem ztratila čich a chuť. Ale covid jsem neměla, dělali mě dvakrát testy, ale je to už rok a něco a já to pořád nemám. Tak bych se chtěla paní doktorky zeptat, jestli by mě něco poradila, protože já už jsem vyzkoušela, kde to, co mě kdo poradil, lékaři, všechno, bylinkáři, a opravdu ne, čich, chuť nemám. Děkuji vám za radu.
2: No, čich s chutí souvisí a tady bych prostě zkusila ještě to Dčko případně proplachovat. Já tu mám ještě psaný dotaz od paní Petry. Dcera 8 let měla celou zimu rýmu, jakmile rýma začala ustupovat, byl klid, omezovali kapky, proplachují mořskou vodou, zkontrolovali nosní mandle. Takže tohle je případ, kde bych rovněž zkusila vitamin C, vitamin D, případně regenerace sliz. Mě ještě napadají vitamin A nebo jeho prekurzor beta-karoten, případně zkusit selen se zinkem. Prostě zkusit nějaké vitamíny, jestli by nepomohly regeneraci trošku.
0: To když nám v tom nosu vyschne, způsobí i automaticky problém s čichem?
2: Ano. Samozřejmě, protože ta nosní sliznice v okamžiku, kdy je suchá, no tak ty receptory vlastně jako kdyby taky zaschnou. Oni se zcvrknou a prostě nefungují tak, jak by měli.
0: Takže znovu jsme u té hydratace, ano, aby dostatečně byla vlastně slizká ta sliznice, ale zase ne
2: ano,
0: moc.
2: Ano, a všeho s mírou, pravil krejčí zaby v ženu metrem, viďte.
0: Doktorka Kateřina Cajdamlová u nás před mikrofonem Českého rozhlasu v pořadu Vesele a zdravě.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Stále jste s námi. V pořadu Vesele a zdravě patří do pátečního schématu a vysílání. Pravidelně je tu s námi doktorka Kateřina Cajdamlová. A vracíme se spolu s ní k tématu, který souvisí s nosem. Ať už nám z něj příliš teče, anebo někdy naopak vysychá. Tyhle problémy máte a měli jste, nechali jste nám je už dopředu také ve formě psané na našich stránkách Vesele a zdravě.cz a my na ně teď chceme ještě dodatečně odpovědět. Paní doktorko, jaké dotazy další přišly?
1: Další paní Vlasta a povídá, že 55-letá dcera má problémy s dutinami. Před rokem byla na operaci, nevíme úplně s čím. Stav na, jako na houpačce, chodí na výplachy, bere antibiotika, objeví se streptokok, léčí se a léčba je nekonečná. Takže zase se ptá, jestli to není následek covidu. Já bych tady doporučila ještě zajít na zubní, protože u těch dutin může být také problém vlastně, protože ty dutiny souvisí nebo sousedí s horními zuby v horní čelisti. Takže jenom zkontrolovat, jestli náhodou problém není ještě tam. A jinak zase teda, omlouvám se, že se opakuju, ale zkusila bych hladinu D-vitamínu, případně zajít na imunologii a zjistit, jestli imunitní systém není vyčerpaný. A další, ještě té dceři, bych doporučila zkontrolovat, jestli jí dostatek bílkovin a sacharidů, protože imunitní systém, zejména po opakovaných infekcích, potřebuje regenerovat a ty buňky jsou tvořeny bílkovinami, to znamená, pokud jich je málo, no tak prostě není z čeho tvořit a palivo pro svoji činnost berou ze sacharidů. A vzhledem k tomu, že dámě je 55, já si teď vytvářím domněnky, jo, ale prostě snažím se vymyslet, co by všechno mohlo být.
0: Který směrem jít.
1: Ano, tak možná trochu přibrala, možná začala držet dietu a výsledkem může být snížená regenerace imunitního systému. Takže bych doporučila i toto.
0: Další dotaz opět ze stránek a z formuláře veseleazdravie.cz.
1: Ano, tady paní Eva se ptá, 15-letý vnouček má problém se silným krvácením z nosu jenom z jedné nosní dírky, stává se mu to i 3x týdně. Tady bych doporučila zkontrolovat srážlivost krve, to znamená udělat testy na krvácivost a srážlivost, ale vzhledem k tomu, že chlapec je 15-letý, tak tady může být i výrazný poměr stresu. Nevím, jestli nemá nějaké zkoušky nebo něco dalšího. Hormony nadledvin, konkrétně kortizol, mohou snižovat srážlivost krve, takže chronický stres může vést ke krvácení z nosu. Doporučila bych nějakou tamponádu, to znamená naučit vnoučka, vlastně to naučí na ORL, jak to krvácení zastavit a jak říkám, zkontrolovat tedy stav krvácivosti, případně pokud by všechno bylo v pořádku, tak ještě zkusit vitamin K, který může trošku zvýšit vlastně schopnost srážlivosti.
0: Máme ještě nějaký dotaz?
1: Máme ještě nějaký dotaz. Tady máme od paní Věry. Ptá se, jak vyléčit tvoření strupu v nose. To jsou vždycky otázky, že já si říkám, já nevím. Jo.
0: Někomu ale se dělají hodně, ano, a co s tím?
1: Jako? No, já bych doporučila tady zkontrolovat vlastně to, jestli paní má dostatečně tu sliznici v pořádku, což se dělá na ORL, to znamená, jestli tam nejsou nějaké jiné důvody pro to, že se vytváří ty strupy. No a ptá se, jestli existuje mast do nosu. Ano, těch mastiček je víc, ale zase podle typu toho, proč se ty strupy vlastně v nose tvoří.
0: A to zjistí na ORL.
1: Doufejme, že ano, to zjistí.
0: Radí, prosí, doktorka Kateřina Cajdamlová. Ještě na ní budu mít pár otázek závěrem v našem pořadu, kde řešíme problémy s nosem, ať už nám z ní teče, anebo je příliš suchý.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Malé závěrečné povídání s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v pořadu Veselé a zdravě. Paní doktorko, rozdělme to na ty skupiny. Máme buď naopak hodně vlhký nos, teče nám z něj, anebo suchý. Tak ano. Když ho máme vlhký, co dělat a nedělat, když nám zrovna teče z nosu? Tak krátké rezumé, doporučení.
1: Ano, bylo by báječné nejprve zjistit, čím to je. Samozřejmě ORL nám řekne, jestli tam je infekce, alergolog nám řekne, jestli jsme alergičtí na něco, krevní tlak nám řekne, jestli to není vazomotorické. Potom bych pravděpodobně zkusila to, co radí lékaři, a k tomu přidala vyplachování nosu. Samozřejmě, pokud je to infekční, přidala bych ještě něco jako vitamin C nebo vitamin D na zlepšení imunity, zkontrolovala pitný režim a zkontrolovala teplotu v místě, kde spím, případně zvlhčovala tam vzduch a zkusila vlastně nějakým způsobem i zkontrolovat, jestli jim dost bílkovin, jestli mám dost sacharidů, prostě jestli moje tělo má všechno, co má mít, a jestli ten tečící nos není pláč nad něčím, co mu chybí.
0: Můžeme se nějak uškodit i smrkáním, špatným, častým,
1: nevhodným? Ten problém se smrkáním, my totiž bychom měli smrkat vlastně jednu dírku a druhou dírku, a pokud příliš mačkáme a vlastně zvyšujeme tlak, no tak dochází tím valsalvovým manévrem k řadě různých vedlejších věcí. Takže já bych doporučovala spíš opravdu smrkat jednu dírku, druhou dírku a učit se vyplachovat ten nos, protože to někdy tomu celému velmi pomůže.
0: Co dělat, když máme suchý nos?
1: No, já se opakuju, moc se omlouvám, že se opakuju, ale nejprve zjistíme, jestli víme příčinu, zkontrolujeme teplotu v místě, kde pobýváme většinu času, zkusíme zkontrolovat pitný režim, můžeme zas proplachovat ten nosánek, můžeme zkusit kapky, ale ne ty, které snižují tvorbu hlenu v nose, ale ty, které zvlhčují. No, zkusit zvlhčovat vzduch a pitný režim už jsem asi říkala, no. Takže to je tohle. Relativně snadné to je s hnisavou rýmou. Tam bývá vlastně řešením zjistit, která bakterie to působí. Kromě toho, že dostaneme antibiotika, zase soustředíme se kapáneček i na imunitu. Přidáme třeba selenzinek. Co se týče zadní rýmy, která se velmi často vyskytuje při současném zánětu vedlejších nosních dutin nebo v nosohltanu, a ten hlen má problém, že nejde moc vysmrkat, stéká do krku, dráždí tam nervy, no tak v této situaci je zase důležité zjistit příčinu, léčit příčinu a třeba spát v polosedě.
0: Říká, radí na závěr dnešního setkání doktorka Kateřina Cajdamlová. Tak čistý nos, dobrý čich a pevné zdraví přejeme i dnes z pátečního vysílání. Mějte se pěkně.
1: Na zdraví, hepčík.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: O složení české delegace na summit NATO bude jasno na konci června. Zastupitelé Mohelnice změnili územní plán města ve prospěch bytové výstavby. A počasí zítra oblačno až polojasno, pršet by nemělo, maxima kolem 19, na jihu republiky až kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Kdo nakonec pojede letos v létě na summit NATO do turecké Ankary, rozhodne vláda na konci června. Oznámil to dnes premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Dnes ráno se kvůli tomu sešel také s českým prezidentem Petrem Pavlem. K dohodě ale nedospěli.
2: Petr Pavel dál trvá na tom, že se chce summitu NATO zúčastnit. Andrej Babiš ale řekl, že zatím neví, kdo do Ankary pojede a rozhodovat to bude až koncem června, potom, co bude znát program. Podle něj by ale měla Česko zastupovat vláda.
3: Vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje.
2: Prezident ale ke změně zvyklostí nevidí důvod.

0: konce května musí dělníci dokončit práce uvnitř haly. Podle vedení města by se v červnu měla začít pokládat podlaha. Kolik Jirkov nakonec za novou halu zaplatí, ale ještě není jasné.
1: Podle mluvčího jirkovské radnice Vladimíra Vaculi se zprovoznění haly protáhne o 2 až 3 týdny. Sportovci budou moci poprvé vyzkoušet v polovině letních prázdnin. Město mělo podle Vaculi zaplatit za stavbu haly 193 milionů korun. Už teď je ale zřejmé, že cena nebude nižší než 211 milionů. Radnice navíc ještě dokoupí vybavení. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Na pozemcích za hřbitovem nedaleko centra Mohelnice na Šumpersku budou moci zájemci stavět bytové domy. Umožní to změna územního plánu města, kterou schválili na svém posledním jednání zastupitelé. Potvrdil to nezávislý starosta Mohelnice Pavel Kuba.
2: Teď po tom schválení toho územního plánu bude celá ta lokalita přehodnocena a bude tam možnost stavět byty, hromadné bydlení. Předpokládám, že podle vývoje v dalším volebním období se rozhodne, jestli to budou byty družstevní, sociální, nebo jestli tam bude školka. Prostě ten prostor tam je, ten pozemek je velký. Sport.
0: Filip Nepejchal skončil na mistrovství Evropy v třípolohové střelbě z malorážky těsně pod stupni vítězů. Kvůli posledním dvěma nepodařeným ranám se propadl z prvního místa na čtvrté. Na šampionátu v chorvatském Osijeku triumfoval Slovák Jány. České družstvo ve složení Nepejchal, Hrčkulák a Přívratský vybojovalo zlato v týmové soutěži. Počasí. Po docela chladné a téměř bezoblačné noci čekáme zítra přes den většinou polojasno až oblačno, ráno lokálně i skoro jasno, ojediněle se ještě mohou vyskytovat mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, zejména v oblasti hor. Večer ubývání oblačnosti většinou do vyjasnění. Zítřejší maxima rozdílná, většinou mezi 15 a 19 stupni, na jihu republiky až kolem 22. Vítr slabý, během dne přechodně mírný od severovýchodu až severu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 Rozvadov Plzeň čekejte překážku za sjezdem na Stříbro na kilometru 113, pojedete kolem odstaveného nákladního vozidla. A na dálnici D2 pozor ve směru Brno-Břeclav za Židlochovicemi na 20. kilometru stojí nepojízdné osobní vozidlo v odstavném pruhu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého, přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Teplický rodák a dnes už vlastně legenda moderní trampské písně Vojta Kyďák Tomáško vyslal na dnešní jízdu country dostavníkem Nebe plné koní v té nejnovější verzi. Tak, jak se zhruba před rokem objevilo na jeho kolekci, jak má být. Já vás ale dnes zavedu do alba, které vyšlo před rovnými 20 lety a jmenovalo se Nákladák do LA.

věřím, že vždycky je čas zaspívat o lásce, o naději těm, co máš na světě nejraději. Věřím, že vždycky je čas, věřím, že vždycky je čas. Jak pod ní ubíhá den, po cestách nechávám otisky bot,

Zatímco nákladňák do LA řídil Vojta Kyďák Tomáško se svým dlouholetým parťákem Ríšou Melicharem, poklidné ještě je čas si střihnul Ríša Svolově se studiovou partou, v níž byli třeba kytarista Michal Rerich, Hanuš Klus a Romana Tomášková s baskytarou nebo houslistka Helena Parisová. Potkáte je i v písničce Tak se ti zdávám s Ríšou a Olinou Maškovou.

Nejspíš byste neuhádli, že naším dalším hostem byl dramaturg Kufru a dalších oblíbených televizních pořadů Aleš Ulm. Tenkrát mu bylo 28, když naspíval s partou Slávy Kunsta Lovce aligátorů, louisianskou klasiku Jimmy C. Newmana z roku 1961, kterou o 3 roky později přivedl do hitparády Dave Dudley.

Vojtaky Ďák Tomáško s kormidelníkem roháčů z Lokte nad Ohří Ríšou Melicharem na výletě do údolí divokých včel. Aktuálně mimořádnou nešvilskou atrakcí je mladičký objev ze státu Illinois Bailey Zimmerman. Jeho debutové album má vyjít ještě během léta, zatímco první vlaštovka Rock in the Hard Place už vyletěla na singlovou dvojku.

Dave Dudley a jeho nejsilnější hitparádový zásah Tirácká 6 dní na cestě z roku 63. A ještě jednou ze zámořské historie. Alan Jackson a z jeho nejen odvážného, ale i povedeného ryze bluegrazového projektu z roku 2013 není žádný zázrak, že zuříš a že jsi smutná.

dveře do snů ještě do kořán. A stolet stejná slůvka plná medu, jako lovci.

Poklidná a hodně tremská kyďáková rána z vůní pivních zátek vám nabídl Ríša Melichar. Zatímco jeho manželka Jitka jemně přitvrdí, tak trochu šansonovou výzvou dejte si odchod, pane. A pak s Olgou Maškovou hodně rozněžní v tremsky blůzovém přání probuď se miláčku.

Slyšel jsem, že si odjela do Jižní Karoliny, kam jsme plánovali odjet spolu. Jenže to už je všechno zřejmě nenávratně pryč. Stejně jako auták, který jsem ti koupil. Bailey Sermon a další kousek ze skladačky, která má tvořit jeho debutové album Zamilovaný Fall in Love. A rychle za kyďákem, který společně s Líšou právě lítá sem tam.

Oslava Lokte nad Ohří, kde už od roku 1975 sídlí skupina Roháči, dokonale kormidlovaná stejně jako tahle kyďáková písnička Ríšou Melicharem. Co nevidět, ho výhradní autor všech 15 titulů alba Nákladák do LA, Vojta Kyďák Tomáško, vystřídá jemnou meditací něco o důvěře.

Vojta Kyďák si trošku zafilozofoval na téma důvěry a my půjdeme pro dnešek už zaparkovat. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera. Ještě si můžete skočit na jedno s Kyďákem a Ríšou. Právě sedí u tří koček. Tak dobrou noc.

0: zeleně podělaným navrch.
1: Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Prezident Petr Pavel dnes na Hradě tradičně jmenoval nové generály. Letecký provoz nad letištěm Václava Havla v Praze narušil odpoledne civilní dron a počasí zítra polojasno až oblačno, pršet by nemělo, maxima kolem 19, na jihu republiky až kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý sváteční večer. Prezident republiky Petr Pavel dnes v Praze na Hradě jmenoval 8 nových brigádních generálů, další dva povýšil do hodnosti generál-majora. Tradiční ceremoniál se konal u příležitosti Dne vítězství.
2: Brigádním generálem se stal třeba ředitel speciálních sil ministerstva obrany Tomáš Krampl. Do hodnosti generál-majora pak povýšil velitel teritoriálních sil Petr Svoboda.
3: Všecko to povýšení bereme s pokorou, budeme sloužit ve prospěch našich rezortů a této krásné vlasti i nadále.
2: Prezident generálům pogratuloval a poděkoval jejich rodinám za podporu. Zdůraznil, že z vyšší hodností přichází i vyšší odpovědnost.
4: A je to také závazek k tomu, abyste každý ve své službě byli odpovědným rádcem svým nadřízeným, ať už v uniformách nebo v roli politiků.
2: Do generálské hodnosti povýšil i náměstek ředitele BIS Jan Pavlíček. Proti tomu se ale ohradila Konfederace politických vězňů, a to kvůli Pavlíčkově minulosti v STB a komunistické straně. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Letecký provoz nad letištěm Václava Havla v Praze dnes odpoledne narušil civilní dron. Kolem 15. hodiny se dostal do bezletové zóny.

0: května se zaměří na děti a mládež a také na skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Lidé se seznámí s plány, jak se mají v regionu tyto služby dál rozvíjet. Potvrdila to mluvčí radnice Marcela Jandová.
1: Mezi témata, o kterých se bude na pracovních skupinách hovořit, patří například novinky ze sociální oblasti v ORB Turnov i v Libereckém kraji, komunitní plán do roku 2031, problematika bydlení nebo dotace na podporu sociálních služeb. Sport.
0: Běžkyně Tereza Hrochová je už po 22. mistryní republiky. V Poděbradech vyhrála silniční závod na 5 kilometrů a po 20. je republikovou šampionkou také další česká olympionička Kristýna Sasínek-Meky, která zvítězila v závodě na 1 míli. Počasí. V noci na sobotu čekáme v České republice polojasno až oblačno, místy přechodně i skoro jasno, ojedinělé mlhy, nejnižší teploty docela nízké mezi 9 a 5 stupni, při zmenšené oblačnosti kolem 3, lokálně také přízemní mrazíky. A zítra přes den oblačno až polojasno, ráno ještě skoro jasno, ojedinělé se budou vyskytovat mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, zejména na horách, a večer ubývání oblačnosti většinou do vyjasnění. Maxima zítra mezi 15 a 20 stupni, na jihu České republiky až kolem 22. Vítr většinou slabý, během dne přechodně mírný od severovýchodu až severu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Českých Budějovicích vyšetřují nehodu na pražské třídě v křížení se Strakonickou, havarovala 2 osobní vozidla. Projedete Kyvadlově, nehodu vyšetřují také na silnici 67 Karviná Bohumín. Mezi Dolní Lutyní a Dětmarovicemi havarovala 2 vozidla v křižovatce na Orlovou a průjezd je omezený. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši, přejeme příjemný poslech.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Dobrý večer, vážení a milí. Pravidelní posluchači našeho pořadu už vědí, že čas od času je tohle neobvyklé rozhlasové jeviště Divadla pro vaše uši dobrou příležitostí k hereckým beneficím. Ostatně tak už to bývalo někdy za Josefa Kajetána Tyla. To byly chvíle, které patřily vybraným hercům kočovných divadelních společností. Měli v nich svoje solo a prim. A tak to bude i dnes. V hlavní roli František Němec.

minuty strašně utíkaj, když je kradeš zvláštně. Jedním uchem posloucháš moje srdce a druhým kroky za dveřma, kterejma nás jednou někdo vyhodí.

byl zrovna konec září, když jsme stáli na kupon. Prodavač stisk naše fotky k sobě a tebe napadlo, že takovou srážku nesmíme zaplatit. Běžíš a hladíš, kuponům jsme zběhli.

Já tě cítím jinak, hodně jsme spolu prožili a znám tě díl než on. Čekáš a hladíš, dneska si fakt nemožno.

0: Někdy se o Františku Němcovi mluví nebo píše právem jako o aristokratovi českého divadla. Je to pravda. Nejen svým věkem a pamětí, ale i počtem významných rolí je to vlastně taková bohatá encyklopedie českého divadla uplynulých více jak 60 let. Jeden z těch, kterým se při práci za mikrofonem říká šprechři. S úctou, protože patří do staré poctivé herecké školy. Však se taky měl František Němec u koho nebo vedle koho vyučit. V mládí třeba jako D'Artagnan v rozhlasové dramatizaci Dumasových Tří mušketýrů.
1: Čemu se smějete, pane? Vy, pane? No, povíte mi to.
2: Beze všeho. Ptal jsem se tuhle hostinského, jestli ví, co je to za zvíře, to... Na čem jste přijel?
1: Koni se posmívá jen ten, kdo by si netroufal posmívat se jezdci, pane.
2: Pojďme dovnitř, krčmáři. Při pohledu na tu žlutou herku je mi dobré kůl.
1: Tady zůstanete, pane. A obraťte se. Obraťte se, povídám. Obraťte se čelem ke mně. Nemohu vás přece napadnout ze zadu.
2: Nebiju se s lecjakou nickou.
1: Můj rod je možná starší než váš, pane. To by vám mohl potvrdit pan Dutrouville.
3: Ale... Tak vy znáte pana Dutrouville.
1: Mám pro něj v kapse dopis. Chcete vidět adresu?
2: Váš dopis mě zajímá stejně málo jako vy sám. Zastrčte ten kol.
1: Jsem šlechtic jako vy, pane. Ale nejsem zbabělec jako vy.
3: Pane?
1: No proto. Omdlel jsem jako špalek. Ta kuchyňská pánev byla pořádně těžká a podomek hospodského měl pádnou ruku. A protože se chtěl tomu vznešenému pánovi zalíbit, třískl mě vší silou. No, já ho později spráskal. No, ale to sem nepatří. Probral jsem se až za hodnou chvíli, tam, kde jsem padl. Teď stál před hospodou cestovní kočár. A z něho se vykláněla mladá dáma. Nápadně krásná. Hovořil s ní můj soupeř. Stál u dvířek a držel za úzdu osedleného koně. Všechno se se mnou točilo, ale vstek mi dodal sílu. Popadl jsem svůj kort a vstal jsem. Ta dáma zrovna říkala...
4: Mám tedy odjet do Anglie.
5: Co nejrychleji. A kdyby vévoda opustil Londýn, oznámte to okamžitě panu kardinálu.
4: Jeho eminence se na mě může spolehnout. Ale nemám už peníze.
5: Posel s penězi dorazí do přístavu ještě než odplujete.
2: Vrátím se teď do Paříže a zařídím to.
1: Ale dřív zaplatíte, co jste dlužen mě. Taste, pane.
2: Hleďme. Chlapeček už je vzhůru. Vy máte ale tvrdou palici.
1: Mnohem tvrdší, než si myslíte, pane. Taste! Nebo se bojíte, když nemáte po ruce pacholka z pánví?
3: Vy štěně!
6: Pane hrabě, sebe menší zdržení může zmařit naše poslání. Skočte na koně a dejte mu ostruhy.
3: Máte pravdu, milady.
1: Vy zbabělče!
6: Kočí, jedeme!
1: U mě nejste žádný šlechtic, pane! U mě jste zbabělec! Ale já si vás najdu! Na to můžete vzít jet! A pak se těšte vy! Vy,

0: A jak vypadal ten muž, krajane?
1: Vysoký, bledý, na tváři měl jizvu.
0: Pod okem, pod levým okem.
1: Vy ho znáte, pane kapitáne? Kdo to je? Kde ho mám hledat?
0: Z přátelství k vašemu otci vám to nepovím, chlapče. A jestli ho ještě někdy potkáte, vyhněte se mu na 100 honů.
1: Vždyť je to zbabilec, pane. A kdyby jen to, taky zloděj.
0: No to...
1: Zloděj, pane! Když zmizel, zjistil jsem, že mi chybí ten dopis pro vás. Myslel jsem, že mi ho ukradl někdo z krčmářových lidí. A div jsem kvůli tomu nerozmlátil celou hospodu. Šenkýř dostal strach. A nakonec mi prozradil, že když jsem o sobě nevěděl, prohledával mi kapsy ten urozený pán.
0: Hmm. Ale tím spíš se mu vyhněte, chlapče. Ví, kdo jste a mohl by vás na dobro zničit.
1: Já se ho nebojím, pane. Otec mi kladl na srdce, ať si od nikoho nenechám nic líbit. Od nikoho. Leda od krále, od vás a od kardinála.
0: No vidíte, chlapče, a ten váš muž z Mengu je pomocník kardinálu.
1: To jsem pochopil, pane. Ale něco jiného nechápu. Otec mě učil, že mám kardinála milovat a ctít stejně jako krále. Jenomže ze všeho, čeho jsem tady byl u vás svědkem, vidím, že...
0: Pan kardinál je skvělý ministr, ale... No, ale... Zkrátka, strhl na sebe takový díl moci, že omezuje i vliv samého krále. A já sloužím králi. Jsem kapitánem osobní stráže královi. To ovšem neznamená, že se neklaním státnickým schopnostem jeho eminence, že... Doufám, že mi rozumíte.
1: Znamenitě, pane.
0: No, tak teď vám napíšu pár řádek pro ředitele akademie. Tam se zdokonalíte ve všem, co musí umět budoucí mušketýr. Jen mi napřed dovolte, abych se podíval, jak se daří panu Atosovi. Ho, Romeo jsou pryč. Všichni jsou pryč, odešli druhými dveřmi. Tak to je celý Atos. Styděl se, že omdlel. Ale nemůže být daleko, snad ho ještě uvidíme z okna. Ne, nikde není. Jen aby se mu...
1: Tamhle je!
0: Atos?
1: Ne, ten chlap s tou jizvou, ten z Mengu. Tentokrát mi neuteče.
0: Chlapče!
1: Omluvte mě, pane!
0: Neblázněte! Vzpomeňte si, co jsem vám...
2: Takhle se vráží do lidí, pane.
1: Odpusťte, pane Atosi.
2: Vy mě znáte. Ha, už vím, byl jste před chvílí u pana de Treville.
1: Ano, pane, ale pusťte mě, prosím vás.
2: Napřed vás naučím slušným způsobům.
1: Já spěchám, pane.
2: Sejdeme se tedy, až spěchat nebudete.
1: Prosím, kdy a kde?
2: V 12:30 u kláštera bosých karmelitánů.
1: Zeptám se, kde to je. Dovolíte, pane?
3: Co si přejete, pane?
1: Projít těmi vraty, pane Portosi.
3: Vy jste ten venkovan, co byl u kapitána.
1: Promiňte, pane Portosi, spěchám.
3: Ale copak vás držím, pane?
1: To ne, ale vedle vás se nedá projít.
3: Chcete říct, že jsem tlustý?
1: Jen trochu rozložitý, pane.
3: Tíhos, není všecko, mladíčku, o tom vás na místě přesvědčím. Taste!
1: Je mi líto, pane, ale teď nemám čas.
3: Čas anebo odvahu?
1: To uvidíte, když si se mnou dáte schůzku.
3: S radostí, v 13:00 za bosými karmelitány.
1: Budu tam přesně.
4: Je pryč. To se dalo čekat po takovém zdržení. K sakru.
2: Pan Aramis.
1: Promiňte, pane, neviděl jste tu někde muže s jizvou pod okem?
5: Neviděl, pane.
1: Děkuji, pane.
5: Okamžik. Neznáme se od někud?
1: Od pana de Treville.
5: No ovšem. Vy jste tedy slyšel, co nám pan kapitán říkal. Doufám, že si to necháte pro sebe.
1: Samozřejmě, pane.
5: Mohu se na to spolehnout?
1: Pochybujete snad o mém slovu, pane? To bych vás musel vyzvat na souboj.
5: Vás mrzí život, mladíčku?
1: Nejste o mnoho starší než já, pane Aramisi. Ale i kdybyste byl, smát se mi nebudete. Taste, prosím.
5: Tady? Vy jste se zbláznil. Tady chodí kardinálovi hlídky.
1: Budu tedy ve 2:00 za klášterem bosých karmelitánů.
5: Já taky. Naschledanou. No?
1: Tak tedy s Bohem, světe. Chodilo se mi po tobě docela příjemně. Už jen hodina života. Hodina? To není tak málo. To se ještě naobědvám, ať nejdu k čertu s prázdným žaludkem.

0: Pane? Jste přesný, pane. To se mi líbí. Za to moji svědkové se opozdili.
1: Já svědky bohužel nemám. Znám v Paříži jen pana de Treville.
0: Mrzí mě, že právě pana de Treville musím připravit o přítele. A o tak mladého přítele. Vždyť vy jste ještě chlapec. Bude to nerovný boj.
1: Spíš pro vás, pane Atosi. Jste přece raněn do pravé paže.
0: To pro vás není žádná výhoda. Šermuji levou rukou stejně dobře jako pravou.
1: Ale ztratil jste mnoho krve a to vás oslabilo. Jestli si přejete, můžeme se bít, až budete docela zdrav.
0: Nepřijímám váš návrh, ale oceňuji ho. Jste čestný muž.
2: Pánové!
0: Tady jsou moji svědkové.
1: Pánové Portos a Aramis?
0: Máte snad něco proti nim?
1: Bůh uchovej, vůbec nic, ale...
0: Vítám vás, přátelé. To je ten pán, s kterým se bíjí.
2: Tenhle? Toho jsem přece vyzval já.
1: Ale až na jednu hodinu, pane Portosi.
3: A já s ním taky mám nějaké účty.
1: Až ve dvě, pane Aramisi.
0: To se tady povedlo. Proč ty se biješ, Portosi?
2: No, proč? No, protože se biju rád.
1: Pan Portos měl dojem, že se dost neobdivují jeho tělesným rozměrům.
2: Tak.
1: Už chápu. A ty, Aramisi?
3: Já zase...
1: Pan Aramis pochyboval o mém slovu.
3: Přesněji řečeno, ten pán si myslel, že o jeho slovu pochybují.
0: Pak jste ovšem měl důvod, pane...
1: Jmenuji se D'Artagnan, pánové. A jsem z Gaskoně. A teď mi dovolte, abych vás všechny poprosil za prominutí.
2: Hleďme, panáček couvá!
0: To jsem od vás nečekal, Gaskonče.
1: Vy mi nerozumíte, pánové. Nechci se vyhnout boji. Ale pan Athos mě vyzval první. Má tedy přednostní právo mě zabít. Když se mu to podaří, nedostane se už na pana Portose, natož pak na pana Aramise. Proto, jenom proto, se vám chci omluvit.
0: To je ušlechtilá řeč, pane D'Artagnane. Prosím, můžeme začít.
1: Ale vy si nesvléknete kabátec, pane Athosi.
0: Promiňte, strhl bych si obvaz.
1: Promiňte, zapomněl jsem. Zůstanu taky oblečen.
3: Biješ se s kavalírem, Athosi.
2: Nechte už těch poklon a dejte se do toho.
4: Pozor, pánové, schovejte kordy.
2: Pozdě, kardinálová hlídka, zatracená smůla.
4: A vede jí Žísak, ten má na nás obzvlášť spadeno.
5: Vydá souboj. Tak páni mušketýři už zase jednají proti zákazu jeho eminence. To vidím nerad, pánové.
0: Tak jděte pryč, pane Žisaku. A nedívejte se.
5: Lituji, pane Athosi, ale povinnost je mi nade vše. Musím vás bohužel zatknout, pánové.
2: Pan Žisak vtipkuje.
3: Ale tak uboze, že nechápu, jak se tomu můžeš smát, Portosi.
5: Odevzdejte nám kordy, pánové.
2: Dovolte?
5: Chovejte se rozumně, pánové. Nás je pět a vy jste jenom tři.
1: I v počtech je ten pán ubohý. Jsme přece čtyři.
3: Vy k nám přece nepatříte, pane D'Artagnane.
1: Srdcem ano.
5: Tak co, pánové? Půjdete s námi po dobrém?
6: Nikdy!
5: V tom případě musíme tasit.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: O hercích, kteří prošli svazkem městských divadel pražských, ještě pod vedením režiséra a ředitele pana Oty Ornesta, se obvykle tvrdí, že byli na jevišti připraveni skutečně na všechno. Od dramatu přes konverzačky až třeba po muzikál. Pravdou je, že v Ornestových městských divadlech se hrál hodně salónní anglický a francouzský repertoár, takže důležitý byl smysl pro ironii, komiku a vůbec pro detail a pointu. A jak se to pane Františku Němcovi hodilo, později třeba při čtení povídky Stephena Leacocka Jak vydělat milion dolarů.
2: Mnoho mě toho pojí s milionáři. Mám je rád. Mám rád jejich tváře. Mám rád jejich způsob života. Mám rád, co pojídají. Čím častěji s nimi pojím a napojím se, tím víc jsem na ně napojený. Mám rád, jak bývají skárovaní. Ty jejich šedivé kárované kalhoty a bílé kárované vesty a ty karáty těch zlatých řetězů a pečetních prstenů a zlatých plnicích per, kterými si plní kapsy. To je přece něco. Když se jich sejde tak 6 nebo 7 v klubu, je to hotová pastva pro oči. A když se na nich usadí sebemenší smítko prachu, každý hned spěchá, aby je obral. A ještě rád. Já sám bych jim s radostí od nějakých těch prachů pomohl. Ještě víc nežli jejich záliby v jídle se mi líbí jejich intelektuální hlad. To je něco báječného. Stačí pozorovat je při čtení. Čtou prostě v jednom kuse. Zajděte si do klubu v kteroukoliv dobu a 3-4 z nich přitom vždycky zastihnete. A co vám čtou? Řekli byste, že člověk, který se dře v kanceláři od 11 do 3 a má mezi tím jenom 1,5 hodinovou přestávku na oběd, bude příliš uondaný. Ale chyba lávky. Tihle si po práci dovedou sednout a začíst se do humorů a policejních historek nebo do růžově se díváme na svět a rozumět těm vtipům zrovna tak dobře jako já. Přímo miluji procházet se mezi nimi a zachycovat útržky rozhovorů. Tuhle jsem byl svědkem, jak se jeden naklonil a prohlásil, tak se mu nabídl 1,5 milionu a povídám ani o cen víc. Buď to vezmete, nebo to nechcete. Zatoužil jsem vykřiknout, pro boha, 1,5 milionu. Řekněte to prosím vás ještě jednou. Řekněte mi, abych to vzal, anebo nechal. Jen to se mnou zkuste, určitě bych vás nesklamal. Nebo podívejte, slevíme to na 1 milionek a můžeme si plácnout. Ale ne, že by snad tihle mužové byli na peníze neopatrní. To zase ne, ani nápad. Samozřejmě, že s velkými penězi nedělají žádné orace. 100 000 dolarů, to je u nich jako houska na krámě. Ale jak jim záleží na drobných? To si nedovedete představit, dokud se nepřesvědčíte, jak úzkostlivě počítají třeba s centem, půlcentem nebo i s menšími penězi. Jako onehdá. Dva z nich přišli do klubu celý bez sebe radostí. Mluvili o tom, že pšenice stoupla a že na tom oba ani ne za 30 minut vydělali 4 centy. A jenom kvůli tomu uspořádali banket pro 16 lidí. To prostě nechápu. Často jsem si už psaním pro časopisy vydělal i 2x tolik a nenapadlo mě chlubit se tím. Tuhle zase slyším, jak jeden z nich povídá, tak zavolejme New York a nabídněme jim 1/4 centu. Představte si ty výlohy. Volat pozdě v noci New York, to máte skoro 5 milionů lidí a jenom proto, aby se jim nabídlo 1/4 centu. A myslíte si, že se v New Yorku dopálili? Kdepak? Vzali to. Tohle jsou ovšem vysoké finance a já netvrdím, že tomu rozumím. Zkoušel jsem pak volat Chicago a nabídnout mu 0,5 centu a Hamiltonu ve státě Ontario 0,5 dolaru. Ale v telefonní centráli si mysleli, že jsem se zbláznil. Tohle všechno ovšem dosvědčuje, že jsem studoval, jak to ti milionáři dělají. Opravdu studoval. Celá léta. A myslím, že by to mohlo být k prospěchu některým mladým mužům, co právě začínají pracovat a rádi by toho zasnechali. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. Ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka posvátnou hrůzou. Buď já sbírám postřehy o tom, jak to dělají milionáři. Jednou věcí jsem si jist. Jestliže chce takový mladý muž vydělat 1,000,000 dolarů, musí náramně dbát na svou životosprávu. Může se to zdát těžké, ale cesta k úspěchu je vždycky bolestná. Mladý muž, který doufá, že vydělá milion, si mnoho nepomůže, jestliže se domnívá, že má právo vstát ráno v 7:30, snídat kakao a vajíčka na měko, pít k obědu vodu a chodit spát v 10. Viděl jsem dost milionářů na to, abych vás předtím varoval. Jestli chcete být milionářem, nesmíte ráno vstát před 10. Oni nikdy nevstávají. Neriskovali by to. Ohrozili by tím celý svůj podnik, kdyby je někdo viděl na ulici o 9:30. A ty staré představy o střídmosti jsou naprosto mylné. Abyste se stali milionáři, potřebujete šampaňské. Spousty šampaňského a kdy vás napadne. Šampaňské a skotskou whisky se sodovkou. Musíte prosedět skoro celou noc a pít to po kýblech. To vám rozjasní mozek pro zítřejší obchodní podnikání. Vídám po ránu některé z těch mužů s myšlenkami průzračnými jako sklo. Zračí se jim to ve skelných pohledech. K takovému způsobu života potřebujete ovšem kuráž, ale ta se dá koupit na litry. Pročež, milý můj příteli, chceš-li rychleji vyrazit ze svého dnešního postavení, změň svůj život. Až ti bytná přinese k snídani míchaná vajíčka, vyhoď tě z okna psovi a řekni, ať ti přinese chlazený chřest a láhev mozelského. Pak zatelefonuj šéfovi, že přijdeš někdy kolem 11. Vyrazí tě dokonce sám. A hezky rychle. Jak si milionáři počínají při vlastním vydělávání peněz? Na to je těžká odpověď. Ale jeden ze způsobů je přijít do města s pětníkem v kapse. Dělají to tak skoro všichni. Těžcí milionáři mi znovu a znovu vykládali, že napoprvé přišli do města s pětníkem v kapse. To byl zřejmě počátek jejich dráhy. Zkoušel jsem to několikrát a jednou se mi to podařilo. Vypůjčil jsem si jednak pětník, jednak na tu dráhu, odjel jsem za město a přišel jsem zpátky do města pěšky. Kdybych byl cestou nepřišel na jednu předměstskou hospodu, kde jsem ten pětník propil, mohl jsem si dneska přijít na hezkých pár milionů. Přijít na něco se vůbec často vyplácí. Že jsem já přišel na tu hospodu, byla zřejmě jenom smůla. Přijít na něco velkolepého, nač nepřišel ještě nikdy nikdo. Jeden známý mi například vykládal, jak se jednou octl dole v Mexiku bez centíku v kapse. Ten pětník utratil, sotva vkročil do Střední Ameriky. A tam přišel na to, že tam nemají žádné elektrárny. Tak jich pár postavil a nabil peněz jako želez. Jiný známý zase uvízl v New Yorku dočista bez vindry. A ten přišel na to, že by tam potřebovali domy o 10 pater vyšší, než co tam stavěli. Tak dva postavil a rovnou je prodal. Spousta milionářů začíná takhle jednoduše. Existuje ovšem ještě daleko jednodušší způsob než tyhle ty. Zmiňuji se o něm jen nerad, protože ho chci užít sám. Dověděl jsem se o něm onehdá večer v klubu čirou náhodou. Chodí tam jeden ohromně bohatý stařec s ohromně výrazným obličejem. Vypadá úplně jako hyena. Nikdy jsem nevěděl, z čeho tolik zbohatl. Tak jsem se tuhle jednoho z milionářů zeptal, kde vzal starý Blocks všechny ty peníze. Kde je vzal, ušklíbil se. To všechno dostal z vdov a sirotků. Z vdov a sirotků, pomyslel jsem si. To je přece nápad. Ale kdo by byl tušil, že se u nich tolik peněz najde. A jak, zeptal jsem se, jak se patří opatrně, je z nich vlastně dostal. Jak, odpověděl můj informátor, jednoduše je z nich vyždímal. Není to opravdu jednoduché? Často na ten rozhovor myslím a chystám se to zkusit. Jestli mi nějaké vdovy či sirotci padnou do ruky, já už je vyždímám. Ale jak na to? Většina vdov, co znám, je na takové ždímání trochu moc při těle. A pokud jde o sirotky, těch se zase musí spotřebovat hrozná spousta. Zatím čekám. A jakmile jednou objevím větší počet sirotků najednou, tak to s tím ždímáním zkusím. Dotazy jsem zjistil, že se dají ždímat i duchovní hodnostáři. Prý se ždímají příjemně. Ale sirotci možná líp.

0: kdo si zpívává.
1: A do třetice dnes ještě jednou František Němec, tentokrát v roli Vincence Priznice, v dramatizované četbě z románu Miloše Kočky Prameny živé vody. František Němec tu obsáhl Priznicův život od útlého dětství až do smrti. Říká se, že to byl prý vážný úraz v mládí, kdy Priznicovi pomohlo právě léčení jesenickou kouzelnou vodou. Kdo ví, jak to uzdravení ale ovlivnilo další životní osudy slavného lázeňského lékaře, to už víme. Já jsem rád, že jsem dnes mohl nejen touhle rolí oslavit rozhlasové umění pana Františka Němce. A mimochodem, když mluvíme o lázních a Priznicovi, tak snad už jen přidám přání hodně zdraví a někdy zase s divadlem pro vaše uši naschledanou a naslyšenou.
2: Matka svařila koření v červeném víně a teplý obklad přiložila synovi na hruď. Místo úlevy pocítil silnou bolest.
3: Dejte to pryč, maminko, to nevydrží.
4: Musíš, doktor to předepsal.
2: Vincenc chvíli tiše ležel v naději, že bolest poleví. Nepřestávala, stupňovala se k nesnesitelnosti.
3: Ne, nedá se to vydržet.
4: Ach, můj bože.
3: Maminko, prosím vás, namočte plátno do studené vody. Prosím vás.
4: Co mám dělat, Franci?
5: Vyhov mu. Jestli má zemřít nebo být mrzákem, proč ho ještě trápit?
2: Nerada, zvolna namočila plátno ve džberu, trochu je vyždímala a položila nemocnému na hruď. Za chvíli bolest ustupovala. A když po delší době dostal nový studený obklad, usnul.
6: Srna, teď. A proč jde tak stěžka? Má skrvavenou ránu na pravém boku. Stojí nad tůňkou. Trochu pije. Váhá. Otáčí se. Teď si sedá. Zraněný bok namáčí do vody. Proč? Tatínku, viděl jsem. Může se vodou vyléčit?
5: Ano. Někteří hospodáři vymývají rány dobytku vodou. Prý to mírní bolest. Snad i léčí. Ale není na to spolehnutí.
6: Tatínku, srna už chodí mnohem lépe. Boky už nekrvácí. Být tu tak můj bratr Josef, ten by mi to vysvětlil. Říkal, že zvěř zná hodně tajemství, o nichž člověk neví. Maminko, ořezal jsem si ruku, strašně to bolí. Teče mi krev.
4: Namoč si ruku do potoka. Proud odplaví krev a bolest odejde.
6: Voda. Tady je jí tolik. Sedím u potůčku a slyším její řeč. Nerozumím jí, ale je to krásná řeč. Jako hudba. Mluví-li zvířata a ptáci, Josef říkával, že jsou lidé, kteří rozumějí jejich řeči. Proč by nemohla mluvit voda? Protože je neživá. Vůbec není neživá. Ta běžící, poskakující, šveholící voda, že je neživá. Jí rozumět bylo by víc, než znát řeč ptáků a zvířat, protože voda je víc, mnohem víc, než všechno ostatní. Voda zná tajemství oblak, z nichž padá, a tajemství hlubin, z nichž vychází. Voda zná všechno. Nebe, zemi, řeky, moře. Voda i všechno dovede. Mění se v páru a mizí, rozplyne se. Nebo se změní v tvrdý led, nebo hebký sníh. Je mírná, tichá, laskavá. Je také divoká, krutá a hrozná. Slouží, osvěžuje, očišťuje. Tiší žízeň a sytí pole, louky i lesy. A umí i vládnout, bořit a ničit, je-li jí příliš. A není-li jí, všechno hyne. Jen v míře voda prospívá, jen v pravé míře.
2: Třetí den, když rodiče byli na dvoře, požádal Vincent sestru, aby mu k loži přistavila židli. Obtížně slezl z postele a chtěl se pokusit o nápravu žeber, jak slyšel, že ji prováděl věhlasný mlynář z Písečné. Sebral všechnu vůli a sílu, opřel se břichem o hranu dubové židle tak, že horní část trupu zůstala volná, a zadržel dech. Bolest byla strašlivá, ale vůle silnější. Po několika pokusech měl dojem, že zlomená žebra se vyklonila navenek. S Terezinou pomocí se uložil znovu na lůžko a když dostal nový studený obklad, usnul dlouhým spánkem.
0: Ve žních už mladý Pryznic pomáhal a než přišlo nové jaro, vykonával v hospodářství všechny práce jako před úrazem. Pro Gräfenberské se stal zázrak.
7: Viděli jsme přece, v jakém stavu přivezli Vincka z pole.
8: A slyšeli jsme taky, co řekl frývaldovský doktor, že nevydrží.
7: Že bude mrzák.
9: Teď nakládá pytle a hakuje pole.
10: Všecko jako zdravý muž.
7: Nic neužívá, jenom studenou vodu.
8: Svídnický doktor Hahn léčil vodou, ale to byl doktor. No někdy pomohla, jindy ne. Spolehnutí nebylo.
7: A mladý Pryznic vyléčí vodou takové zranění. Obyčejnou vodou.
9: Vždyť ani nechodil pořádně do školy. Co může vědět o léčení?
7: Vodou. Obyčejnou vodou.
0: Než přišlo další jaro, čekalo Gräfenberské nové překvapení.
2: U souseda Millera sloužila mladička Marie, sirotek z Domášova. Na podzim si začala naříkat na bolesti v noze, které se zvětšovaly tak, že o Vánocích sotva chodila. Přemáhala se slzami v očích poklízala dobytek. Bála se jen, že na jaře, až bude muset na pole, nebude k ničemu. Na doktora z města nebylo pomyšlení, neměla na něj a ani na to nepřišla. Ale ve vedlejší chalupě se přece uzdravil mladý Pryznic a byl na tom hůř než ona. Uzdravil-li sebe, uzdraví i ji. Sama se ho ostýchala požádat, poprosila tedy hospodáře. Starý Miller šel rád, vždyť ho to mohlo napadnout samotného, když viděl, jak Marie trpí. A Vincencovi přece pomohl.
6: Ale to já... Ne, člověka léčit nemůžu. Nejsem doktor.
11: Ale já ti věřím, Vincku. Udělám všechno, co nařídíš.
6: Ale já...
12: Aspoň se jí na tu nohu podívej a řekni, co bys dělal.
6: Tak... Ukaž, kde tě to bolí.
11: Tady... Tady nejvíc v koleni.
6: Možná. Podejte mi džber s vodou a kus plátna a suchou houni.
2: Té noci Vincenc nespal přemýšlením, starostmi, obavami. S rozbřeskem zimního dne spěchal do Millerovy chalupy. Marie dosud ležela a s úsměvem vítala léčitele.
11: Je to lepší. Bolest se zmírnila. Dneska jsem konečně po dlouhé době trochu spala.
6: Ukáž. Dám ti nový zábal a poprosím hospodáře, aby tě nechal ležet. I klid noha potřebuje. Po obědě zase přijdu.
2: Několikrát denně pak přicházel ošetřit nemocnou, vždy s tlukoucím srdcem, ale s klidnou tváří a vnější jistotou. Podvědomně si uvědomoval, co znamená důvěra v léčitele. Když scházel sníh a objevily se první kousky tmavé půdy, když potůčky posíleny táním letěly přes kameny do říčky Staříče a Bělé, Marie už vycházela ven, nabírala z přetékajícího korýtka života dárnou vodu, nosila kravám, poklízela a dělala znovu všechny práce. Sousedy ji zastavovali, Chtěli slyšet přímo od ní, co po týdny bylo vděčným předmětem hovorů za dlouhých zimních večerů. Marie ráda vyprávěla, znova a znova. Naplněna radostí z uzdravení, z nové síly a chuti do života, z vděčnosti i z hrdosti nad tím, že budí zájem. Ona, chudý sirotek, jehož si dosud nikdo nevšiml. A nepovídala jen na Gräfenberku, ale i na trhu ve Frývaldově, v Domášově, všude, kam se dostala. Vincenc Priznic ji uzdravil, zbavil hrozných bolestí. Vodou, ano, obyčejnou studenou vodou. Do smrti mu bude vděčná.
0: Uzdravení mladého Priznice, vyléčení Marie a její vyprávění nezůstaly bez odezvy. Stále častěji přicházeli gräfenberští do Priznicovy chalupy o radu nebo požádat hospodáře, aby k ním poslal Vinska, a on šel rád. Každý případ byl pro něj příležitostí získat nové poznatky, zkouškou, v níž musel obstát.
2: Přicházeli lidé s vlastními nemocemi i ti, kterým onemocnělo dobytče. Už se tak nezdráhal jako poprvé, měl mladistvou odvahu, neochvějnou víru v účinky studené vody a začal důvěřovat i své intuici.
0: Za čas se začaly objevovat nemocní z Frývaldova a blízkých obcí. Postávali u chalupy a čekali, až se mladý léčitel vrátí z pole a bude se jim věnovat. Vincenc pro ně zřídil za chalupou u stodoly lavici. Tam prováděl své léčebné úkony. Omýval rány a nemocná místa studenou vodou, balil do zábalů, radil, jak se dá léčit. Všechno beze spěchu, s klidem a takovou jistotou, že klid přenášel i na své pacienty.
6: Přišel jsem na nápad omývat nemocná místa houbou, která dobře drží vodu a zvýší její účinek. Koupil jsem jich několik na frývaldovském trhu a osvědčili se.
0: Zanedlouho někdo překřtil mladého Priznice na houbového doktora. Tehdy ještě Vincenc netušil, kolik pomluv, obtíží a nesnází mu přinese ta obyčejná houba, s níž jako žáček smazával ve škole tabuli.
2: Slepý hospodář, který byl zpočátku na syna hrdý, začínal být nespokojen. Léčil-li Vincenc Gräfenberské a jejich zvířata, bylo to v pořádku, samozřejmá sousedská povinnost, odměněná prostým zaplať pán Bůh a záruka, že soused pomůže jim, až bude zapotřebí. Proto ale mají odvádět od práce lidé z cizích vesnic? Pravda, přinesou pytlík mouky, hrachu, čočky, pár vajec, sem tam mu vtisknou do ruky nějaký krejcar, ale vynahradí to čas, který tím ztrácí. Nezanedbá Vincek jejich pole. Začal domlouvat. Vincenc kývl, souhlasil, ale starý Priznic poznal, že synovi nejde o čas, námahu a odměnu, že ho zajímá nemocný, ať je to kdokoli.
0: Když bohové tvořili svět, zapomněli na Jesenicko. Zůstalo jim jen trochu kamení a hlíny, z nichž navršili vysoké hory a kopce. Protože se chtěli budoucím obyvatelům odměnit za namáhavý život, který je tu čekal, poručili ďáblovi, aby pod tímto kouskem zemského povrchu nahromadil bohatství, zlato, stříbro a rudy. Ďábel však dával do země zlato, jen pokud se bohové dívali. Když ho nepozorovali, vzal místo zlata žulu a zasadil ji pod celým krajem. Ošálení bohové se strašně rozhněvali, ale poněvadž už nemohli zlomyslnost napravit, přidali aspoň to, čeho měli nadbytek. Krásu. Svými prsty vytvořili v horách úžlabiny, poručili potokům, aby je osvěžili životadárnou vodou, a stromům, aby rostly co nejvýše. Na holá úbočí nasely horská kvítka a tón spěchajících říček naladili do uklidňujícího šumění.
2: Tento kus země dostal však i své dary, trochu zlata, stříbra a rudy. A pak ještě jiný, mnohem větší poklad, který jsem už přivábil snad 100 000 nemocných a stále přicházejí další. a nalézají jej ve spojení životadárné vody, čistého vzduchu a nádherné krajiny. Voda, vzduch, slunce léčí. I krása léčí. Právě tady se zrodila geniální myšlenka uzdravovat nemocné vodou, vzduchem, pohybem a krásou.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dneska je státní svátek 8. května 2026. Ze studia mimořádně přívětivého, ne pražského, ale jihočeského vás zdraví Honza Macoun. Dnes si dáme i sváteční téma. Předpokládám, že vlastenectví znamená pro každého něco. A mě znamená co? Mě znamená co? Páteční noční linka, vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo? Jak vlastenectví vnímáte vy? Budu moc rád, když se připojíte do našeho společného vysílání, které bude až do 1 hodiny. Děkuji všem předem, volat můžete, psát také, písničky k tomu připravené, tak to pojďme spustit.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: V klidu, pohodě, sváteční náladě s vámi Honza Macoun. Z Jihočech zdravím i do Prahy Petra Kubalu, který všechno má na starosti ohledně techniky, tak zmáčkni čudlík a spouštíme.

0: Posloucháte Noční linku, posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Pojďme v tento sváteční večer probrat taky sváteční téma. Páteční noční linka na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Tak jinými slovy, co to pro vás znamená, když se řekne vlastenectví? Cítíte hrdost, když slyšíte hymnu? Máte doma vlajku nebo vadí vám, když někdo mluví o Česku špatně? Šli byste svou zemi bránit? Nebo je to pro vás přežitek? Spojujete vlastenectví s historií nebo se současností? Je to o emocích, o činech? Projevuje se vlastenectví v běžném životě u vás nějak? A kde je hranice mezi hrdostí a přehnaným nacionalismem? Jak tohle to všechno vnímáte v tento sváteční večer? Na to se vás budu z Jihočech ptát. Volat můžete? Můžete. Tady máte číslo.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Můžete také psát na linka@rozhlas.cz nebo do příspěvku pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Já když se podívám, tak příspěvek, který prvně na mě vykoukl, tak mě moc těší, už mě hřeje u srdce. Dobrý večer všem vám, Honzo, opět ohromné téma, děkuji. Já se při poslechu naší hymny vždycky dojmu a mám slzy na krajíčku. Vlastenectví by mělo být v srdci všech lidí a já to tak cítím. Dája Jeseníky. Dájo, souhlasím s vámi, kdykoliv slyším státní hymnu. A nemusí to být jen u sportovních přenosů, ale i třeba i u půlnočního vysílání v rámci třeba stanice Dvojka, tak není to pro mě přežitek, není to pro mě vzduch, je to pro mě něco, co je plné emocí a přitom člověk vnímá, že je moc a moc věcí, které vás třeba na té republice rozčiluje a které byste chtěli změnit a ono to nejde třeba z té pozice, kterou máte na druhou stranu. Hoďme kamenem. Každý přece můžeme nějakým způsobem reagovat a postarat se o to, aby nám tady bylo blaze a možná, že si ani neuvědomujeme, jak je u nás krásné žít. Asi jsem dost sentimentální, tak se za to omlouvám.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

večer by zněla od Mojzese melodie dávnověká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Vlastenectví, to je zvláštní věc. Pro někoho je to vlajka v okně a hymna při hokeji, pro jiného spíš takový tichý pocit, že to sem prostě patří. A možná právě Češi jsou v tomhle trochu specifičtí, protože často o své zemi mluvíme kriticky, někdy až příliš, nadáváme na politiky, silnice, úřady i sami na sebe, ale přitom stačí, aby někdo zvenčí řekl, že Češi za nic nestojí a najednou se ozve skoro každý. Takové to dnešní vlastenectví už většinou není o velkých gestech nebo o tom, kdo hlasitěji mává vlajkou nebo kdo výrazněji mává vlajkou. Spíš je to o takových každodenních maličkostech. O tom, jestli se člověk chová slušně, jestli mu záleží na místě, kde žije, jestli po sobě uklízí odpadky v lese nebo pomůže sousedovi. Možná právě proto je moderní podoba vztahu k vlastní zemi. No a zajímavé je ještě něco. Hodně lidí říká, že si Česka nejvíc vážili až ve chvíli, kdy byli delší dobu v zahraničí. Najednou jim chyběla taková ta čeština, humor, obyčejné hospody nebo krajina, kterou doma brali jako samozřejmost. Možná tady to vlastenectví není o tom, že si myslíme, že jsme nejlepší na světě. Možná je to jen vlastně o takovém obyčejném pocitu, že právě tady jsme doma. A na to bych se rád zeptal, co pro vás znamená vlastenectví. A bát se nemusíte, Praha nekouše, ani já tady dnes v rámci vysílání Cihu Čech. Osmělte se, klidně zavolejte, já budu moc rád. Telefon do studia právě teď 731 800 900. Haló, haló, Český rozhlas, tady Honza, kdo pak nám volá?
2: Dobrý večer, tady Marcela z Polabí. Já teda samozřejmě, že se dojímám, když slyším hymnu a celkově si hrozně moc jako vážím toho, jakou máme krásnou, sice malou, ale krásnou zemičku. Tak já vám teda něco přečtu, sice je to s předstihem, ale něco jsem tady napsala, můžu?
1: Povídejte.
2: Už se blíží konec června, hurá, budou prázdniny. Chystají se všechny děti nebo celé rodiny. Zapomeňte na tablety, vypněte si mobily. Zkuste si jen chvilku myslet, že by jako nebyly. Všimnete si zčista jasná, že louka je zelená, že se právě zčista jasná první třešeň červená. Uslyšíte také ptáky, kteří krásně švitoří, vodu, která plyne v řece, rybky, žabky rozčeří. Hory, lesy, zámky, hrady otvírají náruč všem, kteří umějí žít teď a tady a milují svoji zem.
1: Tleskám. Jak moc vy milujete naši zem? Jak moc? Haló, slyšíme se? Neslyšíme se a nedozvím se víc od Marcely. Mé srdce pláče, ale třeba se dovolá ještě jednou. Tak zkusíme další telefon, třeba to vyjde. Honza u telefonu. Jste tam? Nevadí, nejste, zkusíme někdy příště, dáme písničku a pod ní třeba někdo z vás další, jak jsem říkal, o vlastenectví je to dnes. Pojďte se pochlubit, jak vy tohle slovo vnímáte. A doopravdy.

0: Vladimír je další volající do naší noční linky. Jsme stále ve spojení, pěkný večer.
1: Ano, slyším dobře.
0: Ano, i já vás. Povídejte, vlastenectví, co to pro vás vlastně znamená? Jste vlastenec nebo nejste? Nebo jak si definujete vlastenectví?
1: Jsem vlastenec, aspoň si to myslím. Ono je potřeba, aby to kolikrát ohodnotili jiní lidé. Ale já si pamatuju, jaký byli třeba vlastenci po válce. V 45. odcházeli Němci, Sokolové vzali pistole, nevím kde, hlídali trať, aby náhodou nepoškodili koleje nebo něco takového. A k ním se přidali jiní lidi, kteří, když přišli k nám do hospody, tak byli náhle vlastenci všichni. Já jsem a nebylo to u všech pravda. A taky to nesla doba. A dneska vlastence si představuju tak, že dokáže vysvětlit chyby naší společnosti, ale které jsou naše chyby. Naše chyby, které nedokážeme hned a rychle odstranit, chce to čas. Chce to, aby lidi se naučili spoustu věcí a aby se nepřestávalo věřit. A když se věří, že se něčeho dosáhne, tak se toho dosáhne, i když se třeba zpočátku neví, jak do toho. A udělalo se spoustu věcí a já, když si srovnám za mých 88 let, co všechno se udělalo teď, a myslím po revoluci. A nechci zatracovat socialismus. Stavělo se taky, dělalo se spoustu věcí, ale protože to bylo takový podivný samý most nucení, dneska prostě to dělají firmy a ty mají lidi, kteří jsou placený, podle mýho dobře placený a dělají dobrý věci. Někdy se jim to nepovede, ale musíme to umět hájit. To je český, to je naše a vy to taky v tom Německu nebo jinde nemáte dokonalý. Taky děláte zmetky, taky se vám rozbíjí auta a padnou rakety Američanům a Rusům a všem. Čili říkat o Česku, že jsme prostě dobrý, že máme krásný kraj, řeky, lesy, hory, památky máme skvělý. Praha to je výstavní barák, když se to takhle dá říct. To je prostě nádhera.
0: Řekl vám, takhle jsem nad tím já nikdy nepřemýšlel. Vůbec by mě nenapadlo vlastně to vzít tady z tohoto kousku, tak jak o tom mluvíte vy. A je to milé poslouchat, jako...
1: No jistě, tak já to taky proto říkám, aby to lidi mile poslouchali a vzali si to k srdci. Protože hájit naše zemi, naší zemi i práci lidí, která momentálně u některých profesí není úplně skvělá, protože se dost lidí naučilo s prominutím flákat a neumějí někteří řemeslo, ale stejně musíme hájit, jsou to naše lidi, jsou to naše stavby a neříkejme, že v Německu mají potraviny dražší nebo levnější, u nás máme benzín lacinější než tam. To prostě, jak se to udělá s daněma a s jinýma věcma, tak to prostě ten stát má. A že jsme dobrý Evropské unii a doufám, že v ní zůstaneme. Že nebude Reichl nebo Okamura dělat nějaký referenda, aby jsme vystoupili, protože to by byl pro nás hrob. To můžou dělat jenom lidi, kteří si neuvědomí, jak by jsme prodávali. A my potřebujeme prodávat. Jsme exportní podnik a umíme skvělé věci. Takže to je asi tak všecko. A musím říct, že když se hraje hymna, když někde vyhraje sportovec nějaký, když je úspěšný projev v Evropském parlamentu, brečím, tečou mě slzy jako hráchy a nemůžu to ovládnout.
0: To je asi děkuju vám moc. Děkuju, krásnou dobrou noc. Děkuju, vážím si to, že jste zavolal. Ať se vám daří, dobrou noc.
1: Děkuju a vám taky, ať se daří. Nashledanou. Dobré.
0: Vlastenectví je pojem, který se v čase samozřejmě proměňuje. Pro někoho je to silný pocit sounáležitosti, pro jiného prázdné slovo bez obsahu. Dřív bylo spojené s obětí, taky vlastně s obětí a bojem, dneska spíš s takovou každodenností, s tím, jak mluvíme o své zemi, jak se chováme k lidem kolem sebe a vnímáme společné hodnoty. Někdo ho prožívá při sportu, jiný při státních svátcích, další ho vůbec neřeší. A právě to dělá z vlastenectví téma, které rozděluje i spojuje zároveň. Budu rád, když nás následující minuty a vlastně hodina a něco spojí dohromady a bez hádek se dokážeme vzájemně pochlubit, jak vnímáme vlastenectví. Ať už je to tím směrem, anebo tím směrem. Tady nikdo nikoho nebude pomlouvat nebo si někoho dobírat. O toho tady nejsme. Ale já budu opravdu moc rád, ať to máme pestré, zavolejte klidně i z té protistrany. Protože pestrost musí být a jinak by to nemělo smysl vůbec a noční linka taky ne. Tak pojďte do toho, těším se na vás.

0: Halo, Český rozhlas, tady je Honza z Jihočech. Zdravím koho a kam?
1: Jana z Prahy. A tak jsem...
0: Ano, zdravím.
1: Jak jsme řekli tento pořad, tak se mi moc líbí. Sice jsem přes 80, ale pořád to u mě je. Já jsem se před 20 lety přihlásila do kurzu trénování paměti. A měli jsme tam lektorku, která prostě vykládala, nás učila, jak s pamětí zacházet a tak dále. Ale strašně mě naštvala a pak jsem odešla z toho, jak začala nás pomlouvat Čechy. Furt Američani jsou takový chytrý a tohle. A všecko americký bylo dobrý, že ona tam několikrát byla. A já jsem se úplně tak jako i urazila, že jsem se sebrala z toho kurzu, jsem odešla. Prostě jsem to nemohla poslouchat. Já jsem říkala, teda ty jsi vlastenka, jsem se říkala v duchu. To, prostě jsem úplně nesmysla. Když nás někdo takhle pomlouval a hanil, jsme hloupí a takový. Jo. Tak to je asi moje vlastenectví, no. Potom ještě,
0: takže jakmile se mluví o České republice nebo o Česku nebo tehdejším Československu, když někdo mluví špatně, tak se ano. To ve vás mele, vře to.
1: Ano. A když jsem jezdila na vlaku jako průvodčí a vždycky jsme se zvenčí jako z Čech vraceli do Prahy a viděla jsem, projeli jsme tunelem pod Žižkovem a viděla jsem ty Hradčany. Tak mě bylo tak krásně, co jsem říkala, že bych nikdy nechtěla jinde být než tady. Tak
0: tady vám rozumím hodně, protože právě proto, i to byl vlastně jeden z důvodů, proč jsme pouštěli tu první písničku od Karla Gotta Vltava, protože to je vlastně jedna z mnoha skladeb, u kterých mám husí kůži, ale taky tam ta slza do toho oka jde.
1: Ano, bylo to moc pěkné. Já vám moc krát děkuju za tyto krásné pořady.
0: Já taky děkuju.
1: Poslouchám léta. A někdy se u vás chytím, ale strašně moc to mám ráda. To je pro starší lidi většinou, protože mladí tomu nemají vztah takovýhle pořadu. No. Je to chyba.
0: Jano, děkuju. Přeju dobrou noc, ať se daří, klid, pohoda, úsměv.
1: A vám přeju hodně zdraví. Ať máte sílu.
0: Děkujeme.
1: Mějte se, moc zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: U té hymny ještě zůstaneme. Marie mi napsala, když slyším českou hymnu, vždycky se mi sevře hrdlo. Ne nějak teatrálně, ale uvnitř něco cítím. Možná je to tím, že jsem vyrůstala v době, kdy nebylo samozřejmé říkat nahlas všechno, co si člověk myslí. Tatínek měl doma malou vlajku schovanou ve skříni a vytahovala se jenom při velkých příležitostech. Dnes ji mám doma taky. Nechodím s ní po ulici a nekřičím, že jsme nejlepší národ na světě, ale mám ráda naši řeč, krajinu, písničky i humor. A vadí mi, když někdo mluví o Česku jako o zemi závisti a nadávání. Máme spoustu chyb, ale pořád je to domov.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte společné regionální vysílání stanici Pohoda, je tu noční linka dnes s Honzou Maconem. Zdravím z jihu Čech a zdravím koho a kam?
1: Halo, halo, já jsem na cestě zrovna z Krkonoš na Jižní Moravu, jmenuji se Jan a zdravím všechny a moc mě váš pořad zaujal, je krásný, opravdu. Jestli teda můžu mluvit, nebo jestli mě dáte otázku?
0: Nedám vám otázku, ta platí, no, co nedám, dám. Co pro vás znamená vlastenectví? To je jediná otázka, až do jedné hodiny ráno pověste, jak to vnímáte vy v současné době? Je to prázdné slovo, nebo jaký jste vlastenec a jestli vůbec?
1: Rozhodně prázdné slovo to není. Chtěl bych začít tím, že můj 7letý syn za mnou došel, tatínku, rád bych, abys mě vzal na Sněžku a dneska jsme ji zdolali v dnešní svátek, i když počasí úplně nepřálo, ale bylo to super. Mám z toho hrozně dobrý pocit a ten kluk prostě přišel i s tím, že v podstatě o tom určitě nevěděl, že je to nějaké vlastenství. Ale měl jsem radost prostě, že to je tady něco takového českého. Další věc, kterou bych chtěl opravdu říct, kterou jsem jako není z mé hlavy, ale naprosto se s tím stotožuji. My jsme z Moravského Slovácka a velký takový vlastenecký pocit je vždycky ten, když si dám na sebe svůj kroj. Jo, takový ten pocit obrovský sounáležitosti. A vždycky jsem si trošku myslel, že ti Moraváci jsou ochlup větší vlastenci, ale potom, když přišlo tornádo a když jsem viděl prostě ten celorepublikový, byli jsme tam hnedka, že pomáhat, nás se to netýkalo, naší vesnice, ale byli jsme tam pomoct hnedka na druhý, na třetí den a když jsem viděl prostě tu neuvěřitelnou pomoc, jako ještě teďka mě to dojímá, těch mladých lidí, které tak často jako jim říkáme, že o nich říkáme, že jsou prostě budiční čemové někteří a tak dál, tak to bylo prostě neuvěřitelné a myslím si, že jsme vlastenci celá republika.
0: Jo, to zase, jste teda říkal... otevřel teďka další část, další možnosti vlastenectví, protože tohle mě taky vůbec nedapadlo a vlastně, jo, jak o tom mluvíte, tak se mi taky to dere ven ty slzy, protože tam šlo všechno stranou. Všechno, všechny pomluvy, všechny narážky, opravdu... všechno. Ne, tady se musíme semknout a zkrátka musíme.
1: Ono lidi to cítili jako zmedializovaně, což samozřejmě v dnešní době je nedílná součást toho, ale to opravdu prostě bylo neuvěřitelné, ta pomoc, jo. Další úhel pohledu, třeba já jsem profesionální muzikant a když hrajeme třeba Antonína Dvořáka ve Filharmonii, tak mě prostě hraju to po 40. klidně, tu Novosvětskou, tak mě stojí chlupy takovým způsobem, prostě obrovský pocit vlastenectví to je. Obrovský. A poslední teda, abych to tak nebral všechno v superlativech, tak jako zamyslet se nad tím, nebo někdy jsem se zamýšlel nad tím, jako nasadit život za republiku, to je velké téma. To nedokážu říct, že bych, to se mně zdají ti Ukrajinci tady v tomto ochlup lepší prostě. Jo, abych jako zase byl jako upřímný úplně a prostě věděl bych, že bych mohl ztratit všechno to, co mám tady a světa jsem pojezdil taky kus a věřte nebo nevěřte, ale tady je jedno z nejlepších životních prostředí na celém světě u nás v České republice.
0: Takže no, ale to se tak těžce vysvětluje lidem, kteří třeba v tom zahraničí nebyli nikdy a nebo byli jenom tak na skok na nákup pro kafe.
1: Těžce, jak to myslíte? Těžce, jako myslím celkově tady no, úžasný sociální systém, školství.
0: To zcela určitě.
1: Bezpečí.
0: Souhlasím, akorát spíš jenom si říkám, že velmi těžce se to vysvětluje lidem, kteří a já právě nechci, aby to tak jako vyznělo, že jsem všude byl a všechno znám, ale je fakt, že jakmile člověk přejde přes hranice, dál než na nákupy kečupu a levní kávy a levnějšího jídla do prvního supermarketu, který je za hranicema, tak pozná, že vlastně my na tom vůbec nejsme špatně, jako Česká republika, a že vlastně spíš maximálně... nechci říkat, že ti lidé jsou nevzdělaný, nebo že jsou... Ale má... Ne nadarmo se říká, že kolik řečí umíš, tolikrát si člověkem, ale když vycestuješ a poznáváš, tak potom s tou velkou radostí se vrátíš domů. S velkou radostí.
1: Já bych asi osobně vůbec neřešil tady ten konzum, ten je všude prostě pohodlný, lidi se v žádném případě nenadřou ve většině tady v Evropě na jídlo a na to. To je všechno prostě jakoby taková samozřejmost, které už si ani nevážíme, neuvědomujeme, jo. Ale prostě takové to, že nevím, no, tady když mě zhoří barák u nás, tak vím, že prostě půlka dětiny dojde a prostě pomůžou mě všichni. Jo, prostě jsou ten přesvědčený, jo. To jsou takové ty počiny vlastenectví, nevím, možná jsem odbočil už malinko jinam, ale prostě tak, no, co jsem chtěl, to jsem vám sdělil, ale říkám, jakože takové to obrana vlasti, jakoby s nasazením svého života, to nevím, kolik lidí by řeklo, to by mě docela zajímalo, jo, šel bych, nasadil bych život. To je v dnešní době jako si myslím hodně těžké tady toto říct, jako tady tu, jakože to přesvědčení, nebo tak jako asi málo kdo to má, no. Takže tak.
0: Honzo, děkuju. Děkuju.
1: Přeju krásný večer a fakt super pořád. Úžasné. Já si osobně vážím vlastenectví a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Řeknu vám, nechtěl bych, aby to vyznělo opravdu nějak zlé vůči nám, a to ne, to zase takový přizdi. Vůbec ne. Těžko se někdy některé věci charakterizují anebo tak nějak dávají do jednoduché věty, aby to vyznělo co nejsprávněji, ale předpokládám, že za tu dobu, co se společně známe, tak víte, jak já přemýšlím, jak se vyjadřuji i třeba o nás, o Češích, o lidech, kteří jsou z té sympatické malé zemi uprostřed Evropy. A to jsme ještě nedávno byli Československo. Tam zalovíme i teď. Tam zalovíme i v rámci hudby, protože přichází na řadu písnička, která taky má pro mě takový zvláštní efekt, a to Husí kůži. No, jen to tam, Péťo, pust. Myslím, že ji budete znát a je dost charakteristická. Dost. A myslím, že v tom nejsem sám. Tak schválně.

0: Páteční noční linka Vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Doufám, že vlastně moje slova, která jsem nedokázal úplně přesně najít, jste navnímali z písničky, kterou jste teď slyšeli. To je písnička, která mi přijde fakt od srdce. A hlavně všechno se poznává podle toho, kdy stávají člověkovi nebo lidem chlupy na rukou a má takový pocit, jako když přeběhne mráz po zádech. Volejte 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Je to pro mě dnes složité, protože mluvit o vlastenectví a mít toho tolik co říct, nechávám to na vás. Budu moc rád, ať se ozvete vy, kteří to vnímáte velmi hluboce, ale i vy, kteří to dneska tak nevnímáte, že dřívá vějíc bylo líp. No, tak schválně, jak to vnímáte vy? Tady Honza, hezký večer.
1: Dobrý večer. Já už můžu tady mluvit?
0: Ano, jenom se nám představte, vypněte si váš rozhlasový přijímač, aby nám to nevazbilo. Tak vás moc zdravím. A kdo jste?
1: Já volám z Jižní Moravy. Z Jižní Moravy, z města Kyjova. A chtěla bych k té otázce vlastenectví si vzpomenout na mého dědečka. Byl to pan řídící Jurek z Žadovic, který tam zakládal Sokol a byl to velký Sokol. A když došlo k rukování do války v 38. roku, tak rukoval samozřejmě v čele Sokolů, že? Okamžitě. A naprosto hrdostí tihle muži rukovali s tím, že tam položí za vlast život, protože jediné, co udělal, tak bylo, že mojí mamince a její dcerce, teda mojí tetičce, koupil prstínky. A ten prstínek jsem zdědila, já říkám mu váleční prstínek. Je to prostě taková vzpomínka jako na něco, kdy člověk se rozhodne jít položit život za vlast. Takže já jsem taky jako vzpomenul, že to je podle mě vlastenství.
0: No super, to vám moc krát děkuju, protože já být nějakým znalcem v oboru bižuterie, zlato, stříbro, drahé kamení, tak vím jenom půlku té radosti. Jenom půlku. Tam chybí ten příběh.
1: Je to, je
0: a to jste mi teďka dodala.
1: Je s vínovým kamenem a prostě on ho koupil a jak tam čekali na náměstí v Kyjově děvčata, aby mu se zamávali, když šli průvodem Sokoly jako nastoupit a odjet, tak každý dal do ruky ten prstínek, takže pro mě to je spojené s něčím, s obrovskou hrdostí na vlast a s obrovským vlastenectvím.
0: A hlavně taky hodnota nevyčíslitelná v tomto případě.
1: A ten prstínek si považuji, když náhodou se bavíme o nějakých takových věcech s kamarádkama, teda v mém věku samozřejmě dneska, že, tak vždycky říkám, mám tady váleční prstínek po mém dědečkovi a ráda ho ukazuju.
0: Moc děkuju za to, že jste nám ho taky představila v rámci našeho večerního vysílání. To je slovo z Kyjova. A děkuju a dobrou noc.
1: Ano, mějte se moc hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tetelím se úsměvem tady z toho, co mě nabízíte za příběhy do dnešního vydání Noční linky na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. A kdo bude další?

0: 12 minut nás dělí od půlnoci, tak kdo bude pravděpodobně posledním, kdo se dovolal do našeho vysílání? Halo, halo.
1: Dobrou předpůlnoc. Radek Mikula.
0: Zdravím vás, Radku, povídejte. Vlastenectví, je to pro vás slovo důležité?
1: Poslouchám vás jako český rozhlas České Budějovice poslední dobou neustále, ať je to humoriáda a tyhle ty pořady mě zajímají tohleto a člověk se dozví velice moudrých věcí. A opravdu většinou volají starší lidé tohleto, tam je toho moudra samozřejmě víc, tohleto. No, k tomu vlastenství, co bych k tomu řekl, tohleto. Staré latinské úsloví nebo rčení říká ubi bene, ibi patria, kde je dobře, tam je vlast. Takže já jsem takový kosmopolita, tohleto, nebo myslím to, žil jsem v přírodě, pracoval jsem pro přírodu, tohleto, a dělám všechno pro přírodu, a jsem pracoval v lese, tohleto, v zahradnictví, takže pokud má být, ale kde je dobře, tam je vlast, tak to znamená v přírodě, což znamená podle mě aby ta země koule, naše zem, tohleto, myslím tím zem s velkým Z, neskončila tak nějak tohle prostě v tom kopru, protože to, co se dnes děje, to opravdu jako nemá moc období.
0: Jinak, jste na něco hrdý vy konkrétně v rámci našeho žití a bytí v České republice?
1: No jistě, že na jednu stranu, že se dokážem bránit, ale když tam teče do bod, tak někdy zase, ať, když to beru z, podle mě tady z historie, někde srazíme podpatky tohleto a říkáme si, staré dobré české švejkovství, nějak bylo, nějak bude, tak no.
0: Nějak bylo, nějak bude, no je fakt, že tohle slýchávám v poslední době taky poměrně docela dost často a je to podle mě signál nějakého rezignování, nějakého, a už mi dejte pokoj. Takhle to vnímám já, aspoň ze svého okolí, nevím jak vy, ale rezignace, to je to slovo.
1: Jako vy jste mě říkal, ať vám dám pokoj?
0: Ne, vůbec ne. Já jsem jenom říkal, že mě tohle to připomíná spíš jako právě jako něco jako a už mi dejte pokoj, rezignace, rezignování, no, vůbec na všechno.
1: Jak jste mi to řekl tohleto, tak jsem si řekl v duchu tenhle v hlavě tohleto, tak už tam nikdy volat nebudu.
0: Ne, ježiš, jenom to ne, to jste neslyšel celé.
1: Máme další humoriáru asi.
0: No, v rámci dnešního svátečního vysílání to teda. Ale každopádně je pravda, že spoustu lidí kolem nás je dost rezignovaných z toho, co se děje kolem nás. Vůbec ano, z politického směru.
1: Ano, mě to mrzí tohleto. Já si tady dost často píšu tenhle, dívám se na ty komentáře na internetu, tohle na různé články a tam se to vlastně se smíruje tohle na 4 smajlíky. Jeden je srdíčko, druhý je tohle kyselý ksift, tohleto, další je tohle úsměv a pak je tam ten plačící smajlík tohleto, nebo nějak tak tohleto. A tam, když čtu tyto příspěvky, tato, nebo ať jsou to příspěvky, nebo tohleto, tak je smutné tohleto, jak se lidé kvůli jednomu slovu dokáží nenávidět.
0: No, je taky názor samozřejmě. Každopádně já doufám, že vlastenectví, to slovo, které dnes probíráme, úplně nevzbudí takové emoce, že to vytočí do běla. A když, takže nám to zavolají a vysvětlí, přiblíží proč, tak vám poděkuju z Jihu Čech do Jih Čech. Ať se vám daří, dobrou noc. A víte co, dáme si krátkou pauzu, dáme si písničku a vlastně taky i příspěvky od vás, protože se to tady tak nějak nakupilo. Eva taky do třetice Jižní Čechy tady píše. Dobrý, krásný večer. Všem, Česká republika je pro mě nejkrásnější zemí na světě. Když poslouchám naši hymnu Kde domov můj, jsem hrdá, protože tato píseň vyjadřuje krásu naší země, její přírody. Kochám se vždy, když o státních svácích a i jindy vlají vlajky České republiky. Užívám si to třeba dnes. Také miluji český jazyk. Obdivuji české, moravské a slezské kroje. Jsem hrdá na naše věce Jaroslava Hýrovského, Otu Wichterleho, Františka Říká Antonína Holého, spisovatele, básníky, hudební skladatele, architekty a spoustu dalších lidí. A vzdávám úctu lidem, kteří položili ve dvou světových válkách v minulém století svůj život za naši svobodu. Krásné jaro a pěkné květnové dny přeji ze srdce všem. Eva z Jižních Čech. Evo, asi se pod to podepisuji taky. Ne, asi určitě. Děkuji.

0: Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda, je tady noční linka, pokračuje páteční noční linka s tématem, no jak to sformulovat hezky, vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Moc telefonátů, moc vám děkuju, moc pozdravných telefonátů. Taky jsem tady obdržel už několik příspěvků a i poděkování, taky i já musím poděkovat za vaše e-maily, které se netýkají tématu. Děkuji i za poštu klasickou, která dorazila během tohoto týdne na adresu mé mateřské stanice. Obecně, když budete chtít napsat, ono to dojde. Český rozhlas, noční linka, Honza Macoun, Vinohradská 12, ono to dojde. I když dnes pro vás nevysílám z karlínské historické nádherné budovy, která vlastně, už to bude tuším příští týden, bude otevřena v rámci dne otevřených dveří. Doufám, že vaše regionální stanice také budou mít otevřeno, že se případně přijdete podívat, odkudže pro vás vysíláme nejen tu noční linku. Takže děkuji za dopisy, i třeba od tuším Honzy ze Špindlu, všechno vím, všechno znám, ne, že bych se chtěl chlubit, ale došlo. Tak děkuju a zároveň taky děkuji i těm, kteří píší o témata noční linky, co probrat. Myslím si, že těch témat se tady sešlo poměrně dost i ke kolegům, tak snad to klapne a to vaše téma vyjde pro příště.
1: Noční linka.
0: Vítáme nový den a novým dnem neděle 9. Ne, neděle. Sobota 9.5.2026. Už předbíhám a není to přání otce myšlenky. Dnes, kdo nám slaví svátek, Ctibor a Ctibora. Ctiboru neznám vůbec žádnou a Ctibora myslím, že taky ne, ale je jich poměrně dost, do tisícovky. Jeden Ctibor připadá přibližně na 12 000 obyvatel. Průměrný věk Ctibora 52, jinak podle příjmenáře slaví Vrbovy. Vás je něco přes 3,5 tisíce a rozhodně, kdybych si chtěl vzít vás nějak na paškál, nebudu asi o vás úplně v těch negativech mluvit někde v Konici a nejbližším okolí, protože tam je vaše líheň. Zní to trošku kostrbatě, ale tam je vás zkrátka nejvíc. Ať už slavíte, anebo budete slavit, máte klid, pohodu, doufám, že jste správně naladěni a pokud ne, takže si uděláte čas na nás, na vysílání Českého rozhlasu. My vás dáme do pucu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak v sobotu pokračujeme páteční noční linkou. Vlastenectví, no. O vlastenectví. Myslím si, že i nějaká slova, milá slova, by měl pro nás Viktor Preiss.
2: Ty naše

0: Luboš je dalším volajícím do naší noční linky. Zdravím vás.
1: A já zdravím Honzu Macouna a Petra Kubalu a posluchače. A tak mě napadlo, když se říká o vlastenectví, taky bychom měli připomenout, že velký vlastenci jsou disidenti, kteří bojovali za demokracii a svobodu. Václav Havel a ostatní, kteří byli v tom vedení, v občanském fóru, na ty bychom měli taky vzpomenout. Ty taky jako se zasadili o vlastenectví a obětovali se pro nás. Co kdyby to nevyšlo, ta revoluce, tak by to všecko bylo hodně zlý. Takže to jsou taky prakticky vlastenci, když se to tak vezme.
0: A nejsou to náhodou třeba jen osoby, které byly na správném místě ve správný okamžik?
1: Možná jo, protože, ale taky skauti jsou vlastenci a ostatní, kteří to neměli jednoduchý za bývalýho režimu.
0: To je fakt.
1: Taky bychom měli vzpomenout to výročí, co se dělo při těch událostech válečných, to je obrovský vlastenectví a nebejt toho, že tu Prahu Češi bránili, že se dovedli. Je vidět, že by se ten národ dovedl ubránit i před vpádem nacistů do Česka, kdyby byli to, jako že by, ale škoda, že se nás nezastali třeba některé státy dřív, než začali Němci řádit, ale to zas člověk neví, to by bylo možná peklo v české kotlině, že jo? Ale velký vlastenectví je, velký vlastenectví je, že tady máme lidi, kteří zařídili, že už máme svobodu slova, demokracii, že můžeme chodit jak říkám, no.
0: Aby jsme náhodou třeba o tu svobodu slova zase nepřišli. Rychle nabil, no, rychle pozbil.
1: No já vím. Ono to není jednoduchý. Musíme si to bránit. Musíme na sebe být hodnější a jako být jako víc semknutý, protože lidi se dovedou pohádat kvůli blbosti a měli by spíš se dohodnout mezi sebou. Kvůli maličkosti by se v tomhle státě dovedli prakticky lidi porvat kvůli úplný prkotině, že jo? Takže bychom se měli trošku jako spojit všechny dohromady, aby jsme neměli takový skandály a různý průšvihy.
0: Zase na druhou stranu skandály a průšvihy jsou určitě i jinde v jiných zemích.
1: Já vím, jsou. Tady to docela jde, no.
0: Takže myslíte si, že u nás to ještě tak jako jde, že to je v rámci možností, ale mohlo by to být samozřejmě lepší.
1: No, lidi by se neměli dělat na schvály a měli by spíš si podat všecky ruku a dohodnout se takhle, aby to bylo ještě lepší, no, než to je teďka. Ty poměry, některé poměry někde v některých městech, ono to je takový rozhádaný mezi sebou. Takže bychom se měli trošku...
0: Jestli se máme dohodnout, jestli si máme popovídat o něčem a říci, dohodnout se, být diplomaté a dohodnout se, pak to ale úplně nejde ruku v ruce s tím, co se děje u nejhlavnějších představitelů třeba aktuálně naší země. A to nechci poukazovat, vlastně nechci se úplně bavit o politice, ale pojedu tam, nepojedu tam, mám na to nárok, nemám na to nárok, chci, nechci, přišel jste o 15 minut později. Jestli víte, o čem hovořím, tak nemělo by se začít u sebe, každý u sebe, obzvlášť ti, kteří jsou víc viditelní, aby byli v příklad těm, teď já nechci říct, těm, co jsou, no úplně obyčejní.

0: obyčejným, úplně obyčejným lidem.
1: Já vím, no.
0: Aby neukazovali, co je norma.
1: Mm-hmm. Aby se prostě jeden na druhého nepovyšovali a nějaký právo silnějšího by nemělo vůbec existovat. Mělo by se to mezi sebou víc semknout a to by bylo taky vlastenectví, kdyby si všechny lidi, kteří jsou pohádaný mezi sebou, si podali ruce a co jsme si, to jsme si, že jo?
0: No kéž by, no. Uvidíme.
1: To by
0: uvidíme.
1: Taky bylo vlastenectví.
0: Uvidíme, kdo se ještě dovolá jako další. Třeba o tom popovídáme, ale nechtěl jsem to vlastně ani úplně nakousnout, ale vlastně už jsem to řekl. Tak se za to případně omlouvám, protože úplně nejsem o to tady, abych prožíval aktuální politické dění v naší republice, ale ono to vlastně částečně i k tomu vlastenectví patří. Tak moc děkuju za telefon, popřeju dobrou noc, ať se daří.
1: Vám taky díky, naschle, díky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co je toto vlastenectví? Je to pro vás důležité slovo pro život? Teď jsem zrovna přemýšlel hodně nad tím, jestli vlastenectví se dá naučit, anebo jestli v něm musíte být vychovaný. Zkuste mi i o tom povědět víc. Jestli vám do hlavy vštěpovali už od malička, že je důležité být hrdý na svoji zemi, ve které vyrůstáte, anebo jestli jsou přednější třeba činy, které z vás dělají celou naši společnost. No, uvidíme.

0: Iveta napsala: Dobrý večer. Škroupův dům v Osicích na Hradecku, postavený na počest místního rodáka a autora naší krásné hymny, se bude bourat. Asi takhle se vážíme vlastenců, co měli radši naši zem, protože z tak krásného textu je ta láska ke své zemi poznat. A jak to má Nora z Frenštátu? Dobrý večer, nebo pěknou noc přeju.
1: Dobrý večer, všechny zdravím, děkuji za uvítání. Já jsem byla akorát překvapena, protože jsem si říkala, proč ten Honza má takový nějaký jiný hlas. To je divné, že to byl váš kolega technik.
0: Jo, dneska prosím pěkně z jihu Čech a zdravím samozřejmě do Prahy. Děkuju Pétěvi za to, že to všechno dokáže zmačknout ty čudlíky. No a teď zmačknu vás, tak povězte, Noro, vlastenectví. No.
1: Teď, jak se četl ten poslední příspěvek, já jsem o něm mluvila taky někdy nedávno v Noční lince, protože jsem před několika týdny slyšela tu reportáž v televizi a tam mě velice překvapilo, protože ta obec, ty Osice, se stavěla za to, aby ten Škroupův dům tam byl zachován. Starosta měl, říkali, že oni by nebyli schopni to zaplatit, ale pokud vím, tak teď nevím, který je to kraj, pan hejtman tehdy říkal, že to snad půjde nějak udělat, tak mě překvapilo, že v průběhu několika týdnů, no je to ostuda, tak jako tak, a vidíte, to je vlastenectví na prvním místě. Takže co bych řekla k tomu vlastenectví? Pro mě je to slovo tak samozřejmé, to má člověk v sobě tak vžité, že o tom nemusí zbytečně přemýšlet, protože já jednak miluji naši hymnu, jako pocit vlastenectví mám naši češtinu, kterou to je prostě perfektní jazyk. Proč cizinci, já pořád si říkám, proč ti, kteří se naší řeč učí, říkají, to je jeden z nejtěžších jazyků a pro nás je to tak vžité, jako bychom se s tím narodili a bylo nám to dáno takhle do vínku, ale jenom prosím, ať si to uchováme, ať se nenecháme zatáhnout do toho, co je všecko módního. Já vím, že se to vždycky takhle mísilo, ale tu základní češtinu si nechejme a hlavně tu spisovnou. I když milují nářeči a ty, ať jsou náš folklor, vždyť kolik my se můžeme tolika věcmi chlubit, kolik my máme v kultuře, ať autorů, ať je to spisovatelů, básníků, hudebních skladatelů. Bože, kdo by ve světě tě neznal Smetanu, Dvořáka, Janáčka, Martinu, Suka, kolik máme interpretů, kolik jich hostuje v zahraničí. Teď oni vědí, že to jsou z Česka. No, bohužel, já bych pořád říkala z Československa. Je mě líto, že už nejsme Československo. Já jsem se takhle narodila a já pocházím z Československa stále. A lituji toho, že jsme si nechali takhle odtrhnout to Slovensko. Ti dva pánové, co tam tehdy se děli v tom v zahradě pod vilou Tugendhat v Brně. To si pamatuju ten výjev, když jsem to viděla v televizi. Oni si tam v poklidu u stolečku kulatého seděli pod břízou a jenom si podávali ruce, jak se pěkně rozdělí Československo na dvě země. Teď ono už stačí konec konců, že nám po válce ukradl Stalin zakarpatskou Ukrajinu. A tam ti lidé, co tam žijou, ti by oblízli všech 10, kdyby mohli být součástí toho Československa, které tehdy ještě bylo. A to je spousta takových věcí. Zachovejme si to, co máme. Máme tolik krásných věcí. Nenechme si to vzít. Máme tolik přece, já si vážím všeho, co je u nás i vyrobeno, co naši lidé dělají. Máme šikovné, nejenom umělce, ale řemeslníky, máme šikovné lidi. Nenechme do všeho jenom zavlékat politiku. To je k ničemu. Ať se dohadují. Když se dovedou dohadovat, jak malí kluci už by si to vyřídili ručně, bylo by to stručné a bylo by to stokrát lepší. A takové ty debaty, co se vedou kdesi na vysoké úrovni a přehazují se nějaká diplomatická slova, je vidět, že to k ničemu nevede. A bojovat za svou vlast, kdyby nebylo těch válek, kdyby nebylo těch zlotřilců, kteří si je vymýšlejí, tak nemusíme za nic bojovat. My bojujeme za to, co máme v každodenním životě a to si zachovejme. To je to nejdůležitější.
0: Kraj máme krásně. Český,
1: celou zemi krásnou. Ještě neslyším gong naštěstí, jak mi bylo vyhrožováno.
0: Ne, to by se ještě doplnit,
1: jakmile... Ale jsem ráda, že vás slyším.
0: Já taky, já jenom jsem chtěl říct, že vlastně vy jste mi vzala teďka opravdu z úst i tu větu, kterou jsem měl dodat, když jsem mluvil o těch našich vrcholných politicích, kteří se nedokázali dneska nebo kdy to bylo dohodnout o tom, v kolik hodin a kdo, jak a podobně, tak vlastně tam by bylo dobrý, kdyby se to ty kluci vyříkali, možná se pobili, možná, že by to bylo to nejlepší, co by se mohlo stát, ale pak by to bylo jednodušší, ale možná je to jenom moje nějaká představa v hlavě, no. Takže asi
1: ale
0: tak.
1: To si myslí víc lidí. Ono v jedné písničce se taky zpívá, padla facka, padla na sahale. Ono, kdyby jsem tam, a jsou tam i nějací v těch vrcholných kruzích, jak to tak pozoruju, takový nějací mladší, kteří by sem tam potřebovali jednu facku zprava, jednu zleva, bylo by to vyřízené.
0: To
1: a říkám,
0: fakt.
1: Ona diplomacie se má řešit v rukavičkách, je to pravda. Ale kdyby náhodou někdy ty rukavičky byly drsnější, také se nic nestane.
0: Noro, děkuju moc. Ať se daří. Zdravím do Frenštátu. Dobrou noc.
1: A vy se mějte taky hezky a žijeme v poklidu a přejme si jenom to dobré. Dobrou noc.
0: Já jenom, aby bylo jasno, ten gong samozřejmě máme. Péťo, bum. To je jenom tak, kdyby náhodou jsme povídali opravdu nějak extra dlouho, tak to je to, co nás přeruší, protože někdy ten čas plyne tak strašně moc rychle, že nevnímáme ani své okolí, ale vnímá to ten nejvyšší skoro bůh technický v Praze. Jmenuje se Kubala Petr křestním jménem. Ne, děkuju moc za to, že to takhle můžeme zprodukovat, to dnešní vysílání a vlastně i to zítřejší, kde se uslyšíme, ale to ještě docela dost předbíhám. Stále probíráme vlastenectví až do jedné hodiny. Volejte, pište. Mimochodem, když jsme u toho psaní, tak mám tady třeba... Milada z Prahy napsala: dobrý večer, pane Honzo, jsem hrdá, že jsem se narodila v naší zemi. Dobrovolně bych svoji vlast nikdy neopustila, v jiné zemi bych asi žít nedokázala. Souhlasím s tím, co říkal pan Werich, že nemůžeme trvale žít v jiné zemi, neboť s nimi nehrál kuličky. Když jsem pracovně pobývala v zahraničí, vždy jsem se ráda vracela domů, neboť nikde tak nevoní lesy, louky a stráně. Jsem pyšná na naše odbojáře, obyčejné lidi, kteří se svými rodinami dokázali za druhé světové války obětovat za naši svobodu své životy. Smekám před jejich statečností. Jejich jména by měla být neustále připomínána a nikdy nesmí být zapomenuta. Zdraví Milada.

0: obyčejnou ženu.
1: Neobyčejná drahuška volá. Pěkný večer, pěknou noc.
2: Dobrý večer, pane Honzo, zdravím vás a všechny posluchače, kteří ještě jsou u telefonu. Já jsem nechtěla volat a potom, co řekla paní ale... Nora, vlastně není co dodat, ale musím to říct. 5. května padl můj tatínek z boji o rozhlas. Pracoval v odboji, pracoval blízko vaší stanice, když jste v Praze, protože dělal na... No, teď mě vypadlo. Na ústavu... Ježišmarja, to je jedno. Prostě pracoval v Karlíně, kde byl, měl tam skovanou pušku, když volá rozhlas o pomoc, tak byl jeden z prvních, který tedy na pomoc šel. A 5. května byl postřelen, 6. května zemřel. Ale o tom nechci mluvit. Já chci říct, že bohužel to slovo vlastenectví ještě v nás, mě bylo půl roku, bráchově roka půl, maminka ovdověla v 25 letech a všechno to dokázala. Byly sokolové, byly různé spolky a škola, která ty děti, jako jsem byla já, k tomu vlastenectví vedla. Pro nás to nebylo jenom slovo, ale do dneška, když vidíme, že vyhrávají naši sportovci, když se hraje naše hymna, tak máme tu husí kůži a chlupy nám vstávají. I kdybychom je neměli, tak nám vstanou. Bohužel ta doba se posunula natolik, že jsou úplně jiné priority a taková ta rozhádanost politická to lidi nespojí. Naopak vlastní rodina kolikrát není schopná se dohodnout. A v tom je toto smutné. Já jsem chtěl z dovolené v Jižních Čechách právě dnes a znovu jsem si do Prahy a znovu jsem si uvědomila, jak ta naše republika je krásná. Když jsme byli i s tím Slovenskem, tak to bylo teda ještě krásnější, protože jsme měli Tatry nízké, vysoké a tak dále. A jakmile se otevřely hranice, tak jsme měli šanci poznávat další věci, které jsme nikdy předtím neviděli, ale o to víc potom jsme se mohli s radostí vrátit domů, když se porovnávalo první výkladní skříň, kterou my jsme neměli, tak jsme obdivovali. Dnes máme všechno, ale bohužel nejdříve jsou cizojazyčné nápisy. Jděte po Praze a hledejte tam český nápis na krámek. To je výjimka. Samozřejmě je tady hodně turistů a dělá se to pro ně a zaplať pánbu, že se jim otvíráme a ukazujeme, co krásného máme. Ale o to víc bychom si toho měli vážit. A v tom já vidím to vlastenectví. A to, co říká paní Nora, to je... to, co vlastně cítím já a já doufám, že to nebudeme jenom být staří, ale že konečně jednou zase zpátky se to vrátí i do škol a budou se učit i o tom, kdyby si měli vážit. Zeptejte se dneska dětí, oni no, ani neví, co to bylo 17.
1: No listopad. Právě, drahuško, já se omlouvám, že vás přerušuju, ale vlastně vy jste řekla větu, která, ono to vlastně dneska ještě nezaznělo, ale celou dobu to mám na jazyku, tak jsem rád, že jste to taky zmínila. Já mám totiž takový pocit, že i za dob, kdy já jsem chodil do základní školy, což bylo za dob socialismu, tak ano, byla to, nebo za dob komunismu, byla to doba, ve které jsme žili, ale přišlo mi, že v té škole jsme od těch učitelů, no, i když to bylo směřované jako samozřejmě na
2: hodně
1: východ,
2: to bylo tak mě... na Rusko,
1: ano, samozřejmě. Ano, ale furt mám takový pocit, jako kdyby nás víc učili být hrdí na svoji zem. Bez okliku k toho, že jsme byli směřovaný na ten východ. Ale ta hrdost tam byla a vlastně nás to jako učili v té škole být na něco jako hrdý. A já netvrdím, že to bylo ze 100% to nejlepší směřování, ale dnešní děti si myslím, že tohle ve školách vůbec nemají. Že berou jenom jako nějaká holá fakta, co bylo, ale vlastně tam není ta radost, není tam vlastně... Ale těžko se mi to popisuje. Já děti nemám, jo, tak...
2: Já vím,
1: jestli mi rozumíte, snad to neříkám jako nějak jako hloupě.
2: Ne, v žádném případě. Ale já když třeba tady, já jsem to jednou také říkala, proto jsem to nechtěla opakovat, ale to, že se po mém tatínkovi jmenuje jedna ulice a zastávka tady na Rajské zahradě na Černém mostě, tak si to pamatuje jenom moje vnučka, ale už nikde se to nezmiňuje. To, že je někde na Vinohradském hřbitově udělán pomník pro všechny z prvé a druhé světové války, kdo tam jde, kdo si toho všimne, tam už dnes, když jsme se vraceli z Třeboně, tak bylo pár lidí u pomníčku a radši všichni jdou někam na pouť nebo jedou někam... Samozřejmě mají prodloužený víkend, ale nikdo z nich si neuvědomuje, proč a proč to slavíme. Každý už řekne, no a co?
1: Tak.
2: A to je v tomto smutné.
1: To je pravda. To je to stejné, jako když máme 17. listopad. Je to úplně to samé.
2: No, přesně tak. Ale nespomene si nikdo na 17. listopad, který nebyl v 89. roce. Oni byli 2017. listopady.
1: Drahuško, já myslím, že tohleto teď to nepořešíme, ale je pravda, že školství zase bychom mohli někdy probrat.
2: No, dobře. Já všem přeji klidnou noc, bude ještě krásný, ať si užijí ten víkend a až půjdou někde po Praze, po kterémkoliv městě a zjistí, jak je tady nádherně a budou se vracet od někud, kde jim nepodá nikdo. To říká také někdo tam, že vlastně takové to sousedství, když si lidé nejenom, že se pozdravili a pomohli si, i to dneska vlastně dobou, která je, končí. Protože každý si žije svůj uzavřený život a už to není to, aby opravdu si vážili toho hezkého, co tady máme a rádi se vraceli sem. Každý si myslí, že když vjede do světa, takže je to tam lepší, ale mě by to zkusit tam žít, ale ne tak, že dostane všecko rovnou a zadarmo.
1: Drahuško, děkuju. Moc.
2: Trošku jsme odbočili, kam jsem nechtěla. Mějte se všichni,
1: taky.
2: Kdo posloucháte tuhle linku a ať máme zase hezké pořady. Budu se na ně těšit. Dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Michal píše, ve veřejném prostoru mi chybí české státní symboly, přitom mají i estetickou hodnotu, navrhovali je profesionálové. Přiznám se, že bych nikdy za svou domovinu nenasazoval život, jsem pacifista, ale hlavně zdraví a život jsou pro mě vyšší hodnoty. Kdyby tomu tak bylo u každého, války by přece neexistovaly. Českou republiku bych neopustil jenom pro lepší živobytí. Měl jsem možnost odjet pracovat do Německa. Jsou asi jenom dva důvody, pro které bych naši zemi opustil. Bezpečnost a láska. V cizině jsem o tom, že jsem z Česka, neříkal moc rád. Možná proto, že si jednou někdo myslel, že pocházím z Ruska a to se mi nelíbilo. No, Michale, řeknu vám, stalo se mi to nesčetněkrát, že si někdo pomyslel, že jsem z Ruska. Já jsem trpělivě vysvětloval, že ne Ruska, že ne. A tam, kde to paradoxně nejvíc nedokázali pochopit, to bylo v Izraeli. A tam to nevyšlo ani na čtvrtý pokus. I Poláci byli před námi. Takže hrdý jsem na naši republiku, tam jsem byl o to víc. Na druhou stranu, na pátý pokus. Těžko se mi tomu chtělo věřit.

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, posloucháte noční linku dnes na téma vlastenectví. Z Jihočech zdravím. Koho dalšího, kdo nám volá?
1: Margita z Prahy, dobrý den.
0: Zdravím.
1: Já si myslím, že nám hlavně chybí noblesa a vkus. A že teda, tak jsem samozřejmě hrdá na to, na naší vlastu, jako to asi každej, ale nemohla být žít i kde jinde. Ale já třeba, jak jsme byli chudí, tak jsme s tatíkem chodili hodně na procházky, že na hrad po Praze a tak dále. A já jsem přišťastná z architektury. Já měla, prostě by se takhle asi, že ty, by se třeba tady komunismus neměli, že to se teprve budoval socialismus. Ale že to, co zůstalo z té první republiky dobrý a nedotýkalo se to nějaký těch ideologie, tak to nechali být jako obchodní síť a prostě na Václaváku, když jste potkal ženskou, neexistovalo, že by neměla ze stejné barvy, ze stejné kůže, kabelku, boty. Jo, to prostě po Václaváku jste šel, byly tam neony, byly tam kdy na Vozhora, šel jste třeba na rande, tak se kouknul, co dávají baníku, neměli lístky, tak jste šel dolů, tam šeskin, že jo, a tak dále. Ale teďko, proč mluvím o té architektuře? Ten Transgas, ten byl přece nádherný. To bylo přesně takový to, z jednoho místa, když to bylo focený, viděl jsem to v jedný týče v architektuře, tak to bylo dokonalý. To prostě z každého strany, kde se podíval, všechno to ladilo, všechny, co tam udělali teďko. To zbourali a udělali tam nějakou kostku, jako takovou tu, já z toho mám až trochu fobii, protože z takovýhle kostek se vyvalej takový divný lidi, nebo třeba taková ta, to je fakulta, to slyším, že architektury v Dejvicích. Z toho mám opravdu fobii, protože to je barák, který je tak strašně dlouhej, takovej, vypadá to spíš jako sklad. A nejvíc to, teďko jste z toho, já tomu říkám, promětím, opičárna, co budou stavit na Vltavský, tu filharmonii. Zaspěkně, já teda o hudbě toho moc nevím, ale představit si, že bude někdo koukat na dirigenta zepředu a na ty hudebníky zezadu. Tam ještě nebo se vypadla.
0: Jo, já jsem úplně úžasný z toho, co povídáte, protože tohle vlastně takovouhle odnož vlastenectví jsme tady ještě neměli v rámci povídání, takže jsem jedno velké ucho.
1: No, tak já nevím, já jsem člověk takovej psavej. Někdy, když mám na něco zlost, tak se pokusím napsat něco. Někdy z toho vyjde féto, někdy z toho vyjde nějaký sloupek nebo něco. Jo, takhle ještě řeknu. Za komunistů mi vyšlo pár článků ve večerní Praze. Komunisti poslali 80 korun po zdanění. Za kapitalistů mi vyšlo pár článků v Mladé frontě. Poslali noviny. Já ale nejsem grafoman. Já když už teda chci něco mi pozlobí a napíšu to, tak očekávám, že si tím přivydělám. Jo, hloupých 80 korun za komunistu a to zase nebylo zase tak málo. Začálek ve večerní Praze. A jednou mi takhle, teda to už se stěžuju, to už jako oblast recímo, stejně to už je taková stížnost, jenom napsal mi Komárek z Malý fronty, že můj článek si všichni přečetli a rozhodli se, že ho neuveřejně. A od té doby mám asi stopku.
0: No, řekněte mi, prosím pěkně, s tou noblesou.
1: To byla nádhera. Jako když byl panelák obložený Kabřincem, tak to přece bylo už zateplený, ne? A oni to všechno slunali. Mně vám připadá, že tu rádí nějaký architekt, kterýho nějaký dobří architekti tehdejší. A že samozřejmě architekt je tak, pro mě architekt úplně nejvíc, když jsi doktor, když jsi právník, jo. Protože je to těžký studium a jsou to lidi, kteří opravdu musí něco mě, musí mě kreslit a já nevím, prostě, že to je těžký studium a prostě je to pro mě opravdu nejvíc. Takže pravděpodobně někde někdo studoval a ty architekti z nějakých důvodů odčásketizovali nebo neprošel, nedostal zkoušku. Mám jednoho spolužáka ze základní školy na Čapa městí Oblovkovicově náměstí a on vám, když jsme měli sraz, když tam bylo 40, tak se chlubil, že je architekt, inženýr architekt a prej dvojitej. Ja som sa vám tak v duchu slála, že som ani nezeptala, čo je architekt.
0: Chápu.
1: Takhle, řeknu, zeptala som sa ho, co dělá, a říkal, že prej představoval porodnici v Rooseveltový ulici, té porodnice, ve které já jsem se narodila, že ji představovala na byty. Tak jsem se tam byla podívat a fakt se mi to teda nelíbí. Fakt, že ne. Jmenuje se Miroslav Pešek a nebudu radši říkat, tomu byste nevěřili, kam až to teda ten hočík dotáhnu.
0: Margito, děkuju. Taky i vám za příspěvek do dnešního vysílání na téma vlastenectví.
1: Ale víte co,
0: pořádku.
1: Rozhlas, český rozhlas je úplně nejvíc pro mě. Jo, a představa ČTK taky, český rozhlas, česká televize. Ještě pardon, ještě vám řeknu jednu věc. Ty poplatky rozhlasový, to je evidence obyvatel. A taky původně já jsem byla osvobozená od rozhlasových televizních poplatků jednou, dvakrát vlastně. Ale nic nepřišlo. To měly přijít přece sociální dávky. Proč by někdo kvůli dvěma stovkám šel na poštu a studoval aktuálně platné předpisy o sociálních dávkách? Jedině proto, že v radě si bude dali, že jo. Ale to se omlouvám. Rozhodně...
0: To nevyřešíme, to je fakt.
1: Nevyřešíme,
0: omlouvám. Moc děkuji i tak, Margito, za zavolání, ať se daří a děkuju a dobrou noc za dnešní příspěvek.
1: To byla dlouhá rozkranou.
0: Ano, posloucháte dál naše vysílání, noční linky, rozhlasové poplatky nebo poplatky za rozhlas a televizi teda určitě nevyřešíme. Nevyřešíme ani architektonický tón našeho hlavního města. Na druhou stranu i to může být části vlastně dnešního vysílání. Ono se to nemusí vyřešit, ale je fakt, že se o spoustě věcech musí mluvit, protože se nesmí zapomínat. A byl bych rád, kdyby se na to nezapomnělo, protože kdyby náhodou někdo zapomněl, tak pozdě bych a honiti je na prd.

0: Stále tady mám na očích příspěvek od Dáje, já už jsem o něm mluvil, hodně se píše tak, aby to směřovalo k té státní hymně. Doják nejen pro Dáju, kdo píše dám Milan Valašsko, to sem teď nepatří, to už je jinam. Kde mám ty příspěvky? Tady se mi to všechno tak nějak schovalo. Maruška napsala, zdravím vás a všechny posluchače, taky hymna. Když hraje hymna, Husí kůže mi to nahání. Potom na Jevořině sraz Bratrství Čechů a Slováků, folklorní slavnosti, návštěva krásné Prahy. A když nám naše vlajka vlaje, na máji je to krása. Ani vám nechci říkat, jak to dopadlo u nás tady v Jižních Čechách, v jedné vesničce, kde nám byla majka pokácena. No, do důsledku vychutnali si nás z vedlejší vesnice, stalo se. Anička, dobrý večer. Pro mě je vlastenectví Československo, kde jsem se narodila. Taky mi je teď líto, že děda, který byl Moravák a kde je i dnes, když přijdem, cítím se mezi svými jako doma, ale politici zničili, co tatíček Masaryk, kterého obraz v nejednom slovenském domě visel na stěně, nebo Slováků, osvobodil, vybudoval. Dana z Blatné, děkuji za téma, srdečným vlasteneckým pozdravem, ano, jsem vlastenka, srdcem a duší a dodnes se nemohu smířit s rozdělením Československa, naše vlast je srdcem Evropy. Máme mnoho vlastenců, nádhernou zemi plnou osobností v hudbě, v umění, v oborech, šikovných českých rukou, obdivuji hrdinství padlých ve válkách a ctím krásy přírody. Nikdy bych českou zemi, domov můj, neopustila.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A víte co? Než se dostaneme do samotného závěru, dáme si ještě chvilku pauzu, uděláme si pořádný nádech před tím, než se s vámi rozloučím. Já to taky musím strávit, to dnešní vysílání, řeknu vám. Jsem toho docela takový dost nabitý, protože jsme probrali toho poměrně dost na téma vlastenectví. A dost jste mě překvapovali i vlastně i v oblastech, které bych úplně na první dobrou do toho vlastenectví nezahrnoval, ale teď... No, uvědomění si, jinými slovy. Tak popojedeme.

Nějaký závěr tady máme toho dnešního vysílání Noční linky. Dvouhodinovky na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Podle průzkumu veřejného mínění se většina Čechů k určité formě vlastenectví hlásí, ale jeho podoba se liší. Data z výzkumu například pro Centrum pro výzkum veřejného mínění ukazují, že lidé často vnímají vlastenectví spíš jako klidný vztah k zemi, než jako okázalé projevy. Zároveň ale roste citlivost na to, jak se o vlastní zemi mluví a jak je vnímána navenek. Vlastenectví tak není jednoznačné. Pro každého znamená trochu něco jiného. No, je to fakt, že jsme se dozvěděli v rámci toho dnešního povídání poměrně dost možností na téma vlastenectví. Možná bych to uzavřel třeba ještě příspěvky, které dorazily. Bude to taková milá tečka. Jarmila, dobrý večer vlastenci, nákup v Čechách potravy nestejný jako všude ve světě a láska prochází žaludkem i k vlasti. Nebylo tolik preparátů v policích lékáren, nebylo tam nic. Byly zahrádky a karotka, šťavnatá, česnek pálivý a cibule rozplakala. Jablko se nedalo utajit. Karotku jsem strouhala na skleněném struhadle. O to byste se nepořezali. Byla to šťáva pro miminko, je to bída na celém světě. Všechno má vliv na lidi a jejich postoje a vlastenectví je jenom postoj a bere za své, když stojí na vodě. Jarmila Dočkalová. Milí vlastenci, ať už to pro vás znamená moc, anebo vlastně tak něco, anebo i kdyby to náhodou šlo kolem vás. Já vám děkuju za zavolání, za to, že jste poslouchali, vážím si toho a budu se na vás těšit při dalším společném vysílání. Pravda, nebude to dlouho trvat už dnes, hodinu před půlnocí, téma inflagranty. Tak si to dáme ve stejném režimu. Já z jihu Čech, v Praze Petr Kubala a vy po celé republice. A nebo klidně i ze zahraničí, jestli nás po těch internetech posloucháte. Tak dobrou noc, skvělé sny a příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu přeje z jihu Čech Honza Macon.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Hurvaj, už se uklidni.
2: Co?
1: Nevidíš, že svítí červená?
2: A jo?
1: Musíme přivítat posluchače.
2: Aha.
1: Asi jste čekali, že vás přivítá Patrik Rozehnal, že jo?
2: Ale ten se asi zapomněl někde u paní Kateřiny, co?
1: Nech toho, Hurvaj. Čeká vás povídání o tom, kdy jsme se narodili.
2: Kde všude nás znají. A možná i další perličky.
1: Pořad
2: vás provede televizními i rozhlasovými ukázkami.
1: S Hurvínkem.
2: A s Pejblem.
1: Tak hezký poslech.
2: A dobrou zábavu s Českým rozhlasem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: A dovolte mi, abych vás tedy konečně i já přivítal. Hezký poslech u pořadu Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal. A začnu vám vyprávět příběh, který se váže ke dvěma nejznámějším českým loutkám. Ty dva už jste dnes slyšeli docela dost dlouho povídat. Jak to tedy bylo se Spejblem a Hurvínkem? O tom si budu vyprávět i s Martinem Kláskem. A tak ho tady vítám a rovnou se ptám, kdy se vlastně oba narodili?
1: Tak Spejbl přišel na svět v roce 1920. Bylo to v Plzni, v divadelku feriálních osad, kde působil tehdy Josef Skupa. A Hurvínek o 6 let později, to znamená Spejbl, vždycky říkáme, je nejmladším otcem na světě.
0: Padl tu název feriální osady, to byly vlastně prázdninové tábory určené pro zdravotně postižené děti. A toto plzeňské divadlo se stalo slavným třeba díky Kašpárkovým kabaretním číslům. No jenže později se zjistilo, že Kašpárek už moc nestačí. Je to spíš postavička vhodná do 19. století. A proto v celku stále ještě nové 20. je třeba vymyslet něco nového. A tak přišel na svět Spejbl a Hurvínek. Co dělal tedy Spejbl, když ještě neměl rodinu?
1: Tak Spejbl působil jako takový přídavek ke každé show, co hráli. Takže Josef Skupa buď s ním zaspíval nějaký kuplet, nebo něco zarecitoval, něco dada. Jo? On si vymýšlel takový říkanky všelijaký. Takže takhle toho Spejbla používal. A traduje se, že ostatní kolegové toho Spejbla moc rádi neměli tehdy, že dokonce na něj posílali i psa. Když přišel na scénu, že mu namazali ty jeho krovky od toho fraku syrečkama a pak tam pustili živýho psa a ten toho Spejbla honil po té scéně.
0: Proč ho neměli rádi?
1: Tak on se jim nelíbil nějak výtvarně, on taky ten původní Spejbl moc hezký nebyl. Byl to první pokus o něj, toho vyřezal tehdy řezbář Karel Nosek. A vlastně bez nějakého kompletního návrhu, vlastně bylo to jenom, jestli kdysi se Skupou povídali a on něco někde načrtl na pivní tácek či co, nebo na účtenku. A až za rok poté vlastně ten Nosek toho Spejbla přinesl a zrovna moc povedený nebyl teda, no, takže ho postupem času zušlechťovali a tak dále. No a když se objevil Hurvínek jako překvapení od Gustava Noska, to byl synovec Karla Noska, tak Skupa na to zareagoval, protože zrovna s tím Spejblem v tom přídavku nějakém byl na jevišti, no a přišoural se tam takový podivný mužíček. A ten Skupa se na to díval a zareagoval nějakou takovou jakousi scénku, ale obecenstvo zaburácelo a tím pádem několik let nebo měsíců oni dva fungovali jako rovnocenní partneři, nebyli otec a syn. To přišlo až z nějakého dalšího nápadu. Ale kdo to vlastně udělal, to jsem se nikde nedočetl a vlastně nikdo z nás.
0: Asi také z historie víte, že ve 20. letech, kdy vznikl Hurvínek i Spejbl, se také objevil poprvé rozhlas v našich zemích. No a tak bylo jisté, že i oba dva mu museli propadnout, tedy hlavně taťka Spejbl. Jenže už tehdy bylo docela obtížné chytnout tu správnou vlnu. A někdy se stalo, že se dvě stanice ve svém vysílání pomíchaly. Posluchač musel být docela zmatený, stejně jako pan Spejbl.
2: Jo, tak dobré, tak co pak bychom to udělali, tak já vám tady něco chytnu na ten můj rádio blaforát, něco si to všechno zapojím a tak dále, já jsem o tamhle, no a tak dále, tak jenom dávajte pozor, jen co to obrátíme. No tak, teďko si něco drapneme, mám moc fajňácký radioaparát, žádný poruchy, já jsem dřív mýval, víte, takovou štěrlampovku jenom. Ale to zlobilo, tak jsem to předělával, když byly všelijaký ty solodýny a neutrodýny, tak jsem to předělal na štěrlampovej Bernardín. No ale, až je třeba pokračovat i s duchem času, tak jsem si opatřil silnější stanici, když jsem si pořídil tenhle ten 8-lampovej, jak ono se to jmenuje, tenhle ten, jo, super hemeroid. Jo, tak to spustíme, ono to vůbec žádný poruchy, to uvidíte konečně. Tak, tady to musíme zapnout, anodku, akumuldu, no, tak všechny knoflíky jsou zapnutý, já jsem taky zapnutý, no, tak už to může jít, tak to spojíme, jo. No proce, zrovna to musí jankovatět, když si člověk někoho pozve na poslouchání.

0: No, Vlna už by tam byla, to je vidět. Já jsem jí tam taky nadspal asi půl druhého kila, tak to musí hrát, to je nesporné.
1: Halo, halo. Vysíláme společenskou hlídku.
0: No tak, už to tu máme, tak to si poslechneme. To můžu potřebovat ve výchově svého syna.
1: Halo, halo. Vysílán bude kuchařský rádce.
0: Kruci, co tohle má, vej? No ale, no, konečně, vyslechneme si to.
1: Halo. Pamatuj si, milý hochu. Chceš-li upéct dobrou vánočku, je ti třeba společenského styku. Nelituj peněz, opatř mouku, máslo, vajíčka, kvasnice. A setkáš-li se s dámou, která se ti líbí svými duševními vlastnostmi i svým vnějším zjevem, představ se jí. Vytři pekáč masnotou a posyp strouhankou. Obírej se s ní jemně, počínej si taktně. Nejlépe je jí dát pod peřinu, ale dej pozor, aby ti pak předčasně nevykynula. Hovor s ní vždy s úsměvem, počínej si galantně a rytířsky. A když je hotová, strčí do trouby. Když se na tebe vlídně usměje a zadívá se ti něžně do očí, píchni do ní občas, je-li dobře vypečená. A buď jist, že tím získáš její sympatie. Dej pozor, ať se ti nepřipálí. To je na nejvíc nepříjemné. Když se do tebe zamiluje, že by pro tebe i duši vypustila. A pak je to cítit po celém domě. Váž si té její vlastnosti, nerozmýšlej se pak dlouho. A nalámej si do kafe. Uděláš záslužný skutek.
0: Tohle je dobrý krucin, Alfagore.
2: To byl tedy Spejbl, kterému hlas dal Josef Skupa. V době začátků Spejbla a Hurvínka jim moc pšenka v Plzni nekvetla. Pan Spejbl dokonce nesměl viset ani v pánské, ani v dámské šatně. Tehdy byly totiž takto striktně rozděleny. No ale visel sám kdesi na lati v zákulisí. Dodnes se ani neví, proč má Spejbl právě tohle jméno. Nakonec i sám Skupa docela mlžil, když měl vysvětlit, kde ho vzal. Obě jména vznikla zcela spontánně a nevím ani odkud se vzala. Prohlásil například v roce 1941, když takovou otázku dostal od novinářů. Nebudeme pátrat, budeme se společně zase trochu bavit.
3: Tak člobrdíčkové, já vám dneska zaspívám nějaký písničky, jak jsme se naučili ve škole. Tak prosím vás, pane Sundsman, já bych si zahral, třeba bych si zaspíval, já na vojnu nepojedu, jo? Buďte tak hodnej.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O Spejblovi a jeho nezbedném synáčkovi
2: Hrdinkovi. A to v Českém rozhlase.
3: Ano, ano, o těchlech dvou si budeme dál vyprávět. A bude tu s námi také dál Martin Klásek. Už jsme si řekli, že se narodili na začátku 20. století ve 20. letech. Po vzniku téhle dvojce uvádělo divadlo Josefa Skupy běžný repertoár. Od klasických pohádek po operety, ale velký podíl tam měly i takzvané revue. V roce 1930 měla 19. dubna premiéru Hurvínkova jarní revue. Krátce na to překřtěná na revue z donucení. Ta je památná mimo jiné tím, že se v ní poprvé představily i dvě nové, Skupou iniciované loutky, které přežily rok 2000. Způsobná holčička Mánička a také pes Žerik. Jehož interpretem byl tehdy Gustav Nosek.
4: Jo, jo.

0: Tak mě napadá, byly v té době obě postavy, mám na mysli Spejbla a Hurvínka, stejně vysoké, když na začátku vystupovali vlastně jako sourozenci, dejme tomu?
1: Ne, to ne. Ten Hurvínek byl od jakživa malinký, ale ten původní, ani si nejsem jistý, jestli měl krátké kalhotky a kšandičky, ale prostě byl to takový ušatej, podivný mužíček, ale z toho kadlubu toho Spejbla. Jo? Ale je to ještě nenapadlo, že by to mohl být synáček.
0: No a teď už se můžeme společně zaposlouchat do dalšího kousku, který vznikl v době první republiky. A listovat kuchařskou knihou pana Spejbla bude samozřejmě teď už jeho syn Hurvínek.
2: Tati, co jsou to ta cizokrajná jídla?
3: Cizokrajná? No, to máš tak. Všude se vaří jinak. Na celém světě, víš? U nás se vaří třeba knedlíky a jinde zase jiné knedlíky.
2: Už rozumím. V celém světě se vaří měkké knedlíky a tetička nám vaří tvrdé.
3: Kdybys nepomlouval, kluku. Tetička, že vaří tvrdé?
2: Ano, tuhle se mi ztratil tenisák, tak jsem si jeden knedlík vypůjčil a hráli jsme s ním na jednu bránu.
3: Ale Horvajs, snad se jí nepovedli.
2: Naopak, tati, všichni kluci mi moc záviděli tu Mičudu, jak skvěle skáče. A pak jsem s ním ale bouchl v ochodník, on vyskočil až do druhého patra, rozbil okno.
3: Ale vidíš, co děláš, uličníku? Hele, mluvme raději o těch jídlech. Tak to máš tak. Běloši, že ano, ty jedí rádi bílé maso, třeba kuře. A černoši zase černé, třeba z divokého kance.
2: A my jsme běloši, vy, tati?
3: No, všem, že jsme běloši. Čili rasa vyplajchovaná. No a proč se ptáš?
2: Protože mě zajímá, proč jako malé bělošátko musím jíst černé buchty.
3: Ale pora, co pak vím. Asi je tetička pozdě vyndala z trouby, zdržela se.
2: No vím, měla pavlačovou plenárku. A tati, znáš ještě nějaká jiná cizokrajná jídla, kromě těch černých buchet, které musí konzumovat můj školou povinný organismus?
3: No ovšem, třeba v Číně se jedí vlašťovčí hnízda, v Arábii kobylky.
2: No to přece není cizokrajné jídlo, kobylky.
3: Jak to, že ne? Co pak se to u nás jí?
2: No budeď ne, předevčírem jsme měli guláš z kobylky.
3: No a řekni, nebyl snad dobrý?
2: Je výborný. Měl jsem ho až do večera, jako žvejkačku.
3: Ale tobě pořád něco jde pod fousy.
2: Konstatuju oče, že vajelíčko je hladké, jako ohlen zimní stadion.
3: No to vím taky. Ale mlsný si, to je to. Abys věděl, uvařím něco sám. Najdi mi ruček kuchařskou knihu.
2: Tady je. Tati, ty máš tu knihu volně sypanou v krabici. Každý list je zvlášť. To je salát. Je, hele, tady je cizokrajných jídel.
3: Jak to? Co tam je?
2: No, třeba tady. Smažené syrečky na česneku s fazolovou marmeládou.
3: Cože to tam je?
2: No, nebo dál kuře s rajským protlakem a nudle sypané cezenými držkami a moučníky. Jitrnice dušená perníkem, uzený koláč a zmrzlina na špeku. Já to ti uvař mi to.
3: Co to blekoceš? Pokaž, vždyť jsem si to myslel. Ještě si to víc přeházel. Co pak takhle se dá tohle vařit?
2: Jen to zkus, tati. Hůř to jistě nedopadne než ty tetinčiny cizokrajné buchty na černo. Hehe.
0: Martin Klásek je tu dnes jako host v našem pořadu Hvězdné návraty. Martine, byly ty postavy vždycky oblečené tak, jak je známe dnes, nebo třeba ty oblečky musely i měnit?
1: Měnili oblečky dle potřeby, jo. A děláme to tak dodnes. My vlastně máme spoustu dublerů, které máme různě převlečené. Máme je například v zimním oblečení, když jsme hrávali jsme takovou klasickou scénku, kdy celá rodinka byla na klouzačce, tak Hurvínek byl normálně v zimním, Mánička v zimním, Spejbl v zimním, měli přibitý lyže, Spejbl měl lyže, Hurvínek měl sáňky, no a takhle vlastně převlíkáme dle potřeby. No.
0: Předpokládám, že těch loutek je vlastně vícero, kolik jich tak máte v divadle?
1: No, já jsem to poslední dobou moc nepočítal tedy, ale říkáme by očko, jak se správně česky říká, 20 párů ve čtyřech velikostech a dokonce máme Spejbla, který je v životní velikosti vzrostlého muže taky, který funguje takhle v jednom večerním představení, kdy zpívá duet s šanzoniérem Igorem Ševo.
0: Jak se vodí taková velká loutka?
1: Ta velká loutka nemá nitě, ta má takové zvláštní vahadlo uprostřed těla a vlastně jsou dvě nitě jenom ke stehním, jaksi kostem, ale dřevěným a tím vlastně ten vodič toho Spejbla ovládá.
0: Na přelomu 20. a 30. let bylo už duo Spejbl a Hurvínek tak populární, že vystupovalo dokonce i v Osvobozeném divadle, kde v té době bývalo vyprodáno. A Voskovec a Verich a Spejbl a Hurvínek, jinými slovy, tedy písmeny S plus H a V plus V, dokonce plánovali vzájemnou spolupráci. A některá představení dokonce přenášel i rozhlas. V té době se také Spejbl a Hurvínek začínají objevovat na dlouhohrajících deskách. A tak i díky tomu se nám dochovala třeba tahle malá, krátká ukázka, že bychom si zase zaspívali.
2: No a ičkrdle vám třeba zaspívám písničku Nepůjdu domů.

0: Martine, jsou někde dochované třeba i ty opravdu původní, skupovské, originální loutky?
1: Jsou ve Strakonicích muzeu, je jeden pár, v Plzni v muzeu je další pár, dokonce je jeden pár u Sergeje Obrazcova v Moskvě, v jeho muzeu, a jeden pár je, tuším, ještě na zámku Kratochvíli, jo? Ale myslím si, že tedy ty původní jsou v té Plzni.
0: Loutky si odpočinou a my si dáme další písničku. A po ní se opět vrátíme do toho dřevěného života z Pejbla a Hurvínka.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: víš, jak si naladíš legraci?
1: Nevím, no, zapnu si rádio a pustím si...
2: Hvězdné návraty.
0: No jo, no.
3: No jo, no, tak doufejme, že Hurvínek dál nebude zklamaný, protože Patrik Rozehnal a můj host Martin Klásek vám budeme společně vyprávět osudy těchto dvou postav v průběhu 20. století. A věnovat se budeme zahraničním úspěchům. V roce 1928 Spejbl s Hurvínkem poprvé překročili hranice, tehdy tedy jenom jako výstavní exponáty na výstavu v Baden-Badenu. Ale už o rok a měsíc později následoval triumfální zájezd. Směřoval do Paříže a bylo to u příležitosti druhého kongresu Mezinárodní loutkářské unie. Úspěšnou tip-top revue tam zhlédli diváci z nejméně 10 zemí a loutkám se dostalo nejen bouřlivých ovací, ale i řady lákavých a lukrativních nabídek. Třeba na roční hostování v cizině. Spejbl s Hurvínkem cestují dodnes. Ale Martine, jak vlastně cestují? Jako řádní cestující to asi ne.
1: Tak Spejbl s Hurvínkem mají každý vlastní pytlík, v tom jsou zabaleni a spolu s ostatními loutkami jsou v takzvaných transportních bednách, tam spinkají hezky. No a pokud letíme někam za moře, dejme tomu, tak prostě ty bedny i spolu s konstrukcí, na které stojí loutkoherci a vodí, tak to se všechno naloží do kontejneru a buď to jede lodí měsíc dopředu, anebo to letí s námi letadlem.
3: Ztratili se někdy?
1: Neztratili se nám, ale jednou nám schořeli. Schořeli nám, tuším, to bylo v roce 77, nebo tak nějak. A bylo to v tehdejším východním Německu. A při převozu autobusu, kde byl celý náš fundus ze servisu, za námi do jednoho města, kde jsme byli ubytováni, protože jsme museli z místa, kde se ten autobus zastavil, tak bychom museli odjet náhradním nějakým autobusem, který ta agentura sehnala. Tento autobus byl odvlečen do servisu a když ten řidič potom sám jel za námi, tak se ten autobus vzňal a ty loutky nám kompletně schořely. Dokonce ještě on chtěl zachránit toho Spejbla s Hurvínkem, otevřel tu bednu, to už všechno hořelo okolo a jak to vyhodil, tak to chytlo, jak se říká, luft a ještě i ty loutky ve svých dřevěných malinkých kufříčkách, kdy tenkrát byly, se vzňaly a schořely taky.
3: Tak národní poklad nám schořel, ale naštěstí to nebyly jediné loutky. Takže odkaz Josefa Skupy může žít dál, nejen u nás, ale i v zahraničí. A také na deskách, v rozhlase i televizi, ale i ve filmu. Co nás čeká teď? Samozřejmě báječný humor Hurvínka a pozor, teď také Máničky. Ta se rozčiluje nad tím, že Hurvínek nebyl ve škole.
0: Přál bych ti zažít ten domácí teror, co jsem si zažil.
4: Moje vysvědčení nepomohlo.
0: Ne, protože došlo nakonec i na to moje.
4: Ajaj, co mu pan Spejbl říkal?
0: Mám vynechat neslušná slova?
4: Určitě.
0: Tak v tom případě neříkal vůbec nic.
4: No jo, tak se musíš trochu snažit, učit se.
0: Máni.
4: Jaké Máni? Znám tě. No schválně, když se tady celý den pováluješ, už ses naučil tu básničku, co máme za úkol?
0: Ne, tak Julda mi to nedovolil.
4: Nelži.
0: Fakt. Zakázal mi vzít učebnici do rukou, dokud je nebudu mít čisté.
4: Ty se brepta.
0: Ale nechceš si povídat o něčem jiném. Pořád jenom škola, škola, škola. Už jsem z toho na hlavu.
4: No ještě to v té škole musíš pár let vydržet. No a vůbec už ses rozhodl, kam půjdeš po škole?
0: Jako vždycky, domů.
4: Ale já myslela, co budeš dělat.
0: To co vždycky, spát.
4: No jo, no. A proč jsi dneska nešel do školy? Teď ale doopravdy, Hurvínku.
0: Protože učitelka řekla, že kdo nemá všechny domácí úkoly, ať se jí neukazuje.
4: No jo, to já na svůj úkol nikdy nezapomenu.
0: Bodejť, šprtka.
4: No, nejsem šprtka, já jsem nadaná. Tedy nechci se chlubit, ale jsem ve třídě první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly. No, a co ty?
0: Já jsem zase první ze školy doma.
4: Ale musím ti říct, že máš smůlu, víš, protože dneska to bylo ve škole prýma. si, paní učitelka nám celou hodinu vyprávěla všelijaké zajímavosti, víš, třeba, že máme sklo od Číňanů, kalendář od Římanů, číslice od Arabů.
0: No vidíš, no, a my zase doma máme vysavač od Nováku, žehlící prkno od Dvořáku a žehličku od paní Kateřiny.
4: To by mě zajímalo, k čemu vám dvěma je žehlička nebo vysavač.
0: Ne, proč?
4: No počkej, nebo taky vykládala paní učitelka, že každý rok spotřebujeme 3 kilogramy toaletního papíru na hlavu.
0: Na hlavu?
4: No, a 3. hodinu jsem se zapsala na angličtinu a učili jsme se celé 2 hodiny.
0: A už se s nějakým Angličanem domluvíš?
4: No, s takovým, co se učil anglicky 2 hodiny, ano.
0: No, nechci tě vyhánět, pochlubila ses, tak bys měla jít. Nějak mi z tebe stoupá teplota.
4: Jo.
0: Opravdu?
4: Kdeleže ten ze zelená, řekl Hurvínek a obrostl mechem.
0: Máni, ty jsi taky všimla, že jsem nějaký zelenej.
4: Cože?
0: Nerad ti to říkám, ale asi budu blinkat.
4: Jo, tak to já raději jdu.
0: Jdi.
4: A Hurvínku, zítra už do školy půjdeš?
0: Teď jsem ti povídal, že se mi nějak přitížilo.
4: Jo, to je škoda. Zrovna když jedeme na školu v přírodě, budeme stanovat.
0: Ano.
4: No.
0: Já ti nějak pozoruju, už je mi líp.
4: Takže bys šel ještě dneska ven.
0: Jo.
4: No, a kdy se sejdeme?
0: Buď v 5 u pošty, jo.
4: Platí. A kdy přijdeš ty?
0: To se uvidí. Ha, ha.
3: Posloucháte pořad věnovaný Spejblu a Hurvínkovi. Převážná část produkce tohoto divadla se hraje u nás doma, v Praze. Ale divadlo několikrát během sezóny podniká krátké i dlouhodobé zahraniční zájezdy. Do dnešních dnů znají Hurvínka i Spejbla, tak například v Německu, ve Spojených státech, Kanadě, Japonsku, také na Tajvanu, v Indii, Egyptě, Jordánsku, v Mexiku, Španělsku. Prostě všude možně. Mimochodem, kolik řečí už musí tedy Hurvínek a Spejbl umět, aby dokázali bavit dětské diváky na celé planetě? Martine Klásku.
1: Tak promluvili ve 20 řečech.
3: Která je nejtěžší?
1: Pro mě teda osobně byla nejtěžší čínština. Ta čínština se vyznačuje tím, že já čínsky neumím pochopitelně, ale pracovali jsme na tom s překladateli a učili jsme se to napřed vlastně vůbec číst, vyslovovat ten text a pak jsme se do toho snažili dávat nějaké herecké důrazy, akcenty a podobně. A to bylo nesmírně obtížné, protože Čína se vyznačuje 4 tóny, 4 významotvornými tóny. To znamená, když ten tón spletete uprostřed té věty, tak ta věta se stane nesrozumitelnou.
3: A už se vám to stalo?
1: Mohlo se to stát, ale my jsme tam měli člověka, který teda byl Němec, my jsme s ním mluvili německy a on nám pořád dával kondice během toho turné. My jsme byli na Tajvanu jsme měli 2 turné a říkal, tady si to trošku udělal, tady to zaznělo malinko, víš, tady by tomu nerozuměli nebo jo, a tak dále, takže jsme to vlastně celý to turné jsme pořád pilovali ty textíky. Takže žádná legrace to nebyla.
3: Pamatujete si ještě něco čínsky nebo japonsky?
1: Počkejte. My jsme měli takový pořad, s kterým jsme jezdili právě do těchto exotických zemí a tam vždycky Hurvínek na koloběžce vyjel na začátku, na Forbínu a pozdravil publiku. A sice česky a říkal:
0: Dobrý den, milí člobrýčko, člobrdinky, jako vás vítám na našem představení.
1: A teď řekl na tom Tajvanu.
0: Ajeje. Wajiao cai tao len nimen tim pudongo qiang de hua.
1: A oni zařvali, protože napřed koukali jak vrány, jak se říká, nerozuměli a teď zařvali a všechno bylo v pořádku. Já jsem se uklidnil, že mi rozumí. No a to znamenalo, já jsem věděl, že mi nebudete rozumět, když budu mluvit česky.
3: Ano, je to lepší, aby Hurvínek mluvil česky. Třeba i v té další nachystané ukázce v našem pořadu.
0: Tadudo! Tadí! Nic. Teda to je nějaká rodičovská péče tohleto. Jakou já mám smůlu na rodiče? Chudák dítě, aby si vyrvalo mandle a otcovi je to fuk. Tati!
5: Už. Já jsem ti vybaloval kufr. No, tak, co pak si přeješ, synáčku?
4: Čajíček.
5: Ano, ne to bude.
4: Ale pospěš si, jo.
5: Už se nese čajíček, hurvínku.
4: Děkuju, taťulínku.
5: Takovéhle pohodlí si pod stanem neměl, viď?
4: To ne.
5: No to věřím.
4: A víš proč?
5: No nevím.
4: Protože nám někdo ukradl stan. Jo, spali jsme s Máničkou pod širákem.
5: Dítě moje nešťastný.
4: Viď, to jsem ale chudáček, viď. A taťuldo, já bych si malinko osladil život, trošku cukříčku by nebylo.
5: Cukříček, ano, hned to bude, už běžím.
4: Utíkej. No, hezky poslouchá.
3: Tak to byl Hurvínek, jak ho neznáme. Využíval svého tatínka. No nevím, jestli by si neměl stěžovat někde třeba na úřadu sociální péče. Ale vraťme se k zahraničním úspěchům. Mluvili jsme tu o japonštině, čínštině. Jaké další řeči ovládá ještě Hurvínek a Spejbl?
1: To je to tež, co jsem řekl vlastně v té čínštině, tak tohle bylo arabsky a...
3: Čínštinu a japonštinu asi musíte často zmiňovat, ale možná se zapomíná i na ten nám bližší jazyk. To je ta němčina, jak by zněl Hurvínek se Spejblem?
1: Tak Němci to mají rádi, musím ještě předeslat, protože jim se hrozně líbí náš akcent. Oni říkají Francouzi a vy Češi, to je tak süß, to je tak sladký. Takže to už jsou body pro nás, samozřejmě. A když se ještě promluví těmi podivnými hlásky a navíc to říkají ty podivné figurky, tak oni šílej blahem. Jo? Tak co bych vám třeba ukázal, tak třeba...
4: Fati, was ist das eigentlich die Liebe?
5: Ja, mein Lieber, schwer zu sagen.
4: Warum?
5: Du würdest es sowieso nicht begreifen.
4: Ach so.
3: Budeme se bavit dál. Se Spejblem i Hurvínkem, s Máničkou i tetou Kateřinou. Budeme se bavit už za chvíli.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
6: Víte co, pane Spejble, kvůli vám jsem ochotna vzpomínat jen na to dobré a zapomenout na všechno,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes vás baví Spejbe a Hurvínek.
2: Jo.
3: Myslím, že to děláte dobře a já vám děkuju. A ještě chvíli s námi tihle dva vydrží. Stejně jako náš host Martin Klásek. Víte, co by mě zajímalo? Chodí děti vlastně třeba po představení pro autogramy?
4: Od Spejbla a Hurvínka. Tak přijdou a oni vlastně nevědí a tak koukají, že jo, a proč ten pán se podepisuje, takže pak jsme pořídili fotky, že jo, aby to bylo jasný, že se na to podepisuje. Ale tak někdy jako legrácku tam udělám i ten, že se podepíše teda ten Martin Klásek a pak taky ten Hurvínek, že jo, a ten Spejbl, no.
3: Mě tak napadá, má vůbec Spejbl s Hurvínkem nějaké příjmení?
4: Tak Spejbl je Josef, takže příjmení je Spejbl.
3: Aha.
4: No a Hurvínek je tím pádem Spejbl, že?
3: No tak to jsem nevěděl.
4: No nic lepšího mě nenapadá.
3: V našem pořadu jsme zmiňovali už osud Spejbla, tedy jak přišel na svět, jak přišel ke svému jménu Hurvínek. Ze začátku mu dokonce říkali Spejblík nebo také Spejblátko, ale záhy ho přejmenovali na Hurvínka. A o tomhle jménu existuje několik verzí. Z toho jedna je docela pikantní. Nahrazuje totiž písmeno H písmenem K. Doplňte si sami. Vysvětluje to fakt, že Hurvínek prostě nemá maminku. Na tuhle často kladenou otázku se dokonce pokoušela odpovědět i Skupova parodie populární písničky Jarky Motla Maminko Mámo, kterou Skupa nahrál už v roce 1929 na jednu ze svých prvních gramofonových desek. Tak si ji teď poslechněte, protože i Hurvínek se ptá, jak to, že nemá maminku a jak přišel na svět.
5: Tati, poslechni, já bych dneska tak rád ti něco řekl, ale já mám strach, aby si mě nenapráskal.
6: No, ale proč bych tě měl napráskat? Tak co chceš?
5: Tati, opravdu mě nezřežeš?
6: Co bych tě zřezal, tak mluv, co chceš? No, co pak je? No?
5: Tatíčku, táto, chtěl bych rád na něco se tě pozeptat. To bych od tebe, míš, moc rád slyšel, jak ty si ke mně vlastně přišel. Tatíčku, táto, povídám.
6: No?
5: Odpust, že jsem

Dneska však nemusel vystat jí snad. Pohádkama mě nalejvat. Paníčku, táto zlatej, já vím, že nejsi svatej.

0: Vypadá to, že v historii má Spejbl i Hruvínek takřka stejný hlas. Ten jim propůjčuje už čtvrtý a pátý muž. Tím prvním byl Josef Skupa. Po jeho smrti a po druhé světové válce se kormidla ujal Miloš Kiršner. A i za jeho života už začal učit svého nástupce Martina Kláska. Ten ukončil svou aktivní roli v roce 2022 a od té doby Hurvínka i Spejbla mluví Martin Trecha, který se střídá i s Michalem Bartákem. Během té dlouhé historie se ti dva dřevění herci ocitli na divadelních prknech, v televizi, rozhlase, v novinách, dokonce už i na internetu. A co film? Možná by nám mohl odpovědět Martin Klásek sám.
1: Taky natočili nějaké filmy. Jiří Trnka s nimi natočil film, Břetislav Pojar také natočil film, ale bylo to s minimem textu, nebylo to úplně to typické vlastně pro ně, ale výtvarně jsou nesmírně hezký ty filmy. A my už jsme měli jeden náš vlastně spoluautor a autor už měl napsán taky pro nás scénář, který se měl realizovat, ale to se vlastně na to konto se rozjela vlastně ta válka nebo ten soud o autorská práva na Spejbla a Hurvínka. Tím pádem my jsme o film přišli, protože to trvalo a táhlo se to tak dlouho, že už je to pryč. A teď vlastně vznikl film s podobnou tematikou, to je ten Kozí příběh.
0: A přibyly i další. V roce 2025 třeba Loutkový Pohádky pro Hurvínka, nebo v roce 2026 Hurvínkova cesta do Tramtárie. Ještě stihneme jednu krátkou ukázku od Spejbla a Hurvínka. Tak tady jí máte.
2: Ahoj, taťuldo. Je, co to tu máš za fošny?
3: Žádné fošny, Hurvajs, ale brž sportovní náčiní. Co pak nevidíš, že jsou to lyže?
2: Tohle, lyže, ty dvě zahmuté dřevěné traverzy.
3: Nepomluvíme lyže, ano. Je to náčiní fortelné, podívej, no, ale a bytelné. Nikdy mě nesklamali, chlapče, nikdy jsem je nezlomil.
2: Bodeď by si zlomil, to by ti je musela přejet 111 Tatra. A ty halapartny s talířem na konci snad to nejsou?
3: No hole.
2: Hole?
3: No.
2: To ti půjčili v nějakém muzeu?
3: Ale prosím tebe, to je mé náčiní z doby bujaré mladosti, kdy jsem svištěl po prudkých stráních horských velikánů.
2: Po velikánech jsi svištěl?
3: No, jsem svištěl.
2: A proč už nesvištíš?
3: No to víš, léta přišla, životní boj na mě dotíral, na svištění nebyl čas. Teď však bude jinak, Hurvajs. Rozhodl jsem se, že opětně obnovím svůj lyžařský um.
2: Jestli tomu správně rozumím, chceš opět zkusit lyžovat?
3: No ovšem, je to sport na zdravém povětří, rozumíš? No a musím přece něco udělat pro své zdraví, že ano?
2: Například si vyvrknout nohu.
3: Hele, nevykládej. Abys věděl, pojedeme na hory.
0: Jsme na konci toho dnešního vydání a je velmi pěkné zjistit, že když mluvíte o někom, kdo vás celou hodinu bavil, že nikdy nebudete muset říct, bohužel, tihle dva už nás opustili. Jsou dřevění a tak jsou tady na věky. Možná i tohle by si měli uvědomit pánové nahoře a vyhlásit je jako náš český národní poklad. Možná, že by stály i o značku Evropské unie. Ale co už mají? Třeba pomníky. Takže se mějte hezky, smějte se, i když ti, co vás baví, jsou dřevění. Nakonec úsměv na tváři mají pořád. I vy ho můžete mít.
2: To už bylo všechno, jo?
4: No už to tak vypadá, hochu. Tak se koukej obouvat, jdeme domů.
2: Tak jo. Naschledanou.
4: Zase někdy na Českém rozhlase.

stal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.